0: Se u Hořic na kilometru 116,5 havarovalo osobní auto. Na místě jsou policisté, vybočuje se bez kolon. Na silnici 60 z Jeseníků směrem k polské hranici pozor u Uhelné. Řeší tam nehodu osobního auta do příkopu. Je to v lesním úseku v zatáčkách, tak pozor, je to nepřehledný úsek. A na Chrudimsku je uzavřená silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U kempu u letadla narazilo osobní auto do stromu a nedá se projet. Objízdná trasa vede pro osobní auta přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se mírně ochlazuje, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Necelých 6 minut po druhé hodině je s vámi noční radiožurnál a před námi je soutěž. Dnes a ještě zítra můžete vyhrát právě vyšlou knihu Zmizení mladé dámy z detektivní série Vraždy v Mightworthu. Jedná se o mistrovské dílo autorské dvojice Neil Richards a Matthew Costello a na vás čeká příběh dcery z prominentní rodiny, která vyrazí do Londýna 20. let minulého století za svým snem stát se tanečnicí. Ovšem hrozí nebezpečí a tak je do akce povolán bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Kat. A jestli se jim podaří dceři pomoci, tak to zjistí ti z vás, co s námi o detektivku budou soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.
5: Dávno už jen.

0: Miroslav Žbirka zazněl v nočním radiožurnálu a před námi je soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a ještě zítřek tedy známe. Teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Jirka ze Železných hor.
0: Jiří, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak proletneme pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď.
2: Jo, dobře.
0: Perfektní. Tak jdeme na to. Dnešní otázka nás zavede přímo do Londýna a ptáme se, kterou z následujících staveb a pamětihodností nenajdeme v hlavním městě Velké Británie, tedy v Londýně. Za A. Westminsterský palác, za B. Tower Bridge, za C. Stonehenge. Tak co myslíte, že není v Londýně?
2: Já bych řekl
0: C. Říkáte C, Stonehenge. Myslíte si, že Karel III. Nekouká na zahradu svého Buckinghamského paláce na stavby z kamení? Ne, samozřejmě nekouká. Je to správná odpověď. Gratuluji. Ne, já jsem vás napídal, ale samozřejmě je to správná odpověď. Poprosím vás tedy, vydržte jenom ještě chviličku na telefonu.
2: Jo, vydržím.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit ještě zítra. I zítra tu na vás čeká kniha Zmizení mladé dámy. Tak pokud máte rádi detektivky, zítra po 14:00 v nočním radiožurnálu buďte s námi.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Miraj a Eva Farná v nočním radiožurnálu. Neziskové organizace v Moravskoslezském kraji varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku obydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení, typicky třeba v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti, a tak sociální pracovníci se bojí, že je utratí dřív, než zaplatí nájem a dostanou se tak do dluhů.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
2: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli jak se to rozvědět.
2: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
3: Bohužel, teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko. Pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku, může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
2: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce, pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo, a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková, rady.

0: 2:30. Martin Matějka připravil stručné zprávy.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, je mezi nimi i údajný šéf gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy. Policisté během operace zabavili asi 15 000 tablet extáze, přes 60 kg hašiše, několik zbraní nebo sledovací zařízení. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na 2 lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava z nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu a do jí zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněných. A střelbu na škole v thajském Bangkoku nepřežilo nejméně 7 lidí, včetně útočníka. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie. Zraněných jsou více než 20. Podle úřadu byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Jeho motiv zatím není známý. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Hořic a uzavřená 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D35 z Hradce Králové směrem do Jičína stále pozor na novém úseku u Hořic. Na kilometru 116,5 řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, vybočuje se ale plynule. Na silnici 38 je teď zastavený provoz na trase z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy a Kolína. Za výjezdem z Brodu u obce Rožňák narazilo osobní auto do stojícího kamionu. Na místě jsou záchranáři, policisté a provoz tak museli zastavit. Dá se to objet osobním autem přes Veselý Žďár. A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 na cestě od přehrady Seč do obce Seč. U kempu u letadla tam narazilo osobní auto do stromu, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům a přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: V tuhle chvíli máme 3:30 po 14:30 a v nočním radiožurnálu zazní zpěvačka Dajdou s písní Here With Me.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Rodina, přátelé, veřejnost, bývalí studenti i politici se rozloučili s Milanem Knížákem. Výtvarníkem, hudebníkem, pedagogem a mužem, který měl rád konflikty a budil kontroverze. Na jeho poslední cestě ho vyprovodili tři salvy, česká hymna i jeho vlastní happeningová píseň. Na posledním rozloučení jsme byli a reportáž uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jako symbol intelektuálního rebelství označil svého přítele, výtvarníka, pedagoga a hudebníka Milana Knížáka bývalý prezident Václav Klaus. Umělec zemřel 26. července ve věku 86 let. S Knížákem se včera na pohřbu se státními poctami rozloučili i další politici, například ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, ale i přátelé, kolegové nebo jeho studenti výtvarného umění.
1: Touhu po lepších hodnotách vystihl Milan Knížák v textu své skladby Aby nám sny nezešedly, kterou nahrál se svou undergroundovou kapelou Aktuál a která se stala jedním ze symbolů protestních akcí k prvnímu výročí srpnové okupace. Zazněla i na posledním rozloučení s umělcem ve velké obřadní síně krematoria v pražských Strašnicích. Další proslov před stovkami smutečních hostů přednesl bývalý prezident Václav Klaus. Odmítl Knížáka nazvat provokatérem, ale použil slovo rebel.
2: Komunistický režim ho proto neměl rád.
3: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy. Vlastně pokud já vím, tak jeho demonstrace jednoho z roku 64 je první performance ve veřejném prostoru za železnou oponou.
1: Připomíná prorektorka Akademie výtvarných umění a Knížákova kolegyně historička umění Pavlína Morganová akci, kdy Milan Knížák poblíž právnické fakulty žádal kolem jdoucí, aby pokud možno při procházení kolem tohoto místa kokrhali, zatímco on ležel na bílém papíře, četl knihu a nakonec vše spálil.
3: Pro mě Milan Knížák byl prostě vynikající originální uměleckou osobností, já o něm do dnešního dne přednáším našim studentům. On byl prostě člověk, který opravdu celý život, on už to má v tom manifestu Aktuálu z roku 65, konflikty, aby se mohly řešit. Má tam tu větu, jako využívat každé situace k demonstraci, k útoku na své okolí a na sebe samého. A já si myslím, že to je prostě motto jeho života.
1: Milan Knížák byl zároveň jednou z nejkontroverznějších postav českého umění. V letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Jeho reformy vyvolaly protesty části veřejnosti. Rázně se rozešel i s několika odborníky. Milana Knížáka na poslední cestě doprovodili tři salvy a česká hymna. Velkou retrospektivu Knížákových děl připravuje Moravská galerie v Brně. Vystavit by je měla příští rok na podzim. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přidá Martin Matějka.
1: Policie obvinila 5 lidí na správě železnici Zem, je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. Španělská vláda začne ode dneška na hranicích kontrolovat cestující na spojích z Itálie. Slovan Liberec ve fotbalové lize vyhrál na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
4: Já si nemám co rozmýšlet a prosím vás, už mě teda neobtěžujte. Jo, děkuju, nashledanou.
3: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu El País se opatření týká letiště přístavu a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzvala, aby opatření zrušila, ta to odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku je nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
5: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Pro Metu je výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelná. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
1: V Klatovech v pátek padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdil rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisté se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To vše během jedné minuty volného pádu. Podařilo se to 28 člené skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, se překonat nepodařilo.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slovanu Liberec v předehrávce třetího kola šance ligy vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. O jediný gól se postaral v 61. minutě z dorážky křídelník Patrik Dulaj. Liberec následně neproměnil několik dalších vyložených příležitostí z protiútoků. I po výhře toho litoval trenér Slovanu Branislav Fordek.
6: Škoda len z nášho pohľadu, že sme tam mali ešte dobré situácie a ten zápas sme mohli zavrieť skore a netrpnúť možno do konca, lebo v takomto prípade 1-0 domáci stavili ešte prirodzené všetko do risku, do ofenzívy a tam môže hoci čo zastaviť pri tej štandardke prepadnutá lopta, ale myslím, že to víťazstvo je zaslúžené a veľmi si ho vážime.
1: Fotbalový Hradec Králové si nechal odložit utkání čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou z 16. srpna na středu 2. září. Změnu schválila Ligová fotbalová asociace a Východočeši totiž v těchto týdnech bojují o postup do hlavní fáze některého z evropských pohárů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená 38 za Havlíčkovým Brodem a překážka na 20 na Plzeňsku. Na silnici 38 je zastavený provoz Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy. Kousek za výjezdem z Brodu u obce Rožňák zasahují záchranáři u těžké nehody. Osobní auto tam narazilo do stojícího kamionu a nedá se projet. Náhradní trasa je poměrně dlouhá, vede přes Veselý Žďár. Na silnici 20 z Nepomuků směrem do Plzně opatrně za obcí Chocnická Lhota. Ve stoupání za Lhotou leží sražená zvěř na vozovce.
8: 500 metrů za Chocnickou Lhotou je sražená srnka. Je to vidět na poslední chvíli. V tom stoupání jdu na Plzeň.
7: A na Chrudimsku zůstává neprůjezdná silnice 343 od přehrady Seč směrem do obce Seč. U letadla u kempu narazilo auto do stromu, na místě jsou záchranáři hasiči, objíždí se to přes Hořelec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Cerda.
9: Společnost vám dělá stále noční vysílání radiožurnálu s datem 8. srpna a právě teď máme 6 minut po 3. hodině. 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami se v pátek zakousl do torza vyhořelé 11-patrové budovy ve Zlíně. Začátek demolice sledovali desítky lidí, mezi nimi i naše reportérka a detaily nabídneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Ve Zlíně včera dopoledne začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Objekt zachvátil požár 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
1: Ta budova, to byl takový hlavní, taková výkladní skříň svítu.
2: Ale a když vidíme, jak ty demoliční stroje to tady ničí, tak je to...
1: To je hrůza, říkám jako.
3: Popisuje Vítězslav Dohnal, který v budově pracoval jako skladník. Zatímco on sleduje její bourání s lítostí, majitel sousední posilovny Lečenským Radek Doležel začátek demolice vítá. Od červencového požáru musí mít kvůli bezpečnostnímu perimetru zavřeno a ztráty podle něj dosahují několika milionů korun.
4: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Předpoklad je, že se bude pracovat i o víkendech a že se bude pracovat v intervalu 6 až 20 hodin, kdy je optimální světlo.
3: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která zhořelou budovu, nebo teď už spíš trosky z ní vlastní. Popisuje, jak bude demolice postupovat.
5: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení nebo demolice té jižní budovy směrem k té Yokohamě, která je nejblíž k tomu torzu, takže to je jasný postup.
3: Tím má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolní budovy, aby se firmy i lidé mohli do této části Zlína postupně vrátit. Na demolici také symbolicky dohlíží sám Tomáš Baťa. Jeho portrét na ohořelém plakátu stále visí na jedné ze zbývajících stěn vyhořelého torza a podle jeho bývalého zaměstnance pana Vítězslava by to byl pro slavného průmyslníka smutný pohled.
1: Bohužel, pan Baťa se bude v hrobě otáčet, kdyby to viděl, tu hrůzu.
3: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne. Sutiny a veškerý další materiál musí potom firma odvést do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál teď pokračuje sportem. Velká opora české atletické reprezentace Amálie Švábíková bude na blížícím se mistrovství Evropy chybět. Ale jméno Švábíková se i přesto v tyčkařském sektoru objeví. Na svou první velkou dospělou akci se totiž chystá její mladší sestra Apolena. Ta doufala, že si v Birminghamu zazávodí společně s Amálí, ale nakonec se musela smířit s tím, že bude rodinu reprezentovat sama.
1: Tak mrzí mě to velmi, přece jenom jsou to takové naše sny, ale myslím si, že ta zpráva, kterou oznámila, je krásná, takže tam budu bojovat pro nás a pak se stanu ještě tetou.
2: Povídala ve vysílání radiožurnálu Sport 20-letá Apolena Švábíková, když narážela na to, že její o 6 let starší sestra Amálie oficiálně zveřejnila v červenci informaci o tom, že je těhotná. Česká rekordmanka a bronzová tyčkařka z letošního halového mistrovství světa si tak dává neplánovanou pauzu, ale do Birminghamu také vyrazí.
3: Pojedu tam, hrozně se na to těším. Nebudu lhát, že mě trošku mrzí, že si se segrou nezasoutěžím na jednom sektoru, na jednom velkém závodě konečně, ale věřím tomu, že všechno je tak, jak má být a že se snad ty naše cesty spojí třeba příští rok.
2: Věří Amálie Švábíková, která drží národní rekord 480 cm od olympiády v Paříži, kde skončila pátá. Apolena se jí postupně přibližuje, ale takové ambice jako starší sestra zatím nemá.
1: Po téhle sezóně já popravdě nechci nic moc očekávat, protože mě přijde, že to očekávání vždycky právě může i trošičku narušit ten kvalitní výkon. Takže já nic neočekávám, fakt tam chci nechat všechno a doufám, že padne samozřejmě finále a uvidíme.
2: Apolena Švábíková loni vybojovala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy v Tampere a letos už se posunula na 451 cm. I proto věří, že se Amálie po porodu vrátí ve své standardní formě a konečně si zazávodí společně na velké akci.
1: Těším se moc, samozřejmě, protože už se letos konečně pohybuje ve výškách, ve kterých se celou dobu pohybuje ona. Takže už si to vlastně poprvé budeme moct rozdat i na těch stejných výškách a myslím si, že i když ségra bude maminkou, tak to zvládne naprosto bravurně a vrátí se a třeba si splníme ten sen a pojedeme spolu na tu olympiádu, no.
2: Doplňuje Apolena Švábíková a třeba už se sejdou společně na té příští za 2 roky v Los Angeles. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: úderu v noci na středu zemřelo 9 lidí. Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Maďarská vládní strana TISA dnes rozhodne o svém kandidátovi na prezidenta. Parlament pak hlavu státu zvolí v úterý. Zvolení nového prezidenta je podle agentury Reuters klíčovým prvkem plánu premiéra Pétera Maďara na rozbití mocenských struktur bývalého premiéra Viktora Orbána. Jeho opoziční strana Fidesz plánuje volbu bojkotovat. Odvolání předchozího prezidenta Tamáše Šujoka červencovou změnou ústavy totiž nepokládá za legitimní. České e-recepty nově přijímají taky některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Doteď mohli lidé český e-recept využít v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo Španělsku. Sport. Slovenský hokejista Andrzej Kopitar bude mít před stadionem v Los Angeles sochu. Klub také vyřadí jeho dres s číslem 11. Kopitar odehrál v Los Angeles 20 sezon a letos na jaře ukončil kariéru. Během ní vyhrál dvakrát Stanley Cup. Klub sochu odhalí v únoru příštího roku ve stejný den, kdy vystoupí Kopitarův dres ke stropu haly. Sochu před stadionem má už také nejproduktivnější hráč historie Wayne Gretzky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zastavená D8 u hranic a také silnice 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D8 je teď na několik minut pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz tak zastavili na 87. kilometru. Policisté jdou na místo situaci prověřit, tak vydržte. Za chvíli dálnici opět otevřou. Silnice 38 je neprůjezdná z Havlíčkova Brodu do Čáslavy po těžké nehodě u obce Rožňák, zase tam se nedá projet obousměrně, osobní auto narazilo do stojícího kamionu, objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. A u Brna jsou komplikace na staré dálnici z Bystrce na Popůvky. Kousek za posledními semafory v Bystrci stojí osobní auto po nehodě, částečně v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24, na horách pak většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Adam Carda.
3: Za chvíli se v nočním Radiožurnálu podíváme na silnice, konkrétně na to, v jakém stavu byste na nich měli jezdit a jak poznat, kdy po poslední skleničce můžete s čistým svědomím nastartovat.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: CNN v nočním radiožurnálu a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 teď velmi opatrně na příjezdu do České republiky směrem z Německa na Rozvadově hlásíte auto jedoucí proti správnému směru. Podle našeho zpravodaje jede auto v okolí sjezdu na Cheb, to je mezi kilometry zhruba 125 a 145. Jede v jízdním pruhu rychlostí asi 50 km v hodině. Policisté už o situaci ví, jedou na místo tak velmi opatrně. D5 mezi Rozvadovem a sjezdem na Cheb směrem na Prahu. Pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my na silnicích ještě zůstaneme. Léto je obdobím grilování a také večírků, nebo také dovolených, kdy se druhý den nemusí do práce a tak si večer někdo dá třeba i více skleniček alkoholu než jindy. Pokud pak chcete usednout za volant, je dobré vědět, jak rychle se alkohol v těle vstřebává. V letní autoškole Radiožurnálu se Jana Straky z dopravní policie ptal reportér Václav Drážek.
3: Letní autoškola Radiožurnálu.
4: Stalo se vám to jistě několikrát. Jste po večírku, tam proběhla konzumace alkoholu a ráno potřebujete řídit. Sami sebe se ptáte, jestli je vše bezpečné, nebo jestli máte v krevním oběhu alkohol. Otázka dnešního dne. Víte, jak rychle dokáže tělo odbourávat alkohol? Své zkušenosti a poznatky sdílí plukovník Jan Straka.
5: Tam to samozřejmě závisí vždycky na různých faktorech, jako je, jestli jsem muž nebo žena, kolik vážím, kolik měřím, v podstatě kolik jsem schopný po té, co ukončím požívání alkoholu, kolik jsem schopný odbourat. Obecně se říká, že odbourávám zhruba 0,12 až 0,2 promile alkoholu za hodinu. Pokud se podíváte do nějakých tabulek na to, kolik jste toho vypili, tak dneska už není problém si nechat spočítat, jak dlouho byste měli při nějaké průměrné váze a výšce odpočívat, než začnete řídit.
4: Tabulky jsou jedna možnost, ale úplnou jistotu nám samozřejmě nedají. Co byste tedy doporučil vy?
5: Úplně nejjednodušší, abych se ráno nedočkal překvapení, že nadýchám, je koupit si nějaký jednorázový tester, abych měl aspoň nějakou jistotu, že nejsem pod vlivem toho alkoholu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
1: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 9 minut nás dělí od páté, kdy začne ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem, a tak ještě stihneme jednu reportáž v nočním vysílání radiožurnálu. Želivský klášter dnes slavnostně veřejnosti představí nově zrekonstruované nádvoří. Plocha, která dřív sloužila jako velké parkoviště, je teď nově vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly naopak lavičky a také fontána.
2: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
3: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
2: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou je na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
4: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálené, málo zeleně.
5: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
2: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
6: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo, a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
2: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
6: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kdy vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů, takže vlastně největší část, která je taky panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
2: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například podvodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Do lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu. Další dodávky mají přijít příští týden. Americký senát schválil balík protiruských sankcí. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidé může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už od jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
3: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
1: Nejohroženější skupinou jsou podle Štrajta diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti totiž nemusí horký povrch včas rozpoznat. Zvýšené riziko hrozí i dětem do 3 let. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Balík zahrnuje taky rozšířené sankce proti Íránu. Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
4: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
5: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
6: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
5: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli i druhý venkovní zápas v sezóně. Ve třetím kole šance ligy porazili Zbrojovku Brno 1-0. Nesou na programu 3 zápasy. V 17 hodin nastoupí Teplice proti Plzni a Zlín bude hrát s Bohemians. Ve 20 hodin se Mladá Boleslav utká se Spartou. A 2 čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu osmifinále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
7: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V osmifinále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D5 Rozvadová a otevřená D8 u hranic. Na dálnici D5 stále ještě opatrně na příjezdu do České republiky z Německa z Bavorska. Mezi sjezdy na Rozvadov a Naché jelo auto proti správnému směru. Pohybovalo se v protisměru v okolí kilometrů 150. Policisté stále situaci na místě ještě prověřují, tak velmi opatrně. Na dálnici D8 je obnovený provoz na příjezdu do České republiky z Německa z Drážďan. V tunelech Panenská a Libouchec byl detekován nadrozměrný náklad a provoz byl na chvíli pozastaven na kilometru 87 směrem na Prahu. Teď už se ale opět dá projet, kolony se postupně rozjíždí. A silnice 38 je stále neprůjezdná z Havlíčkova Brodu do Čáslavy po noční nehodě u obce Rožňák. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta do stojícího kamionu. Objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Začíná víkend, který přinese třeba folklor v Napajedlích, Neckiádu na Ohři nebo napoleonskou bitvu v Křemicích a chybět nebudou ani pevní slavnosti ve Vrchlabí, mimořádná prohlídka židovského hřbitova v Pardubicích nebo světový den lvů v pražské zoo. Že ještě nemáte plány na volné dny? Z našich víkendových tipů na webu radiožurnál.cz si vybere úplně každý.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bittermann.

0: Česko se i letos v létě potýká s výrazným suchem. To zasáhlo například všechny přítoky Vltavy. Některé z nich mají průtoky na historických minimech. Nedostatek srážek ovlivňuje i hladiny přehrad, ke kterým kvůli tomu přijíždí míň turistů.
1: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
2: Paní Jolana z Prahy přijela na dovolenou do kempu Popelíky u Orlické přehrady.
1: Je tu málo turistů a provozovatele těch kempů a vůbec to zařízení celkově rekreačního jsou na tom špatně.
2: Hladina vody v Orlické přehradě klesla o 11 metrů pod maximální hranici. Na některých místech se už objevují základy domů zatopených obcí. Sucho ovlivňuje také zemědělce v oblasti, popisuje Jan Mátl, který žije 20 let v obci Solenice.
3: Co se týče srážek, tak letos je jako extrém. Sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách extrémně vidět.
2: Vody je méně prakticky ve všech přítocích Vltavy. Například u řeky Sázavy ubylo vodáků a návštěvníků kempů, potvrzuje koordinátor cestovního ruchu v Posázaví Václav Pošmurný.
4: Horní část, která je z Kácova, řekněme až do Týnce nad Sázavou, je sjízdná, dá se jezdit. Problém je na té spodní části z Týnce do Pikovic, která tu vody má strašně málo a ta se jezdit nedá.
2: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
5: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
2: Nedostatek vody v přehradách nehrozí. Na ostatních řekách a tocích se ale průtok nadále snižuje, upozorňuje Kubala.
5: Jsou dokonce i místa, kde vodní toky zcela vyschly, takže ta situace opravdu z toho pohledu není příznivá.
2: Sucho by mělo podle odhadů meteorologů pokračovat. Ze Solnic na Příbramsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Kapela Mňágáš Jorb, to je symbol města Valašské Meziříčí na Vsetínsku. Schválně, jestli nám Marcela Hálová v počasí řekne, jak je teď ráno právě ve Valmezu. Berto, Marcelo, jako takový malý domácí úkol třeba na počasí ve 3/4. A teď ti přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, myslím, že to zvládnu.
2: Počasí.
1: Dnešní počasí je totiž po ránu velmi jednoduché a nad celým Českem je jasno až polojasno s teplotami mezi 11 a 16 stupni, takže tak nějak bude i ve Valašském Meziříčí. Chladněji je jen na severu a severovýchodě našeho území, tam je kolem 8 stupňů. Naopak tepleji na jižní a střední Moravě, tam je kolem 17 stupňů, takže v tom Valašském Meziříčí může být o trochu tepleji. Přes den nás pak čeká slunečno s letními teplotami, i nadále bude jasné až polojasné nebe a díky tomu se můžeme těšit na teploty od 26 do 30 stupňů. Chladněji zůstane jen na severu a severovýchodě, tam teploměry ukážou kolem 24 stupňů. A za nižšími teplotami se také můžete dnes vydat na hory. Na hřebenech bude kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A ještě vítr, foukat bude jen slabě, na Moravě místy mírně, od severovýchodu až východu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Teď o víkendu začíná nový ročník regionálních fotbalových soutěží. Fanoušci znovu vyrazí na venkovská hřiště, aby podpořili své kamarády, sousedy nebo kolegy z práce. Regionální týmy se sice nemůžou pyšnit mnoha milionovou základnou podporovatelů jako špičkové evropské kluby. Desítky nebo stovky skalních příznivců jim přesto dokážou občas vytvořit bouřlivou atmosféru, jako na prahu nové sezóny v přátelském derby na Jihlavsku mezi B týmem Polné a 4 kilometry vzdáleným Brzkovem.
1: I takovou atmosféru může mít přátelský zápas týmu z 8. a 10. ligy, když se jedná o sousedské derby. Mezi nejaktivnější patří fanoušek hostujícího Brzkova na Jihlavsku David.
2: Je to vášeň. Protože některý lidi si myslí, že fotbal je něco mezi životem a smrtí. Já si myslím, že tomu hodně vážíš. Na Brzkov chodím už 20 let a jsem Poleně.
1: Plná je i lavička fandů domácí Polné B, hned vedle otevřeného bufetu.
3: Od malička to mám rád. No, dokud můžu chodit, tak chodím. My jsme to tak vyhrávali, takový nízký soutěž, že jo?
4: Pivečko, klobáska, pohoda.
1: Patří to k tomu.
4: Přesně.
1: Pro takovou atmosféru hrají i sami fotbalisté. Největších ovací se dočkal bezmála 50-letý polenský odchovanec v dresu Brzkova Martin Procházka pro drobnou postavu přezdívaný Beruška.
5: Fotbal to je celý život pro mě. Krása, pohodička, potom po fotbálku si člověk zajde do hospůdky, dá si pivínko, párek.
1: A co fanoušci?
5: Fanoušci jsou brzkovský, výborní.
1: Patří to k tomu?
5: Patří, fanoušci vždycky patří k fotbalu.
1: I na druhé straně se píše velký osobní příběh. Do branky Polné se postavil 45-letý sekretář klubu Jindřich Skoč do Pole mladší. Poprvé po 5 letech.
6: Teďka to byla prohraná sláska s kamarádem, takže jsem splnil svůj slib, ale i tak jsem se rád jako zachytal. Bylo to super, bylo to jak poutěvý utkání, takže já jsem rád, že sem lidi přišli a pro mě skvělý zážitek.
1: Průměrná návštěva jednotlivých zápasů podle dostupných zápisů o utkání krajských soutěží na Vysočině v minulém ročníku atakovala metu 140 lidí. V okresních soutěžích to bylo zhruba 80. Dušan Vrbecký, Radio.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál je 17:30. A zprávy doplní Jana Utendorfská.
7: Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance. Německé spolkové země Porýní, Falc a Sársko u hranic s Francií, Belgií a Lucemburskem do

0: se remizovali s Českou Lípou 3-3. V dalších zápasech B tým Slavie porazil Třinec 3-2. Jihlava podlehla Příbrami 1-2. Dukla vyhrála nad Kroměříží 2-0. Opava hrála nerozhodně s Kladnem 1-1. Prostějov prohrál s Karvinou 1-2 a Vlašim zvítězila nad Žižkovem 4-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Lepší situace na D5 u Rozvadova a překážka na D8 v tunelu Panenská. Na dálnici D5 je lepší situace na příjezdu do České republiky z Německa směrem z Bavorska. Na Rozvadově policisté prověřovali hlášení o autě jedoucím v protisměru. Situaci prověřili, nebezpečí už podle nich nehrozí. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan pozor v tunelu Panenská. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a vybočuje se v tunelu. Na D1 pozor z Ostravy směrem do Brna za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 346,5 je hlášený předmět na vozovce a musí se vybočovat. A silnice 38 je stále uzavřená za výjezdem z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po těžké nehodě osobního auta s kamionem je provoz zastavený, objíždí se to přes Veselý Žďár. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Už včera byl krásný slunečný den s příjemnými teplotami do 30 stupňů a podobný bude i dnešek. Čeká nás slunečno s letními teplotami. A jaké je sobotní ráno, do kterého se právě probouzíte? Odpověď pro nás má meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Aktuálně převládá polojasná až jasná obloha. Teploty přes noc klesly většinou na 16 až 11 stupňů Celsia, na severu a severozápadě dokonce na 8 stupňů Celsia a naopak na jižní a střední Moravě je kolem 17.
3: A já ještě doplním, že ve Valašském Meziříčí je aktuálně jasné nebe a teploty se drží kolem 15 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno nad celým naším územím a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. A pokud se vydáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na Moravě místy mírný severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
5: A ještě doplním, že zámecký park v Plzni Křemicích se už po páté promění v napoleonské bojiště. Dnes tam vyroste vojenský tábor, proběhnou souboje pěchoty, soutěže jezdců na koních a lekce dobových tanců. Na akci dorazí přes 120 účinkujících z Česka, Německa, Francie i Polska, včetně 20 koní a 4 děl. Hlavní bitva začne v 15 hodin a po celý den budou k dispozici stánky s jídlem, kávou, vínem i řemeslnou výrobou. Tak krásnou sobotu.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ani 2 roky po ničivých povodních není dokončená oprava některých škol. V České Vsi na Jesenicku pokračuje rekonstrukce tělocvičny a jednoho z pavilonů. V Jeseníku dělníci obnovují odborné učebny v prvním patře. Děti se proto budou i v příštím školním roce učit v modulárních školách. Smlouvy na jejich pronájem a financování ale letos skončí a opravy se do té doby nestihnou.
1: Tady bylo zničené úplně všechno. Bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České Vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny výjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova 3. pavilonu, která výjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
2: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v prvním patře, říká ředitel Dominik Liberda.
3: Učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku.
2: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
3: Čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
2: Obě zařízení budou tak i nadále potřebovat využívat takzvané modulární školy. Smlouvy na jejich pronájem a financování končí v Jeseníku na konci roku, v České Vsi pak na konci srpna. Usiluje se proto o jejich prodloužení, pokračuje Mudra.
1: Intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv. Jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
2: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Bývalý skautský vedoucí odsouzený v největší kauze sexuálního zneužívání dětí svého druhu v Česku chtěl podle zjištění i rozhlasu předčasně z vězení. Požádal o podmíněné propuštění, soud však o své nápravě nepřesvědčil. Ve vězení musí zůstat až do konce vyměřené lhůty. V minulosti přitom už na svobodě byl, ale po dalším deliktu se za mříže vrátil. Podrobnosti najdete právě na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě získalo do svých sbírek netradiční exponát. Jaký, o tom na Radiožurnálu uslyšíte ještě před 6 hodinou, ale teď, minutu po 3/4, je tu počasí s Marcelou Hálovou.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká slunečný den s letními teplotami, bude jasno až polojasno a na teploměrech uvidíme od 26 do 30 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, tam naměříte 24 stupňů Celsia. Pokud se vydáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů. A povane k tomu jen slabý, na Moravě místy mírný, severovýchodní až východní vítr. Také zítřek nabídne slunečné počasí, teploty už se ale místy přehoupnou i přes 30. Čekáme jasno až polojasno, později večer se bude nebe na západě Čech zatahovat. Teploty zítra od 27 stupňů na severu a severovýchodě našeho území až místy po tropických 33 stupňů Celsia. Krásnou sobotu přeji.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce se vracejí do jeho rodiště. Výjevy Kašpárka, Venuše nebo Rváčů, které donedávna zdobily jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je právě Horáckému muzeu. Do Nového Města dovezl rozebrané kusy vnější fasády domu náklaďák ve speciálních boxech.
1: 5 velkých beden.
2: 506. 506, no, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
3: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm, na výšku přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé.
3: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
4: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: Jo, to je tady
4: máme
1: ta, u které stojíme.
4: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domků, na kterém ta z grafita byla. Takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
5: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejném místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat a vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafita na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na svou první návštěvu Srbska. Podrobnosti uslyšíte v našich zprávách. Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: S rozvolněním rozpočtových pravidel nesouhlasí skoro 40% Čechů, vyplývá to z bleskového průzkumu pro Radiožurnál. České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu Medianu pro Radiožurnál. Na začátku týdne se ho zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných. 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví. Popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
1: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července ji prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vládní strany ANO, SPD a motoristé ale mají 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boraň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
1: Během ruského útoku na předměstí Kyjeva zemřeli nejméně 3 lidé, mezi nimi i jedno dítě. Další dítě a 2 lidi útok zranil. Informoval o tom velitel tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak je na své první oficiální návštěvě Srbska.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se srbskými představiteli bude jednat o rozšíření ekonomických styků, o vztazích s Evropskou unií, bezpečnostních otázkách a dalších záležitostech, které mohou být prospěšné pro obě země. Ukrajina je vždy naladěná na konstruktivní a vzájemně výhodnou spolupráci na základě oboustranného respektu, napsal Zelenský. Bělehrad patří ke spojencům Moskvy a nepřipojil se k evropským sankcím proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: 60 tun odpadu vyprodukují návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti. Organizátoři přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku. Velkou část odpadu tak mohou předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
6: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
7: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo, zmiňoval to i obránce Jakub Klíma.
8: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teďkon v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
7: Čeští hokejisté do 18 let zakončili turnaj Hlinky a Greckého prohrou se Švýcarskem. V souboji o páté místo podlehli v Edmontonu soupeři 1-5. Do finále postoupili Spojené státy a domácí Kanada.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D8 v tunelu Panenská a uzavřená silnice 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan stále pozor v tunelech Panenská Libouchec. Na 86. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a vybočuje se. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za výjezdem z Klimkovického tunelu na kilometru 346,5 hlášený předmět na vozovce a musí se uhýbat. Silnice 38 je neprůjezdná stále na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Po noční nehodě u obce Roznák zasahují je provoz zastavený, osobní auto tam narazilo do kamionu, nedá se projet obousměrně, objízdná trasa vede přes Veselý Žďár. A na Znojemsku je nově neprůjezdná silnice 361 se Znojma směrem do obce Hluboké Mašůvky. Za odbočkou na letiště u Mašůvek havaroval motorkář, provoz tak policisté zastavili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
11: Ahoj, dobrý den.
10: A máme tady čtvrtek, to znamená, že Desítka je dneska s hostem, tak koho tu dneska máme?
11: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se dozvíme od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítám.
12: Ahoj a všichni zdravíme, děkuji za pozvání.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
10: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radiožurnálu Sport.
12: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu, užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry. Sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
11: Jednoznačně.
12: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
10: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
13: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nico Williams pod sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úhlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko.
10: Takhle emotivně komentoval kolega Mirko Vasič společně s Pavlem Horvátem, který tam teda nezněl.
11: Nepustil ke slovu, Mirko.
10: Finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé nad Argentinci. Pavle, vzpomeneš si, když jsi byl v zahraničí, zažil jsi nějaký třeba velký úspěch tamní země fotbalový, že by to tam prožívali fanoušci?
11: Já jsem šel do Portugalska těsně po tom skoro vydařeným šampionátu.
10: Mistrovství Evropy 2000.
11: Musím říct, že jsem přišel do té šatny, kde bylo asi 6 reprezentantů Portugalska konkrétně. A dělal jsem jako, že nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
10: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom, asi to tam docela prožívali, ne?
12: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhé době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili a musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každý město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam musí prostě televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského náraďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestou, než to bylo dřív. Bylo to to, že vlastně změnili trenéra, Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér náraďáku, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný a přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského náraďáku, nebo respektive oni se do toho, do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, kteří já, nebo které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči ze San Sebastianu, z Atletico Bilbao. Nejsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel říct mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, které my třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
10: A identita toho nároďáku, která by se dala stáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku přece.
11: Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že i je logický, že ty, já nechci říct slabší hráči, ale ty jiný hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
10: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
12: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jih, ta Andaluzie vlastně projetý. A vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla, vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělej trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který na jihu, na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofií, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, až přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávy, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát. Už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technická stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na od 8 let.
11: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působem, tohle slyším prvně, jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šuter, u který si srosek koleno a vyskočil tě balon na břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný, no. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů, no, je to pro mě překvapivá novinka.
10: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
12: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou, a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další. Takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě...
11: Tam se dostaneme ještě.
12: Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima, a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst, nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbeji, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agentura, eventová agentura, a věnuje se vlastně těmhletěm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbeji nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
11: Proto většina českých týmů třeba jezdí
12: přesně
11: tam k vám.
12: Přesně, tam k nám.
10: Ano, posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40, uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
14: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem, přihrávka do pokutového území, Fenin se obtočil a dává gól! Martin Fenin dává v 60. minutě vedoucí gól českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
10: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
11: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju, a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč asi.
10: Kolega Ondra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
12: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovosti, to není ani...
10: A váš konkrétní jsem myslel třeba.
12: Můj konkrétní, asi když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
10: Jo.
12: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to bylo jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
10: To bylo v Kanadě hráno.
12: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
11: Trpaslíci.
12: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně, a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost, a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezme ten jen gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zasekávačka, přihrávka, Martin Fenin jako otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě když jsme dali ten první gól, kde mě to chytl brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát. Najednou utichl celý stadion, 17 tisíc vlastně nefandilo. A najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění a my jsme asi za dvě minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
11: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám.
12: 100%.
10: Jako Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí.
12: No, přesně.
10: V celém světě.
11: To už tenkrát vypadalo jako, že budou dobrý.
12: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako jo. Takže jenom bychom věděli, že jako kde jsme se jako pohybovali my a kde se pohybovali oni.
11: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petržeho, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to a my jsme proti ním hráli, ten mančas stál víc jak celá Plzeň jako město. No a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profifotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profifotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba Jakub Marek, Tomáš Pekhardt, ty jsme taky vídali pak na provoligových trávnicích, třeba i venku, ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
11: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti, tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky, já jsem vlastně Honza Šimůnek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšnej na to, že se dostaneš do toho repre Ačka a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih nebo na východ nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelý, ale seš trošku, protože jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
10: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaloudy, který probereme. Jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly nebo jestli se pak úplně přerušily.
12: 10 let poté, co jsme byli vícemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák a já jsem v ten moment už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo, takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakým knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezky. No a to se tak sešlo hezky, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhle tu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím ukončil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku. A vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni. A paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonnie Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme se tam sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. Tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
11: No, to už bych tam mohl být.
12: Přesně.
10: Tak už jste spolu ve studiu, že jo? Takže to už
11: určitě záloze, budeme spolu záloze.
10: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desítce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se Zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
15: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Kvírenc.
16: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti. Ve 30. minutě Kalouda na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1. Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
10: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
12: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
10: Tam byl předtím pan Mazura.
12: Ano, ano, ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0 a nám se jako nedařilo. A teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten jako že by jo, mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistří světa super, ale
11: no,
12: ukaž to na hřišti.
11: Zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
12: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký, hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól, vlastně vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól a hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Máriem Holkem, protože jsme tam byli mít 3 mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám to tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
11: Do kolika?
12: V pátek. Bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc. A já to samozřejmě řeknu. Není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý. Ale
10: to Pavel asi potvrzuje, že?
12: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi 20:00, to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. Jak on to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0. On mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záloji a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. Já říkám, kámo, ne, to ne. Pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A byl to zápas takový, kdy se to zlomilo a vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře. Dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno. Ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale nějaký hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo? Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo. a myslím si, že tehdy i potom trenér Uličník tomu dal to svoje a myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
11: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo? Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu, já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
10: K tomu zápasu Zbrojovky se Spartou.
11: K tomu zápase a Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali 4. Ale zaslouženě, jako zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě, jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý, a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče. A v Brně prostě byli skvělí hráči.
10: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty 2 góly, to snad bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda. Host desítky Pavla Horváta. Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA, tak to vypadalo skvělé. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
12: No, tak,
10: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
12: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to, a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupuji do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
10: Chtěl vlastně, jste přestoupit do Juventusu?
12: Určitě.
11: Kdo by nechtěl?
12: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže... Fyziologicky já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo a já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád, a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa, ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul a já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start a tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu a ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. A já tak říkám,
11: A je to tady.
12: A je to tady, jo, prostě jako splněný sen, jo, a úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno, já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace, spoustu těch hráčů, bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednosti

0: Protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž z toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kauda, první start, 140 nebo 150 milionů. A teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No, a pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo, proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě Zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc a chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a Zbrojovka řekla, že nechce oslabovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku, nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
1: A je to jedno kam.
0: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, nebo v tom momentu jako pro mě, pro hráče, vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už chodíte do autobusu, přesunujete se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, jo, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
2: Všichni od tebe čekají absolutní výkon.
0: Ano, absolutní
2: jako
0: výkon.
3: No. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
2: To je hrozně individuální, tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě, samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
0: A já to jenom dokončím, tu myšlenku, a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo, nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dále, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo to, já říkám OK, tak se pojď vrátit. Já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze Zbrojovky. Jo? Mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál. A já jsem říkal, dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy. Znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po tajtěle té mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře. A pak jsem začal se cítit týp a volá mi agent a říká, hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to Zbrojovce zaplatí. Já říkám, já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dále, tak dál. Ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mém případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě Zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl přetrhlý křížový váz, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec Zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
2: konec,
0: s fotbalem.
2: Byl konec, no.
0: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mi tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco, já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
2: Jasně, no.
0: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně Zbrojovka už hrála skoro o sestup. Hmm.

0: A CSKA Moskva už mě vlastně řekl, že jako mě do Zbrojovky nepustí, protože jestli se stihne jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakém klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
1: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
2: No tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Žardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť jsem já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
1: Byli odskočeni finančně.
2: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super, ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti, i timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
1: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
2: Teď nevím, kam míříš,
1: no tak,
2: ale...
1: protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivádí.
0: No je to paradox.
1: Jako, jak je tohle možné?
0: No jako je pravda, že potom jako... Tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
2: skoro hvězda
0: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu. A vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
2: To je ten timing, no.
0: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
2: A měl si dres jedničku a rukavice.
0: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo z prostředku a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5 pro nějakou budoucnost klubu, ale nás 5 všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každýho z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl. Jako špatně, jo, protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráči, nebo aspoň nám dávat šanci.
2: Něco měnit.
0: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17 letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá, teď ještě, když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácal po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny a volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde. A navíc kvůli zdraví a kvůli všemu. Jako.
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: No to zdraví se tam Lubošovi pak do toho taky připletlo, když odehrál tu jednu minutu první za Ačko CSKA, tak jsem pochopil, že teda jste se zase vyřadil, respektive tělo vás zradilo a tam už se dostáváme zase vlastně další rok, 2009 a zase to nějakým způsobem jsem pochopil, nelepšilo ta pozice, takže jste pak vybíral tedy z té nabídky, tedy jestli do Česka.
0: Já to ještě zhrnu z globálu je to, že já si myslím, že ještě v té době, když prostě dneska vidím to, jaký mají hráči servis, to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám, bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom byste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
1: Což značí, že teda už v tom prvopočátku.
0: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se to vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu se mohl hrát, že jsem je jako. Že měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy víceméně s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu, jo. Takže to, co jsou ty věci, které hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážném zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám, no.
2: Já teda přidám ještě jenom, teď jsem připomněl, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě bylo zdravotní prohlídky nedělali a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako povolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravý kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si, tak kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
0: To je taky dobrý.
2: To je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika, no.
1: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
4: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gol. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
1: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma Panathinaikos 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
0: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, to jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než v tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní jedenáctce, tak potom je vlastně jako první předkolo Ligy mistrů a vy nastupujete jako střídající hráč a dáte gól na 3-1. Tak se to prostě úplně najednou jako změní. Pak nastal takový moment, který musím tady zmínit, že doteď jako fanouškům zbrojovky musím objasnit, že jsem nikdy nelíbal spartianský znak, ale že jsem prostě po tom gólu běžel do rohu a klepal jsem si na srdíčko a ukazoval jsem na hlavu a to bylo vlastně v momentě pro mě jako osobně to, že vyjádření, že fotbal hraju srdcem a rozumem. Že jsem se rozhodl tak, že nebudu jako sedět na lavice CSKA Moskva za peníze, ale že chci jít hrát znovu fotbal a chci ukázat, že na to mám. Takže to je to asi vyjádření, že doufám, že mě brněnští fanoušci poslouchají. Ale znovu říkám, pak nastala ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s Kim Ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě. A ten zápas jsme remizovali a vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najet na takovej ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici, jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odvěta na Panathinaikosu, nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů. A jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
1: Ale v Lize mistrů jste skončili
0: a hráli, jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy, říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, nehrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý tříslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování jako ve Spartě bez obce.
2: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
0: Tak.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
5: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Spartané vstřelili brankou stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
1: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsaný.
0: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo, je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul je, jsem rád za to, že ho mám, spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
1: To je vlastně pravda, že Roman Hubník, který tady byl nedávno, taky má ten titul tak v úzovkách napůl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, kdy to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast, hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě, Pavle, nesis tohle přímo zažil, protože v Kobe, když jsi přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na Stínadle, když jste hrávali, taky ne. Kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo. Ale...
2: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a...
1: Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
2: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně. Já doufám, že se dozvím o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letní a dáváš gól v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachani. No.
0: No, jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás. Jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
2: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
0: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachani, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle české kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
2: Když se jezdili v 90. rokeři na koncerty, tak je prostě naložili do tranzitu, vyhodili je před pódiem, oni to odehráli a jeli pryč zase.
0: A já to řeknu, my jsme se vlastně vrátili po té titulové sezóně teda ve Spartě, kde já jsem teda potom už jako moc nehrál. Myslím, že teda ještě kdybych jako chtěl, protože mě trenér Chovanec nabídl jako prodloužení, jako hostování, jo. Ale to hostování pořád je to hostování. Já jsem říkal, že to je tak ošidný. A ano, samozřejmě bavíte se o tom, že máte nějakou smlouvu podepsanou a už se začal takový ten koloběh. Neřešíte sportovní stránku paradoxně jako sportovec, ale řešíte teda tu finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tehdy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají Premier League.
1: Dneska už jo.
0: Ale v tehdejší době hráli League One.
1: To je třetí liga.
0: A já si myslím, jestli navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velký ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
2: Ale přišlo ti to málo v tu chvíli.
0: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný sešup, když je vám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání po zranění asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrakaně.
2: Dolítli.
0: Ano, a to je story, která se tím spojí.
1: Kde to je zhruba?
0: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, takže vlastně jako asi zhruba...
2: Takže hezký místo, ale.
0: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No, to kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
1: Ale v pořadu o potravinách.
0: Ano, ano.
1: Chápu to dobře.
0: Ale z začátku takový jako trošku jako skok, jo, protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to z začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovýma bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropskýho, ale bylo hezký to místo, jo, velká řeka Volha, teplo na jihu, jo, takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli. A samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně, když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe, jo. Takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
2: Dobrou pozici,
0: všechno na rovinu. Dali mě tam podmínky, jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiemi, i ze vším, takže si říkáte, ty hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12. 13. místo. A my, když jsme tam přišli, jak nám se začalo dařit, takže my jsme hráli reálně třeba 6. 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A i já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. My jsme se shodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně, jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. A to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
2: já bych tomu řekl mrcha.
0: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním, jako úplně, jako, jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, všechno tohle to hrálo taky po tom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment ne, v ten daný moment vlastně to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediný co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten novej trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně sešup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mě řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem. Pořádně. Dal mě do 2 zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem musel volat do Astrachaně. Tam už trenér byl na mě naštvaný. Ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl. A už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo?
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přeci jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažma v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, Byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přece jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
2: Ano, samozřejmě.
1: To jakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
2: No je to Moravák, no. No. Mm-hmm.
1: Tak si říkám, jak si říká všechno přesně. Dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
0: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. Jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítě Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych to odjel, kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takový jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, jo? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá, musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád pleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec po Liborovi do školy, který tehdy mi se byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
1: Brankář, vej, Pavle.
0: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezonu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezonu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
1: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sporta zase někdy naslyšenou.
0: Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemný a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
1: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
2: Já jsem děkuju za pozvání ke mně.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou. A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
7: Co ty zlaté boty už si užila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
8: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
3: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
1: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Innogy.

0: Je 7 hodin a 4 minuty, je s vámi Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemnou sportovní sobotu, která bude opět samozřejmě bohatá. Mimo jiné se budou hrát další zápasy už třetího kola nejvyšší fotbalové soutěže, které začalo už včera večer. Brněnská Zbrojovka, nováček soutěže, poprvé v nové sezóně vyšel bez bodů po prohře s Libercem. No a právě tomuto zápasu se budeme věnovat už za chvíli po písničce od slavné kapely Nirvana. Hezký den.
1: V první chvíli se nám asi nemá.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: A Ondřej Prokop.

0: Úvodní utkání třetího kola fotbalové šance ligy mezi brněnskou Zbrojovkou a Slovanem Liberec dopadlo vítězstvím hostů 1-0. V Brně měli ve druhé půli několik vyložených šancí. Duel rozhodla jediná situace po autu Liberce.
1: V první chvíli se nám asi nemá stát, že Vedry je tam s hráčem jeden na jednoho, kdy ten hráč si to může oplotit a takhle to kopnout do vápna. Ve druhé chvíli samozřejmě špatně nabraný hráč ve vápně. Třetí situace, dohrát tu situaci až do konce. No.
2: Dohráním situace až do konce myslel brněnský obránce Jakub Klíma nenechat nikoho ze soupeřů po odrazu od břevna dorážet. To se ale nestalo a liberecký Patrik Dulej nikým nechráněný zápas v 61. minutě rozhodl.
3: Trenér mi vždy hovoril, že se má pohybovat vlastně na ty odrazné lopte v okolí penalty. Tak jsem rád, že vlastně Máša zatrafil toho Bruna tak smolně a že se mi to odrazilo a věděl jsem vlastně, že hrdina, že leží na zemi, že to treba iba uložit a jsem rád, že se mi to vlastně tam padlo.
2: A neměl slitování ani se svým dobrým známým krajanem a vrstevníkem, brněnským brankářem Adamem Hrdinou.
3: Jsme spolu aj na repre 21. Naposledy jsme boli spolu na izbe. Vyrástali jsme veľakedy spolu v Nitre, takže sa poznáme veľmi dobre, aj sme sa bavili pred zápasom a tiež to bral tak z úsmevom, keď som mu dal gól. Takže určite bol sklamaný, ale som rád, že akurát jemu som mohol dať gól.
2: Hrdina byl hrdinou i následujících okamžiků, když po inkasovaném gólu polapil další minimálně 3 vyložené šance Slovanu.
4: Od té doby, co jsem sem přišel, nikdy jsem neměl žádný pochybnosti, že to je skvělý brankář. Pracuje na sobě a všechno se mu tohleto vrací a myslím si, že nám roste před očima. Až do konce nám dával tu naději na vyrovnání. Jenom díky němu jsme tu naději měli, protože taky jsme mohli vlastně odejít s porážkou 3-4-0. Že? To se nemohl nikdo dít, protože ten Liberec tam měl 3 tutové šance, vlastně, protože jsme to museli otevírat. Měli jsme chyby, ten ráz toho zápasu se prostě tím golem změnil.
2: Líčil trenér brněnské Zbrojovky Martin Svědík. Oproti prvním dvěma kolům se změnilo i to, že Brňané nehráli proti favoritům, které mohli jen překvapit. Diktovat ale hru proti srovnatelnému soupeři se ligový nováček musí zřejmě ještě naučit. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
0: Zbrojovka tedy poprvé v sezóně vyšla bodově na prázdno. Dnes třetí kolo šance ligy nabídne další 3 zápasy. 2 z nich začnou v 17 hodin. Teplice, Viktoria Plzeň, určitě zajímavý zápas. Nikdo by asi nečekal, že v úvodu sezóny budou Teplice bez ztráty bodu na třetím místě, kdežto Viktoria Plzeň na 12. pozici a čeká zatím na vítězství. Po 2 domácích nevyvedených zápasech má 1 jediný bod. Tak vidí se, jestli venku se jí bude dařit víc. V 17 hodin také začne utkání mezi Zlínem a Bohemians, 2 týmy, které také čekají na vítězství, Zlín dokonce na první body. No a ve 20 hodin Mladá Boleslav, Sparta Praha, Spartané po vítězství nad Lyonem v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů se naladili určitě dobře a budou to chtít potvrdit i v Mladé Boleslavi. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport a také přímé přenosy kompletně bez přerušování můžete poslouchat na našich webových stránkách, najdete odkazy, anebo třeba také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Aneta Langerová a skvělý nápad, písnička, která dozněla v 7 hodin a 16 minut. Mladým českým hokejistům se nepovedl na Hlinka Grecky Cupu v Kanadě ani zápas o páté místo. Prohráli se Švýcary 1-5 a to znamená, že tedy na tomto prestižním turnaji této věkové kategorie končí Češi až na 6. místě. Za chvíli po další písnice, tentokrát od kapely Travis, se podíváme na zahraniční sportovní weby.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Zjemně nesportovní události mohou také samozřejmě ovlivnit plány sportovců, třeba i fotbalových klubů, o čemž teď budeme mluvit v čase, kdy se pravidelně věnujeme zahraničním webům. Ve studiu je proto Tereza Cedidlová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak to ovlivnilo program jakých týmů a kde se o tom můžeme dočíst?
1: Třeba požáry ve Francii komplikovaly sportovní život cyklistům na Tour de France a fotbalové kluby v zasažených oblastech měly jen omezené možnosti tréninku. Na webu BBC Sport se ale dočtete o jiné události, která ovlivňuje sportovní program. Fotbalová Barcelona zrušila plánovaný přípravný zápas na severu Maroka s týmem Ittihad Riyad Tanger. I když klub přímý důvod neuvedl, BBC Sport vidí jasnou souvislost s událostmi ve španělské enklávě Ceuta, kam přišly tisíce migrantů právě z Maroka. Město, kde se mělo hrát, je od Ceuty vzdálené asi 50 kilometrů. Barcelonu tak dnes čeká jiná příprava. V italském Udine se utkají s domácími a také s anglickým Nottinghamem Forest. V druhé polovině srpna pak nastoupí na Camp Nou proti egyptskému Al Ahly. Novou sezónu a cestu za obhajobou titulu v La Lize začne Barcelona 23. srpna na hřišti Elche.
0: Už jsme dnes zmínili jednou cyklistickou Tour de France, teď se jede její ženská verze, kde se o ní například píše.
1: Web Eurosport.d, kterému dlouhodobě dominuje fotbal, má rovnou dvě zmínky o ženské Tour de France. Fotbal to sice v jednom případě přibíjí, ale teď se o cyklistice píše na německém webu i přesto, že hlavní hrdinkou je polská vítězka další etapy. Královskou etapu s výjezdem na ikonický vrchol Mont Ventoux ovládla Kasia Niewiadoma. Polská jezdkyně se tak dostala do vedení v celkovém pořadí. Žlutý dres tak ztratila Švýcarka Reusserová. Německý web cituje vítězku, která se i v návalu emocí stihla všimnout rodinné podpory. Jak Eurosport depíše, Niewiadoma viděla otce plakat. A nebylo to až v cíli po jejím vítězství, ale už při začátku stoupání na slavný kopec. Emoce jejího otce jí tak prý hodně motivovaly a následně výhru v etapě věnovala právě rodině. Sama vítězka pak jen těžko zadržovala slzy, když se po vítězné etapě oblékala do žlutého dresu pro vedoucí závodníci. Oproti mužům, kteří jedou 21 etap, je ten ženský závod kratší, jede se 9 etap a závod skončí v neděli v Nice na jihu Francie.
0: A ve vysílání Rady žurnálu Sport se samozřejmě dozvíte, jak to všechno v ženské Tour de France dopadne. Teď jsme probírali dění na zahraničních sportovních webech s Terezou Cedidlovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Bohatý je program Radiožurnálu Sport, no a teď třeba se podíváme na aktuální dění na jihu Čech. Dynamo České Budějovice odmítlo prostřednictvím tedy své majitelky Ndeky Edeové nabídku jeho českého kraje ve výši 32,5 milionů korun na odkup klubu. Aktuálně třetí ligové Dynamo zároveň na svém webu oznámilo, že nepřihlásí svůj B tým do 4. nejvyšší soutěže od fotbalové asociace České republiky. Za to dostalo pokutu 500 tisíc korun. Jeho český kraj nabídku na odkoupení klubu dál ve středu. Podle majitelky Dynama ta obvinuje kraj z toho, že celý proces prodlužuje. A teď zprávy.
19: Jana Utendorská připravila zprávy.
20: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během 2denní cesty se sejde i se svým protějškem Aleksandrem Vučičem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, která si zachovala přátelské vztahy s Moskvou. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o jejich prodloužení. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Začátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a z obora pro drápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je speciální program a taky symbolické vstupné.
0: Sport.
20: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu 6. místo. Poté, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5, navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x porazila a nedostala ani gól. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečí na pražském okruhu u D1 a nehoda na D1 u Bělotína. Na pražském okruhu teď velmi opatrně na příjezdu k dálnici D1 směrem z letiště. Na konci dálnice na kilometru 70

0: silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3 na průtahu obcí Pleše řeší nehodu osobního auta do sloupu, okolo se projíždí pomaleji. A v Praze čekejte komplikace v Evropské ulici, od okruhu do centra u Divoké Šárky, v křižovatce u McDonaldu stojí dvě auta po nehodě, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Karlových Varech je aktuálně jasno, ale na teploměru jen kolem 11 stupňů. Nad Prahou skoro jasné nebo polojasné nebe, teplota se pohybuje mezi 14 a 16 stupni. Ještě o jeden stupeň více, kolem 17 stupňů je v Pardubicích, je tam ale oblačné nebe. Skoro jasno hlásí Znojmo nebo i Brno a tam je 16 stupňů. A úplně stejné počasí je dnes po ránu v Ostravě, skoro jasno a 16 stupňů. Přes den nás pak čekají příjemné teploty mezi 26 a 30 stupni. O trochu chladněji bude na severu a severovýchodě Česka, tam bude kolem 24 stupňů Celsia. Nebe dnes nabídne, a vlastně i zítra nabídne slunečné, jasné až polojasné počasí. Více oblačnosti čekáme až v neděli večer. No a jaké nás čekají zítra teploty? Poslechněte si meteoroložku Petru Sýkorovou.
3: Nejnižší teploty budou od 16 do 12 stupňů Celsia. V údolích a na severovýchodě území namíříme dokonce až 10 stupňů. Nejvyšší teploty budou od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě bude opět chladněji, tam jenom kolem 27 stupňů Celsia.
2: V pondělí pak přijde přes naše území slabá studená fronta, přechodně tak přibude oblačnosti a lokálně zaprší, po případě se může objevit i bouřka. Teploty ale ještě stihnou vystoupat hodně vysoko, až k 36 stupňům. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Vypsaná fixa v 7 hodin a 38 minut na radiožurnálu Sport. Příjemné sobotní ráno. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy postoupili do semifinále turnaje Czech Open v Praze a dnes budou hrát o postup do finále v 16.40 na Podvinné mlýně proti Grasshopper Zürich. V ženské kategorii se v semifinále utkají Tatran Střešovice s Chodovem a Bulldogs Brno se švédským Pixbem Valenstam. Další zprávy hned po písnice od Green Day ve sportovním přehledu.

0: Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v nové ligové sezóně nebodovali po výhře nad Spartou a remíze v Plzni prohráli doma se Slovanem Liberec 0-1. A tím začne sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: O jediný gól se postaral v 61. minutě z dorážky liberecký křídelník Patrik Dulaj. Liberec následně neproměnil několik dalších vyložených příležitostí pramenících z protiútoků, čehož litoval i trenér Slovanu Bronislav Fodrek.
3: Škoda len z nášho pohľadu, že sme tam mali ešte dobré situácie a ten zápas sme mohli zavrieť skore a netrpnúť možno do konca, lebo v takomto prípade 1-0 domáci stavili ešte prirodzené všetko do risku, do ofenzívy a tam môže hoci čo zastaviť pri tej nejakej štandardke, prepadnutá lopta, ale myslím, že to víťazstvo je zaslúžené a veľmi si ho vážime.
0: Třetí kolo fotbalové šance ligy dnes pokračuje 3 zápasy. V 17 hodin Teplice přivítají Plzeň a Bohemians nastoupí na hřišti Zlína. V přímém přenosu radiožurnálu Sport pak začne i ve 20 hodin duel mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v Lize mistrů porazil francouzský Lyon.
4: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten řekněme play-off zápas, nebo dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
2: Za Spartu nejspíš nebude v Mladé Boleslavi hrát Lukáš Haraslín, ten by po 5 letech mohl Letenské opustit. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSports.cz potvrdil radiožurnálu Sport o zdroj blízký pražskému klubu.
5: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem ve třetím kole druhé nejvyšší soutěže ztratili vedení 3-0 a nakonec remizovali s Českou Lípou 3-3. V dalších zápasech B tým Slávie porazil Třinec 3-2, Jihlava podlehla Příbrami 1-2, Dukla vyhrála nad Kroměříží 2-0, Opava hrála nerozhodně s Kladnem 1-1, Prostějov prohrál s Karvinou 1-2 a Vlašim zvítězila nad Žižkovem 4-1.
2: Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Podle Noru Infantino už nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
0: Čeští hokejisté do 18 let skončili na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu na 6. místě. V boji o 5. příčku totiž podlehli Švýcarsku 1-5. V přípravě přitom dvakrát tuto reprezentaci bez obdržené branky porazili. Jiný gól Čechů dal z přesilovky Lukáš Kachlíř.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil do 8. finále turnaje Masters v Montrealu. Ve třetím kole porazil 7-5 a 6-4 Francouze Atmana a v dalším zápase ho čeká Nizozemec Van de Zandt-Schulp. V 8. finále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka, hrát bude v noci našeho času se Španělem Chodarem.
0: Česká tenistka Kateřina Siňaková a Číňanka Chang prošli do 8. finále turnaje v Torontu. Ve čtyřhře za necelou hodinu zdolali rusko-rumunský pár Andrejová Kirstaová 2x6-2.
2: Dvě české golfistky si zahrají ve víkendovém programu na turnaji Ladies European Tour v Londýně. Kristýna Napoleová je na průběžné 50. pozici se 2 ranami nad normou hřiště. Přesně v takzvaném paru je Sára Kousková na dělené 30. příčce. Česká jednička měla v průběhu druhého kola problémy, ale situaci zvládla.
6: Přišla jsem si zase taková jako unavená, tak jsem musela trošku docukrovat mozek a pak se to zlepšilo, tak mám radost, jak jsme to ustáli. Pak už ta hra byla relativně solidní. Teďka se těším na víkend, že budeme mít šanci zabojovat o nějaký další hezký umístění.
2: Vedení i po druhém kole drží Kanaďanka Huangová s 11 ranami pod par.
0: Střelkyně Viktoria Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavi na premiérovém šampionátu této věkové kategorii. V této věkové kategorii v Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně pak ovládla i finále.
2: A slovinský hokejista Andrzej Kopitar bude mít před stadionem v Los Angeles sochu. Klub také vyřadí jeho dres s číslem 11. Kopitar odehrál v Los Angeles 20 sezon a letos na jaře ukončil kariéru. Během ní dvakrát vyhrál Stanley Cup. Klub Sochu odhalí v únoru příštího roku ve stejný den, kdy vystoupá Kopitáru v dres ke stropu haly. Sochu před stadionem má už také nejproduktivnější hráč historie Wayne Gretzky.
0: Říká na závěr dnešního prvního sportovního přehledu jeho autor Karel Schamberger. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Slavný Ringo Starr na radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 52 minut, čas na naší pravidelnou encyklopedii, ve které tento týden představujeme slavné sportovní trofeje. No a tentokrát Stanley Cup, o který každoročně usilují týmy v nejlepší hokejové soutěži na světě, tedy v kanadsko-americké NHL. Pro většinu hokejistů je tou nejcennější trofejí, kterou lze vyhrát. K jejímu získání totiž musí hráč se svým týmem postoupit do playoff NHL a v něm pak ještě porazit 4 soupeře. Posledním vítězem zatím se stala Carolina, která triumfovala po 20 letech a teprve po druhé v klubové historii. Stanley Cup, původně stříbrnou punčovou mísu, zakoupil v roce 1892 tehdejší kanadský guvernér Lord Stanley z Prestonu a byla pro nejlepší amatérský hokejový klub Kanady. Prvním jejím vítězem se stal Montreal Hockey Club v roce 1893. S rozšířením popularity ledního hokeje ve Spojených státech se ale do boju o pohár zapojili postupně také americké kluby. A od roku 1914 už šlo o trofej pro nejlepší tým na světě. Od roku 1927 o Stanley Cup usilují každoročně týmy v NHL. Výjimkou byl rok 1919 kvůli pandemii španělské chřipky a rok 2005, kdy byla celosezónní výluka NHL. Víte, který klub vyhrál Stanley Cup nejčastěji?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Historicky nejúspěšnějším týmem jsou Montreal Canadiens. Od roku 1915 vyhráli pohár 24krát. Stanley Cup je putovní trofej, která koluje mezi týmy. Na podstavec poháru jsou vylívána jména trenérů, managementu a hráčů. A od tohoto roku také jména rodinných příslušníků majitele Caroliny Toma Dandona. Ten nechal vylít na pohár jméno manželky a svých 5 dětí a bez jakékoliv oficiální role v klubu. 2 místa z 55, která každý klub může obsadit, nechal přitom volná. Vzbudilo to velkou kritiku fanoušků. Původní pohár je vyroben ze stříbra a měl na výšku přes 18 cm. Celá současná trofej, podstavec osazený kopií originálního poháru, je vyrobena ze stříbra a slitiny niklu. Měří skoro 90 cm na výšku a váží skoro 16 kg. V roce 2022 zvedl Stanley Cup nad hlavu tehdejší brankář Colorada Pavel Francouz.
2: Člověk si říká, jaký by to asi bylo, a pak když se to děje, tak to je, když vás hodí pod, nebo jak když skočíte šipku pod jez a mele vás to, prostě člověk se zmítá v obrovský bouři emocí a radosti a úsměvů, objímání a když jsem zvedl ten pohár nad hlavu a viděl jsem se v odrazu toho poháru, tak to bylo něco, co nedokážu ani popsat v podstatě, no. Nebo ani v podstatě, nevím, jak bych to zprocesoval, ale bylo to prostě skvělý pocit.
0: Slavný Stanley Cup zatím vyhrálo 31 hokejistů z České republiky. Naposledy před rokem Tomáš Nosek a Vítek Vaněček. Hned dvěma se to povedlo třikrát, Jaroslavu Pouzarovi a Jiřímu Hrdinovi. Vůbec nejčastěji na poháru vyrit Jean Beliveau. Ten nejcennější hokejovou trofej vyhrál 10krát jako hráč a 7krát jako manažer.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
3: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
2: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
3: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorskou.
5: Rozvolnění rozpočtových pravidel Čechy rozděluje, vyplývá to z bleskového průzkumu pro Radiožurnál. Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnej v Montrealu do osmifinále. Po nehodě je omezený provoz na silnici 35 Rožnov Meziříčí u Zubří a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje jen 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z hnutí ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nad poloviční podporu. Nejvíc by pro ně byly důchody mezi 65 a 74 lety, a to ze 40%. Podle Vojtěcha Duvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
6: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
5: Vládní koalice má ve sněmovně potřebnou většinu, aby přehlasovala i prezidentské veto. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody v přehradách.
7: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
8: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
9: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
8: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
10: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
8: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
5: A ředitele povodí Vltavy Petra Kubalu zveme do vysílání. Poslouchejte ranní interview Radiožurnálu v 8.50. Ruský jaderný gigant Rosatom vydal 7 čínským lodím povolení k plavbě severní mořskou cestou. Ruský státní podnik tuto trasu provozuje. Čínská společnost Sea Legend Shipping zde plánuje pravidelnou kontejnerovou námořní linku. Přes území Arktidy se plavidlům zkrátí doba cesty do Evropy. Moskva dlouho usiluje o to, aby se severní trasa stala alternativou k Suezskému průplavu. Brání v tom ale vyšší náklady na dopravu i klimatické podmínky. Prahou odpoledne projde Prague Pride, dohlížet na ní budou stovky policistů i antikonfliktní tým. Podle organizátorů má být pochod na podporu sexuálních menšin důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ní upozornit právě členy ochranné služby nebo policisty. Upozorňuje mluvčí festivalu Nikola Páliničková.
11: Začátek průvodu bude letos už v 11.55 a to uctěním oběti a připomenutím celé tragické události, která proběhla minulý víkend v Berlíně, a potom přesně v 12 hodin bude průvod vycházet z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopech a potom dál směr na ostrov Štvanice.
1: Sport.
12: Fotbalisté zbrojovky Brno poprvé v nové ligové sezóně prohráli doma podlehli Slovanu Liberec 0-1. O výhře Severočechů rozhodl v 61. minutě křídelník Patrik Dulaj. Dnes pokračuje třetí kolo zápasy Teplice Plzeň a Zlín Bohemians od 17 hodin. Ve 20 hodin pak Sparta nastoupí na hřišti Mladé Boleslavy. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Dva čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu osmifinále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
13: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V osmifinále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D10 u Brandýsa a nehody na tazích Rožnov mezi Říčí a Soběslav Hradec. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za sjezdem na Brandýs počítejte s novým víkendovým zúžením. Na kilometru 8,5 opravují most, projíždí se jedním pruhem, teď se zpomaluje bez delší kolony. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Valašské Meziříčí těsně před Zubřím havarovalo osobní auto, provoz je omezený a vznikají kratší fronty v obou směrech. Opatrněji taky na 23 od Soběslavy na Jindřichův Hradec. Na průjezdu Pleší narazilo auto do sloupu, přibrzďuje se, kolona nevzniká. A v Praze v Evropské do centra čekejte překážku na Divoké Šárce. Hned za křižovatkou s Libockou stojí v pravém pruhu 2 auta po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
15: 8 hodin a 6 minut a vy posloucháte Radiožurnál Sport. Dobré ráno. První český mužský mistr světa v šermu Alexandr Šupenič včera v Brně slavil s fanoušky. Na šermířskou show podle organizátorů dorazilo až 1500 lidí. A my vám atmosféru, jaká byla na Jakubském náměstí, přiblížíme už po písnice od Arch Overkill.
1: Radiožurnál Sport a Ondřej Prokop.

0: šermířská show nebo oslavy titulu světového šampiona? Všechno v jednom. Fleretista Alexander Šupenič včera na Jakubském náměstí v Brně s fanoušky slavil svou první zlatou medaili z mistrovství světa. Tu získal před 2 týdny v Hongkongu. Podle odhadu organizátorů se na oslavy přišlo podívat kolem 1500 lidí.
1: Alexandra Šupeniče na oslavách na Jakubském náměstí přivítali nadšené pokřiky a potlesk. Mezi fanoušky byla i paní Darina.
2: Moje dcera šermuje taky, každopádně Alexovi fandí, protože je to Brňák a perfektně reprezentuje vlastně vůbec ten sport a vůbec i Brno. Prožívali jsme to velmi, byli jsme zrovna na výletě a cestou místo toho, aby jsme si užívali krásy Krumlova, tak jsme koukali na obrazovku tabletu nebo telefonu respektive a sledovali jsme zápas Alexu. Takže to bylo úplně emocionální a bylo to nádherný a krásný. No a moc mu gratulujeme a fandíme.
1: O kousek dál jsem potkala skupinu chlapců, kteří právě byli na šermířském kempu, který Šupenič pořádá už 11 let. Pokračuje Theodor Šefr.
3: Já musím říct, že je to neskutečný, že vlastně, když si vezmete, že vás trénuje vlastně momentálně nejlepší šermíř na celém světě, tak je to prostě fakt super pocit.
4: Určitě si myslím, že je to nějaká jakoby věc, která mě vlastně jako mohla říct, že se aby jsme se mohli posouvat vlastně jakoby v tom, co chceme dosáhnout, jako jsou třeba naše úspěchy jakoby i v tom šermu, anebo třeba i v dalších jakoby našich cílech.
1: Doplňuje ho Samuel Svršek. Na kempu letos bylo 120 dětí a mladých. Alexandr Šupenič si na včerejší oslavě vyzkoušel spíš roli komentátora, a to kvůli zranění, kvůli kterému musí na 3 týdny vynechat fyzickou zátěž. Finálový zápas, který vyhrál 15-2, má ale čerstvě v paměti.
5: Vybavím si úplně přesně, co se mi honilo hlavou, a to bylo to, že koncentruji se na každý zásah, na každou akci a v každý ty akci dohrají úplně na maximum. Absolutní maximum. A jakmile skončila, tak jsem si to říkal znova a znova a znova. A když se myšlenkama vrátím tam, tak mám pocit, že bych tam mohl tak jako být celý večer.
1: Doufá, že jeho úspěch bude inspirovat další mladé sportovce.
5: Dneska, když jsem měl autogramiádu a dívali se na tu moji medaili, někdo tam říkal, já si to vyfotím a pověsím si to na zeď, aby mě to motivovalo. Těším se na moment, kdy se trošku zastavím a vlastně si uvědomím i se svým týmem, co jsme dokázali, protože to, co jsme dokázali, je velký, ale potřebuje to chviličku odstup a chci to uvědomit, co se stalo a nějakým způsobem to zavnímat a prožít.
1: Teď ho čeká především odpočinek.
5: Hlavně mentálně, ale i fyzicky. Dolečit ty zranění a pak si musíme sednout s týmem a říct si, co dál, protože moje hlava funguje tak, že jsem tam měl nějaký sen a ten se mi teď splnil, tak tam musíme nastavit další sen, ale ten chce čas.
1: Podle Šupeniče za triumfem stojí 23 let práce a poučení se z chyb. Poslední 2 sezóny vnímá jako nejlepší ve své kariéře. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Na prestižním hokejovém Hlinka Gretzky Cupu pro hráče do 18 let v kanadském Edmontonu skončí Češi tedy až na 6. místě, jak už jsme v našem vysílání informovali. Prohráli zápas o 5. místo se Švýcary 1-5 a končí tedy neúspěchem. Odehrané už je první semifinále turnaje. Domácí Kanada zvládla utkání s Finskem, vyhrála 6-3 a bude tedy hrát o celkové vítězství. Proti komu, to se dozví až v našich dnešních večerních hodinách. O 20 hodin budou hrát druhé semifinále Finové se Slováky. One, two, one, two.

0: 8 hodin na 20 minut po písnice od Guns N' Roses, ještě návrat k té předchozí informaci a samozřejmě oprava zápas Finsko-Slovensko od 20 hodin na Hlinka Grecky Cupu. To bude zápas o třetí místo. Kanaďané, kteří porazili Finy v semifinále 6-3, budou hrát o první místo tak, jak bývá zvykem na těchto turnajích se Spojenými státy, které v prvním semifinále porazili Slovensko 5-2. A teď se můžeme věnovat fotbalu. Tohle klišé, které teď řeknu, jste slyšeli určitě několikrát. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, říkávají často trenéři a fotbalisté. No a na páteční utkání třetího kola fotbalové šance Národní ligy v Ústí nad Labem to pasuje dokonale. O první body v sezóně přišel domácí lídr tabulky, který po první půli vedl 3-0, ale nakonec s nováčkem z České Lípy remizoval 3-3.
1: Dva góly Belgičana Idumba Muzamba a jedna trefa Domar Kolína z Gambie přinesly Ústí luxusní náskok. První poločas trenéra Viagemu Davida Oulehlu nadchl.
2: Famózní, vynikající výkon. Myslím, že mohl skončit daleko větším rozdílem 5-6-0. Měli jsme tu hru pod kontrolou, měli jsme tam spoustu nebezpečných situací. Do té útoční fáze soupeř prakticky neměl nic. Takže tam jsem byl hodně spokojený. No a jak to bývá, prostě poločase se o tom bavíme, že nesmíme nic podcenit, že ten zápas nemusí být hotový, že ve fotbale se dějou různé věci a ty se jí staly.
1: Přišla poločasová debata v ústecké kabině na zmar. Po hodině hry Oulehla prostřídal a dva náhradníci Novotný a Goj si v posledních 20 minutách vstřelili vlastní gól. V 81. minutě pak srovnal Vostřel. Ústecká hra měla výrazně sestupnou tendenci.
2: Samozřejmě, když se podíváme ty běžecké data, tak jsou úplně výrazně jiný v prvním a druhém poločase, takže tam ten propad je jednoznačný a pro nás je potřeba zjistit, proč ten propad tam je. Jestli je to otázka hlavy, nebo jestli je to otázka jiných záležitostí, to nedokážu teď říct. Samozřejmě soupeř tam měl rozestavení, my jsme pak na to reagovali, dali jsme tam čerstvý hráče, aby jsme ty strany posílili a tak dále, ale prostě nezafungovalo víceméně nic a třikrát jsme inkasovali a samozřejmě to ostuda.
1: Fotbalisté České Lípy po mizerném prvním poločase nerezignovali, poraženecká nálada v kabině o přestávce nepanovala. Trenér Arsenalu Petr Mathauser proto věřil, že jeho parta ještě může na bodový zisk dosáhnout.
3: Protože ten tým je charakterově fantastický, dneska to myslím si všem ukázal, takže my jsme rozhodně zbraně nesklápili, něco jsme si řekli v kabině, jak na to chceme zareagovat. Kluci zareagovali fantasticky a ten druhý poločas jsme jednoznačně dominovali. Já ale potřeba říct, že to taky bylo ovlivněné tím, že Ústí spadlo do nějakého defenzivnějšího mindsetu a my jsme to víceméně jenom využili.
1: Řekl kouč fotbalistů České Lípy Petr Mathauser po skvělém návratu do utkání v Ústí nad Labem, kde Arsenal nakonec remizoval 3-3. David Kalvas, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Královskou etapu ženské Tour de France výjezdem na ikonický vrchol Mont Ventoux ovládla polská cyklista Kajsa Nevědomá. Ujala se vedení v celkovém pořadí. O žlutý dres připravila Švýcarku Marlene Reusserovou. Před tu se dostala ještě také Nizozemka Wolleringová, která na Nevědomou v celkovém pořadí ztrácí 15 sekund. Češka Nikola Nosková dorazila do cíle s odstupem více než 33 minut. Udržela ovšem druhé místo ve vrchařské soutěži o puntíka dres. Celkově jí patří 79. pozice. Dnes čeká peloton poslední kopcovitá etapa Donis, kde závod v neděli vyvrcholí.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Dobré ráno vám přejeme i v 8 hodin a 30 minut. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorfská.
2: Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informuje o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie. Zdůvodnila to nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a Řím vyzval ke zrušení. Italská vláda to ale odmítla. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tudy řidiči neprojedou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví taky výtluky za sjezdem z dálnice D5. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy.
0: Sport.
2: Fotbalisté Liberce vyhráli v předehrávce třetího kola šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes čeká Spartu zápas v Mladé Boleslavi, který začne ve 20 hodin. Už 17 hodin Viktoria Plzeň rozehraje duel v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Všechna utkání odvysílá radiožurnál Sport živě. Na radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Mirošovic, taky na D3 za Budějovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Benešov na 21. kilometru nepřehledněte odstavený kamion. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště na kilometru 150,5 stojí v odstavném pruhu těsně před sjezdem na Krumlov porouchané osobní auto. Na silnici 35 Valašské Meziříčí Rožnov pod Drahoštěm za Zubřím se zpomaluje v obou směrech, provoz je tam omezený po havárii osobního auta. Na 23 ze Soběslavy do Jindřichova Hradce v Pleši se tvoří kratší kolona, projíždí se tam kivadlově po nárazu auta do sloupu. A v Praze v Evropské do centra na Divoké Šárce stojí za křižovatkou s Libockou dvě nabouraná auta v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: úterý čekáme maxima od 26 do 31 stupňů, ve středu pak bude ještě o 2 stupně chladněji. Ve druhé polovině příštího týdne se pak ale bude opět oteplovat a postupně se k nám vrátí i tropické teploty. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Dear God.

Skupina Biffy Clyro otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Hezké ráno. Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli v Hamburku i třetí zápas ve skupině C a turnaj Pro Tour Elite pro ně skončil. Český pár včera na večer podlehl 19-21 a 17-21 domácí německé dvojici Ehlers Wist. Šépkovi se Sedlákem se tak v hlavní soutěži nepodařilo navázat na dvě výhry v kvalifikaci. Nejblíž k úspěchu byli hned v úvodním duelu, když s vězněmi Nory Andrásem Moulem a Christianem Serumem prohráli až v tiebreaku 14-16. V Hamburku byli Sedlák se Šépkou v hlavní soutěži jedinými českými zástupci. Na konci srpna budou obhajovat zlato na turnaji nižší kategorie Futures před domácími fanoušky v Brně.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Dlouhé desítky let platilo, že v soutěžích vodního slalomu jezdili na kánoji výhradně jen muži. O tom, že by o medaile bojovali i kánoistky, se začalo na mezinárodní úrovni vážně uvažovat až po olympijských hrách v Pekingu v roce 2008. Počátečních pochybností nad tímto pro vodní slalom revolučním krokem byla celá řada.
2: Je ta loď hodně vratší, protože tam klečíte, nesedíte, takže jste veš a snaž se to převrátí. A navíc, což je největší blok pro většinu holek, že jsme v té lodi vlastně přivázaný, takže když se něco nepovede a nepovedl by se vám eskimák, tak je hodně těžký se z té lodi dostat ven a rychle zase na vzduch.
3: Popisovala možná úskalí jízdy na kánoji Kateřina Havlíčková, která většinu své aktivní kariéry závodila pod dívčím jménem Hošková. Nad novou kategorii kanoistek zpočátku váhal i její trenér, dvojnásobný olympijský medailista Jiří Rohan.
4: Možná, že se já mýlím, ale myslím si, že to úplně není vhodné pro ženy. Jednak tím posazem, protože v kánoji se klečí, a jednak i tím, že je to poměrně hodně náročný fyzicky a myslím si, že pro ženy ten kajak je takový odpovídající. No.
3: Mnohem smířlivější pak byla dvojnásobná olympijská vítězka na kajaku Štěpánka Hilgertová.
5: Jsem sama zvědavá, jak se k tomu mladá děvčata postaví, jestli začnou skutečně na singlu trénovat a jakým způsobem se ty závody budou vyvíjet.
3: A na názor na vznikající kategorii kanoistek se ptali před lety novináři i Kateřiny Minaří-Kudějové, která se stala v sezóně 2015 světovou šampionkou na kajaku. O kánoji jako doplňkové kategorii ale nikdy neuvažovala.
6: Ono se teď hodně lidem stává, že si vykloubí ramena a tak, a myslím, že u toho singlu je to pravděpodobnější pro ty holky, takže kvůli tomu jsem to zavrhla úplně.
3: Zpátky ale ke Kateřině Havlíčkové, která byla u zrodu kategorie kanoistek a po neoficiálních závodech na světových šampionátech v letech 2009 a 2010 se stala v roce 2011 v bratislavském Čunovu na kánoji vůbec první oficiální mistryní světa. Po vítězných emocích ale přiznala, že opravdu kvalitních závodnic bylo při premiérovém šampionátu jen několik.
2: Než jsem měla teď druhou jízdu, tak jsem se byla podívat na holky, co startovali vlastně na začátku, na ty nejslabší papírově. A je pravda, že když jsem viděla, jak najíždějí do té Niagary, do toho velkého skoku, tak jsem si říkala, že na jejich místě, kdybych to uměla tak, jak oni, že nevím, jestli bych se tam vůbec pustila, jestli by mě to strach dovolil, ale tak je obdivuju, že do toho jdou a samozřejmě to chválím a jsem ráda, že jich je tolik.
3: Od vítězství Kateřiny Havlíčkové v roce 2011 se ale hodně změnilo. Kanoistky totiž předvádí v posledních sezónách špičkové výkony srovnatelné s ostatními disciplínami vodního slalomu. Definitivním potvrzením kategorie kanoistek pak bylo její zapsání do programu olympijských her, když o medaile pod pěti kruhy závodnice bojovaly poprvé v roce 2021 v japonském Tokiu. Miroslav Lenz, Radiožurnál.

0: Pretenders na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 48 minut. Tenisové kurty pod zámkem v Pardubicích patří v srpnu pravidelně talentovaným hráčům a hráčkám v kategorii dorostu. Letos se na východě Čech koná už 99. ročník pardubické juniorky. Turnaje, kterého se účastní nejvýraznější talenty českého tenisu. V minulosti ho vyhrála jména jako Martina Navrátilová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Petra Kvitová nebo v mužských kategoriích Bohdan Ulihrach a Petr Korda. Teď ho jako odrazový můstek ke světové kariéře mohou brát další.
1: 99 let je dlouhá historie a na první pohled by se mohlo zdát, že vymyslet něco nového bude těžké. Jinak to vnímá hlavní organizátor pardubické tenisové juniorky Miroslav Máslo.
2: Ono to vypadá, že když to děláme dlouho, že to je vždycky stejný, ale vlastně každý rok je úplně jiný. Ty základní parametry, ty jsou nastavený nějak, co musí kdo udělat, co se musí zařídit, ale znáte to sám nejlíp, že když se něco zařizuje i třeba po 50., tak po každý to je nějak jinak, takže prostě každý rok je jinačí a já doufám, že jsme to připravili dobře a že i počasí nám bude přát.
1: Po letech se konečně povedlo namotivovat hráče jinak než jen věcnými cenami.
2: My jsme rádi, že se konečně povedlo, že Český tenisový svaz nastavil pravidla, že každý rok my jsme upoutávali hráče na věcní ceny, na volné karty, ale prostě samozřejmě, že výhled do dospělého tenisu lákal hráče na to, aby získali co nejvíc bodů. Letos se podařilo, že pravidlo, pokud někdo nepřijede na mistrovství republiky, což je pardubická juniorka, tak nedostane od svazu volnou kartu 12 měsíců po termínu pardubické juniorky. Ať jsou to turnaje národní anebo mezinárodní, který pořádá Český tenisový svaz.
1: A to vedlo k úspěchu právě v podobě nasazených hráčů.
2: Tomu odpovídá vlastně i obsazení letošní juniorky, kdy vlastně až na Janu Kovačkou, která dostala výjimku z reprezentačních důvodů, tak tady bude vlastně celá špička.
1: Pardubická juniorka má velký zvuk, ale problém má s chátrajícím areálem. Ten by potřeboval vylepšit, ale bez dotace to možné nebude.
2: Aktuálně to vypadá velice bídně. Třikrát jsme žádali o dotace, vždycky to bylo negativně vyhodnocený, ať z důvodu toho, že ty programy byly vyhlášeny spíš na vybudování sportovišť, ne na vybudování zařízení. Je to velký problém, když vidíme, jak se budují v jiných městech ty privátní sportovní kluby, že my jsme spolek, takže ty finance zase takový nemáme. Kam uvidíme, co se nám podaří, jestli se nám podaří něco zařídit na ten příští rok, protože jinak říkám, je to ostuda.
1: Říká se začínajícím 99. ročníkem pardubické tenisové juniorky hlavní organizátor Miroslav Máslo. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Brian Adams na Radiožurnálu Sport, blíží se 9. hodina. Po zprávách budeme probírat aktuální dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Včera začalo 3. kolo zápasem mezi Zbrojovkou a Libercem, který vyhrál 1-0. Dnes se hrají další zápasy, to vše probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď ale zprávy.
1: Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
2: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. Tajfun Dolphin zesílila, posouvá se směrem Tajvanu a jihovýchodě Číny. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na porouchané auto pozor na dálnici D1 z Brna na Prahu na kilometru 44 a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léku bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
2: Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách spustilo ministerstvo školství. Na svém metodickém portálu EDU aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Zveřejňují je školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát pak projde kontrolou správce portálu, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
5: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
2: Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tajvan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhl Japonsko a jeho okraje, přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
6: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 centimetrů vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Připravený je dnes speciální program a taky symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
7: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek v podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci Ihřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tematicky zaměřeným kvízem se sladkou odměnou na konci.
1: Sport.
8: Fotbalisté Slovanu Liberec vyhráli v šancelize na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Dnes nastoupí v 17 hodin Viktoria Plzeň v Teplicích a Bohemians ve Zlíně. Ve 20 hodin pak Mladá Boleslav přivítá Spartu. Přímé přenosy všech zápasů odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Část české atletické výpravy odlétá z Prahy na mistrovství Evropy v Birminghamu. Přímo z letiště Václava Havla přidá aktuální informace reportér Adam Procházka.
9: Je to většina české výpravy, přes 30 atletů z celkových 52. Mezi nimi do letadla nastupují i některé medailové naděje, jako například výškař Jan Štefela, to je bronzový medailista z mistrovství světa, nebo koulař a český rekordman Tomáš Staněk. Řada atletů mluvila na letišti i o nervozitě, kterou teď cítí, zejména ti mladší, jako dálkař Petr Mindlschmidt nebo desetibojař Tomas Jirvinen, kterého čeká na evropském šampionátu premiéra mezi dospělými. Z letiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Psáři, taky v nájezdu z Pražského okruhu na D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za sjezdem na Vlašim na kilometru 44 pozor na porouchanou dodávku stojí na začátku stoupacího pruhu, teď dojela světelná šipka. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem spozorněte za Prackovickou estakádou za tunelem Radejčín na 60. kilometru se levým pruhem se sune několik vozidel u držby. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se za sjezdem na Brandýs zpomaluje, potom na kilometru 8,5 je víkendové zúžení do jednoho pruhu most. Na Pražském okruhu v nájezdu na dálnici D1 do směru na Brno opatrně sekají tam trávu a vozidla se teď pohybují pravým pruhem, můžou překvapit za pravotočovou zaktáčkou. Na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov vznikají obvyklé kolony před omezením u Záhoří mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem a taky na 38 z Jihlavy na Čáslav se pracuje, provoz vázne jak u Střítěže, tak i v úseku mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: 9 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemné dopoledne. Nejvyšší fotbalová soutěž, tedy Šance Liga, nabízí dnes 3 zápasy třetího kola: Teplice, Plzeň, Bohemian Zlín a večer Mladá Boleslav Sparta. Včera už se hrál duel mezi Zbrojovkou Brno a Slovanem Liberec. Témat, o kterých můžeme mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, je opravdu hodně. Teď ale ještě předtím písnička od Adele.
3: Radiožurnál Sport
11: a Ondřej Prokop.

0: 9 hodin, 10 minut a naše následující téma je dění ve fotbalové nejvyšší soutěži. Spartu podle všeho opouští kapitán Lukáš Haraslín ve večerním utkání třetího kola šance ligy v Mladé Boleslavi. S největší pravděpodobností už nenastoupí, ani včera netrénoval s týmem, protože má namířeno do saudsko-arabského týmu Al-Fateh. Také o tom teď budeme mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dva ligové tituly, jeden domácí pohár, velké zápasy v Lize mistrů, taková je bilance Lukáše Haraslína za těch 5 let ve Spartě, dá se říct, že končí v pravou chvíli?
1: No tak když jsem viděl jeho konkurenta, tak se to tak dá říct, ale samozřejmě Lukáš Haraslín předváděl výborný výkony, myslím si, že si ne náhodou vybojoval tu kapitánskou pásku, s kterou byť Sparta úspěšná úplně nebyla, tak prostě on ji měl zaslouženě a možná se jeho čas nachýlil, možná to je v pravý čas.
0: Ty jsi odcházel v 29 do Japonska, Haraslínovi je teď 30 a míří tedy podle všeho do Saudské Arábie. Rozumíš mu i s ohledem tedy na tu svou minulost, že chce zažít úplně jinou soutěž, jinou kulturu a co si budeme povídat, hlavně asi také nechce přijít o tu možnost vydělat si opravdu velké peníze, které se mu nabízejí?
1: Jo, určitě, vzal bych to od konce, to není žádná ostuda nebo nic, co by mu někdo měl vyčítat. Myslím si, že ty finance opravdu rozhodují, zvlášť když ten hráč už cítí, že ten věk se nachyluje a těch příležitostí tolik nebude a samozřejmě on si, bych řekl, v úzovkách svoje tady odehrál a ta nabídka přišla a já si myslím, že to je tak ideální opravdu pro obě strany.
0: Dá se mluvit o tom, že vlastně končí jedna éra Sparty, protože vlastně už jenom ten útočný trojzubec, jak se tomu říkalo, se vlastně úplně rozpadá. Birmančevič trénuje individuálně, hledá se pro něj asi další angažmá. Na odchodu je také útočník Kuchta, nejspíš do polské legie Varšava, takže je to vlastně, jak jsem říkal, konec éry takové ve Spartě teď.
1: No, tak samozřejmě jsou tam už jiní hráči a vlastně Birmančevič už nebyl minulou sezónu, Haraslín a Kuchta taky Honza už se vracel vlastně z jednoho hostování, takže už se ten trojzubec rozpad dřív, ale takhle to je, prostě teďka málo kdy to je tak, že to mužstvo je 4 roky úplně stejný a hrajou tam ty samý hráči, ta konkurence, ta fluktuace těch hráčů je veliká a Spartě se to nevyhnulo taky.
0: O to zajímavější teď bude sledovat, jak bude vlastně večer vypadat sestava Sparty proti Mladé Boleslavi. Pro Spartu tím, že nezvládla úvodní kolo, tak samozřejmě další důležitý zápas, nemůže si úplně dovolit další ztrátu v lize, ale zároveň je to tedy mezi dvěma zápasy s Lyonem, takže je potřeba trošku možná i pošetřit síly. Teď tedy nebude takový výběr. Myslíš, že tedy ta sestava, jak se říká, vítězná, že se nemění, že to bude platit, nebo přeci jen s ohledem na tu odvetu v Lyonu, bude sestava Sparty trošku jiná, než to bylo v tom povedeném zápasu na Letné naposledy?
1: No tak je to otázka, samozřejmě ta sestava spolu hrála prvně a myslím si, že by potřebovali spolu odehrát co nejvíc zápasů. Samozřejmě chápu nějakou náročnost těch posledních zápasů a těch zápasů, který Spartu čekají, ale já si myslím, že by tam moc změn být nemělo, že by prostě měli sázet na to, že ty kluci mají teďka na začátku sezóny ještě dostatek síly, mají natrénováno, nejsou zranění a že by měli hrát v hodně podobné sestavě jako proti Lyonu.
0: Středočeši pod vedením Aleše Majera mluví také o kombinační fotbal podobně třeba jako Lyon, dá se říct, takže mohlo by to Spartě sedět?
1: No tak určitě, je to podobný, Boleslav chce takhle hrát, samozřejmě, myslím si, že si dokáže taky vyhodnotit to, jak bude chtít hrát Sparta. Pro Spartu ten zápas s Lyonem prostě nebyl obvyklý, ale samozřejmě myslím si, že oni nemají kam z toho výkonu uhnout, prostě oni musí hrát takhle náročně, protože ten fotbal se mění a když řeknu třeba jeden příklad Španělska, na mistrovství světa, tak prostě nechtěli nechat soupeře vydechnout a hráli hodně aktivně a to těm soupeřům samozřejmě nepříjemný. Málo kdo je na to připravený, aby celý zápas byl pod tlakem a Sparta s tou s Lyonem jednoznačně těžila, takže očekávám, že by to mohlo být podobný i v Boleslavi.
0: S Pavlem Horvátem probíráme dění v nejvyšší fotbalové soutěži. V té jsou na programu dnes ještě další dva zápasy od 17 hodin. Zlín proti Bohemians, ale já bych se přeci jenom víc zastavil u duelu Teplice-Plzeň. Tepličtí jsou mezi třemi týmy, které mají plný počet bodů po dvou kolech. Plzeň naopak dvakrát hrála doma, má z toho jenom jeden bod. Je to samozřejmě velmi důležité utkání pro celou Plzeň i pro trenéra Hiského. Ta jeho pozice není úplně pevná. Tak co od toho zápasu očekáváš? Může to být vlastně pro Plzeň trošku příjemnější, že nebudou doma pod tím tlakem fanoušků a hrajou venku?
1: No to si nemyslím. Já si myslím, že Plzeň se historicky v Teplicích úplně nedaří, nehraje se tam dobře nikomu. Teplicím se vydařil ten vstup, o to těžší utkání to bude a samozřejmě Plzeň musí zabrat už. Teďka promarnili spoustu příležitostí k tomu, aby těch bodů měli víc, nebo ne spoustu, ale ty dvě úvodní a není to příjemný vstup a musí, já bych neřekl vyhrát, ale musí bodovat a samozřejmě předvíst lepší výkony.
0: To naše povídání s Pavlem Horvátem jsme vzali vlastně tak trochu od konce, od posledního dnešního zápasu a teď se na závěr vrátíme k prvnímu duelu třetího kola šance ligy, ten se hrál už včera. Zbrojovka Brno poprvé vyšla v sezóně bodově na prázdno, prohrála s Libercem 0-1. Ukázalo se, že vlastně to pro ní byl složitější zápas v tom, že proti Spartě a v Plzni vlastně mohla hrát více zezadu na ty rychlé protiútoky, které má opravdu skvělé a tentokrát Liberec si trošku počkal víc vzadu a Zbrojovka se vlastně vůbec neprosadila.
1: No tak samozřejmě byl to jiný zápas, to je logický a vždycky ty úspěchy, který ten tým udělá, tak vzbuzují respekt a větší zájem i u těch ostatních týmů a tohle bylo jasně vidět. Liberec, přesně jak jsi to řekl, hrál tak jakoby trošinku taky jinak, než většinou hrává teďka pod novým trenérem a byli úspěšní, takže samozřejmě ta liga bude vyrovnaná, nemyslím si, že někdo to úplně prolítne, teď neberu Slávy se to povíc může, ale že by někdo jako sbíral jedno vítězství za druhým, to si myslím, že úplně pravidlem nebude.
0: Říká Pavel Horvát, se kterým jsme probírali aktuální dění v Šancelize. Díky a přeji ti hezkou sobotu.
1: Hezký den.
0: A ještě připomenu jednou ten dnešní program Šance ligy od 17 hodin. Teplice přivítají Plzeň a Bohemians nastoupí na hřišti Zlína. No a pak ve 20 hodin Mladá Boleslav se Spartou. Vše důležité uslyšíte v přenosech na radiožurnálu Sport, nebo případně celé zápasy bez přerušení vám nabídneme na webu radiožurnálu Sport nebo radiožurnálu a také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Písnička od Tiché dohody končí v 9 hodin a 21 minut na Radiožurnálu Sport a my míříme na pražské letiště, kde je reportér Adam Procházka, protože za nějakých 40 minut by měla odletět větší část české atletické výpravy na mistrovství Evropy. Tak dobré dopoledne.
1: Hezký den, ano, je to přesně tak. Mělo by to být přes 30 atletů z celkového počtu 52, takže je to většina. Panovala poměrně dobrá atmosféra, hodně se smáli všichni čeští atleti. Samozřejmě teď už nastupují, respektive budou nastupovat do letadla i některé velké medailové naděje. Jan Štefela, Tomáš Staněk, tedy výškař, Jan Štefela, koulař Tomáš Staněk, ale například sprinterka Karolína Maňasová, ta už je přímo na místě, potvrdil nám to šéf trenér Pavel Sluka, protože tam měla se svým trenérem speciální zvláštní požadavek, aby přímo v místě dějiště byly co nejdřív, a on o tom i Pavel Sluka mluvil, že právě Karolína Maňasová a její trenér se soustředí na každý maličký detail, tak možná i to je důsledek přesně téhle práce, že už jsou teď na místě, no a možná i proto můžeme vlastně Karolíně Maňasové říkat nejrychlejší Češka, protože připomínám, že od června drží český rekord na 100 metrů, protože překonala Jarmilu Kratochvílovou a teď tedy platí to české maximum 11 sekund a jedna setina k tomu.
0: Ty jsi mimo jiné zmiňoval jméno koulaře Tomáše Staňka, ten zase, jak bohužel u něj bývá zvykem, nebyl úplně zdravotně fit, tak jak to vypadá s ním, a případně další nějaké zdravotní problémy nejsou u českých atletů.
1: On vynechal vlastně celou tu halovou sezónu kvůli zranění lokte a následné operaci. No a teď mluvil, byť je mu 35 let, taky o mladické nerozvážnosti, protože on měl startovat na mistrovství České republiky v Plzni na konci července, ale nakonec se na start nepostavil, a to proto, že si na soustředění trochu poranil zadní stehenní sval při takovém cviku v předklonu, a on sám říkal, že to je cvik, který dlouho nedělal, a navíc se při něm na soustředění úplně nešetřil, šel do té maximální zátěže, a to právě byla chyba. Každopádně potom Tomáš Staněk říkal, že by to nemělo být nic vážného a že už teď je v pořádku a měl by být tedy na mistrovství Evropy připravený, na rozdíl třeba od dálkaře Radka Jušky, který právě kvůli zranění o evropský šampionát přijde.
0: No a jaké další medailové naděje jsou už v té části výpravy, která tedy odletí za něco málo přes půl hodiny?
1: Mluvil jsem třeba s Janem Štefelou, to je tedy český výškař, který má bronz z mistrovství světa z Tokia, takže toho můžeme určitě počítat mezi ty medailové naděje. A nás novináře tady na letišti trochu zaujal svou vizáží, protože si nechal vlastně na obličeji knír, a to je vlastně to jediné, co tam z vousů teď zbývá. Nechtěl prozradit, proč se tak rozhodl, ani jestli je to nějaký možná šťastný talisman pro mistrovství Evropy. On obecně vůbec vlastně nechce mluvit o cílech a o ambicích před velkými šampionáty, takže ani tentokrát to neprozradil, ale řekl třeba, že je poměrně dobře naladěný, co se týká nálady a vlastně i formy, protože byť se mu v té venkovní sezóně úplně nedařilo, tak vlastně na mistrovství České republiky, což bylo tedy před zhruba týdnem, 10 dny, tak se mu podařilo skočit 230 cm, což je tedy slušný výkon, a je tak připravený na mistrovství Evropy. No, mluvil jsem i s některými z mladších českých atletů, třeba Tomas Jirvinen, tedy český desetibojař, toho čeká velká premiéra na mistrovství Evropy. Ten dokonce mluvil nejenom o nervozitě, ale třeba i o strachu z toho, že se mu to prostě nepovede a že nepředvede to, na co má. No a o nervozitě mluvil třeba i mladý dálkař Petr Mindlschmidt, který tak trochu přiznal, že si na sebe upletl bič na posledním mistrovství Evropy v Římě, protože tam jako 18-letý, když se od něj vůbec nic nečekalo, postoupil do finále, překonal vlastně výkonem 803 cm národní juniorský rekord a nakonec obsadil 7. místo, tak uvidíme, jestli tenhle svůj výkon teď tedy ve 20 letech překoná v Birminghamu, kde připomínám, že bude celkem 52 českých atletů.
0: A nakonec jenom ve stručnosti připomeň, od kdy uslyšíme ve vysílání Radiožurnálu Sport i o výsledcích českých atletů z Birminghamu?
1: S kolegou Jakubem Markem letíme už dnes večer, takže už třeba i dnes nebo zítra se můžete těšit na nějaké příspěvky ve vysílání, ale všechno to tedy začne v pondělí, tohle pondělí tedy 10. srpna a potrvá to celý týden až do neděle, takže celý týden se můžete těšit na informace, reportáže, přímé přenosy přímo z místa dějiště mistrovství Evropy, tedy z Birminghamu.
0: Adam Procházka zatím ale ještě z ruzyňského letiště, kde sledoval odlet většiny českých atletů na mistrovství Evropy. Zatím díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál posloucháte i v 9:30. A zprávy má Jana Utendorská.
2: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice ale má na přehlasování prezidentského veta ve sněmovně dost hlasů. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí, cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem více než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj, ale končí na konci roku. Vedení školy proto teď usiluje o jejich prodloužení. A dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemusí obávat. Podle odborníků jsou srovnatelné s průjezdem tramvaje. Sport. Tenista Jakub Menšík podstoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van den Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Psáři a omezení na D10 za Brandýsem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim obezřetně na kilometru 44 nakládají tam na odtah porouchanou dodávku, stojí v odstavném těsně před začátkem stoupacího pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy hned za exitem 9 Brandýs se zpomaluje na 8,5 kilometru, opravují most a projíždí se tam jenom jedním pruhem, zdržení zatím není dlouhé. V Praze v ulici k Barandovu směrem dolů na Barandovský most zpozorněte pod geologickou. Nad terasami se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta, brzdí a vybočuje se v levotočivé zatáčce. A na silnici 34 Humpolec Plhřimov se zdržíte před omezením u Záhoří, tvoří se kolony od Komorovic z druhé strany od odbočky na Velký Rybník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Takové byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Slavní Rolling Stones dohráli v 9 hodin 37 minut na radiožurnálu Sport. Zatímco tedy v pondělí začne mistrovství Evropy atletům, tak juniorští atleti bojují na mistrovství světa v Eugene už v těchto dnech. No a Emma Berková tam obsadila 5. místo v běhu na 3000 metrů překážek a jen těsně nebyla nejlepší Evropankou. Zhruba sekunda jí v závěru chyběla v souboji se Švédkou Maiken Sederlundovou Larssonovou. Časem 9 minut 49 sekund a 6 setin vylepšila Berková o téměř 4 sekundy 2 roky starý český juniorský rekord Karolíny Jarošové.

0: Před písničkou od Roxette jsme mluvili o pátém místě 18-leté atletky Emmy Berkové na mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene na 3000 metrů překážek a teď budeme mluvit o 18-letém talentovaném hokejistovi. Adam Novotný zatím čeká na nabídku od klubu NHL Vancouver Canucks, který ho nedávno draftoval jako 24. v pořadí. 18-letý útočník působil v minulé sezóně v kanadské juniorce a rád by samozřejmě povýšil. Před pár dny se vrátil z dovolené a připravuje se spolu s extraligovým týmem v Hradci Králové, kde v minulosti také působil. Ještě před krátkým odpočinkem zažil ve Vancouveru vstupní kemp.
1: Byl takový milý, přátelský, nebylo to pod žádným extra tlakem. Pár tréninků, kde jsme draftováni, kde jsme se zbližili trošku jinak a pak jsme hráli 13-3 scrimmage, takže to bylo taky hrozně super, přišli fanoušci. Takže když to zhodnotím, tak to bylo seznamování se všema a poznávání nových lidí, že to bylo hrozně super.
2: Oťuknutí se, ale ne tlak, co se bude s vámi dít dál, tak jste to zatím nevnímal.
1: Tak samozřejmě, každý se vám chce ukázat v tom dalším světle na těch tréninkách a všechno, ale nebyl jsem pod žádným stresem, což bylo hrozně fajn.
2: Vy máte před sebou takové rozcestí, může se toho dít víc, tak jaké jsou teď ty alternativy?
1: Já teď nevím, co se úplně bude dít, bohužel, což je trošku těžký, samozřejmě člověk chce vědět, kde bude na příští sezónu, ale tak jsem se prostě připravit na tu sezónu, jak to bude kdekoliv a doufám, že to bude pro mě to nejlepší.
2: Po draftu je teď to nejdůležitější pro vás jít za podpisem s týmem NHL, s týmem Vancouver Canucks, tak jaké udělat kroky, aby to bylo co nejdřív, abyste tu jistotu měl?
1: To je hrozně těžko říct, tak samozřejmě rozhodnutí jenom na Vancouveru, já si myslím, že jsem udělal velmi dobrý dojem na tom kempu, teď to samozřejmě je na Vancouveru, jestli přijde nějakou nabídku, nebo ne, to už teď úplně neovlivním upřímně, takže na to nechci úplně nějak stresovat a přijde to samo. Dřív nebo později, udělal jsem pro to všechno a věřím, že to dopadne co nejdřív.
2: Vy víte, že za vším je pořádná dřina, protože jste tomu sám poslední minimálně rok obětoval opravdu všechno. Jaká je ta dřina teď aktuálně v tom přípravném období? Myslím si, že tohle léto jste si moc neodfouk.
1: To mám moc ne. Já jsem asi jeden týden na dovolený a to bylo tak nějak všechno. Samozřejmě bylo to hrozně moc toho léto, tak byly tam kombajn testy, na které jsem musel připravit. Hned jsem trénoval po těch testech, byl hned draft, po draftu byl kemp. Pak jsem teda odletěl na dovolenou, že už jsem to fakt potřeboval, prostě to tělo to řekne samo. No a teď jsem zase v tom zpátky, chvilku začíná sezóna, takže ono toho prostoru moc nebylo.
2: Bude hodně rozhodující předsezónní kemp.
1: To je asi ta nejdůležitější část doposud. Tam se člověk boje vlastně o tu smlouvu nebo to místo. A samozřejmě ta šance tam určitě nějaká je. Samozřejmě člověk tam prostě musí jít s tím nastavením, že ten tým prostě může udělat. Nemůže tam přijet s tím, že to jdu zkusit. Takže samozřejmě ten kemp se snažím připravit co nejlíp. Tím se, že se posouvám každým týdnem, každým dnem. Takže chci prostě udělat všechno pro to těch posledních pár týdnů tady, abych se na to připravil co nejlíp a tam v top formě. No.
2: Vy jste hrál v minulé sezóně juniorku, takže i ta forma by pro vás vlastně byla krokem dopředu.
1: Určitě, já si myslím, že i kdyby dostal třeba jenom pár zápasů, jak je to obrovský úspěch, obrovská zkušenost. Takže samozřejmě nějaký ten cíl prostě do té sezóny je dostat nějaký zápas. A když to nevyjde, tak člověk se může prokousat juniorkou nebo AHL, těch variant tam je víc, takže není úplně kam spěchat, prostě přijmout to, co se stane a pracovat.
2: Říká hokejový útočník Adam Novotný v průběhu letní přípravy na novou sezonu. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Nabídka sportovního vyžití pro děti a mládež se každoročně rozšiřuje a některá odvětví tak mají nouzi o své členy a bojují mezi sebou o každé dítě. Mezi dobrovolnými hasiči je ale v obcích i mezi mládeží zájemců stále dost a radost z toho má i čelní představitelka republikového hasičského sdružení Monika Němečková.
1: Já osobně mám k dobrovolným hasičům velký vztah, jsem dobrovolnou hasičkou od 6 let, přivedl mě k ním tatínek a už mi to prostě nějak zůstalo. Začala jsem vést děti, začala jsem se zajímat o vzdělávání, abychom je vychovali k tomu, aby u nás zůstali a aby si sami vybrali, co dál budou dělat. Pečovat o děti, vzdělávat, být v zásahových jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý z nich, když si najde svoji cestu a zůstane u dobrovolných hasičů, tak to je náš cíl.
2: Starostka sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková díky svému dlouholetému působení u mládeže dobře ví, co všechno kolektiv hasičů může dětem nabídnout.
1: Ta naše činnost je obrovsky činorodá s těmi dětmi, od volnočasových aktivit přes vzdělávání až směrem ke sportu, k přípravě do těch zásahových jednotek. A každé to dítě, ať je malé, velké, tenké či silnější, si prostě najde to svoje. Zdaleka ne všichni sportují, ale ty pohybové aktivity máme vlastně v každé své činnosti. Ochranu přírodě, tábory, víkendovky, to se všechno kloubí v jedno a to je za mě to podstatné.
2: Sportovní část a to, co děti natrénují, mohou ukázat každé 2 roky na mistrovství světa. To se letos konalo v Šumperku a v obou kategoriích ho vyhrál tým z nedalekého Bludova, kde děti vede trenér Martin Sobotka.
3: Naštěstí můžu říct, že v Bludově máme dětí hodně, jsem za to moc rád. Důležité je, že ty děti něco dělají, že nesedí doma u počítačů, u mobilu, ale že přijdou mezi kamarády, sportují, dělají cokoliv, co prostě můžou dělat spolu, združují se. A samozřejmě je to i návaznosti na to, že potom přechází k těm profesionálním hasičům. Od nás i několik vlastně kluků dělá u profesionálních hasičů a tak by to mělo být. Plno dětí dělá v jednotkách a pracuje pro ty sbory a vychovávají další ty děti do budoucna, což je hrozně důležité.
4: To, že je dobrý kolektiv a všichni si rozumíme a je to prostě, všichni se chceme potkávat a je to fakt super.
5: Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková ta elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sam o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví. Já určitě se chci věnovat dál hasičům, mě to pořád baví, takže nemám důvod končit.
2: Doplnili svého trenéra jeho svěřenci Kristýna Konečná a Štěpán Gregor, kteří byli součástí vítězných týmů na mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Adam Kudet, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Hlavní YouTube a jejich písnička Ordinary Love na Radiožurnálu Sport je 9 hodin a 54 minut. To znamená, že se blíží 10. hodina, s ní také samozřejmě zprávy a po nich vám nabídneme reprízu středeční klasiky Kateřiny Neumannové z tohoto týdne. Tentokrát měla ve studiu atletku běžkyni Nikoletu Jíchovou, která momentálně už druhou sezónu nemůže kvůli zdravotním problémům závodit. Teď písnička od Demon Hunter.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než pět let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10 hodin. Tady jsou zprávy Jany Utendorfské.
5: V Římovském přehradě na jihu Čech rychle ubývá vody. Domácnosti to podle vodohospodářů nepocítí. Vládní strana TISA bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Kolona vzniká kvůli omezení na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Nedostatek vody hlásí vodohospodáři na vodní nádrži Římov na Českobudějovicku. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody. Přehrada slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro většinu Jihočechů. Dodávky do domácností podle vodohospodářů ohrožené nejsou.
6: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoku. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
7: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
8: Úprana vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
7: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Dopravu v centru Prahy dnes omezí průvod na podporu sexuálních menšin Prague Pride. Pro auta budou mezi 12. a 16. hodinou uzavřené některé ulice v okolí Václavského a Staroměstského náměstí, Dvořákova nábřeží a Hlávkova mostu. V oblasti nepojedou ani linky hromadné dopravy. Omezení se dotknou také části magistrály. Průvod vyrazí z Václavského náměstí v pravé poledne. Na akci dohlédnou stovky policistů, říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Shromáždění se budou účastnit desítky tisíc osob. Na celou akci budou dohlížet stovky policistů a členové ostatních složek IZS. V trase průvodu se pak budou nacházet také bezpečnostní služba, medici nebo 115 dobrovolníků.
5: Maďarská vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci za TISU vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
10: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fides Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný TISou minulý měsíc. Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Ochranáři na Jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Některé páry během letoška využili dokonce dvakrát, říká Libor Opluštil z Českého svazu ochránců přírody.
11: Letos zahnízdilo 21 párů v prvním hnízdění a k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedeni a někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni bylo 14 hnízdění a bylo jich něco přes 50.
1: Sport.
12: Fotbalisté zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj. Brno nebezpečné nebylo, což zmiňoval i obránce Jakub Klíma.
13: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znovu dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
12: Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí na trávníku Mladé Boleslavy. Už v 17 hodin začnou zápasy Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians. Všechny duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D10 u Brandýsa a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu počítejte s kolonou od sjezdu na Brandýs z 9. kilometru do víkendového omezení pod mostem na 8. kilometru je zdržení kolem 10 minut. Na tahu 34 Humpolec Pelhřimov se tvoří kolony v obou směrech před zúžením u Záhoří. Je to zhruba na čtvrt hodiny od Komorovic, z druhé strany od odbočky na Velký Rybník. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most vzniká teď kolona kousek za Spořilovskou. Od Šelky se sune 10 až 15 minut do Esíčka za Lanovým mostem. Ve středním pruhu se tam srazila dvě osobní auta. A v Praze čekejte silnější provoz taky už v Novopatské před zúženou k Belskou směrem z Černého mostu. Navíc tam za satelicemi za ekoduktem řeší menší kolizi auta s motorkou. Zdržení zatím není dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24. Tolik zprávy.
14: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
16: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu atletka Nikoleta Jíchová. Atletka, která běhá 400 metrů překážek, závodí za Duklu Praha. Nicméně bohužel v současné době není mezi závodnicemi, které můžeme vidět na dráze, protože dlouhodobě řeší své zranění, které se Nikoleto už trošku táhne. Ty vlastně v tuto chvíli máš druhou sezónu, kdy nemůžeš plnohodnotně závodit. My jsme tady si spolu povídali před necelým rokem, kdy jsi vlastně byla po operaci skříženého vazu v koleni. Byla jsi na začátku rekonvalescence, tak si pojďme probrat, co se stalo potom. Ty začátky určitě byly z tvé strany pozitivní, ty jsi měla našlápnuto hodně rehabilitovat, trénovat a brzo se vrátit. Tak co se dělo potom od té doby, co jsme se neslyšeli?
17: Vlastně jsem strašně moc pracovala, makala, dělala jsem vlastně co můžu a jakmile jsem se dozvěděla teda, že se stalo něco špatného a že musím na operaci, tak vlastně místo toho, abych si na chvilku odpočinula a vypla, tak vlastně jsem znova hned si říkala, OK, něco se stalo, nevadí, dostanu se z toho co nejrychleji a vlastně i tak jsem na tom pracovala, měla jsem hned další cíl a pracovala jsem na tom, no. Zpětně nemůžu zhodnotit, že bych něco udělala špatně nebo něco bych teďka udělala jinak, ale bohužel to zranění je možná trochu vážnější, než jsem si z začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
16: Ten úraz se ti stal v červnu 2025. My jsme spolu pak mluvili na podzim a to si byla vlastně ve fázi, kdy si trénovala, rehabilitovala, ale samozřejmě si ještě nemohla jít na dráhu. Ještě to bylo spíš o kondiční věci, aby si zrehabilitovala koleno po operaci. Jak potom probíhaly vlastně ty další měsíce, ten první vlastně návrat na dráhu, kdy jsi se mohla postavit do tenisek a vyběhnout?
17: Bylo to nějak tak kolem toho listopadu, pak si pamatuju, že jsme měli v prosinci soustředění v Jihoafrické republice, tak tam už jsem vlastně trénovala na nějakých 85% a do úplně plný zátěže jsem sedala někdy v lednu. Takže to jsem se vrátila vlastně do plný zátěže a vlastně všechno šlo celkem hladce.
16: Ty jsi mluvila o Jihoafrické republice, já jsem to právě zaznamenala, že jsi odjela na kemp, kam vlastně atleti jezdí, většinou tam tráví dost dlouhou dobu. Co vlastně ty první tréninky ukazovaly, protože přece jenom po takto jako složitém zranění pro sportovce, složitém zranění. Ten návrat není jednoduchý, tak jaké to bylo ze začátku?
17: Co se jako fyzický věci týče, tak to bylo úplně v pohodě. Koleno, hamstring, vlastně všechno mi fungovalo, ale ta hlava asi spíš samozřejmě, že jsem se bála jít do všeho naplno a potřebovala jsem si nejdřív ty věci zase trošku jako ohmatat a pak jakmile už jsem překonala třeba prvotní strach z toho třeba přeběhu překážky nebo odrazu naplno nebo dopadu, tak pak už jsem zase měla ty svoje zajetý věci a už jsem byla v tom zpátky, ale musela jsem překonat taky ty prvotní strachy, poprvé se rozběhnout naplno, poprvé naplno zabrzdit, no znáš to.
16: No já naštěstí ne, protože já jsem žádné vážné zranění tohoto typu během své kariéry neměla, ale zajímalo by mě, jaká byla třeba doporučení od lékařů, fyzioterapeutů právě pro tu část sezóny nebo část přípravy, kdy jsi se začínala vracet. O tom teď mluví, že to bylo hodně i v hlavě. Tak jaké jsi měla třeba limity od lékařů?
17: Do toho ledna, kdy jsem měla vlastně takový velký testování, tak jsem měla to, že bych neměla třeba běhat úplně naplno a všechno dělat, jak říkám, na nějakých těch 85%, prostě nechodit do všeho po hlavě a být ještě opatrná. A vlastně od toho ledna, kdy jsem prošla všemi testy, tak už jsem dostala zelenou, že už můžu dělat cokoliv.
16: Ty jsi vlastně svůj návrat na dráhu spojila i s novou trenérkou, se Zuzanou Hejnovou, s kterou si začala spolupracovat v tom bohužel trošku jako smolném období, kdy se ti ten úraz stal. Vnesli jste třeba do tréninku nějaké nové prvky, které byly spojeny právě se změnou na pozici trenéra?
17: Ty jo, musím říct, že vlastně těžko říct, protože vlastně Zuzka byla furt bohužel trošku dirigovaná těma doktorama a fyzioterapeutama, kteří mi dávali ještě doporučení, hele, teďka ještě neběhejte tohle naplno, teďka spíš se zaměřit na tohle v posilovně, blablabla. Takže mě vlastně mrzí, že během té spolupráce, kterou máme už nějaký rok a půl, tak vlastně de facto jsme se ještě nedostali k tomu, kdy ona by byla fakt ten šéf a dirigovala všechno ona, bohužel.
16: To, že vlastně ten tvůj návrat není tak hladký, jak si očekávala, tak k tomu se dostaneme za chvilku po písničce.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o jejím návratu zpátky na dráhu po vážné operaci kolene. Ty jsi vlastně v tom minulém vstupu říkala, že jsi odjela na soustředění do Jihoafrické republiky a vlastně začali jste trénovat, ne úplně naplno. Nicméně přišla sezóna 2026, to znamená ta aktuální, ty jsi ještě vynechala halu, ale všichni, ale především ty, jste se těšili vlastně už na plnohodnotnou sezónu, která v tuto chvíli je v plném proudu. Tak jestli to pro tebe není moc těžké, tak zkus popsat, co se stalo potom, protože my jsme se opravdu těšili, že už tě na dráze uvidíme.
2: Mm-hmm. Vlastně potom, co jsem měla všechny v pořádku testy v lednu, tak jsem se i cítila poměrně dobře a říkala jsem si, jo, neměla bych třeba zkusit vyběhnout v té hale, i byť třeba jen na 200 nebo na nějaký jiný trati, ale nakonec jsme si říkali, že radši to nechme být a radši se pojďme soustředit na ten venek, který teda bohužel nedopadl. A byl takový smutný v tom, že se tak jako táhnul už od té přípravy v březnu, kdy vlastně jsem začala zase pomalinku najíždět na ty překážky, pomalu jsem se začala vracet už do té kvality a poprvé mi teda se trhnul hamstring v březnu, když jsem se z toho už zase konečně nějakým stylem dostala a posunuli jsme zase všechny tréninky a všechny nejbližší závody, tak se mi to znova trhlo v dubnu. A když jsem to znova vyléčila, znova jsme přeměnili všechny moje plány, první závody, tak se mi to vlastně trhlo znova teďka v červnu, na začátku června. A pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně na tom nejhorší a to byla ta psychická stránka. Vlastně to, že jsem si třikrát trhla sval, tak ta fyzická bolest oproti té psychické je teda o dost menší.
1: To určitě a určitě si o tom ještě něco řekneme, ale tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolené.
2: Ano.
1: Byl tam použit kousek toho svalu právě pro vyspravení toho poraněného kolene, takže zkus to trošku jako vysvětlit, takže se ti opakovaně vrací stejné zranění, které souvisí už s tou operací.
2: Ano, ano, vlastně úplně jednoduše řečeno, když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít jako cokoliv jiného, třeba achilovka nebo jiný kus těla, nebo už to nejde sešít, musí se vzít jiný vaz. To buď syntetický, umělej, nebo z cizího těla, anebo buď ze svého těla z různých částí. A u mě teda byl použit štěp z hamstringu, takže mi vlastně vzali část šlachy, udělali z ní copánek a dali mi ji do kolene. A říkali, že teda by se to mělo zacvičit a mělo by to být v pořádku, ale bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
1: Co říkají lékaři teď? Jaké jsou jejich doporučení nebo co bys měla dělat pro to, aby se tenhle problém dal do pořádku?
2: No, říkají mi to, že to chce čas, což samozřejmě uspěchaný, ambiciozní sportovec rozhodně slyšet nechce. Ale říkají, že potřebuje to zkrátka čas, aby se ten sval znova nějakým stylem asi zpřátelil s tou situací, která je a naučil se nějak fungovat v tomhle tom stavu, ale samozřejmě to chce čas, speciální cvičení a určitě i trochu poupravit ten trénink, že nejde do toho prostě bušit 5x, 6x v týdnu. Musí se taky s tím nějak asi trochu jinak nakládat, ale nedokážu na to odpovědět, že teďka jsem ve fázi, kdy jsem zraněná a kdy vlastně teďka tak přemýšlím, kudy dál a co a jak dál, takže zatím bohužel na to nemám odpověď úplně přesnou.
1: Když vlastně si šla nějaké vlastně tréninky, které byly součástí, ty se říkala i testování, tak ještě než tento problém nastal, jak jsi na tom byla?
2: Právě, že dobře, ale samozřejmě to testování bylo silový a nebylo na překážkách, to pak už jako nejde otestovat, takže jsem byla na různých testech, kdy se ukázalo, že pravý a levý hamstring už je stejně silný, už tam nejsou žádný asymetrie nebo minimální, takže tady po té stránce to bylo pojištěné, ale prostě ty překážky jsou ještě věc další a já je zvládnu přeběhnout, ale nezvládnu je přeběhnout, když už jsou plný ten sval laktátu a když už jako nemůžu, tak bohužel ten sval zatím nevydržel, no.
1: Protože tato situace je určitě nejsložitější právě pro psychiku, tak o tom si budeme povídat za chviličku.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Aktuálně zraněná Nikoleta Jíchová, atletka, překážkářka, je s námi na radiožurnálu Sport. Tak my jsme probrali těžké období v tvém sportovním životě, které ještě neskončilo. Ty jsi sama zmínila, že ta fyzická bolest je relativně zanedbatelná oproti té psychické, oproti tomu, že se stále vracíš a stále to není ono a tvé zdraví ti vlastně nedovolilo plnohodnotný návrat. Zkus trošku popsat, co se ti v těch posledních měsících děje v hlavě, jestli to zvládneš.
2: Já vždycky vím, že to musí být těžký, než to je lehký, ale teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že já mám pocit, že když člověk dá do něčeho úplný maximum, veškeré své síly, tak to skoro nemůže nedopadnout. Já si prostě říkám, to musí dopadnout, když do toho dá člověk úplně všechno. Ale teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, své víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací. Tak je to těžké to polknout a nějakým stylem se s tím vyrovnat. Ale prostě já věřím, že to musím vydržet ještě, že to je ty těžký a dlouhý chvíle, jestli má někdo vydržet, tak to vydrží šampion. A jestli jsem šampion nebo ne, to se prostě ukáže. To ukážu já sama sobě.
1: Kde tu sílu bereš a kdo ti pomáhá ji v sobě najít, protože on člověk občas potřebuje oporu?
2: Určitě, tyjo, jako myslím si, že mi hodně dodává můj přítel, který vždycky vidí tu lepší stránku. Moji kamarádi, moje dvě kamarádky atletky, Amálka Švábíková, Lada Vondrová, teďka mi hodně pomáhá i Sára Bejle, která mi vždycky ukáže, ona je extrémně pozitivní, je, sice to není atletka, je to tenistka, ale prošla se taky spousta zraněníma a ona je velmi pozitivní, takže to mi pomáhá. Samozřejmě rodina, mám úžasnou mámu, samozřejmě trenérka, která je obrovská bojovnice a vždycky mi říká, hele, když to jde samo, tak to umí každej, ale prostě zatnout zuby, to není pro každýho, takže ta motivace, mám skvělý okolí a ta motivace kolem mě je, ale v posledních chvílích bojuju, že já ji stejně musím mít sama, že vlastně lidi mi kolem sebe můžou říkat hezký věci, ale dokud jim sama nebudu věřit, tak neříkám, že jsou k ničemu, ale nejsou tak silný, takže snažím se hlavně namotivovat teďka sama sebe a nějakým stylem to prostě znova rozjet v sobě, protože ten plamínek plápolal a myslím si, že už i zasl, ale já se ho snažím nějak rozsvítit zase.
1: Nechci tě moc trápit, ale v jakých chvilkách ti je nejhůř? Když seš někde sama doma, nebo když se třeba v televizi díváš na sport a vidíš tam kolegy, kolegyně, kteří závodí, co jsou ty nejhorší chvilky?
2: Já se to snažím ulehčovat tím, že já jsem to úplně sekla, co se sledování věcí týče. Já jsem úplně nekoukám vůbec na televizi, nekoukám vůbec na Instagramu, mám vlastně stišený všechny sportovní atletické kanály, vůbec nekoukám na výsledky a to mi prostě pomáhá, že to nesleduju. Bohužel je to tak. A jinak samozřejmě náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. Prostě třeba teďka v té sezóně třikrát jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí nebo po čtvrtý nějaká komplikace a věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby už je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla a vlastně když jsem si ten sval trhla, tak jsem ani už nechtěla to nikomu oznamovat, že jsem věděla, že to samozřejmě všem bude líto v mém okolí a že to bude prostě hrozný, takže jsem seděla v autě, pustila jsem si YouTube a si poslouchala jsem rockový koncerty 2 hodiny a nemyslela jsem na nic, no.
1: Změnila se v něčem Nikoleta Jíchová jako člověk za to období od toho prvního problému, protože samozřejmě si prožila období v životě, které určitě se nedá natrénovat, nedá prostě se na něj připravit. Jsi v něčem jiná?
2: Věřím, že jsem určitě pokornější vůči svýmu tělu, vůči všem těm situacím. Zjistila jsem, že úspěch je hezká věc, ale jak rychle přijde často, tak rychle odejde. Není to samozřejmost a musí se na něm pracovat. A asi jsem prostě víc pokorná a respektující vůči svýmu tělu. No, myslela jsem si, že jak říkám, jsem prostě železná lady a že zvládnu všechno a možná prostě moje tělo potřebuje čas a není to všechno prostě tak jednoduchý v životě a možná ne vždycky dostanu to, co si zamanu, no. Prostě zjišťuju asi, že život není prostě tak bílej nebo černý, ale je fakt jako něco mezi.
1: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba? Do té doby, než se to povede.
1: Tak to je určitě pozitivní informace na závěr tohoto pro tebe určitě složitého bloku.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
3: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
4: Petr Buncov bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
5: Tahle medaile, přestože to je osetinová výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
3: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
3: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Doteď takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na své první návštěvě Srbska. Během dvoudenní cesty se sejde i se svým protějškem Alexandrem Vučičem. Jednat spolu mají mimo jiné o prohlubování hospodářských vazeb a o vztazích s Evropskou unií. Jak píše agentura AP, Srbsko je jednou z mála evropských zemí, která si zachovala přátelské vztahy s Moskvou. Silničáři v poledne uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli údržbě technologií tam řidiči neprojedou do zítřejších 12 hodin. Policie dopravu odkloní přes ulici k Barandovu a po jižní spojce. Dělníci o víkendu opraví taky výtluky za sjezdem z dálnice D5. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd s astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Nabídne odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy.
0: Sport.
7: Fotbalisti Liberce vyhráli na úvod třetího kola šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gol dal Dulaj. Dnes se budou hrát 3 zápasy. Zatím 100% Teplice se utkají v 17 hodin z Plzní. Zlín bude hrát Bohemians. Dnešní program zakončí od 20 hodin utkání Mladá Boleslav Sparta. Všechno odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Popůvek a zdržení i na D10 u Brandýsa a D4 za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozorně za sjezdem na Rosice na kilometru 181 se dojíždí do kolony. Za exitem Popůvky potom na 184. zasahují hasiči po srážce dodávky a osobního auta zdržení 20 minut a dál narůstá. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu vzniká kolona za Starou Boleslaví teď z 11. kilometru z mostu přes Labé sune se asi čtvrt hodiny do omezení za sjezdem na Brandýs. Na 8. kilometru upravují most, jezdí se jedním pruhem. Na výjezdu z Prahy na dálnici D4 směr Příbram Strakonice počítejte s kolonou kousek za prvním sjezdem na Lipence. Je to asi na 20 minut do zúžení u exitu 9 Jíloviště. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most v esíčku za Lanovým mostem řeší nehodu. Auta sice ze středního pruhu už odstavili na šrafování, kolona stále od Šelu za Spořilovskou a zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová, atletka, která běhá 400 metrů překážek, ale aktuálně je bohužel mezi marody a nemůže se vrátit na dráhu. Nicméně, Nikoleto, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která proběhla médii v poslední době. A to, že vyšla jakási jako nařízení, jak mají být ženy sportovkyně médii snímány, především jde teda o televize. A mě to teda strašně zarazilo. Tak mě zajímalo, nebo zajímá, jak ty jako jedna z těch atletek, která skutečně na dráze zdobí. Jaký na to máš názor, to, že byste neměli být zabírány kamerami z určitých úhlů, které třeba zdůrazňují nějaké ženské křivky?
2: Musím říct, že ta věc mě nikdy netrápila a byla to vlastně moje, ani ne, že poslední starost, nebyla to žádná starost, když jsem závodila, tak jsem se soustředila na svůj výkon a na to, že ano, chci, aby mi to slušelo, ale tohle to už není můj biznis, jak mě kdo zabere a tak to, co potřebuji mít zakrytý, tak mám zakrytý, takže nemám žádný strach. Tudíž mě to překvapilo, že se vlastně něco takového začalo řešit.

0: jít vidět vůbec a má problémy tady s těma GDPR věcma, tak bohužel ten sport není úplně pro něj a atletika kort možná ne, ale mě to nikdy nevadilo, já jsem se za svoje tělo nikdy nestyděla, samozřejmě jsou partie, které se mi líbí víc nebo míň, ale musím se s nima prostě zžít jako každý člověk.
1: Myslíš, že třeba mohlo v atletice, kde obecně to tělo bývá odhalováno víc, vadit to třeba s závodnicím z jiných kultur? Ty se pohybovala ve světové atletice, to znamená, že to nejsou jenom Evropanky, ale jsou to závodnice i vyznávající jiné druhy náboženství nebo náboženství, které vlastně přikazuje, že nám být zahalený. Myslíš, že toto může být problém třeba?
0: Já jsem teda na olympiádě viděla několik žen, které měly normálně skrytý vlasy, měly legíny, měly ponožky a měly dlouhý tričko, takže byly asi upravený podle jejich víry a podle jejich potřeb. Takže si myslím, že i tyhle ženy mají prostor být ve světové atletice.
1: Ty jsi mluvila o tom, že máte možnost vy jako atletky třeba v tom českém prostředí si vybrat. Já mám pocit, že ty patříš mezi ty, která si vybírá právě ty oblečky, které jsou spíš ty menší. Jaký to má důvod? Je to důvod estetický nebo důvod praktický, že třeba na těch překážkách a vlastně na tratích, které jsou téměř sprinterské, každý kousek oblečení navíc může být i přítěží?
0: Jo, tak věřím, že když máte legíny, tak je tam ten rozsah pohybu trošku horší, než když běžíte buď v kalhotkách nebo v šortkách, ale už se mi několikrát stalo, že třeba když bylo ošklivý počasí a nechtěla jsem, aby mi byla zima na startu, tak jsem běžela v legínách, to se mi stalo několikrát, ale teďka jsou hrozně hezký různý kombinézy, ať už který mají třeba šortky, takže schovaný úplně zadek, nebo spíš kalhotkový střih. Mně se přesně všechny ty dresy hrozně líbí, takže a líbí se mi atletky, které jsou víc nařachané, líbí se mi atletky, které jsou vyběhané, líbí se mi vlastně všechny, ta varianta toho pole těch atletek je široká a mně se to prostě líbí. Každá disciplína vypadá jinak a je to v pořádku.
1: Takový vlastně obecný téma, sport a krása. Patří to k sobě? Za mě ano, ale jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě krásné ženy, hezké ženy mají mnohdy blíž třeba k velkým sponzorským smlouvám. Jak vnímáš ty právě toto propojení?
0: Krása a sport určitě k sobě pasuje a věřím, že holky atletky to mají často jednodušší v nějakých věcech než třeba kluci. To je prostě jasný a jsou to věci, nemusíme se asi bavit, jestli jsou tak správně nebo ne, prostě takhle jsou. Krása vždycky už od pravěku, od středověku, vždycky prostě krása vládla světem a nejsem si jistá, jestli budoucnost bude jiná, prostě tak to je a tak to asi bude.
1: Ty tomu občas pomůžeš i tím, že jestli si dobře pamatuji, tak si na závodech se i malovala. Mm-hmm. Baví tě to nebo to bereš jako přirozenou součást přípravy na závod?
0: No, tak já se vždycky ráda upravovala, i teďka, ačkoliv nezávodím, tak se prostě ráda upravím a na závod mi přijde, že je hezký, když má člověk nějaký svůj look, nějakou věc i třeba rozpoznatelnou, takže mě to k sobě prostě hraje a to je jako když jde člověk do divadla, prostě těší se na to, tak se prostě hezky učeše, hezky se upraví, nalakuje si nehty a vymyslí i ten sportovní outfit, ať třeba být jenom barevně, aby to prostě k sobě hrálo. No.
1: Tak Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jíchová, čtvrtkařka, překážkářka je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, já pořád nemůžu přijít na to, proč v českém prostředí máme skvělé závodnice na 400 metrů, ať už na překážkách nebo na hladké čtvrtce. A proč nemáme třeba dvoustovkařky? Už o hodně hůř jsme na tom na 800 metrů, ale prostě ta čtvrtka neustále, nechci říct schrlí, ale občas ukáže závodnice v českém prostředí, které jsou opravdu konkurenceschopné minimálně v Evropě, ale i na té světové půdě. Máš proto nějaké vysvětlení? Tady mám napsanou samozřejmě Lourdes Manuel, ale nově Linda Bodková, která zaběhla evropský rekord ve své věkové kategorii na nedávném mistrovství, teď nevím, jestli to byla Evropy, tak znova se ukazuje, že tady v zálo za někoho máme.
2: Já si myslím, že to je tím, že my jako středoevropani prostě ten nejdelší sprint nám sedí nejvíc, prostě, že ačkoliv určitě někdo má rychlejší a někdo pomalejší svalový vlákna, tak těch 400 metrů bych řekla, že je takový ideál pro nás, že to není ani zas tak dlouhý, ani zas tak krátký a je tam určitě i ta historie, samozřejmě a lehčejc se navazuje, když před sebou máte nějaký vzory a nějaký předky, který to zkrátka uměli, takže určitě tam je i ta historie, i zároveň to, že ta disciplína bych řekla, že je nejuniverzální, nebo my jsme pro tu disciplínu nejuniverzální.
1: Myslíš si, že to může být i tím, že třeba trenéři se z generace na generaci trošičku jako vrací k té historii a přenáší si něco do budoucna? Mluvila si o tom, že právě tady ta minulost a historie má své kořeny. Myslíš si, že umíme i trenérsky tu čtvrtku u nás dobře trénovat?
2: Jo, řekla bych, že jo. Samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský a má to na to určitě vliv. To je samozřejmost, ano.
1: Já jsem tady zmínila takový současný fenomén, což je Lourdes Manuel, která ale odešla trénovat do tréninkové skupiny do zahraničí. Asi nejseš ty ta pravá, s kým bych to měla rozebírat, ale mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je spíš kvůli tréninkové skupině, aby měla dobré soupeřky, které jí budou v tom tréninku tahat dál, anebo třeba i ty tréninkové metody, jestli někde v zahraničí nejsou zase už o kousek dál a nedělají to trošičku jinak.
2: Myslím si, že pro Lu je to ideální v tom, že tam je mix toho, že třeba trenéry, co tady měla předtím, tak vlastně nejsem si jistá, jestli by zvládli tu komplexnost, kterou má v té cizině, v tom, že Lu je prostě star, která se tu objevila jako můza a taková star prostě potřebuje péči ze všech jakoby faktorů toho, že samozřejmě potřebuje trenéra, který má zkušenosti s tou celou tour, třeba diamantovek, to je prostě hrozná řehole, každý týden závod někde jinde. To je prostě připravování na finále mistrovství světa, olympiády a jsou to i věci přesně jako skupina. Tady v Česku není nikdo takhle rychle, jako je ona, tudíž samozřejmě nabízí se, aby trénovala s lidmi, kteří jsou stejně rychlí, lepší nebo aspoň o trošku horší, ale plus minus ta skupina. A samozřejmě i myslím si, že se ty lidi, ta mezinárodní skupina se možná i trošku víc podporuje, než třeba jen tady v Česku. A myslím si, že je to i trošku tou českou mentalitou, že tady ta konkurence je taková, že ne každý jí úplně přijme s otevřenou náručí a třeba si nechá tou konkurencí pomoct sám sobě, ale spíš jsou takový, že se hodně lidi porovnávají a tak. Ale mluvím ze své zkušenosti.
1: Čím je trénink na 400 metrů, ať už překážek nebo hladkou čtvrtku typický? Dá se to nějak jednoduše třeba laikovi vysvětlit, co je hlavní, to, co se musí jakoby natrénovat, aby člověk na této vzdálenosti byl dobrý?
2: Tak představte si, že 400 metrů je nejdelší sprint, tudíž nejvíc bolí. A na ten sprint musíte být co nejvíc univerzální v tom, že vlastně musíte být co nejrychlejší, zároveň musíte být poměrně vytrvalý, protože ten sprint trvá dlouho. A zároveň potřebujete být tak akorát vysoký, tak akorát nesmíte být ani úplně super malý, musíte mít hodně naskákáno, musíte mít skvělý odraz, kort třeba na ty překážky, snoubí se to samozřejmě i s technikou a je to, nechci říct stejně jako třeba víceboj, ale vlastně ten atlet musí být co nejlepší ve všem. Není to třeba jak vytrvalec, který hlavně buduje tu vytrvalost, nebo sprinter, který buší furt jen ty sprinty, ale vy vlastně musíte mít všechny ty pucle v uvozovkách.
1: Ty jsi zmínila to, že je to i vlastně trať, která nejvíc bolí, nebo hodně bolí. Já znám jednu takovou propovídku, že vlastně čtvrtka je vlastně 300, že poslední stovku už si nepamatujete. Je to třeba i nějaká droga to chtít se trápit? Myslím, taková ta pozitivní droga, že člověk vlastně zažívá ty opravdu těžký pocity na tréninku. Je to něco, co se dá třeba i mít rád?
2: Jo, mě to upřímně třeba teďka opravdu hodně chybí. Taková ta věc, samozřejmě je to těžký vysvětlovat lidem třeba, který nesportují, že vlastně máte rádi tu bolest, protože si říkají, ježišmarja, to jsou nějaký blázni, ale můžu to dát příklad v tom, že třeba do něčeho se vám nechce a může to být cokoliv, prostě ranní běh nebo jít do posilovny po práci a do něčeho se vám vlastně nechce přirozeně, ale vy to překonáte, jdete a pak máte třeba skvělý pocit, nebo jestli třeba běžíte nad očekávání nebo v posilovně zvednete třeba víc, než jste čekali. A vlastně tady ten pocit, ty endorfiny, které to tělo vyplaví, tak na nich jste prostě jako závislí a máte vlastně z toho potom radost. Takže to, že vlastně neustále překonáváte sami sebe a děláte to, co nechcete, ale pak to něco přinese, tak to je vlastně to, proč my to děláme a věřím, že tady na tom příkladě to pochopí i lidi, kteří třeba neběhají 400 metrů.
1: Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jichová, atletka, která bohužel v současné době nemůže ze zdravotních důvodů být na atletické dráze, tak je s námi aspoň ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikoleto, v tom období, kdy vlastně ty nemůžeš dělat to, co miluješ, to znamená naplno sport, je něco naopak, co si třeba dřív nestíhala a teď máš na to trošku víc času, aspoň nějaké pozitivum na tomto období najít?
2: Asi jo, samozřejmě dá se na tom najít něco pozitivního, tak mám určitě víc čas na kamarády, na rodinu, na svoje koníčky, na který jsem třeba tolik času neměla, přestože já jsem ty koníčky dost upravila té atletice, že vlastně snažila jsem se to kompenzovat, že když jsem běhala jak blázen na dráze, tak pak jsem ráda si četla, malovala a tak dále. A to jsou vlastně věci, které jsou poměrně klidné. Jenže teďka, jak nesportuju, tak vlastně mi chybí nějaký vybití, takže teďka hledám nový koníčky, abych se zase trochu vybila tu svoji energii.
1: Existují třeba nějaké sporty, kompenzační sporty, které dělat můžeš a aspoň se jimi udržuješ v nějaké obecné kondici? Mám na mysli třeba, vím, že atleti po zranění nohou občas chodili hodně plavat, dělali nějaké cvičení v bazénu, možná cyklistika, možná něco jiného. Existuje něco takového?
2: Jasně, těch alternativ je strašně moc, ale já jsem vlastně i díky té rehabilitaci, co jsem měla minulý rok, tak já jsem se naalternovala strašně moc, takže já jsem hodně jezdila na kole, já jsem hodně plavala, na bruslích jsem jezdila, na běžkách, ale vlastně teďka jsem ve fázi, že jsem se zranila a vlastně všechno se mi tak zhroutilo zhruba před 3 týdny a ještě nejsem mentálně ve stavu, že bych jako měla chuť se do toho zase ponořit, takže teďka si dávám volno úplně od sportu a zatím jako trochu mám nutkání jít třeba na brusle, protože brusle mám ráda, ale ještě se tomu vyhýbám zatím.
1: O je období dovolených prázdnin. Vyrážíte se s přítelem někam nebo trávíš svůj volný čas tady v Praze?
2: Zatím jsem teďka byla v Praze, protože rekonstruujeme byt a řešíme spousta těch věcí, což je fajn, že mám aspoň trochu zaměstnanou mysl a nemusím myslet na to, jak mi utíká kariéra, ale řeším aspoň designování koupelen, obýváku a tak dále. Takže má to svoje benefity, ale dovolenou bych určitě chtěla. Ale ještě musíme vymyslet kam. Samozřejmě díky té rekonstrukci si nemyslím, že by to byla nějaká obrovská luxusní dovolená, ale spíš prostě na chvilku vypadnout a být u moře. To by stačilo.
1: Tak já jsem ti chtěla položit otázku, jestli moře nebo hory, tak ty jsi mi odpověděla, že moře je správná cesta.
2: Ano.
1: Ty jsi umělecky založený člověk, už jenom z těch zmínek o tom, co tě baví, že maluješ, že se věnuješ designu bytu. Já tady mám napsáno malování, návštěva galerií, móda, hudba. Mm-hmm. Co z toho stojí nejvýše v tom, co vlastně máš ráda v oblasti umění?
2: Asi obecně to možná to malování, ale teďka spíš než to malování, teďka mi trochu chybí inspirace, tak spíš fakt ráda koukám v těch galeriích a zkrátka čekám, co mi ty obrazy řeknou.
1: Jak dlouho dokážeš strávit čas na třeba obraze nebo na nějaký malůvce, já nevím, jak to nazvat, ale
2: ano,
1: když
2: ano.
1: Něco prostě rozpracuješ, jak dlouho u toho vydržíš?
2: No, ty hodiny plynou docela rychle, takže neříkám, že stojím 3 hodiny před obrazem a přemýšlím nad smyslem života. To je samozřejmě přehnaný, ale třeba když se rozmaluju, tak maluju prostě třeba 4 hodiny a úplně zapomenu, já nevím, že mám třeba hlad nebo že mám někde bejt a tak. Takže to malování je docela nadlouho a to chození po těch galeriích je většinou taky aspoň tak na 2 hoďky celkově.
1: Kde končí tvá tvorba? Máš ji doma nebo ji daruješ dál?
2: Asi obojí. Bohužel doma už je to až moc a přítel je z toho trošku rozčílený, že jsou všude nějaké moje podivné malůvky, ale jak říkám, tím, že teďka designuju ten byt, tak maluju schválně obrazy, které by se měly hodit aspoň barevně i tematicky do toho bytu, ale uvidím, jak to tam bude sedět. Možná to, když to tam sedět nebude, tak to zase vyhodím, nechám to být.
1: Jak vlastně zvládáte s přítelem ten tvůj vlastně nový stav? Ty seš už delší dobu vlastně mimo ten tvůj úplně standardní režim a určitě ty psychické dopady občas někdy takzvaně odnáší
2: ano.
1: I ty nejbližší. Je
2: ano.
1: To u vás taky tak? Je ano. On s hromosvodem?
2: Jo, je. A mrzí mě to, ale on trochu říká, že má ten úděl, že on je jako extrémně klidný člověk a vždycky má nadhled a prostě správně mě namotivuje a i tím, že už spolu chodíme nějaký ten pátek, tak vlastně nemusím mu nějaký věci vysvětlovat. On sám ten sport dělal, chápe věci a prostě on ve mě pořád prostě nezlomně věří, že se vrátím a že budu zpátky prostě lítat, takže ta podpora je od něj velká a i pro něj to je náročný, protože on třeba v sobotu, kdy už konečně nemusí do práce, tak by třeba mohl dělat něco jiného, ale on jde třeba se mnou na trénink a i se mnou třeba běhá. Takže i pro něj to je smutný v tom, že on do toho vkládá taky poměrně dost energie a stejně tak, jak se to nevrací mě, tak se to nevrací jemu a vlastně nemůžeme to spolu slavit, tak to je pro ně taky náročný.
1: Nikole, to my v tebe také věříme. Minimálně ti budeme strašně moc držet palce, aby ten tvůj odložený návrat na dráhu dopadl dobře a že třeba za rok si tady popovídáme v úplně jiném duchu a díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport.
2: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se taky příště potkáme už za lepších konstelací.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 11 hodin, hezké dopoledne. Jana Gulda a zprávy.
3: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Policisté varují před dnešními uzavírkami v centru Prahy. Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Na dálnici D1 za Ostrovačicemi směrem do Brna je kolona po nehodě a počasí bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
4: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
3: Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidi, mezi nimi malé dítě. Oznámila to oblastní vojenská správa.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zraněni, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Centrum Prahy dnes bude od 12 do zhruba 17 hodin téměř neprůjezdné. Od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici bude procházet průvod hrdosti za práva menšin Prague Pride. Policisti v Praze proto doporučují do centra metropole autem raději vůbec nejezdit. Pokračuje mluvčí Eva Kropáčová.
6: Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu. Ideálně po příjezdu na okraj města svá vozidla zaparkovali na záchytných parkovištích a dále pokračovali metrem.
3: Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Vznikl před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale třeba taky v Norsku. Podle zakladatele dne je jedním z cílů připomenout takzvanou orgasm gap, tedy rozdíl v dosahování sexuálního uspokojení mezi muži a ženami.
1: Sport.
7: Fotbalisté Sparty v Šancelize nastoupí v Mladé Boleslavi. Duel začne ve 20 hodin. Už 17 hodin začnou zápasy Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians. Vše odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x ze 2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Hlinka Grecky Cup hodnotí trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
8: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól a znovu se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
1: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Brnem, taky na trojce v Benešově. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona už od exitu 178 Rosice Ostrovačice, a to přes půl hodiny za sjezd na Popůvky. Na 184. kilometru se po srážce dodávky a osobního auta jede jenom jedním pruhem. Na D10 z Turnova na Prahu za Starou Boleslaví se auta táhnou z mostu přes Labe z 11. kilometru v koloně do víkendového omezení za Brandýsem na 8. kilometru 20 minut. Na silnici 3 Praha Tábor čekejte kolony v obou směrech před Benešovem. U kruhového objezdu u Marianovic se srazila dvě osobní auta, popojíždí se směrem na Prahu skoro od odbočky na Neveklo v čtvrt hodiny a hlavně směrem na jih kolona od Mrače i navíc jak půl hodiny. A k Praze ucpaný je výjezd z hlavního města na D4 od první odbočky na Lipence do zúžení u exitu 9 Jíloviště, je to na půl hodiny. V tunelu Blanka směr Troja se za výjezdem na Letnou srazila tři auta v levém pruhu kolona zatím od výjezdu na Dejvice. A na jižní spojce směr Černý most kolona od sjezdu na Zahradní město 10 minut na Lanový most, tam došetřují nehodu vlevo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
10: 11 hodin a 6 minut je s vámi dál Radiožurnál Sport. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Následující minuty budou patřit v našem vysílání převážně fotbalu a nejprve budeme mluvit o karvinském klubu, který kvůli nucenému sestupu do druhé nejvyšší soutěže, kvůli účasti v sázkařské a úplatkářské aféře, nabírá dech k tomu, aby se znovu vrátil zase do nejvyšší soutěže. Ve včerejším třetím kole šance Národní ligy karvinští vyhráli v Prostějově 2-1 a po úvodní prohře je to druhé vítězství v řadě, ale zároveň se ten karvinský tým, dá se říct, za pochodu velmi proměňuje a o tom budeme mluvit už po písnice od Regenbonemana.
1: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Okolo fotbalové Karviné je neustále rušno. Po vyřazení z první ligy kvůli korupci přišla o většinu úspěšného týmu. Z hráčů, kteří vyhráli na konci minulé sezóny domácí pohár, zůstali jen Lapeš, Fleischmann, Samko a Milič. Druholigový celek nově opustili brankář Neumann a útočník Vinicius, ti oba zamířili do Pardubic. A na odchodu je také záložník Štormann.
1: Je pravda, že vlastně po sezóně spoustu hráčů odešlo, potom během toho přípravného období každý týden vlastně odcházeli hráči a teď de facto i po těch mistrovských zápasech, takže ten tým se neustále mění, neustále se tvoří. Myslím si, že to bude chtít čas a trpělivost, aby si to všechno sedlo.
2: Popisuje současnou situaci trenér karvinských fotbalistů Roman West, který na tiskové konferenci v minulém týdnu oznámil, že v klubu nezůstanou útočník Vinicius, brankář Neumann ani záložník Štormann, které vyřadil ze základní sestavy. Což platí i teď.
1: Ty hráče, které jsem jmenoval na tiskovce, že s nima nepočítáme, tak už by měli být pomaličku postupně pryč. Samozřejmě je třeba si říct, že pokud někteří hráči chtěli odejít a my jsme jim věřili, že odevzdají pro nás maximum do té doby, než tady budou, tak prostě vy jim do hlavy nevidíte. Třeba do útočné fáze se zapojí, ale jestli přepnou rychle do defenzivy, pokaždé v každé situaci, hlavně když už nebudou moc, jestli tam dají to srdce a vrátí se ve sprintu dolů, jo, nebo vlastně půjdou tak agresivně tvrdě do souboju, aby je vyhrávali.
2: Touha některých fotbalistů odejít má své opodstatnění. Vyhráli MOL Cup a těšili se na evropské poháry. Jenomže v souvislosti s korupční a sázkařskou aférou, která se týká minulých sezon, byl jejich klub přeřazený do druhé ligy. V Karviné zůstává jen čtveřice Lapeš, Fleischmann, Samko a Milič.
1: Z těch hráčů, kteří tady zůstali, tady zatím jsou, takže s něma počítáme. Samozřejmě všechno to má nějaký vývoj. Za týden, za 14 dní nebo do toho konce přestupního termínu, do toho září se může ještě stát cokoliv, ale zatím ty hráči tady jsou, takže zatím s něma počítáme. A pevně věříme, že se stanou v průběhu času oporami toho týmu.
2: Vysvětluje karvinský trenér Roman West. Přestupní okno profesionálních fotbalistů je v Česku otevřené do 8. září. Karviná tak má ještě zhruba měsíc na hledání posil. Slezané v posledních dnech získali zkušeného záložníka Brighteho z Artisu Brno a z Pardubic přišli na hostování záložník Míšek a obránce Hamza. Dalším tématem je případ Samuela Šiguta. Záložník Karviné dostal od fotbalové asociace trest za ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Nezahraje si do července 2027. Je tak otázkou, jaké s ním má klub plány a jestli s talentovaným křídelníkem ještě počítá.
1: To je spíš otázka jako na vedení klubu, toto mě vůbec nepřísluší jakoby komentovat. Já můžu jenom říct, že jsem vlastně Samuela trénoval v Baníku Ostrava, v mládeži i v Opavě jako ve druhé lize. To znamená, jakoby já ho znám jako hráče, vím, že to je zajímavý typ, že to je rychlostní hráč, že umí velmi dobře jeden na jedno, že je nebezpečný. Jo, ale to je otázka jako budoucnosti. Až ten trest vyprší, jak se klub k tomu jakoby postaví a zachová.
2: Dodává hlavní trenér Karviné Roman West s tím, že i přes turbulentní období je cílem klubu bojovat ve druhé lize o nejvyšší příčky. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Punková legenda Clash na radiožurnálu Sport v 11 hodin a 16 minut. Kritizovaný prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino si během své návštěvy v Kolumbii dokázal zajistit podporu hned několika národních svazů v jihoamerických zemích. Smířlivě se po schůzce v Cali na adresu šéfa světového fotbalu vyslovil i prezident kontinentální federace, tedy CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Ten ocenil Infantinovy úspěchy a zároveň volal po konstruktivním přístupu ve světovém fotbalu. Infantino chce v příštím roce usilovat o znovu zvolení do prezidentské funkce, ovšem v poslední době vyvolal velký odpor části fotbalové komunity svým návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když nakonec od této snahy oficiálně odstoupil a vedení FIFA se za chyby související s plánem omluvilo, tak kritické hlasy na Infantinovu adresu neutichly. Ovšem na rozdíl například od Evropské unie UEFA se Infantinovi dostalo v Jižní Americe podpory. Oficiálně mu ji v minulých dnech vyjádřili Argentina, Paraguay, Venezuela a také Ekvádor. No a za Infantinem jako tradičně stojí i Africká fotbalová konfederace. Proti prezidentovi světového fotbalu naopak vedle UEFA se vyslovilo vedení také konfederací v Asii, tedy AFC, a CONCACAF. To je federace, která sdružuje země Severní a Střední Ameriky.

0: Už tento víkend začíná nový ročník regionálních fotbalových soutěží. Fanoušci znovu můžou vyrazit na venkovská hřiště, aby podpořili své kamarády, sousedy nebo kolegy z práce. Vesnické či městské týmy se sice nemůžou pyšnit mnoha milionovou základnou podporovatelů jako špičkové evropské kluby. Desítky či stovky skalních příznivců jim přesto dokážou občas vytvořit bouřlivou atmosféru a nouze není ani o vtipné situace. Jako na prahu nové sezony v přátelském derby na Jihlavsku mezi B týmem Polné a 4 kilometry vzdáleným Brzkovem.
1: I takovou atmosféru může mít přátelský zápas týmu z 8. a 10. ligy, když se jedná o sousedské derby. Mezi nejaktivnější patří fanoušek hostujícího Brzkova na Jihlavsku David.
2: Je to vášeň. Protože některý lidi si myslí, že fotbal je něco mezi životem a smrtí. Já si myslím, že tomu hodně vážíš. Na Brzkov chodím už 20 let a to jsem Poleňa.
1: Plná je i lavička fandů domácí Polné B hned vedle otevřeného bufetu.
3: Od malička to mám rád. No. Dokud můžu chodit, tak chodím. My jsme to tak vyhrávali, takový nízký soutěže, že jo?
4: Pivečko, klobáska, pohoda.
5: Patří to k tomu.
4: Přesně.
1: Pro takovou atmosféru hrají i sami fotbalisté. Největších ovací se dočkal bezmála 50-letý polenský odchovanec v dresu Brzkova Martin Procházka. Pro drobnou postavu přezdívaný Beruška.
6: Beru! Roli dva!
7: Fotbal to je celý život pro mě. Krása, pohodička, potom po fotbálku si člověk zajde do hospůdky, dá si pivínko, párek.
5: A co fanoušci?
7: Fanoušci jsou brzkovský, výborní.
5: Patří to k tomu?
7: Patří, fanoušci vždycky patří k fotbalu.
1: I na druhé straně se píše velký osobní příběh. Do branky Polné se postavil 45-letý sekretář klubu Jindřich Skoč do Pole mladší. Poprvé po 5 letech.
8: Teďka to byla prohraná sláska s kamarádem, takže jsem splnil svůj slib, ale i tak jsem se rád jako zachytal. Bylo to super, bylo to jak poutěvý utkání, takže já jsem rád, že sem lidi přišli a pro mě skvělý zážitek.
1: Průměrná návštěva jednotlivých zápasů podle dostupných zápisů o utkání krajských soutěží na Vysočině v minulém ročníku atakovala metu 140 lidí. V okresních soutěžích to bylo zhruba 80. Dušan Vrbecký, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

Český fotbalista Pavel Bucha má v Zámoří střeleckou formu. Ve druhém zápasu v League Cupu v řadě byl záložník Cincinnati autorem vítězného gólu. V pátečním duelu soutěže, ve které hrají týmy z Major League Soccer a Mexické ligy, otevřel skóre zápasu proti týmu Unam a trefou v nastavení prvního poločasu nasměroval svůj tým k výhře 2:0.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je 11:30. Přehled zpráv má Jana Gulda.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Meteorologové také varují před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Obyvatelé města Sóller na španělské Malorce dnes pořádají protest proti masovému turismu na Baleárských ostrovech. Demonstrují hlavně kvůli jeho negativnímu dopadu na životní náklady tamních obyvatel. Naposledy protestovali před 2 týdny. To ulicemi Malorky prošlo přes 30 000 demonstrantů s transparenty. A Pentagon zveřejnil novou, 5. várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů a dalších podobných jevů. Obsahují například vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě. Píše o tom zpravodajský web BBC.
0: Sport.
2: Většina české atletické výpravy odletěla do Birminghamu, kde v pondělí začne mistrovství Evropy. Celkově se na něm představí 52 českých sportovců. Z Prahy jich dnes odcestovalo přes 30. Byl mezi nimi i bronzový výškař z posledního světového šampionátu v Tokiu Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk. I ten na mistrovství Evropy před 4 lety vybojoval bronz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Popůvky havarovala dodávka a osobní auto. Na 184. kilometru je provoz tažený do jednoho pruhu. Kolona od exitu 178 Rosice. Popojíždí 3/4 hodiny. Řidiči sjíždí na starou silnici přes Veselku, zatím v celku plynulý provoz. Problém teď na D1 taky na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Čerstvá nehoda na kilometru 188 a kolona začíná už kousek před sjezdem k výstavišti na 191. kilometru. Na D10 z Turnova na Prahu za Starou Boleslaví se tvoří kolona z 11. kilometru 15 minut do omezení za Brandýsem na 8. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice je kolona od Mračve, popojíždí i dost přes půl hodiny přes celý Benešov před posledním kruhovým objezdem ve městě, kolize dvou osobních aut, kyvadlový provoz a tak vzniká fronta i opačně na Prahu od odbočky na Neveklov 1/4 hodiny. Na výjezdu z Prahy s Trakonickou 4 kolona od první odbočky na Lipence do zúžení u Jíloviště 30 minut. A na Pražském okruhu, ještě než v poledne začne obousměrná uzavírka tunelů, je už teď zúžení ve směru z letiště na D1 hned za nájezdem z D5. Kolony až na 20 minut z prvního kilometru D5 a taky na okruhu z 24. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Ed Sheeran na Radiožurnálu Sport, teď je 11 hodin 38 minut. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži se dnes závodilo ve štafetě v dálkovém plavání na 4x1500 metrů. No a zlato po dramatickém závěru má německá čtveřice Ackermannová, Gosseová, Clement a Welbrock. O 2 sekundy porazili Němci Italy, třetí Maďaři ztratili na zlaté Německo 3 sekundy a 1 desetinu. Česká čtveřice Pleskotová, Benešová, Borovka a Straka ve výsledkové listině nakonec nefiguruje. Po polovině soutěže po té ženské části byli Češi diskvalifikovaní. Odpoledne se bude v Paříži skákat v extrémních skocích do vody 3. a 4. kola mezi ženami a muži, ale to je bez české účasti.

0: Jediný Čech v NBA, Vít Krejčí, si přípravu na další sezónu v Zámoří večer zpestří slavnostním vyhlášením ankety basketbalista roku. Z Mariánských Lázní se přesune domů do Strakonic, než přes Prahu vyrazí do amerického Oregonu. Tam sídlí Portland, který se od jeho příchodu v únoru i dál hodně mění. Jiná by měla být i role 26-letého Krejčího, protože se kvůli věku a letech v soutěži začíná řadit pomalu mezi veterány.
1: Normálně nepojím, mám úplně deprese z toho teďka.
2: No, už jsem veterán.
1: Třetí nejstarší v repre a Portlandu asi čtvrtý, pátý.
2: Jako cítím to určitě. Průměrná doba v NBA je rok a půl. Teďka už se chystám na 7. sezónu, 6. hrací. Necítím to fyzicky, ale cítím to jako už i psychicky.
3: Říká v úvodu tak napůl ironický Vít Krejčí už s vážnější tváří. Do Spojených států amerických na první přípravný kemp se 26-letý basketbalový reprezentant vrací 17. srpna a je zvědavý. Město Oregon a tamní okolní příroda se mu hodně zalíbily. Příjemná jistota v jinak turbulentní době plné změn v klubu Portland Trail Blazers pod novým svérázným majitelem Thomasem Dantnem, kterému patří i Carolina Hurricanes v NHL, za kterou ne tak dávno ještě hrál Martin Nečas.
1: Aspoň, že já mám rád hokej a máme jako o čem se bavit. Jsme se bavili, že jo, o Nečím, který vlastně on byl ten, který ho vytradoval pak do Colorado. Je to určitě člověk, ze kterého jde velký respekt.
3: I s americkým miliardářem se Krejčí už během letní ligy v Zámoří setkal a povečeřel, stejně jako s novým trenérem Norim, se kterým se zná už angažmá v Minnesota, ale také spoluhráči. I mezi nimi je nemálo nových tváří, ale hlavně jedna poutá pozornost, kontroverzní hvězda Ja Morant. Má slabost pro zbraně, za to už několikrát dostal od vedení NBA tvrdý trest a v létě s ním došla trpělivost představitelům Memphisu Grizzlies.
1: Na první pohled působí jako v pohodě člověk. On potřebuje tady ten nový start. Je to i to, co mi říkal. Věřím, že Damian Lillard a Ja Morant může udělat spoustu problémů. Myslím si, že bude hrozně důležitý právě jaký vztahy budou mezi ním a Damian Lillardem, mezi ním a Danny Avdiou.
3: Právě Američan Lillard je hrající legenda Portlandu Trail Blazers. 36-letý zlatý medailista z olympijských her v Tokiu v klubu strávil drtivou většinu kariéry a teď se vrací po operaci achillovy šlachy. Vít Krejčí měl možnost blíž ho poznat už v závěru minulé sezóny.
1: Já jsem vždycky trénoval ve stejný čas, trénoval on, takže vždycky byl na druhém koši. On prostě odstřílí třeba 500 trojek a jakože zápasový a střílí přes 90%. Což je prostě neuvěřitelný, prostě nemine. Myslím si, že je pokarem jako druhý nejlepší střelec v historii NBA.
3: Krejčího teď čeká tradiční vyhlášení ankety basketbalista roku v Mariánských Lázních. Pak cesta domů za rodinou do jižních Čech. Jestli se pak ze Zámoří vrátí, aby pomohl národnímu týmu v předkvalifikaci mistrovství Evropy na konci srpna, ale ještě neví. Z pražských Butovic Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: U zámořského basketbalu zůstaneme na Radiožurnálu Sport i po písnice od Toma Pettyho, i když to teď tedy bude hodně smutné téma. Smrt basketbalisty Memphisu Brandona Clarka, který byl v květnu nalezen bez známek života, zavinili drogy. Vyšetřovatelé v pátek oznámili, že 29-letý hráč NBA zemřel v důsledku užití heroinu a kokainu. Úmrtí označili za nehodu. S verzí o předávkování pracovali kriminalisté od počátku, protože při nálezu Clarkova těla 11. května v domě nedaleko Los Angeles se také našly pomůcky používané k přípravě drog. Kanadský křídelník, který měl i americké občanství, odehrál za Memphis 7 sezon a smlouvu měl i na nadcházející ročník. V roce 2019 Clarka draftovala v prvním kole jako 21. v pořadí Oklahoma, ale hned v zápětí ho vyměnila do Memphisu. V posledních letech ho ovšem pronásledovala zranění. V roce 2023 si přetrhl achilovku. V té minulé sezóně kvůli problémům s koleny a lítky nastoupil pouze dvakrát. Zhruba 6 týdnů před smrtí byl Clark zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky. No a drogy se mu tedy nakonec staly i osudnými.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

LP na Radiožurnálu Sport v 11 hodin 52 minut. 22-letý český fotbalový brankář Radek Vítek přestupuje z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může z bonusy vyšplhat až na 14 milionů liber. Zároveň United, i když tedy teď pouští svého talentovaného gólmana, tak si ve smlouvě vymínilo hned několik klauzulí, třeba 35% z případného dalšího prodeje nebo přednostní právo na dorovnání konkurenčních nabídek a možnost zpětného odkupu. Každopádně Vítek si udělal skvělé jméno už na hostování v Bristolu City ve druhé nejvyšší soutěži v minulé sezóně, kdy byl mezi nejlépe hodnocenými brankáři celé soutěže a teď se vyjádřil, že jeho jediný cíl v Middlesbrough je přispět k postupu do Premier League. Tak ať se mu daří.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 12 hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
4: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Průvod tisíců lidí podporujících sexuální menšiny Prague Pride právě vychází z pražského Václavského náměstí. Fotbalisti Sparty nastoupí v lize v Mladé Boleslavi. Kvůli nehodám jsou uzavřené dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy a D11 před Poděbrady směrem na Prahu. A počasí bude slunečno, přechodněji oblačno a teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Nedostatek vody je na jihočeské vodní nádrži Římov. Řeka Malše do ní dodává oproti běžnému stavu necelou desetinu vody.
5: V celém povodí Malše jsme teď na historických minimech průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
6: Popisuje situaci vedoucí technik horního toku povodí Vltava Petr Hovorka. Podle ředitele jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince jsou v případě nouze připravené záložní zdroje pro výrobu pitné vody.
7: Úprava vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho, pro Táborsko vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
6: Podle odhadu vodohospodářů by za déle trvajícího sucha vydržely zásoby v Římovské přehradě na 8 měsíců. Z Římova Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál.
8: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
9: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
8: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
10: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
8: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Tisíce lidí se sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořili sexuální menšiny při akci zvané Prague Pride. Společně v těchto chvílích vyráží na takzvaný duhový průvod Prahou. A je tam taky reportérka Eliška Zábrocká.
11: Průvod vychází ze spodní části Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě a Celetná až na Staroměstské náměstí. Pak podél Vltavy dojdou celý ten průvod tedy během odpoledne až na ostrov Štvanice. Před původem symbolicky za 5:12 uctili účastníci minutou ticha oběť a zraněné po nedávné meteoristickém útoku na podobnou akci v Berlíně. V průvodu jsou především mladí lidé do 30 let, ale nejen oni. V rukou mají transparenty, na sobě oblečení všech barev a nechybí ani duhové vlajky, které jsou symbolem Prague Prideu. Na pochod dohlíží stovky policistů. Na Štvanici by měli všichni dorazit kolem 16. hodiny odpoledne. Z Václavského náměstí Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Policisti spolu s BESIPem dnes na Červenohorském sedle v Jeseníkách kontrolují motorkáře. Právě tam totiž často překračují povolenou rychlost. A na místě je taky reportér Michal Poláček.
12: Dnešní preventivní akce na Červenohorském sedle je jednou z těch největších, které zde policisté během sezóny pořádají. Provoz kontrolují na několika místech, v akci jsou i drony či radary a dohromady je tu na 40 policistů z celé České republiky a také z nedalekého Polska. A padly už i první pokuty. Nejvyšší naměřená rychlost u jednoho z motorkářů přesáhla 120 km za hodinu. Kontroly tady mají policisté naplánované do 4 hodin odpoledne z Červenohorského sedla. Michal Poláček, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: K pobřeží Číny se blíží tajfun jménem Dolphin. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Tajfun už zasáhnul Japonsko a přinesl vydatné srážky taky do čínského Pekingu.
0: Podle čínské meteorologické služby rychlost vzduchu uvnitř tajfunu stoupla ze 150 na 180 km za hodinu a tchajvanská pobřežní stráž dnes ráno vydala varování, že vlny u pobřeží mohou být vysoké až 6 metrů. V čínských provinciích úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Největší obavy mají lidé v provinciích Anhui, Chutien a Futien. Severní okraj tajfunu už přinesl masivní srážky i do Pekingu, kde v některých okrscích napršelo za hodinu až 10 cm vody na metr čtvereční. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
13: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
14: Řekla jedna z obětí Laurence Poujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili 15 lidí, které poranil netopír. V letních měsících případů přibývá. Noční savec ale může přenášet vzteklinu.
15: V případě pokousání netopírem pacienti dostávají nejen okamžité očkování, ale i sérum pro podporu imunity, jak říká primářka infekčního oddělení Ostravské nemocnice Lenka Petroušková.
16: Dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
15: Netopíři často člověka pokousají například v situaci, kdy zvíře leží poraněné na zemi a oni ho chtějí přenést. Netopír se ale přirozeně brání. Podobná situace potkala třeba i Natálii Toflovou.
17: Dělá jak pes, přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho, tak jsem ho chtěla hodit do křoví a když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousel. Já jsem to nebrala jako vážně.
15: Některé druhy netopírů stále častěji vyhledávají úkryt v budovách, kde mají vhodnější podmínky a ochranu před predátory, zatímco jejich přirozených úkrytů ubývá. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Sparty ve 20 hodin nastoupí ve třetím kole šance ligy na hřišti Mladé Boleslavy. Plzeň se představí už v 17 hodin na trávníku dosud 100% Teplic. Útočník Viktorie Christophe Kabongo věří, že Západočeši poprvé v sezóně zvítězí.
19: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
18: Také v 17 hodin začne zápas Zlín Bohemians. Vše odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dopoledne odletělo přes 30 českých atletů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění, ale Staňkovi nevadí.
20: Je to asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
18: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Neprůjezdná D1 před Brnem i D11 před Poděbrady. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy 2 nehody za sjezdem na Popůvky, hlavně vážná na 188. Zastavený provoz kolona od exitu 178 Rosice bez pohybu. Jak se u nehody přihlíží kolona i na výjezdu D1 na Prahu od exitu 194 Vídeňská půl hodiny na 188. Na D11 z Hradce na Prahu před Poděbrady uzavřeno na Lanovém mostě na kilometru 41,5. Vážná nehoda dvou osobních aut, kolona před sjezdem na Jičín ze 43. kilometru. A na pražském okruhu právě uzavřeli oba tunely, respektive úsek mezi sjezdy na Barandov a Vestec, začínají vznikat kolony, a to i před dalším omezením u nájezdu z D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volej
21: Zavolejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme slunečno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 20. Tolik hlavní zprávy.
3: 12 hodin, 10 minut rovných, posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport, je sobota 8. srpna, my jsme moc rádi, že jste si naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. V hlavní zpravodajské relaci jste slyšeli o fotbalové šancelize a my se podrobněji na dnešní zápasy vypravíme nebo zaměříme už za maličkou chvíli po Fool's Garden a jejich hitu Lemon Tree. Předtím ještě informace z tenisového prostředí. Jakub Menčík poprvé od své semifinálové účasti na Roland Garros zvládl na turnaji vyhrát dvakrát za sebou. Francouze Atmana porazil 7-5 a 6-4. Postoupil do osmifinále, tam ho čeká Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále už je třeba také Jiří Lehečka, ten se dnes krátce po půlnoci českého času utká s Rafaelem Choderem ze Španělska o postup do čtvrtfinále. Takže čeští muži dělají radost českým fanouškům na turnaji v Montrealu. V Torontu už je to na turnaji WTA bez české účasti.
21: Radiožurnál Sport
5: a David Prouza. We'll be right back.

0: Fulls Garden dohráli na radiožurnálu Sport a je tady slibovaný fotbal. Hráči Liberce včera v předehrávce třetího kola šance ligy zvítězili 1-0 na hřišti Zbrojovky Brno. Dnes jsou na programu další tři zápasy. Pozornost bude poutat určitě Sparta, která se po výhře nad francouzským Lyonem v Lize mistrů představí v Mladé Boleslavi. Víc přidá Tereza Cedidlová. Krásný den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme začít právě Spartou. Po možná překvapivé výhře nad Lyonem v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů čeká Letenské další náročný zápas, tentokrát v domácí soutěži, a nastoupí na hřišti dosud neporažené Mladé Boleslavi. Jak jsme o tom letenští?
1: Zatím rozhodně jim to nejde podle jejich představ. V prvním kole překvapivě prohráli v Brně se Zbrojovkou a na vedoucí Slávii tak už ztrácí 3 body. Teď je čeká Mladá Boleslav, která má po 2 kolech 4 body. Středočeši si ale dobře uvědomují, že proti ním nastoupí tým povzbuzený vítězstvím právě nad Lyonem, jak popisuje trenér boleslavského celku Aleš Majer.
2: Myslím si, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový, a zase ta liga má trošku jiný charakter než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
1: Výkon Sparty by mohly ale ovlivnit i změny v kádru, které teď tým řeší. Kapitán Lukáš Haraslín už dostal svolení k odchodu do saudsko-arabského Al-Fatehu a po vynechaném pátečním tréninku dnes pravděpodobně do zápasu nenastoupí. A nejistá je ve Spartě i budoucnost Jana Kuchty, který by mohl odejít zase do polské Legie Varšava.
0: Dalším dnešním zápasem bude souboj Zlína s Bohemians. Domácí stále čekají na první body, tak co můžeme, Terezo, od tohoto zápasu očekávat?
1: Zlín je společně s Pardubicemi jediným týmem, který v úvodu sezóny nebodoval. Po porážkách s Baníkem a Spartou se dnes tedy pokusí tu nepříjemnou bilanci změnit. Jeho soupeř praští Bohemians mají zatím jediný bod za bezbrankovou remízu s Hradcem Králové. Na zlínském stadionu se jim ale dlouhodobě daří. Z posledních 13 ligových zápasů tam prohráli jen jediný. Zajímavé bude sledovat také novou posilu Zlína, stopera Ondřeje Kukučku. Ten na východní Moravu přišel na roční hostování ze Sparty. V minulé sezóně ale hostoval právě v Bohemians, kde příliš minut neodehrál.
0: No a na hřišti Teplic se dnes odpoledne představí tým z Plzně. Teplice jsou po 2 kolech 100%, zatímco Plzeň ještě nevyhrála. Může právě tento zápas Viktorii nastartovat?
1: Minimálně v to hráči Plzně věří, když sami připouští, že to bude náročné utkání. Teplice totiž zatím opravdu v každém zápase překvapují. Nejprve doma porazili Bohemians a potom zvítězili 1-0 v Liberci. Naopak Plzeň má po 2 kolech jen jediný bod. Viktoria nejdříve doma podlehla Liberci 1-3 a pak remizovala 1-1 se Zbrojovkou. Další zaváhání by tak mohlo zvýšit tlak na trenéra Martina Hyského, jehož odvolání žádají někteří fanoušci.
0: Tereza Cedidlová byla teď ve studiu radiožurnálu Sport. Pozvali jsme na dnešní zápasy šance ligy. Nejsem si jistý, jestli jsme říkali časy, tak si to pojďme říci. 17 hodin Teplice Plzeň a Zlín Bohemians a potom ve 20.00 přímý přenos Mladá Boleslav Sparta Praha na radiožurnálu Sport. Samozřejmě u těch zápasů od 17 hodin se můžete těšit na takový miniaturní pořad s mikrofonem za fotbalem. Terezo, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď kys.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

Po skupině KISS na radiožurnálu Sport nabídneme hokejové informace. České reprezentaci do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu nevyšel souboj o páté místo. V něm padli se Švýcarskem, a to celkem vysokým výsledkem 1-5, a na turnaji tak obsadí konečné šesté místo.

0: Po skupině Fallout Boy na radiožurnálu Sport zase fotbalové informace. Český brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Klub o tom dnes informoval na svých stránkách, no a podle britských médií v čele s BBC Sport zaplatí Middlesbrough za 22-letého golmana celkem 7 milionů liber. Pokud do toho započítáme také všechny bonusy, tak se ta částka může vyšplhat až na dvojnásobek, tedy 14 milionů liber v přepočtu necelých 400 milionů korun. Součástí dohody pak má být také opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 12 hodin 30 minut. Ve studiu Jana Gulda, tady jsou zprávy.
3: Učitelé, asistenti pedagogů, ale třeba i kuchaři a uklízeči můžou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Přímo v portálu edu.cz ho spustilo ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce přibližně 450 pozic po celém Česku. Zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku, třeba i podle typů škol. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční 26. září. Světová premiéra jeho nově objevené hry Varování. Jednoaktovka se nedávno našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Jsou v ní dvě postavy, Ferdinand Vaněk a příslušník tajné policie jménem Šeřík. S částí hry se návštěvníci mohli seznámit už v červenci na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. října Davidské divadlo. Španělská vláda ode dneška zavádí hraniční kontroly v případě spojů s Itálie, oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. A polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma hroznýši královskými ovinutými okolo šíje. Oznámila to zpravodajská televize TVN24. Hroznýši skončili v teráriu.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je taky Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda před Brnem a taky za Prahou. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojící kolona od exitu 182 Popůvky by se měla postupně začít rozjíždět. Na 188. byl po střetu dodávky s nákladním autem provoz zastavený. Před chvílí uvolnil jeden pruh. Kolona se tvoří i opačně na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň ze 194. až půl hodiny na 188., kde se přihlíží po nehodě v protisměru. Na D1 za Prahou směr Brno teď spozorně za připojením z Pražského okruhu z kilometru 12,5 hlásíte čerstvě nabouraná auta v levém pruhu. Dálnice D11 z Hradce do Prahy byla před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 uzavřená po havárii dvou osobních aut. Teď vypouštějí auta uvízlá v koloně jedním pruhem. Odklon na exitu 43 by měli zrušit, objížďka přes Poděbrady je ucpaná. Silnice 52 z Brna na Mikulov je u Bavorů uzavřená po střetu dvou osobních aut, kolony od hranice a taky od odbočky na Dolní Dunajovice. Na Pražském okruhu je kvůli údržbě v tunelech obousměrně uzavřený úsek mezi sjezdy na Barrandov a Vestec, jezdí se přes jižní spojku, plus je omezení na okruhu z letiště na D1 u nájezdu z D5, vzniká tam kolona. A ucpaný je výjezd z Prahy na Příbram 4 od Lipenců do omezení u Jiloviště přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.

Je mu 38 let, ale stále nechce končit, chce se rozloučit na vrcholu. Řeči o zápasníkovi smíšených bojových umění Conoru McGregorovi, mnohonásobný šampion UFC, který si před pár měsíci poranil koleno v souboji s Maxem Holloweyem a prohrál tedy po 69 sekundách, podstoupil operaci právě svého kolene a teď na svém Instagramu informoval o tom, že začíná pracovat na dalším návratu, jestli to vyjde ještě v tomto roce nebo v tom dalším. To samozřejmě ukáže až čas. Každopádně, pokud vás zajímá třeba příběh Conora McGregora, můžete se podívat na stránky BBC Sport, kde je právě tomuto bojovníkovi věnován poměrně obsáhlý článek. Je 12 hodin 38 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport a po Sunrise Avenue přichází opět rubrika Jak správně sportovat, v posledních týdnech zaměřená na tenis.

0: porazil Francouze Atmana na turnaji v Montrealu na podniku série Masters, postoupil do osmifinále. Francouze zdolal po setech 7-5 a 6-4. Dnes krátce po půlnoci o postup už mezi nejlepší osmičku zabojuje také Jiří Lehečka. V Montrealu nastoupí proti jednomu z největších talentů aktuálního žebříčku ATP, Španělu Rafaelu Choderovi. No a tenisu budeme na radiožurnálu Sport věnovat i další minuty. Pokud se snažíte naučit tento sport a pořád máte pocit, že to úplně nejde, může to být tím, že na to nejdete metodicky správně. Proto vám v našem vysílání pravidelně přinášíme rady zkušených odborníků. No a dnes uslyšíte, jaká cvičení používat při nácviku forehandového úderu. S tenisovou trenérkou Renatou Konečnou natáčel přímo na kurtu Tomáš Perutka.
1: Jaká cvičení třeba jsou podle vašich zkušeností nejlepší na procvičování toho základního forehandového úderu?
2: Jako začátky jsou takové, než vůbec se začne hrát přesíť s někým, tak nahazujeme balonek u toho hráče, co se to učí. Takže postavíme se do té polohy, jak potřebuje, jak má stát, a vlastně jenom tím nahozením před něho pěkně balonek, tak tím jako tam nacvičíme ten nápřah. A nemusí to jít ani přesíť, ale čím víckrát to zahrajeme, tak pak už zjistijou, že přidáme ty nohy u toho forehandu, které jsou taky velice důležité.
1: Takže tady u toho cvičení, co popisujete, ten hráč stojí už nachystaný bokem, trénuje samotné provedení toho úderu a ten trenér mu, nebo nějaký partner, se kterým, dejme tomu, může nacvičovat ve dvojici, tak mu ten míček pouští jakoby zhora, nebo jak to vypadá?
2: Pouští ho na tu úroveň pasu zase, aby to hrál v pase, takže pouští ho na úrovni pasu a po odskoku odehrává.
1: Takže ho spouští z výšky?
2: Ne, na úrovni pasu, nemusí být někde nad hlavou, na úrovni pasu, jo, spouštíme balonek.
1: Jo, takže ten balonek
2: aby
1: se odrazí?
2: Aby to měl ideálně v pase.
1: Ono ho hraje po odrazu. Potom, když toto potrénujete, tak už jdete s nahráváním přes síť, nebo ještě tam je nějaké další cvičení?
2: Nahrávání přes síť, ale zase nahazujeme, nehrajeme s raketou, jakože hráč, který se to učí, hraje s raketou, ale my nahazujeme z ruky. Jo, a můžeme stát klidně úplně skoro u sítě a zase co nejhezčí nahazujeme, ale s tím, že ten hráč je nachystaný bokem, jo, samozřejmě na ten úder, zase na ten forehand. Je to o tom nadhozu, že mu co nejhezčí musí ten člověk nahrát, aby on zase mohl máchnout.
1: Takže když se bavíme o pravákovi, který hraje forehand, tak já stojím, dejme tomu za sítí, když chci nahazovat, a nahazuju mu to, když se podíváme na toho hrajícího hráče, tak od něho vlevo, aby to měl sebe on vpravo.
2: Ano, aby to měl on od sebe vpravo, tak vlevo nahazujeme a zas tak akorát, aby nemusel udělat žádný pohyb prozatím u toho.
1: Máte lepší zkušenost tady u toho nahazování, že se to líp nahazuje vrchním obloučkem těm nahazujícím nebo spodním obloučkem?
2: Hážeme vždycky ze spodu balonek, vrchem ne určitě, ze spodu.
1: Takže spodním obloučkem, spodním. Tak aby si jim to,
2: to je
1: dobře hrál.
2: To
1: a potom, když zvládám tady to, tak už potom nahrávání
2: tak už potom raketou? Přidáme, ne, nemusí být ještě raketu vůbec používat trenér, ale přidáme k tomu pohyb. To je postup takový, že pak uděláme k tomu 3 kroky a ten balonek nahodíme dál od těla, jo, a aby si ho dobře našel, že ten balonek tak akorát byl u něho taky těžké.
1: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Posloucháte Radiožurnál Sport i v sobotu 8. srpna. Fotbalisté Sparty se dnes můžou dotáhnout na čelo šance ligy. Potřebují k tomu porazit Mladou Boleslav, na jejím hřišti nastoupí v přímém přenosu na této stanici v 8 hodin večer. I tak by to ale znamenalo, že by to možná bylo jenom dočasné, protože všechny čtyři týmy, které jsou zatím 100%, tedy z 6 body, Liberec, Teplice, Jablonec a Slavia, respektive tři z nich, Teplice, Jablonec a Slavia, budou mít ještě zápas k dobru. Další dva zápasy šance ligy začnou v 17 hodin. Teplice přivítají na svém stadionu Plzeň. Teplice jsou stále 100%, no a Zlín, ten se utká s Bohemians. A právě tyhle dvě utkání vám nabídneme v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Teď je 12 hodin, skoro 51 minut, posíláme Simple Plan.

0: Radiožurnál Sport.
1: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
0: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
1: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
0: Na každém zápase,
1: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
0: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil.
6: Já to nejsou. Rozhodčí slabej, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
1: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Česko se potýká s extrémním suchem. Část budovy 34 ve zlínském továrním areálu se při demolici samovolně zřítila. Největší část české atletické výpravy odletěla do Birminghamu na mistrovství Evropy. Silnice 52 před Mikulovem u Bavor je po vážné nehodě uzavřená. A počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody, ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
3: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
1: Část trosek 34. budovy ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila, sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího vlastníka budovy Marcela Šmita, trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice bude pokračovat, až se usadí prach.
4: Samozřejmě je to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část byla z pohledu statiky nejvíce narušená, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
1: Ukrajinské drony v noci podle Ruska znovu útočily na ruské rafinerie. Krizový štáb Krasnodarského kraje informoval o úderech na Ilskou rafinerii na jihozápadě země. Na místě vypukl požár a nejméně 5 lidí je zraněných. Další 2 lidi zranil dron v Zadonsku na Donu. Ukrajinské drony mířily taky na průmyslový podnik v Samarské oblasti. Ruská protivzdušná obrana údajně zneškodnila stovky bezpilotních letounů. Naopak Ukrajina hlásí nejméně 4 mrtvé po ruském úderu na Kyjev a jeho předměstí. Další minimálně 3 lidi jsou zranění. Na 2 místech v Kyjevě vypukl požár. Návštěvníci hudebního festivalu Brutal Assault v Josefovské pevnosti vyprodukují během 4 dnů přes 60 tun odpadu. Organizátoři proto přímo v areálu zřídili vlastní třídící linku, kde odpad rozdělují na plasty, kovy, sklo, bioodpad i další složky. Díky tomu se podaří velkou část odpadu vytřídit a předat k dalšímu zpracování, vysvětluje za organizátory Jakub Šrédr.
5: A my se k odpadovému hospodářství stavíme tak, že nejlepší odpad je samozřejmě ten, který vůbec nevznikne. A když už náhodou musí vzniknout, tak aby byl plně rozložitelný. Což znamená, že v celém areálu tak veškerý nádobí, příbory a tak dále je všechno plně rozložitelný a kompostovatelný.
6: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí v 17 hodin v Šancelize v Teplicích. Zlín přivítá Bohemians, ve 20 hodin pak začne zápas Mladá Boleslav Sparta. Většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy, které začne v pondělí. Na svůj první evropský šampionát mezi dospělými tak odcestoval juniorský mistr světa v 10 boji Tomas Järvinen. Na letišti popsal radiožurnálu Sport své pocity.
7: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
6: Na mistrovství Evropy se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel nebo úřadujícího evropského šampiona oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Brnem i za Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona za exitem Rusice z kilometru 180 minimálně na 50 minut, za Popůvky na 188. kilometr. Tam byl provoz zastavený, teď už se po nehodě projíždí jedním pruhem. Přihlíží se tam i v protisměru, takže je fronta i na výjezdu z Brna D1 na Prahu od sjezdu na Vídeň 20 minut. Na D1 za Prahou na Brno pozor na kolonu u nájezdu z Pražského okruhu z 10. kilometru k nehodě na 12. a pultem v levém pruhu okruhu 10 minut. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech uzavřený mezi exity 3 Vestec a 16 Barrandov v obou směrech, navíc směrem z letiště na D1 už u nájezdu z D5 omezení a kolona na 10 minut. Na objížďce uzavřené části okruhu je ucpaná obousměrně jižní spojka mezi Barrandovským mostem a magistrálou. Na D11 z Hradce do Prahy za Městcem kolona ze 43. kilometru na Lanový most na 41. a pultem po nehodě se jede cikcak pravým a levým pruhem, zdržení 10 minut. Silnice 52 Brno Mikulov u Bavor uzavřená v obou směrech po vážné nehodě, provoz odklánění po místních komunikacích kolony Dlouhé z Rakouska a od odbočky na Věstonice. A Dlouhé front je taky na trojce před Benešovem po dřívější nehodě od Mrače přes půl hodiny o něco méně z jihu od odbočky na Neveklov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 20. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin, 6 minut, dál posloucháte nejposlouchanější sportovní a také digitální rozhlasovou stanici v Česku, tady Radiožurnál Sport, ve které zase budeme krátce mluvit o fotbale. Připomínám tři utkání šance ligy, která vám dnes nabídneme v našem programu, ale teď se právě s fotbalem vydáme do zámoří. Pavel Bucha má totiž velmi solidní střeleckou formu ve posledních dvou zápasech Leagues Cupu. Byl záložník Cincinnati autorem vítězného gólu. V pátečním soutěže pro týmy ze severoamerické MLS a také z mexické nejvyšší fotbalové soutěže otevřel bývalý plzeňský hráč skóre zápasu proti týmu Junem a trefou v nastavení prvního poločasu nasměroval pak svůj tým k výhře 2-0. No a trefil se i v úterý v duelu s Pachucou, tam se trefil na domácím hřišti a přispěl k vítězství 3-1. Teď 13 hodin 7 minut, zahrajeme si skupinu Kabát, vydáme se na sever a pak se vydáme společně s Atlety do Birminghamu.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Na posledním evropském šampionátu překvapila atletka Lourdes Gloria Manuel 4. místem. A teď, o 2 roky později, se její pozice před stejnou akcí výrazně změnila. Do Birminghamu dorazí jako halová mistryně světa a zároveň jedna z tabulkově nejrychlejších Evropanek současnosti v běhu na 400 metrů.
1: Tak samozřejmě moc bych si přála nějakou medaili. Půjde fakt o to nastavení, o to, jak ty podmínky budou hrát náš prospěch a uvidíme, jak se to vyvine.
2: Před 2 lety byla na olympijském stadionu v Římě Lourdes Gloria Manuel na evropském šampionátu těsně pod stupní vítězů, když si ještě jako juniorka vylepšila osobní rekord na 50,52 sekundy a její rychlý výkonnostní vzestup se nezastavil. Teď už je maximum české atletky o další víc než sekundu lepší a tak bude Birminghamu startovat v roli tabulkově 2. nejlepší čtvrtkařky.
1: Ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49:37, je skvělý, ale na mistrovství Evropy to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příškách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat, protože ty lidi najdou třeba nějakou skrytou motivaci, bude to v Anglii, takže i spousta holek z Británie, který tam budou závodit, budou mít motivaci odzávodit lépe, protože to budou u nich doma.
2: A tak si Manuel ani nějak výrazně nepřipouští svou novou pozici na vrcholné akci.
1: Asi jsem nad tím ani takhle nějak nepřemýšlela, že bych měla potvrdit nějaká očekávání. Myslím si, že je to tlak, který si nechci úplně připustit a se budu snažit odzávodit jak nejlíp můžu a buď se to povede nebo ne.
2: V Birminghamu se pak může opakovat souboj z halového mistrovství světa v Toruni, kde letos Manuel slavila na 400 zlato poté, co většinu finále bojovala s Norkou Jägerovou.
3: Teď Jägerová tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
1: Upřímně nevím, jestli se změnilo nastavení soupeřek nebo ne. A přijde mi, že nejdůležitější je vždycky se prostě fokusovat na ten výsledek nebo na to, co bych chtěla v tom závodě předvést, na nějakou tu svou strategii.
2: Nemyslí si česká atletka Lourdes Gloria Manuel, že by si po březnovém titulu z Toruně na ní dávali soupeřky větší pozor. Do rozběhu na 400 metrů vstoupí ve středu s tím, že rychleji letos běžela ze soupeřek jen Norka Henriette Jägerová. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Mějte sportovní přehled.
6: Oh.

V 17 hodin se odehrají nebo rozehrají dva zápasy fotbalové šance ligy Teplice versus Viktoria Plzeň a Zlín, ten se utká s Bohemians. V pořadu s mikrofonem Za fotbalem vám nabídneme tahle dvě utkání a v 8 hodin v přímém přenosu pak souboj Mladé Boleslavy se Spartou. Na to se můžete těšit v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport. Teď posílám Paula McCartneyho.

tvorba Paula McCartneyho Hope of Deliverance dozněla na radiožurnálu Sport, a to ve 13 hodin na téměř 20 minut v době, kdy budeme zase mluvit krátce o tenisu a konkrétně o turnaji v Montrealu, ale tentokrát ne o singlu, ale o čtyřhře, a to konkrétně té mužské, protože ryze český pár Adam Pavlásek, Patrick Rykl dnes nastoupí proti francouzské dvojici Dumbia Reboul. Připomínám, že Pavlásek s Ryklem před časem vyhráli první společný turnaj v Umagu na Antuce, teď tedy na tvrdém povrchu proti francouzskému páru, tak budeme držet palce a samozřejmě na dálku informovat o tom, jak se českému páru, potenciálně i Davis Cupovému v září, bude dařit.

Lenny Kravitz je také v repertoáru radiožurnálu Sport. Teď jste si ho mohli poslechnout ve 13 hodin 24 minut. V týdnu jste si také mohli poslechnout desítku Pavla Horváta, a to konkrétně výjezdní živě v Zubří. Nabídli jsme vám ji už v našem vysílání včera a nabídnout si ji můžete vy sami také třeba na našem webu sport.rozhlas.cz nebo v tradičních podcastových aplikacích. Kromě Pavla Horváta tam byl samozřejmě také mistr Evropy z roku 76 Antonín Panenka a kapitán vicemistrů světa z roku 1996 Miroslav Kadlec. Celé to moderoval náš kolega Pavel Tilšar, takže pokud vám to uteklo, tak si můžete právě další desítku naladit v našem vysílání, respektive na našich stránkách. No a dovolím se vás pozvat také na další výjezdní desítku, byť zatím těch informací nemáme příliš, ale máme datum v Plzni 25. září v 19 hodin. Další informace postupně budeme vypouštět do světa. Teď do světa posílám Passenger.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
3: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
2: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
3: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
4: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
5: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
3: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: 13 hodin 30 minut. Teď zprávy a Jana Gulda.
7: Léky předepsané v Česku na e-recepty je možné nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Při výdeji musí předložit e-recept a doklad totožnosti. Rakousko se tak připojilo k 9 evropským zemím, kde už české e-recepty fungují. Patří mezi ně například Chorvatsko, Řecko nebo Španělsko. Seznam zapojených rakouských lékáren je na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o její prodloužení. Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k velkým podporovatelům a bránící se Ukrajiny. A osada Jizerka v Jizerských horách dnes zve na pozorování hvězd z astronomy. Akce s názvem Den a noc na Jizerce trvá do pozdního večera. Součástí jsou odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetnění taky komentované pozorování noční oblohy.
3: Sport.
7: Čeští hokejisti do 18 let obsadili na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu 6. místo, po tom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli taky zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisti Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států, kteří porazili Slovensko 5-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem, D10 u Brandýsa a D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy na 188. kilometru se po srážce nákladního auta s dodávkou už jede aspoň jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Popůvky ze 181. kilometru zabere asi 3/4 hodiny. Ucpaná je i náhradní trasa 602 před Veselkou. Na D1 se stále plní i výjezd z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň. Se to sune asi 20 minut na 188. jak se tam přihlíží po zmíněné nehodě v protisměru. Na D10 z Turnova na Prahu od exitu 9 Brandýs vzniká kolona do omezení na 8. je to na 10 minut. Na D11 z Hradce do Prahy kolem sjezdu na Jičín se tvoří kolona ze 42. kilometru, je to na 10 minut k nehodě na mostě na 41. pultem. Pražský okruh je obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech, a to mezi sjezdy 16 Barandov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barandov popojíždí kolony obousměrně na jižní spojce mezi Barandovským mostem a magistrálou, je to asi na 1/4 hodiny až 20 minut. Na silnici 17 Chrudim zámrzk za Stradou, ní nehoda, kolony obousměrně až na 1/4 hodiny. A 52 Brno Mikulov je u Bavor po vážné havárii už zprůjezněná, kolony dlouhé ještě z Rakouska. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
9: Vy posloucháte Radiožurnál Sport i ve 13 hodin a 34 minut v době, kdy se budeme věnovat fotbalu. Hráčkám Slávie sice zápas o Ligu mistryň nevyšel, už dnes si ale čeká další důležité utkání. Potřebují v něm porazit Brøndby Kodaň, aby si udrželi šanci na evropský pohár. No a jaká je nálada v týmu českých vicemistryň, to teď zjistíme společně s útočnicí právě slávistek Klárou Cvrčkovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
9: Na úvod možná jenom pojďme lehce připomenout ten nakonec neúspěšný zápas úvodní na miniturnaji ve Skotsku. Domácím Rangers jste podlehli 1-2 po prodloužení. Navzdory tomu, že jste ještě 10 minut před koncem druhé půle vedli, tak takhle s odstupem, jak vzpomínáte na ten závěr, co se stalo?
10: No, je to takový ještě docela čerstvé, ale tak musíme se z toho asi oklepat, hodit to za hlavu a spíš teď musíme soustředit na ten dnešní zápas, který bychom si hrozně moc přáli zvládnout, abychom mohli hrát aspoň tu Evropu, a tak to je a jsme tak nastavení.
9: Budeme samozřejmě držet palce a informovat také v našem vysílání. Pokud ten zápas s Rangers, bylo to utkání bez komplikací? Narážím na to, že před tím utkáním s Rangers v našem vysílání mluvila kapitánka Slávie Diana Bartovičová v tom smyslu, že třeba váš masér měl vlastně problémy kvůli tomu, že měl týmové oblečení, takže stále je tam asi trochu ta nevraživost Rangers Slávie a souboje Kolář, Rův, Kudela, Kamara. Jak vy to vnímáte?
10: Jo, asi máte pravdu, i v tom zápase vlastně, myslím si, že hlavně z jejich strany to bylo občas takové vyhrocené, my jsme se snažili soustředit sami na sebe, věděli jsme, že to tak asi bude a i vlastně po zápase tam byly nějaký menší šarvátky mezi náma, ale my jsme na tady to byli připravení, takže si myslím, že jsme to zvládli dobře v tomhletom smyslu.
9: S Klárou Cvrčkovou, útočnicí Slávie, si povídáme na Radiožurnálu Sport. Teď už pojďme k tomu, co se děje. Nebudeme se bavit o tom, co bylo, ale co bude. Utkání s Brøndby Kodaň, tak jak náročný to je soupeř. Takhle na papíře ze studia můžu říct, že to je dánský vicemistr, takže asi nic lehkého ani v tom souboji o Europa Cup, je to tak?
10: Je to tak, máte pravdu, je to vlastně severský stát, takže hodně kondičně náročný zápas, to asi bude a myslím, že dobré je hlavně o hlavě, jelikož máme za sebou 120 minut v nohách některé z nás a ten zápas byl před 2 dny, takže i hlavně v hlavě to budeme muset zvládnout a hrozně bychom si to přáli, aby nám to vyšlo.
9: Vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak není to úplně dlouhá přestávka mezi dvěma duely v profesionální soutěži. Jak vypadal vlastně ten meziden, nebo co jste dělali vlastně od té porážky až po vlastně dnešní utkání proti Brøndby?
10: Tak po zápasový trénink byl rozdělený vlastně, kdo měl jakou minutáž. Vždycky je lepší jít si vyklusnout doma aspoň na procházku, než nic nedělat. Strava se přizpůsobuje vlastně tady těm těžkým podmínkám, spánek, suplementy, všechno tady to máme podchycený, takže doufáme, že budeme dneska kondičně 100%.
9: Jestli se nepletu, tak vás čeká teď oběd, možná už probíhá ve zbytku.

0: zápasama a doufat, že to zvládneme a postoupíme co nejdál.
1: S Klárou Cvrčkovou si povídáme na Radiožurnálu Sport a ještě jednu otázku pro vás máme nachystanou. Blíží se také start domácí soutěže, konkrétně u vás to bude souboj s Plzní. Je to něco, co už máte třeba v hlavě, nebo aktuálně se prostě primárně soustředíte na tenhle mini turnaj ve Skotsku a vůbec nepřemýšlíte nad tím, co bude za týden?
0: Aktuálně se soustředíme ze zápasu na zápas. Vůbec nemůžeme mít vlastně v hlavách budoucnost nebo něco, ale musíme žít těma zápasama, co nás čekají, a jakmile skončí tady ten zápas, tak už zase musíme přepnout a přemýšlet nad tou českou ligou, takže je to takový i docela mentálně náročný, že tu hlavu musíte připravit na ty daný zápasy a nesmíte prostě přemýšlet, co by, kdyby, co bude, co bylo, takže tak.
1: Říká Klára Cvrčková, útočnice fotbalistek Slávie, která byla s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport a která dnes společně se svými spoluhráčkami nastoupí v 8:30 večer, jestli se nepletu, právě proti Brandby na Radiožurnálu Sport. Budeme informovat o všem podstatném. Kláro, moc děkujeme za váš čas, přeju dobrou chuť a hlavně hodně štěstí večer na hřišti.
0: Taky moc krát děkuju. Pěkný den, nashledanou.

0: Fotbalisté pražské Sparty se pokusí poprvé v aktuální sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Ve třetím kole šance ligy nastoupí v Mladé Boleslavi. No a právě ligovým programem začne dnešní odpolední sportovní přehled. Jehož autorem je Karel Schamberger. Dobrý den.
1: Hezký den. Program fotbalové šance ligy ale odstartuje už 17 hodin. Plzeň, která má zatím jen jeden bod, nastoupí na trávníku dosud 100% Teplic. Útočník Viktorie Christofech Kabongo věří, že Viktoria poprvé v sezóně zvítězí.
2: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule, ale samozřejmě hrajou v domácím prostředí, budou hnát fanoušci a bude to těžký utkání v tomhle tomu. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
1: Také v 17 hodin začne duel Zlín Bohemians, ve 20 hodin pak Mladá Boleslav přivítá Spartu. Všechny duely odvysíláme živě, jednotlivě si můžete zápasy naladit na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Ten o angažování golmana informoval na svém webu. Podle Sky Sports zaplatí Middlesbrough za 22-letého golmana celkem 7 milionů liber, přičemž z bonusy se tato částka může vyšplhat až na dvojnásobek. Součástí dohody je také opce na zpětný odkup pro Manchester a tak

0: Také 35% z dalšího přestupu.
1: Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
2: Je to asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
1: Na evropském šampionátu se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel.
0: A reportovat tam budou Jakub Marek a také Adam Procházka, takže o nic podstatného nepřijdete z Birminghamu. Dva čeští tenisté budou hrát na turnaji v Montrealu, tedy na podniku série Masters 8. finále. Jiřího Lehečku doplnil mezi 16 nejlepšími Jakub Menšík.
3: 17. muž světového žebříčku Menšík zvládl zápas s Francouzem Atmanem za necelé 2 hodiny. V každém ze setů mu stačilo vzít soupeři jednou podání a vyhrál 7-5 a 6-4. V 8. finále se utká s Nizozemcem Van de Zandschulpem. Do stejné fáze turnaje postoupil už dříve Jiří Lehečka. 12. muž žebříčku nastoupí proti Španělovi Chodarovi, který je na tom o 3 pozice hůř. František Kuna, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18 Švýcary 2x ze 2 pokusů porazila a nedostala ani gól. Hlinka Grecky Cup hodnotí trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
4: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól a znovu se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
1: O titul si na Hlinka Grecky Cupu zahrají USA a Kanada.
0: Párová čtyřka ve složení Cikánková, Lankočí, Vetešníková, Siručková vybojovala na juniorském mistrovství světa ve veslování v Plovdivu stříbrnou medaili. České kvarteto nestačilo ve finále jen na polskou posádku, která byla o 1,5 sekundy rychlejší.
1: A čeští dálkoví plavci zakončili účinkování na mistrovství Evropy v Paříži diskvalifikací ve smíšené štafetě na 4x 1500 metrů. Z kvarteta Pleskotová, Benešová, Borovka a Straka dokončili své úseky v řece Séně jen ženy. Další pokračování na průběžném 6. místě znemožnili týmu rozhodčí kvůli nezvyklému technickému přístupku při předávce. Ve 20 letech nejmladší člen sestavy Borovka při skoku do vodu ze startovního mola sundal z hlavy čepičku a porušil tím pravidla, uvedl Český svaz v tiskové zprávě.
0: To říká na závěr sportovního přehledu jeho autor Karel Schamberger. Čepici na hlavě nemá, takže tady to bude bez přestupku. Pomalu mu končí služba, tak děkuju a přeju hezký zbytek dne.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zpěvačka Pink nás doprovodila k 13. hodině a 49. minutě. Posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme moc rádi, že právě děláte tuhle aktivitu. Empéroví rozhodčí většinou řídí zápas z vyvýšené židle, hlasitě oznamuje skóre, verdikty o autech nebo o tečích sítě. A taky napomíná hráče. Občas ale musí napomenout i fanoušky, no a jeden takový kuriozní případ se teď stal na turnaji série Masters v Montrealu a video z něj se okamžitě stalo hitem sociálních sítí, no a víc k tomu právě v této rubrice přidá Tereza Cedidlová. Opět hezký den.
1: Dobré odpoledne. Šlo o zápas českého tenisty Jakuba Menšíka, který včera v Kanadě hrál s Francouzem Atmanem. Do zápasu vstoupil skvěle a první set vyhrál 7-5. Ve druhém setu si vybojoval break a za stavu 5-4 podával na vítězství. Menšíka ale opakovaně vyrušoval divák, který na něj z tribuny pokřikoval, jak by měl hrát. Český tenista se proto obrátil na hlavního rozhodčího Grega Allensworfa a ten rušivého fanouška vtipně napomenul.
0: Tak samozřejmě pardon, tady došlo k problému, k tomu, že jsme neměli připravený zvuk, ale napravíme to, takže napomenutí empérového sudího vám neunikne, pouštíme ho právě teď.
2: Sir, back at the back of the court, the players have fantastic coaches that they pay to get them through the match. So please stop. Thank you.
1: Allensworf divákovi řekl, že si hráči platí dost kvalitní trenéry, aby jim v zápase pomohli a nepotřebují tedy jeho rady. Za své vystoupení sklidil rozhodčí velký potlesk, jak šlo slyšet, a video se na sítích dočkalo řady zábavných komentářů. Lidé na síti X například psali, že by měl Allensworf dostat svou vlastní show na Netflixu, nebo že je to poprvé v životě, kdy je tento americký rozhodčí vlastně vtipný a že kdyby to neviděli naživo, mysleli by si, že video vytvořila umělá inteligence. Celá ta situace pravděpodobně zafungovala i na psychiku českého tenisty, kterému se podařilo nakonec vyhrát 7-5, 6-4. A jeho dalším soupeřem v Kanadě tak bude Botik van de Zandschulp z Nizozemska.
0: Připomenu, že podobná situace, ne úplně taková, ale podobná se stala třeba v zápase Nika Kyrgiose pár let nazpět, kdy mu jeden z diváků také opakovaně radil, Kyrgios se na něj otočil a ptal se, seš dobrý v tenisu? Nejsi, tak mi neraď. A pak se otočil na Bena Stillera, který seděl o pár řad vedle a říkám, já mu také neříkám, jak má hrát. Takže i tohle se může stát na tenisovém dvorci. Pokračujeme v hitech sociálních sítí, zamíříme k atletice. V pondělí začne v Birminghamu mistrovství Evropy a atletika tak čím dál víc dostává prostor i právě na internetu. Tak co tě tam, Terezo, zaujalo?
1: Třeba britská BBC Sport na síti X vyspovídala domácí běžecké hvězdy, mezi nimi úřadující halovou mistryni světa na 1500 metrů Georgie Hunter Bell nebo světového šampiona z roku 2022 Jakea Whitmana. A otázky nebyly tentokrát úplně atletické. Sportovci prozradili třeba své oblíbené jídlo po závodě. Nejčastěji zmiňovali burger nebo fast food a také seriál, který právě sledují. Nejčastěji padal název britské série Rivalové z prostředí 80. let. No a sociální sítě žijí před odletem do Birminghamu také odletem českých sportovců. Část výpravy se do Anglie přesouvá právě dnes a své cestovní přípravy sdíleli na Instagramu třeba překážkař Jonáš Kolomazník nebo běžkyně Barbora Malíková.
0: To říká Tereza Cedidlová na závěr naší rubriky Hity sociálních sítí a jako vždy dovolím si pozvat také na to, abyste sledovali sociální sítě Radiožurnálu Sport, třeba na Instagramu, pokud to ještě neděláte, tak kdykoliv tam zavítáte, tak něco zajímavého tam určitě bude viset. Terko, děkuju a i tobě přeji za malou chvíli hezký zbytek dne, nepracovní ideálně.
1: Díky, naslyšenou.

0: Pouze tři týmy ve fotbalové šancelize jsou zatím 100% Slavia, Jablonec a Teplice. Třetí jmenovaný celek dnes nastoupí doma v 17 hodin proti Plzni. Ve stejný čas se také Zlín utká s Bohemians. Radiožurnál Sport a pořad s mikrofonem za fotbalem bude informovat o těchto dvou duelech. V 8 večer pak přímý přenos s utkáním Mladé Boleslavy se Spartou. I na to se můžete dnes těšit.
1: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
1: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
3: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
4: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
3: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
4: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
3: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 14 hodin. Odpolední zprávy a Jana Gulda.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. V Jemenu hrozí obnovení ozbrojeného konfliktu, varuje OSN. Fotbalisty Sparty čeká v Šancelize zápas v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona a počasí bude slunečno, přechodně i oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých Husíjů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 dalších zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí.
4: K nejvyššímu riziku obnovení rozsáhlého konfliktu od příměří zprostředkovaného OSN v dubnu 2022 podle zvláštního vyslance Hanse Grunberga přispívají taky obnovené útoky na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a údery na civilní infrastrukturu, včetně letišť. Husijové se přihlásili k odpovědnosti za čtvrteční útoky na saudsko-arabské vojenské pozice. Saudská Arábie vede od roku 2015 vojenskou koalici podporující mezinárodně uznanou jemenskou vládu. Válka v zemi způsobila jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Dělníci začali s odstřely horniny pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu Brna. K odstřelům používají výbušninu. Velkých otřesů se ale lidi nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
5: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na 2 směny.
1: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumů vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029.
6: Sport. Ve třetím kole fotbalové Šancelize se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole Ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
7: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter, než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o Ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
6: Duel Mladá Boleslav Sparta začne ve 20 hodin, už v 17 hodin Plzeň nastoupí v Teplicích a Bohemians čeká utkání ve Zlíně. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a zprůjezněná D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy očekávejte kolonu od sjezdu na Popůvky ze 182. kilometru. Je to na 40 minut na 188. Tam se po havárii dodávky a nákladního vozidla projíždí jedním pruhem. Silnice 602 je od Kivalky k Veselce taky plná. A jak se po nehodě na dálnici přihlíží v protisměru, vzniká kolona na D1 i na výjezdu z Brna na Prahu od sjezdu na Vídeň, je to asi na 20 minut. Na D11 z Hradce do Prahy před Poděbrady na Lanovém mostě na kilometru 41,5 před chvílí odkliděly následky vážnější nehody, volné už jsou oba pruhy, rozjíždí se zbytek kolony ze 44. kilometru. Na příjezdu do Prahy plzeňskou D5 kolona z prvního kilometru je to na 10 minut do zužení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1 a hlavně je Pražský okruh uzavřený v obou směrech kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochov a 3 Vestec, objížďka přes Barrandov a po jižní spojce na té kolony obou směrně mezi Barrandovským mostem a magistrálou na čtvrt hodiny. V Praze v Novopatské v zúžení před Kbelskou srážka osobního auta s dodávkou, kolona od sjezdu na Černý most na 20 minut. A v Praze čekejte u zavírky kvůli Pride průvodu na nábřežích mezi Právnickou fakultou a Těšnovem, taky kolem Hlavkova mostu. Kolony se tvoří na druhém břehu a taky na magistrále už od Vinohradské až ke Štvanici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut, Radiožurnál Sport posloucháte i v sobotu 8. srpna. Přejeme vám krásný víkend a děkujeme za vaši pozornost, díky které jsme nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanicí v Česku. Často informujeme o fotbale, o tom jste slyšeli třeba teď ve zprávách, konkrétně o dalších zápasech Šance ligy, ale prostor v našem vysílání mají i jiné sporty, třeba ne tak populární, pokud jde o světový zájem, a jako důkaz může posloužit to, co řeknu právě teď, protože budeme mít nebo máme reportéra i na světovém poháru v orientačním běhu. Ten závod se koná ve Vyšším Brodě, místo poměrně známé, pokud patříte mezi amatérské vodáky. Závodí se od poledne přesně od 12 do 5:45. Jde o závod na střední trati, takže za Kamilem Jášou se vypravíme v našem vysílání v příštích hodinách, ale samozřejmě můžete toho u nás slyšet mnohem víc.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Po Meredith Brooks na radiožurnálu Sport budeme mluvit o atletice. Na mistrovství Evropy do Birminghamu už odletěla většina z české výpravy. Největší medailovou nadějí je čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Velká premiéra na evropském šampionátu čeká třeba desetibojaře Tomase Järvinena. Je mu 20 let a na letišti cítil nejenom nervozitu, ale také obavy.
1: Určitě se hrozně těším. Aha. Možná i lehce bojím, je to takový jako krok do neznáma, trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě.
2: A čeho se třeba nejvíc bojíte, kdyby se to měl nějak popsat?
1: Celého toho závodu, bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
2: A co je potřeba potom přímo už na místě, abyste vlastně ukázal to, co umíte? Je to hlavně o psychice nebo ještě se fyzicky připravit?
1: Určitě sklidně hlavu. Zdraví je taky určitě důležitý, musím být zdravý, nesmí se mi nic stát, nebo doufejme cítit co nejméně věcí po celém těle.
2: No a máte od sebe nějaká očekávání, konkrétní cíle do Birminghamu?
1: Chci se určitě zlepšit osobák, to je ten první cíl, nebo první úplně cíl je dojít více boj zdravý, druhý je udělat si osobák a třetí je překonat více boj z Peru.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Dodala vám příprava před vaší premiérou na evropském šampionátu sebevědomí?
1: Vlastně z obojího. Jak dodalo, tak nedodalo. Při tréninkách vím, že jsem dělal osobáky, což je skvělý, ale lehce jsem se zranil právě před republikou. Natrhl jsem si zaďák, málo, ale furt to byl natržený zaďák. Což mě lehce zadrželo a nemohl jsem trénovat a asi to úplně na psychice nepomůže, ale doufejme, že to nebudu cítit a bude to v pohodě v závodě.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen, vy jste mluvil o tom, že se musíte hlavně dostat do pohody. Máte proto nějaké rituály, které třeba na místě využijete?
1: Tak já moc rituálů nemám, mám jeden, ale ten neříkám, nikdy jsem ho neřekl a asi zatím říkat nebudu, ale mám jeden, který dělám vždycky před závodem den.
2: A proč vlastně neříkáte, co to je? Myslíte, že by to ztratilo kouzlo nebo?
1: Je to možný, ale to taková moje osobní věc.
2: Říká Tomas Järvinen, jeden ze tří českých desetibojařů, kteří budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Zatiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

Fotbalistky Slavie zabojují dnes o přiblížení se účasti v Evropském poháru neboli Europa Cupu ve 20 hodin a 30 minut v rámci miniturnaje ve Skotsku. Nastoupí proti Brøndby Kodaň. I o tomto utkání na dálku budeme na radiožurnálu Sport informovat, stejně jako o třech duelech fotbalové šance ligy. Pojďme si to připomenout. V 17 hodin Teplice, Plzeň a Zlín Bohemians a pořád s mikrofonem za fotbalem a v 8.00 přímý přenos z utkání Mladá Boleslav Sparta. Všechny zápasy můžete také jednotlivě poslouchat na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. Teď Pink Floyd.

0: Pink Floyd a píseň High Hopes doznívá na radiožurnálu Sport 14 hodin 23 minut. V pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu většinou prezentujeme různé výzkumy. Tentokrát se zaměříme na to, jak lze převést vědecké poznatky do praxe. Že vědecký přístup ke sportu není žádná novinka, dokazuje to, že budeme mluvit o tenistovi, který už kariéru dávno ukončil. O koho jde, to už doplní Tereza Cedidlová, kterou vítám asi naposledy dnes v našem vysílání. Hezký den.
1: Ještě jednou dobrý den. Mluvit budeme o legendárním americkém tenistovi André Agassim. Ten byl totiž známý svým systematickým a dá se říct až puntičkářským přístupem k přípravě na zápasy. Týkalo se to i toho, jak před a při utkání pil. V současnosti se o tomto tématu víc mluví poté, co Agassi při letošním French Open kritizoval současnou hvězdu Jannika Sinnera. Ital při utkání hraném ve velkém vedru skolaboval a podle Agassiho hrál hlavní roli právě špatný pitný režim.
0: Byl jsem u toho přímo na centrálním dvorce a bylo to obrovský šok. Jannik Sinner tehdy vlastně téměř z matchballu nebo z jasně rozehraného zápasu nebyl schopný ten duel dohrát. Co tedy dělal osminásobný vítěz Grand Slamových turnajů před zápasy? Myslíme teď tedy André Agassiho.
1: Všichni vrcholoví sportovci už dlouho vědí, že před výkonem je nutné organismus zavodnit, aby ani intenzivní pocení nevedlo k dehydrataci. Agassi ale na rozdíl od většiny dalších konkurentů nenechával zavodňování až na chvíle těsně před závodem. Podle turnajového programu se začal na utkání chystat pokud možno už 48 hodin před úvodním servisem. Minimálně potřeboval hodin 24. Po celou tuto dobu takřka neustále pil a dělal to po malých doušcích, aby udržoval organismus na stálé úrovni zavodnění. Spolu se svým kondičním trenérem Agassi taky kontroloval moč a podle její barvy už dokázal pak určit, jestli má s pitím trochu ubrat nebo naopak přidat. Den před zápasem běžně tenista vypil až 8 litrů tekutin.
0: Četnost pití je jedna věc, druhá věc za to, co člověk pije, tak co to bylo v případě Agassiho?
1: Zhruba polovinu tekutiny přijímal v podobě čisté vody, druhou polovinu ale tvořil speciální nápoj, který mu chystal právě kondiční trenér Jill Reyes. Přesné složení není známé, podle Reyese šlo o přesně pro Agassiho vymyšlený mix vody, elektrolitů, především sodíků s draslíkem a sacharidů. Nápoj míchal trenér s hlavním cílem, aby se energie do těla dostávala postupně a ne v rychlých vlnách, jako je to třeba při pití běžných energetických drinků.
0: Ještě se zbývá zeptat v naší rubrice Věda a sport na to, jak vlastně ten pitný režim vypadal u Agassiho při zápasech.
1: I při zápasech neustále střídal doušky čisté vody se zmíněným namíchaným speciálním nápojem. Agassi se disciplinovaně napil při každém střídání stran, aby stále držel tělo na podobné úrovni zavodnění, což byl jeho hlavní cíl tedy. Američan byl známý nadměrným pocením a při utkání vypotil až 5 litrů vody. Podobný objem tekutin tedy zároveň vypil.
0: To říká ve Vědě a sport Tereza Cedidlová. Povídali jsme si o tom, jak André Agassi přistupoval k pitnému režimu během svých tenisových zápasů. Terezo, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď už Linkin Park, Breaking the Habit, pak zprávy v 14:30.

0: Na hodinách je 14:30. A ve studiu taky Jana Gulda.
1: Mamografické snímky pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit nová umělá inteligence. Vyvinul ji český startup CareBot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu. Trénovala ta umělá inteligence na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů. Využívají desítky nemocnic v Česku. V Hořicích na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se po celý víkend konají motocyklové závody veteránů, protože část trati vede tradičně přes Hořické náměstí a taky dalšími ulicemi v centru města. Dohlíží na bezpečný průjezd závodníků policie. Řidiči zároveň musí počítat s omezeným průjezdem městem. Diváci by měli do Hořic přijíždět kvůli tomu s větším předstihem. Krajně pravicový politik Abelardo de la Espriella složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření. Kolumbii chce taky připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espriella ve volbách podpořil. A liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro srnce. Aktuálně má rozlohu téměř 14 hektarů. Pro návštěvníky je dnes v zoo připravený speciální program. Sport. Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Ten přestup oznámil na svém webu. Podle Sky Sports zaplatí klub za 22-letého brankáře 7 milionů liber. Z bonusy se může částka vyšplhat dokonce až na dvojnásobek, tedy v přepočtu na téměř 400 milionů korun. Za 6 let neodchytal Vítek v dresu A týmu Manchester United ani jeden zápas. Od roku 2024 hostuje v jiných týmech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kus před sjezdem k výstavišti na kilometru 188 po vážné nehodě se projíždí jenom jedním pruhem. Kolona od exitu 182 popůvky pořád až na 40 minut. A silný provoz je i na náhradní trase po 602 od Kývalky k Veselce. Pořád vázne taky výjezd po D1 z Brna na Prahu. Pomalu se jede od sjezdu na Vídeňskou na 188, jak se tam přihlíží u nehody. Zdržení asi čtvrt hodiny. Na D5 před Prahou z Plzně kolona z prvního kilometru se sune 10 až 15 minut do omezení na Pražském okruhu hned za nájezdem z D5 směr D1. A potom je Pražský okruh obousměrně uzavřený kvůli údržbě v tunelech mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec. V obou směrech jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Na té vzniká kolona obousměrně na čtvrt hodiny mezi Barandovským mostem a magistrálou. A navíc potom na výjezdu z Prahy na D1 se objevila neavizovaná zřejmě městská údržba a na Brněnské za sjezdem na Chodov sekají trávu ve středovém pásu. Pomalu se sunou levým pruhem, teď jsou na 3. kilometru a vzniká před nimi kolona. A na magistrále fronta ve Velznově směr Holešovice od hlavního nádraží ke sjezdu na Florence, tam je ještě uzavřený Hlávkův most z centra, na Štvanici dochází chvost Pride průvodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, přechodně i oblačno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Je 8. duben, 63.

0: Po skupině Tři sestry se ještě jednou obrátíme za turnajem Hlinka Gretzky Cup. Čeští hokejisté do 18 let na něm obsadili nakonec šesté místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli taky zápas o pátou příčku. A to konkrétně se Švýcarskem 1-5, navzdory tomu, že právě na turnaj Česká osmnáctka se Švýcary, nebo v přípravě na turnaj Česká osmnáctka se Švýcary dvakrát ze dvou pokusů dokázala zvítězit. Navíc nedostala ani gól v uplynulý Hlinka Gretzky Cup. Z pohledu českých hokejistů hodnotí trenér Jaroslav Nedvěd.
1: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól, a znovu se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
0: Doplním, že Hlinka Gretzky Cup konkrétně ve finále tohoto turnaje se představí tradiční země Kanada proti Spojeným

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, věc, kterou zná snad každý člověk, který někdy poslouchal jakoukoliv hudbu, tak musel slyšet i tuhle hymnu, řekněme, amerického country. 14 hodin 42 minut a my se vydáváme v našem vysílání, tedy ve vysílání radiožurnálu Sport, na světový pohár v orientačním běhu a konkrétně do Vyššího Brodu. Tam se závodí dnes a kromě reprezentantů a reprezentantů je tam také reportér radiožurnálu Sport Kamil Jáša, kterého teď vítám ve vysílání. Kamile, hezký den.
1: Snažím se reprezentovat radiožurnál Sport. Hezké odpoledne a společně se mnou je u mikrofonu technický ředitel celého světového šampionátu Matěj Borda. Hezké odpoledne.
2: Zdravím z Vyššího Brodu.
1: Je tady krásně teplo. Proč Vyšší Brod?
2: Vyšší Brod, je tady krásně, orienták se tu moc neběhá, je to odlehlá část republiky, ale ta příroda tady prostě stojí za to.
1: No, sportovci vyrážejí do lesa, to je takový ten návrat ke kořenům orientačního běhu, dá se to tak popsat?
2: V podstatě orientační běh je pořád v lese, byť máme nějaké disciplíny, závodí se nyní i ve městech, je to moderní, ale pořád to jádro toho orientáku prostě zůstává v těch českých lesích, v krásné přírodě.
1: Dalo se něco natrénovat v lesích nad Vyšším Brodem?
2: Určitě, určitě. Terény tady jsou kamenité, kopcovité, závodníci to znají dobře třeba z Jizerských hor, z Jeseníků, poměrně podobné terény, ale tady je to unikátní v tom, že ty lesy prostě jsou neprobádané, když tu celý den chodíte, nemusíte potkat ani živáčka.
1: Matěj Borda, technický ředitel mistrovství světa v orientačním běhu, je právě teď u mikrofonu radiožurnálu Sport. Nepotkáte nikoho, ale dost voz, to vás trápí?
2: Voz nás klíšťata. Trošku trápí. Klíšťata nás trápí asi jako po celý rok, ale ty vosy, ty se tady vyrojily ve velkém a každý den musíme řešit, řeknu, pár desítek závodníků, kteří to v lese schytají a musíme jim poskytnout dostatečné ošetření.
1: A dá se třeba říct, že se i ta česká reprezentace v orientačním běhu tak trochu rozděluje na dvě skupiny. Jedna vyráží ráda právě a specializuje se na ty závody.

0: centrech měst a druhá do lesa?
1: Takových závodníků pár máme, ale pořád většina těch reprezentantů, co běhají na té elitní úrovni, tak opravdu zvládají obojí. Jenom se prostě občas musí přeorientovat, půlku sezóny běhají víc v lese, druhou půlku ve městech. A teď právě náš světový pohár tady ve Vyšším Brodě je unikátní tím, že to je právě první ten lesní závod letošní sezóny, takže tady závodníci ukážou, jak mají natrénováno v tom lese.
0: Po mojí pravé ruce, po vaší levé je centrum cílový prostor, kde končí právě závod na střední trati. Tam se bojuje o velké světové medaile. Po mojí levé ruce a po vaší pravé je areál pro děti. Tam jsou roztomilá taková znamení, včeličky. To je pro nejmenší.
1: Je to tak, my tady máme v podstatě spoustu diváků, účastníků diváckých závodů, těch je tady přes 2000 a právě i pro ně tady máme zřízenou dětskou školku, dětský závod, aby i ty nejmenší si mohli vyzkoušet, co je to orienták a potom u něho třeba vydržet i do mládeže a do dospělosti.
0: No je to tak, že už třeba pracujete na tom podhoubí, co bude za 10, za 15 let?
1: No určitě, orienták je rodinný sport a v podstatě k tomu patří, aby všechny generace si ten orienták vyzkoušeli, jak nejmenší, tak dospělí, a máme tu i závodníky, kterým je přes 85 let a stále vyráží do lesa.
0: Ten závod je vlastně rozdělený do dvou rovin, mistrovství světa a potom taková ta forma právě pro příchozí.
1: Jo, přesně tak. Máme tu závody GAP Czech O Tour, je to celoroční seriál orientáckých závodů právě pro veřejnost, pro hobíky, pro ty, co si chtějí zažít dobrodružství v lese. A ti tvoří skvělou kulisu tady v aréně a užívají si stejné terény, ve kterých se běhá na tom světovém poháru.
0: Poprosím o poslední odpověď, co říkáte českým výsledkům?
1: České výsledky skvělé, máme za sebou závod na dlouhé trati, Tereza Roturier byla třetí a další řada úspěchů, jak v elitní desítce, tak v elitní dvacítce, bylo hned 5 českých závodnic. Teď se rozbíhá závod na střední trati, zatím Daniel Bolehovský ve vedení, uvidíme, naši nejlepší jsou teprve na startu, máme se na co těšit.
0: Já snad jenom doplním, že Tereza Rotier je právě ta závodnice, která dokáže se prosadit i v centru, ve městech, i právě tady v lese, třeba ve Vyšším Brodě. Technický ředitel mistrovství světa byl u mikrofonu Radiožurnál Sport. Matěj Burda, díky za odpovědi.
1: Děkuju.
0: Z Vyššího Brodu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Následující minuty na radiožurnálu Sport budeme věnovat plavání. Čeští reprezentanti odletí do Paříže, kde budou od pondělí závodit na mistrovství Evropy v bazénových disciplínách. Po kompletním návratu Rusů a Bělorusů do soutěží to bude nejkvalitnější kontinentální šampionát za posledních 8 let. Nejen proto bude pro hlavní českou hvězdu Barboru Sémanovou složité obhájit zlato na 200 metrů kraul.
1: To, že jsem dělal český rekord na 200 kraula před minulý rok na Evropě 2024, tak to je jako mnohem důležitější v tom plaveckém světě, než to, že jsem z toho získala tu medaili.
2: Barbora Sémanová vyhrála při své premiéře 2021 i na minulém šampionátu 2024, jenže teď už se její soupeřky na 200 dostaly pod hranici minuty a 55 sekund a ona zatím ne.
1: Pod 1,55 vteřin a na tu 200, to je pro mě cíl a s tím bych byla jako extrémně spokojená a to je něco, pro co trénu a co si myslím, že je v mých silách a co je reálný.
2: České plavání má výbornou generaci. Posouvá se další kraulařka Janíčková. Do formy se vrací i znakař Čejka. Někdejší juniorský mistr světa už zase plave dobře. V prosinci získal svou první medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu a teď má naději také v tom dlouhém.
3: Určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu, myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední, takže jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady.
2: A do toho se snaží o výborné časy i Miroslav Knedla, také znakař, ale spíše na kratších tratích. Na nich je obsazení mistrovství Evropy téměř stejné jako na mistrovství světa.
4: Bude to opravdu šampionát takhle těch ikon aktuálního plavání, takže tam bude Hubert Kos, mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska a ještě opravdu jako hromada dalších.
2: Říká Miroslav Knedla. Šampionát v Paříži začne v bazénových disciplínách v pondělí. Hlavními hvězdami budou domácí Leon Marchand, Nizozemka Marit Stenberchenová a sledovaný bude návrat Švédky Sarah Sjöströmové. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Do tribun to bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, přestože to je osadina od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaily?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu, je 15 hodin. Jana Gulda má zprávy.
1: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí skoro 40% Čechů. Maďarská vládní strana TISA vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého předsedu nejvyššího soudu. Plzeňští fotbalisti budou v Teplicích hrát o první výhru v ligovém ročníku. Kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se rozjíždí a počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale taky společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
1: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců 22. července. Prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Vybrala ho vládní strana TISA premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než dvoutřetinovou většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Premiér Maďar odvolal předchozího prezidenta Tamáše Sulyoka změnou maďarské ústavy. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta ale nemoc nepropukla. Lékaři i hned zahájili preventivní očkování, vysvětluje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
1: Na babylonském rybníku na Domažlicku se dnes od 18 hodin koná komorní koncert klarinetových souborů. Vystupovat budou na pláži i na lodičkách účastníci mezinárodních letních klarinetových kurzů v Domažlicích. Pokračuje organizátorka kurzu Ludmila Petarková.
5: I ze břehu, i z různých částí vodní hladiny z lodiček budou hrát různé komorní soubory. Takže uslyší hudbu Haydna, Handla i Gershwina, Mozarta. V různých velikostech budou to dua, třeba kteří budou hrát nějaký kruslovo duo, nebo tria od českých skladatelů, kvarteta až po třeba 12 lidí.
6: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí k zápasu třetího kola šance ligy na trávníku dosud 100% Teplic. Domácí jakýkoliv bodový zisk posune minimálně do zítřka do čela tabulky. Hosté ze západu Čech naopak budou hrát o první vítězství v sezóně. Mluví o tom i útočník Viktorie Christoph Kabongo.
7: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule, ale samozřejmě hrajou v domácím prostředí, budou hnát fanoušci a bude to těžký utkání v tomhle. No. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů 3 body.
6: Utkání Teplice Plzeň začne v 17 hodin, stejně jako duel Zlín Bohemians. Sobotní program uzavře souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už před sjezdem k výstavišti na 188. kilometru odklidili následky po vážné nehodě. Rozjezd kolony, ale ještě brzdí porouchaný autobus na kilometru 185 v pravém pruhu. Popojíždí se od exitu 182 popůvky kolem 15 minut. A pak se auta z původní dlouhé kolony dostávají dál do Brna. Tam se zase plní úsek od sjezdu na Vídeň do omezení u D2. A jak na 188. D1 není na co koukat, následky nehody odklizené, rozjíždí se pomalu kolona taky na výjezdu z Brna na Prahu, od sjezdu na Vídeň se jede postupně plynulej. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona, už od exitu 5 Rudná natáhla se, osobním autem je to na 20 minut do zúžení na Pražském okruhu, hned za nájezdem z D5 směrem na D1. A Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Lochkovem a Vestcem, kvůli údržbě tunelů jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té se tvoří kolony v obou směrech na čtvrt hodiny. A směrem na D1 pak ještě čekejte jednu kolonu z 0. kilometru Brněnské Zachodov na 3. Tam je kvůli sekání trávy zabraný levý pruh, to je dalších asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Radiožurnál Sport vás vítá i po 15. hodině, je sobota 8. srpna, jsme moc rádi, že nás posloucháte a teď budete poslouchat třeba také něco z tenisového o prostředí, o tom, že Jakub Menčík dnes porazil Francouze Atmana, o tom už jsme mluvili několikrát, já připomenu také informaci, že dnes do turnaje v Montrealu v Kanadě na turnaj série Masters se rozehrají také debly, konkrétně Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nastoupí proti francouzskému páru Dumbia Rebul. To utkání by mohlo začít zhruba krátce po 6:30 večer a i o tom samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport uslyšíte. Stejně jako teď uslyšíte skupinu Red Hot Chili Peppers.
2: Radiožurnál Sport
10: a David Prouza.

0: Red Hot Chili Peppers doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport a příští minuty ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku věnujeme hokej. Horácká Slavia Třebíč dnes slavnostně otevře zrekonstruovaný domácí stadion. Na ledě KHNP Areny se představí v rámci akce Hvězdy zpět významní odchovanci klubu, ale taky tým Hvězd, včetně mistrů světa. Slavnostní akce už začala, ne ještě na stadionu, ale na třebíčském Karlově náměstí a tam v tuhle chvíli je taky reportér Krištof Kousal. Tak Krištofe, vítej ve vysílání, hezký den.
1: Krásný den z Třebíče.
0: Kulisa pod tvým hlasem zdá si být docela silná, tak pověz, co se teď aktuálně na náměstí v Třebíči děje, jaký tam je program?
1: No, museli tady organizátoři přidat trošku nahlasitosti, protože lidí, kteří se sešli tady na Karlově náměstí, je obrovská spousta. Přišli si pro autogramy svých hrdinů a teď se nebavíme jenom o třebíčském hokeji, ale obecně o reprezentačním hokeji, o Hvězdách NHL, protože všichni takoví hokejisté tady jsou. Jeden fotbalista, bývalý Petr Čech, aktuálně se fotí s fanoušky, což je věc, která se opakuje hodně často, je asi nejžádanějším mužem tady mezi všemi na ty fotografie od fanoušků a fronta se táhne hodně daleko po Karlově náměstí a vzhledem k tomu, že ta autogramiáda, která právě teď se koná, tak končí za nějakých 30 minut, tak já se obávám, že se tady ani na všechny nedostane, přestože těch hráčů, kteří tady jsou, tak je velká spousta, prakticky oba ty výběry, jak domácí odchovanci třebíčtí, tak výběr Hvězd přijeli sem na autogramiádu, jsou tu přítomní a zkrátka ten špalík, kdy se posouvá hodně, hodně pomalu a vypadá to možná bledě pro ty fanoušky, kteří jsou na samotném chvostu té fronty, která se táhne přes celé náměstí a autogramiáda tedy končí, tady je zhruba ve 3:15 a potom se hráči tedy přesunou do nově zrekonstruované KHNP arény, kde odehrají to slavnostní otevírací zahajovací utkání, které v uvozovkách pokřtí tu nově zrekonstruovanou halu.
0: No, říkám si, Krištofe, s ohledem na to, jaké počasí stát na náměstí dlouhou dobu, nejenom pro fanoušky, ale i pro potom aktéry té exibice, tak možná už se těší do toho nového stadionu. Předpokládám, Petr Čech na pozici opět brankáře.
1: Je to přesně tak, měl by nastoupit, já si úplně nejsem jistý, nebo vlastně vůbec neznám jeho linku, jak je spojený právě s Třebíčí nebo s hokejovou Třebíčí, je to možná námět na jednu otázku, pokud se k Petru Čechovi dostanu a Petr Čech tedy by měl krýt záda Karlu Vejmelkovi v týmu odchovanců. Karel Vejmelka tady je jedna z dalších velkých hvězd, které se tady představí, taky Lukáš Dostal, další hvězdný brankář z NHL, chytající v dresu Anaheimu v posledních i následujících sezónách. Je tady taky Roman Červenka, kapitán mistrů světa z roku 2024 a z toho týmu jsou tady taky další hráči, Martin Nečas, Tomáš Kundrátek, Jakub Flek, Daniel Voženílek a další. No a z těch odchovanců vlastně, když se taky podívám na tu soupisku, tak i tam je spousta zajímavých jmen, je až skoro s podivem, že tolik talentů se sešlo právě tady v Třebíči, Vladimír Sobotka, Ondřej Němec, Petr Tomek, třeba taky hvězda budoucnosti českého hokeje a právě oni se tady tedy představí od 5 hodin fanouškům, to utkání je dávno vyprodané a pro ty lidi, kteří nedokázali získat vstupenky, tak je připravená velkoplošná projekce tady na Karlově náměstí, takže snad alespoň v tomhle se dostane na každého.
0: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport Krištof Kousal, který bude také přítomen. Krištofe, děkuju za tenhle rozhovor a přeju šťastnou ruku, pokud jde potom o rozhovory. Těšíme se na ně ve víkendovém vysílání radiožurnálu Sport. Díky.
1: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: chrát? Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Píseň, titulní píseň z filmu Mission Impossible doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport 15:22. No, získat dvě zlaté medaile na evropském šampionátu v jakémkoliv sportu je Mission Impossible pro řadu sportovců, z řadu reprezentantů, ale ne pro sportovní střelkyni Dukly Plzeň Viktorii Schindlerovou, která je právě od včerejška dvojnásobnou evropskou šampionkou v olympijské disciplíně sportovní pistole. Na turnaji věkové kategorie do 23 let ovládla v polské Vratislavi kvalifikaci a pevné nervy pak udržela i ve finále. S dalšími dvěma reprezentačními kolegyněmi, Anou Miřejovskou a Klárou Ticháčkovou, navíc oslavila i zlato v soutěži družstev. A teď je Viktorie Schindlerová přímo s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, tak přejeme krásné odpoledne a velké gratulace přejeme, nebo říkáme.
1: Dobrý den, moc krát děkuju za gratulaci. Je to pro mě čest, že můžu takhle mluvit do rádia.
0: My jsme moc
1: si v životě nepředstavila.
0: My jsme moc rádi za váš čas. Šampionát se koná v Polsku, ale podle toho, jak je slyšet to okolí pod vaším hlasem, tak vy už asi míříte znovu rychle domů, tak co jste všechno stihla procestovat s těmi dvěma zlatými medailemi?
1: No, stihla jsem se dostat do Plzně a ráno jsem z Plzně hnedka fičila na vlak směr Ostrava a za rodinou.
0: Takže žádné velké oslavy. Připomínám, že vy jste zvládla s kolegyněmi reprezentačními pak ještě tu týmovou soutěž, tak stihli jste přece jenom něco málo třeba oslavovat?
1: Zatím jsme žádné oslavy nestihli, já teda doufám, že to s rodiči oslavíme pořádně, aspoň doma, po případě se sestrou, ale bohužel český tým má nabitý program a takhle jsme to společně oslavit nestihli.
0: Tak věřím a přeju vám, aby vám to posléze někdy vyšlo. S Viktorií Schindlerovou si povídáme na radiožurnálu Sport. Když se vrátím k tomu individuálnímu závodu, tak jak náročné na nervy bylo nechybovat po tom, co se vám povedla kvalifikace?
1: Náročné nechybovat, to je trochu složitá otázka, tam to je, no se teďka nevím úplně, jak na to odpovědět. No,
0: tak možná spíš, jak jste se cítila třeba během toho finálového závodu, protože samozřejmě někdy se ty nervy můžou dostavit, nejenom ve sportovní střelbě, ale jinde, tak jak vám bylo po těle?
1: No, nervózní jsem rozhodně byla, to jsem vždycky na každém finále, ale spíš byla jsem taková jako i trochu v klidu, protože jsem věděla, že jednu medaili už 100% máme a to byla ta družstevní. Takže do toho finále jsem vešla takové jako, buď to vyjde nebo nevyjde, medaili už mám.
0: A hrálo roli třeba to, že v tom finále jste vlastně byli tři Češky? Je to něco, na co třeba, nemyslím, může být člověk úplně zvyklý?
1: Jako to jsem cítila, že je to v pohodě, že byla jsem ráda, že jsme se tam dostali všechny tři, přála jsem to holkám, bohužel to vyšlo jenom mně, ale za mě je to super, čím víc Čechů se dostane takhle do finále.
0: Na radiožurnálu Sport mluvíme s čerstvou dvojnásobnou mistryní Evropy do 23 let, pistolářkou Dukly Plzeň Viktorií Schindlerovou. Já jsem se dozvěděl tady od kolegy Vladislava Janouškovce, že máte také masérský kurz, tak ještě třeba před finále nemusela jste masírovat třeba své dvě kamarádky a soupeřky před tím závodem?
1: Jen vás trošičku opravím, není to kursem vyučená masérka, takže na to mám dokonce školu a ne, nemusím masírovat takhle před závodem, to jsou všichni rádi, že já jsem v pohodě a že já vůbec mám sílu na to odstřílet, takže aby mě nevysílili před závodem, tak to rozhodně po mně nikdo nechce a jsem za to moc ráda.
0: Říká sportovní střelkyně Viktoria Schindlerová, omlouvám se tady za trochu nepřesnou informaci. No a celkově stane se někdy třeba na srazu, na přípravě nebo tak, že někdo řekne, hele prosím tě, mě tady něco bolí, nemůžeš na mě takzvaně zapracovat?
1: Jo, to se stává a mě to vlastně nevadí, protože díky tomu si to můžu pořád opakovat, protože jak teďka pořád jenom střílím, trénuju, tak se tomu masérství moc nevěnuju, takže mi to pomáhá trochu si to jako zase osvojit, připomenout si to všechno.
0: Vy pocházíte z Horního Benešova na Bruntálsku, říkali jsme také to, že závodíte za Plzeň, tak jak se vlastně přihodí, že jste se ocitla na západě Čech?
1: Je to složité a zároveň vlastně strašně jednoduché. Prostě stačí dobře střílet a doufat, že si vás všimne nějaký velký klub a osloví vás. Což se stalo právě mně.
0: Tak takhle jednoduché to je, takhle se člověk může dostat, co by střelec do Plzně. Tak ještě na závěr bych poprosil Viktorii Schindlerovou, jestli už jste mluvila o tom, že máte náročný program, ale až bude čas, tak jak se odměníte za ten zlatý šampionát ve Vratislavi, ať už formou nějaké dovolené nebo třeba nějaké větší oslavy, co se bude dít?
1: Dovolenou jsem měla, ale ráda bych to oslavila určitě nějakou dobrou večeří.
0: Tak přejeme dobrou chuť, dobrý výběr z menu ze střelkyní Viktorii Schindlerovou. Jsme si teď povídali na radiožurnálu Sport po tom, co získala 2 zlaté medaile na šampionátu, evropském šampionátu do 23 let. Viktorie, děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku sezóny a tak nějak celkově v životě.
1: Moc krát děkuju, mějte se, nashledanou.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: No a pokud možno, neposlouchejte Radiožurnál Sport jenom v létě, ale klidně i na podzim, v zimě či na jaře. Vysíláme pro vás nepřetržitě už více než 5 let a jsme moc rádi, že díky vaší pozornosti jsme nejposlouchanější digitální rozhlasová stanice v Česku, která vám odpoledne až večer nabídne 3 fotbalové zápasy v Šancelize. Po 17. hodině se Teplice, zatím 100% celek, utká s Viktorií Plzeň a Zlín z Bohemians. Nabídneme to v pořadu s mikrofonem za fotbalem nebo jednotlivě živě na internetu. No a potom po 8 hodině večer přímý přenos z utkání Mladé Boleslavy se Spartou, tak na to všechno se můžete těšit dnes v sobotu 8. srpna. Teď zprávy.
4: 15 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Jana Gulda.
5: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou zítra a v pondělí překročit 32 stupňů. Meteorologové taky varují v pondělí před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky, informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání. A 400 dobrovolníků dnes kroužkuje a měří mláďata plameňáků, která se na jaře narodila v laguně španělské přírodní rezervace Fuente de Piedra. V oblasti nedaleko Malagy žije jedna z největších kolonií těchto ptáků v Evropě. Dobrovolníci každoročně okroužkují okolo 600 mladých jedinců a pak je vypustí zpátky do laguny.
2: Sport.
5: Fotbalistky pražské Slávie budou večer bojovat o šanci na účast v evropských pohárech. Na kvalifikačním miniturnaji ve Skotsku je čeká zápas o 3. místo proti Brøndby Kodaň. Vítězky utkání, které začne ve 20 hodin a 30 minut, si v této sezóně zahrají předkolo 2. nejprestižnější klubové soutěže evropského poháru. Poražený tým naopak v tomto ročníku na mezinárodní scéně skončí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 za Brandýsem a neprůjezdná trojka u Bystřice. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav za Brandýsem pozor na mostu přes Labe na 11. kilometru. Překážka brzdí se a vybočuje.
7: Je v levém pruhu pneumatika.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu nejdřív od exitu 182 popůvky 10 až 15 minut k porouchanému autobusu na 185. v pravém pruhu, potom další fronta v Brně směrem na Vyškov za sjezdem k výstavišti ze 193. do omezení u D2, je to na 15:45. Dojela jsem auta z dřívější kolony po už odklizené nehodě u popůvek a před D1 se teď kvůli tomu náporu tvoří asi 2-kilometrové kolony i na vídeňské 52 a na bratislavské D2. U Olympie. Na D5 před Prahou směrem z Plzně kolona od exitu 5 Rudná, osobní auta asi 20 minut do omezení na pražském okruhu hned za nájezdem z D5 a okruh je potom obousměrně uzavřený kvůli údržbě tunelů mezi sjezdy 15 Lochov a 3 Vestec. Na objížďce přes Barandov vznikají kolony obousměrně na jižní spojce na 15:45 a směr D1 pak kolona ještě na Brněnské z 0. kilometru do omezení na 3. 10 minut. A na silnici 3 Praha České Budějovice hlásíte čerstvě potíže před sjezdem na Bystřici, srazila se 2 osobní auta, je to neprůjezdné, záchranáři dojíždějí na místo, kolony rychle narůstají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Po skupině Offspring se na radiožurnálu Sport opět krátce zaměříme na tenis, a to z toho důvodu, že krátce po půlnoci českého času Jiří Lehečka zabojuje o postup do čtvrtfinále na tisícovkovém turnaji v Montrealu. Na druhé straně kurtu proti němu bude stát asi jeden z nejtalentovanějších hráčů současné generace, Španěl Rafael Chodar. Tak jestli se to Lehečkovi povede nebo ne, o tom uslyšíte třeba i zítra ve vysílání radiožurnálu Sport, protože podnik v Montrealu, tedy ten hráčů ATP, i v Torontu hráček WTA na dálku sledujeme.

0: 15.41, radiožurnál Sport dál s vámi. Kombinace oslavy titulu světového šampiona společně s šermířskou show. Tak nějak vypadaly právě minulé dny, respektive včerejšek v Brně. Fleretista Alexander Šupenič tímto způsobem s fanoušky slavil svou první medaili z mistrovství světa. Získal ji zhruba před 2 týdny, když ve finále porazil italského soupeře. Podle odhadu organizátorů se na oslavy přišlo podívat zhruba 1500 lidí.
1: Alexandra Šupeniče na oslavách na Jakubském náměstí přivítali nadšené pokřiky a potlesk. Mezi fanoušky byla i paní Darina.
2: Moje dcera šermuje taky, každopádně Alexovi fandí, protože je to Brňák a perfektně reprezentuje vlastně vůbec ten sport a vůbec i Brno. Prožívali jsme to velmi, byli jsme zrovna na výletě a cestou místo toho, aby jsme si užívali krásy Krumlova, tak jsme koukali na obrazovku tabletu nebo telefonu respektive a sledovali jsme zápas Alexu. Takže to bylo úplně emocionální a bylo to nádherný a krásný. No a moc mu gratulujeme a fandíme.
1: O kousek dál jsem potkala skupinu chlapců, kteří právě byli na šermířském kempu, který Šupenič pořádá už 11 let. Pokračuje Theodor Šefr.
3: Já musím říct, že je to neskutečný, že vlastně, když si vezmete, že vás trénuje vlastně momentálně nejlepší šermíř na celém světě, tak je to prostě fakt super pocit.
4: Určitě si myslím, že je to nějaká jakoby věc, která mě vlastně jako mohla říct, že se, aby jsme se mohli posouvat vlastně jakoby v tom, co chceme dosáhnout, jako jsou třeba naše úspěchy jakoby i v tom šermu, anebo třeba i v dalších jakoby našich cílech.
1: Doplňuje ho Samuel Svršek. Na kempu letos bylo 120 dětí a mladých. Alexandr Šupenič si na včerejší oslavě vyzkoušel spíš roli komentátora, a to kvůli zranění, kvůli kterému musí na 3 týdny vynechat fyzickou zátěž. Finálový zápas, který vyhrál 15-2, má ale čerstvě v paměti.
5: Vybavím si úplně přesně, co se mi honilo hlavou, a to bylo to, že koncentruj se na každý zásah, na každou akci, a v každý ty akci dohrají úplně na maximum. Absolutní maximum. A jakmile skončila, tak jsem si to říkal znova a znova a znova. A když se myšlenkama vrátím tam, tak mám pocit, že bych tam mohl tak jako být celý večer.
1: Doufá, že jeho úspěch bude inspirovat další mladé sportovce.
5: Dneska, když jsem měl autogramiádu a dívali se na tu moji medaili, někdo tam říkal, já si to vyfotím a pověsím si to na zeď, aby mě to motivovalo. Těším se na moment, kdy se trošku zastavím a vlastně si uvědomím i se svým týmem, co jsme dokázali, protože to, co jsme dokázali, je velký, ale potřebuje to chviličku odstup a chci to uvědomit, co se stalo, a nějakým způsobem to zavnímat a prožít.
1: Teď ho čeká především odpočinek.
5: Hlavně mentálně, ale i fyzicky. Dolečit ty zranění a pak si musíme sednout s týmem a říct si, co dál, protože moje hlava funguje tak, že jsem tam měl nějaký sen a ten se mi teď splnil, tak tam musíme nastavit další sen, ale ten chce čas.
1: Podle Šupeniče za triumfem stojí 23 let práce a poučení se z chyb. Poslední 2 sezóny vnímá jako nejlepší ve své kariéře. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Dlouhé desítky let platilo, že v soutěžích vodního slalomu jezdili na kánoji výhradně jen muži. O tom, že by i o medaile bojovali kanoistky, se začalo na mezinárodní úrovni vážně uvažovat až po olympijských hrách v Pekingu v roce 2008. Počátečních pochybností nad tímto pro vodní slalom revolučním krokem byla přesto celá řada.
2: Je ta loď hodně vratší, protože tam klečíte, nesedíte, takže jste veš a snaž se to převrátí. A navíc, což je největší blok pro většinu holek, že jsme v té lodi vlastně přivázaný, takže když se něco nepovede a nepovedl by se vám eskimák, tak je hodně těžký se z té lodi dostat ven a rychle zase na vzduch.
3: Popisovala možná úskalí jízdy na kánoji Kateřina Havlíčková, která většinu své aktivní kariéry závodila pod dívčím jménem Hošková. Nad novou kategorii kanoistek zpočátku váhal i její trenér, dvojnásobný olympijský medailista Jiří Rohan.
4: Možná, že se já mýlím, ale myslím si, že to úplně není vhodné pro ženy. Jednak tím posazem, protože v kánoji se klečí, a jednak i tím, že je to poměrně hodně náročný fyzicky a myslím si, že pro ženy ten kajak je takový odpovídající. No.
3: Mnohem smířlivější pak byla dvojnásobná olympijská vítězka na kajaku Štěpánka Hilgertová.
5: Jsem sama zvědavá, jak se k tomu mladá děvčata postaví, jestli začnou skutečně na singlu trénovat a jakým způsobem se ty závody budou vyvíjet.
3: A na názor na vznikající kategorii kanoistek se ptali před lety novináři i Kateřiny Minaří-Kudějové, která se stala v sezóně 2015 světovou šampionkou na kajaku. O kánoji jako doplňkové kategorii ale nikdy neuvažovala.
6: Ono se teď hodně lidem stává, že si vykloubí ramena a tak, a myslím, že u toho singlu je to pravděpodobnější pro ty holky, takže kvůli tomu jsem to zavrhla úplně.
3: Zpátky ale ke Kateřině Havlíčkové, která byla u zrodu kategorie kanoistek a po neoficiálních závodech na světových šampionátech v letech 2009 a 2010 se stala v roce 2011 v bratislavském Čunovu na kánoji vůbec první oficiální mistryní světa. Po vítězných emocích ale přiznala, že opravdu kvalitních závodnic bylo při premiérovém šampionátu jen několik.
2: Než jsem měla teď druhou jízdu, tak jsem se byla podívat na holky, co startovali vlastně na začátku, na ty nejslabší papírově. A je pravda, že když jsem viděla, jak najíždějí do té Niagary, do toho velkého skoku, tak jsem si říkala, že na jejich místě, kdybych to uměla tak, jak oni, že nevím, jestli bych se tam vůbec pustila, jestli by mě to strach dovolil, ale tak je obdivuju, že do toho jdou a samozřejmě to chválím a jsem ráda, že jich je tolik.
3: Od vítězství Kateřiny Havlíčkové v roce 2011 se ale hodně změnilo. Kanoistky totiž předvádí v posledních sezónách špičkové výkony srovnatelné s ostatními disciplínami vodního slalomu. Definitivním potvrzením kategorie kanoistek pak bylo její zapsání do programu olympijských her, když o medaile pod pěti kruhy závodnice bojovaly poprvé v roce 2021 v japonském Tokiu. Miroslav Lenz, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. Všechny

Lita Ford doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport 15.55, za chviličku 15.56, na tom úplně nezáleží. Co nám, vám nabídneme ve vysílání radiožurnál Sport ve večerních hodinách, to je mimo jiné to, jak se daří fotbalistkám Slávie. V souboji s Brøndby Kodaň to utkání začne ve 20:30. Souboj o ligu mistryň slávistkám nevyšel, prohráli z Rangers, teď mají možnost zabojovat o účast v evropském poháru, neboli takzvaném Europa Cupu. Prvním krokem k tomu, aby se dostali dál do další fáze, je to porazit právě dnes Brøndby Kodaň. I o tom na radiožurnálu Sport budeme informovat. Teď Leo Geliger.

0: Radiožurnál 16 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
1: Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Poblíž rumunsko-bulharské hranice explodoval dron. Na mistrovství Evropy v atletice odcestovala většina výpravy, včetně koulaře Staňka a výškaře Štefily. Silnice 3 mezi Prahou a Budějovicemi je u Bystřice po vážné nehodě neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nový inzertní portál nabízí kolem 500 pracovních míst ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na svém metodickém portálu EDU. Inzeráty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z Ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
1: V Česku ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
4: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
1: Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska. Poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice, explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už víckrát vletěl patrně ruské bezpilotní letouny. Téměř 2 roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, pokračuje ředitel Dominik Liberda.
5: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
6: Sport. Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o první vítězství na trávníku soupeřů v této sezóně. Ve třetím kole šance ligy nastoupí v Mladé Boleslavi. Souboj začne ve 20 hodin. Už za necelou hodinu mají výkop utkání Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na atletické mistrovství Evropy dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
7: Je to asi jedno, asi myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
6: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na trojce u Bystřice. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy u Popůvek na kilometru 185 blokuje pravý pruh porouchaný autobus. Vzniká před ním kolona a na jejím konci je teď u nájezdu od Popůvek na kilometru 183 hlášená čerstvá nehoda. Hasiči jedou na místo, kolona se natahuje před exit, opatrně dojíždějte. Silnice 3 Praha České Budějovice je kus za Benešovem přímo u hlavního sjezdu sjezdu na Bystřici uzavřená, havarovala tam dvě osobní auta.
9: Asi se srazili čelně, tam mám spoustu hasičů a spoustu sanitek.
8: Kolony stojí směrem na jih od Orlenu u první odbočky na Bystřici, směrem na sever od odbočky na Petrovice. Objížďky po místních komunikacích jsou komplikované, úzké cesty. A k Praze na příjezdu po D5 do hlavního města z Plzně od exitu 5 z Rudná se sunou kamiony pravým pruhem na Pražský okruh, tam ve směru na D1 je hned za nájezdem z D5 zúžení. A Pražský okruh je do zítřejšího poledne uzavřený mezi sjezdy na Lochkov a Vestec kvůli údržbě tunelů v obou směrech. Objížďka přes Barrandov, na ní kolony na jižní spojce až na čtvrt hodiny obousměrně a směrem na D1 pak ještě jedna kolona na 10 minut v Brněnské od exitu 2 Chodov do omezení na čtvrtém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
10: A po zprávách zase pokračujeme v tradičním proudovém vysílání radiožurnálu Sport 16 hodin a 6 minut. Už jste od nás dnes slyšeli, že hokejová horácká Slavia Třebíč dnes slavnostně otevře zrekonstruovaný stadion. Zhruba za hodinu nebo necelou hodinu se na něm odehraje exibice. Na jedné straně budou slavní odchovanci, na straně druhé, řekněme, tým hvězd, včetně mistrů světa z let 2024 nebo z roku 2024. No a jednom z týmů se objeví také bývalý vynikající fotbalový brankář Petr Čech, který po své fotbalové kariéře se vrhl mimo jiné také na hokej. No a vrhl se na něj se svým mikrofonem taky Krištof Kousal, takže rozhovor s Petrem Čechem vám nabídneme v příštích hodinách na radiožurnálu Sport, stejně jako vám aktuálně teď nabízíme skupinu Ariem.
2: Radiožurnál Sport a David Prouza.

0: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
1: Hokejový brankář Michal Postava za poslední dva roky ušel velký kus cesty. Na jaře 2024 dochytal sezonu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už výbornými výkony pomohl brněnské Kometě k extraligovému titulu a v uplynulé sezóně už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu zatím nezasáhl. Momentálně se už na ledě připravuje právě ve svých bývalých klubech v Brně a v Přerově a věří, že se v prvním týmu Red Wings usadí nastálo. Nejen o tom mluvil s reportérem Adamem Kodetem.
2: No, jaké jsou vaše ambice do té nadcházející sezóny? Protože situace je taková, že Cam Talbot, dvojka Detroitu, jemu skončila smlouva a váš parťák z AHL Sebastian Kosa zase se přesídlil do Utahu, takže ta situace by se možná pro vás mohla vyvíjet dobře.
3: Takhle asi jo, ale myslím si, že to ve výsledku bude, myslím si, podobná sezóna. A přišel teďka jeden ruský brankář Tarasov z univerzity, přibyl Augustin, takže ve výsledku to byly jak kdyby výměny jenom hráče za hráče, takže uvidíme. Sám jsem zvědavý, jak se to všechno bude vyvíjet a doufám, že to bude na dobré cestě.
2: Takže asi brzo teďka i směrem asi z klubu všechno se to teprve vyvrbí.
3: Jo, určitě vlastně i skrz vlastně ty změny, co tam byly teď ve vedení a všechno, takže si myslím, že až v tom září se nějak ukáže víc věcí. To ten skok právě z té AHL se probojovat do té NHL. Určitě moje snaha bude jenom se dostat právě o ten krok navíc a udržet se tam.
2: Loni v té první vaší zámořské sezóně v Grand Rapids v AHL statisticky nejúspěšnější brankář, co se týče úspěšnosti zásahů, tak jak cítíte tu vaši výchozí pozici, protože tohle muselo udělat dojem?
3: Beru to pozitivně, hlavně skrz to, že se nám hlavně dařilo týmově, což nám určitě taky hodně pomohlo i v těch pak i v těch individuálních statistikách. Jediná škoda možná, že se v to playoff nedokázalo dotáhnout dál a udělat ještě nějaký ten větší týmový úspěch, co bylo myslím to hlavní. A určitě z té individuální stránky jsem byl spokojený a jak to celkově skrz to zranění a všechno vyšlo. A říkám, chyběl tomu už jenom ten týmový úspěch.
2: Stále si povídáme s brankářem Michalem Postavou, brankářem Detroitu. Aklimatizace v novém prostředí i na ten zámořský styl hokeje, vypadá to, že vám nedělal problém. Nebo když to vzpomenu na sezonu v Kometě, tam jste taky hnedka vlastně v novém prostředí vyletěl, tak jak to děláte, že vám takhle ty přechody vlastně svědčí?
3: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale právě, jak jsem říkal, jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád, že mě i takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
2: Možná zrovna u toho zůstanu, protože finský trenér brankářů Roope Koistinen, pomůže to hodně, že to je evropský vlastně trenér nebo evropský brankář s tím přechodem na ten zámořský styl, na to užší kluziště, asi pro golmany to je přeci jenom trošku obtížnější.
3: To byl možná i taky jeden z důvodů, proč právě Detroit i měl ten cit na to, že věděl, že přicházím z Evropy, kde to hřiště je větší a pomohl mě hned od začátku poradit, co pro mě bude nejlepší. Nesnažil se mě právě vůbec měnit tak, jak chytám, ale pomohl mě právě v těch detailech, co jsem říkal, takže tomu to byla určitě výhoda.
2: A co města, protože Detroit asi není úplně nejkrásnější město v celé Americe nebo v tom, kde se hraje hrát NHL. A co Grand Rapids, nebo kde jste vlastně strávil víc času a čím jste si ho tam mimo hokej zpříjemňoval?
3: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to taky ten čistý fanatismus, kolikrát, ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidné město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava se smlouvou v NHL v Detroitu, za kterým si budeme povídat dále už za chvíli.

0: Vysílání radiožurnálu Sport je ukázkově vyvážené. Před pár minutami hrál Noel Gallagher, teď na to navázal také jeho bratr Liam. Tihle dva bratři působí teď v obnovené skupině Oasis i samozřejmě ty nabízíme v našem vysílání. Teď ale pokračujeme v odpoledním rozhovoru. Hokejový brankář Michal Postava měl ve své první zámořské sezóně nejlepší úspěšnost zásahů v celé AHL. Svými výkony v celku Grand Rapids Griffins, tedy záložním klubu Detroitu v NHL, si vysloužil povolání alespoň na lavičku hlavního týmu a mohl tak na vlastní oči sledovat tempo zápasu v nejlepší hokejové lize světa. Nejen o tom mluvil v Přerově, kde se aktuálně připravuje s naším reportérem Adamem Kodetem.
1: Jak jste si užíval nebo jak jste prožíval to vaše povolání loni do prvního týmu? Jaké vůbec emoce se v člověku tak nějak odehrávají, když dostane ten povolávací telefonát?
2: Měl jsem z toho obrovskou radost. Vlastně byli jsme právě z Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
1: Chybělo hodně nebo málo k tomu, abyste opravdu i se objevil přímo v zápase?
2: Myslím si, že to nebylo až tak daleko, jak to vlastně první zápas se vyhrál v Buffalu. Do druhého zápasu se ještě nevěděl, jestli úplně půjdu do střídačku nebo ne a tam právě zrovna bylo, myslím, střídání, že to byl zápas v Philadelphia nebo s někým, že se střídali brankáři, takže to jsem si trošku říkal, že to mohlo třeba vyjít, že bych tam naskočil aspoň na tu třetinu, ale byl jsem i tak neskutečně rád, že jsem se tam mohl podívat a porovnat se s tím nejvyšším levelem.
1: I tak z té lavičky, jak je to sledovat ten šrumec a to tempo opravdu zápasu NHL, té nejlepší ligy světa?
2: Určitě jsem se zaměřoval právě na ty nejlepší hráče, že když už právě Detroit, ať už tam byl Larkin, Raymond, nebo i z toho Buffalo, Rasmus Dahlin a samozřejmě to ještě šlo vidět, že tam ještě jsou ti elitní hráči, kteří jsou ještě o ten level úplně odskočení, ať už to byl třeba ten Thompson, útočník. Byl jsem takový divák v té první řadě, který si to užíval a byl jsem na to nesmírně pyšnej na to, co jsem vlastně se tam dostal.
1: A co spoluhráči v Detroitu, jak takhle přijmou kluka brankáře, který tam je první rok vlastně v té organizaci a přijde takhle k prvnímu týmu?
2: Možná se ani sám jsem to nečekal, kolik lidí za mnou vlastně přišlo, bavilo se mnou, že následujou taky tu farmu. Celkově se bavili, jestli všechno v pohodě a musím říct, že mě to právě hodně překvapilo v tomhle.
1: Stálo v mikrofonu Michal Postava, brankář Detroitu. V tomhle klubu už nějakou dobu, ať už jako hráč, obrovská legenda, také jako generální manažer Steve Eiserman. Jaký on třeba na vás udělal dojem při nějakém jednání nebo při nějakém osobním setkání, protože to je obrovská persona nejenom toho klubu, ale celé ligy.
2: Šlo to cítit pokaždé, když přišel do té místnosti, že je to ten velikán vlastně tam a musím říct, že neskutečně super člověk, který taky snažil se pomoct se vším, bavil se o vlastně i nejenom o hokeji, ale o veškerém životě a snažil se jenom pomáhat těm hráčům, takže i se mnou se bavil několikrát, takže za to jsem byl moc rád a pomáhal nám ve všech možnostech.
1: Jaká by musela být ta sezona teďka nadcházející, abyste ji hodnotil jako úspěšnou, jak by ideálně v to vaší hlavě mělo v nadcházejícím ročníku probíhat?
2: Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší. Jestli se to má stát, tak se to stane a s tím tam jdu s klidnou hlavou. Snažím se nedělat si z toho velkou hlavu a už jenom to být v té organizaci a potkávat se se všemi těma hráčema, takže budu takový pes, který se tam bude snažit dostat a budu si to snažit co nejvíc užít.
1: Říká Michal Postava, brankář Detroitu, ale ještě před dvěma lety brankář tady v Přerově. Ten skok je ohromný. Ani to s vámi vlastně nic nedělá, že ještě před dvěma lety se tady chytal první ligu v Přerově a teď najednou opravdu jste na prahu NHL.
2: Tohle je to určitě neskutečný. Ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za dva roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek.
1: Říká brankář Detroitu Michal Postava z Přerova, Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Žurnál je půl páté. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Sucho v Česku se zhoršuje, nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept bylo doteď možné vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Vyslanec Organizace spojených národů pro Jemen varuje, že v zemi je nejvyšší riziko obnovení konfliktu za poslední 4 roky. Útok jemenských povstaleckých husíů v uprchlickém táboře a obytné čtvrti ve městě Marib podle místních úřadů zabil 2 lidi a 14 zranil. Jemenská vláda na to reagovala vojenskou akcí. Pentagon zveřejnil novou, pátou várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s pozorováním neidentifikovaných létajících objektů a dalších podobných jevů. Obsahují například vzpomínky vojenského pilota na obrovský podivný trojúhelník, který v roce 2002 zakrýval hvězdy nad Afghánistánem. Videa ukazují například záhodnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě. Píše o tom zpravodajský web BBC. Sport. Fotbalisti Teplic se můžou posunout do čela neúplné tabulky domácí šance ligy. Už za necelou půl hodinu rozehrají souboj třetího kola doma proti Plzni. K posunu na první příčku stačí Severočechům bod. Ve stejný čas začne i duel Zlína s Bohemians. Sobotní program uzavře utkání Mladá Boleslav Sparta s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport všechny zápasy odvysílá živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Brnem, uzavřená trojka u Bystřice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, je to na 10 minut na 185. kilometr, pravý pruh tam blokuje porouchaný autobus. Silnice 3 Praha České Budějovice je u hlavního sjezdu na Bystřici obousměrně uzavřená po havárii dvou osobních aut. Kolony směrem na jih už skoro od odbočky na Neveklov, na severe od odbočky na Petrovice. Na 27. Plzeň Žatec pozor v zatáčce za sjezdem z D6, převrátilo se tam auto na bok. Na silnici 14 z Harachova na Vrchlabí se brzdí asi kilometr za Jabloncem nad Jizerou, havarovala tam motorka. A Praha. Na okruhu je nejdříve směru z letiště na D1 omezení hned za nájezdem z D5, vzniká kolona od Rudné ze 4. kilometru D5, osobním autem je to na 4 hodiny. A následně je na pražském okruhu obousměrná uzavírka kvůli údržbě tunelů mezi exity 15 Slochkov a 3 Vestec. Objížďka přes Barandov a po jižní spojce, na té jsou kolony obousměrně na 4 hodiny a ta směrem na D1 se může natahovat, protože v nájezdu ze spojky stojí dobrněnské porouchané auto. A ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov překáží nepojízdné vozidlo v pravém pruhu, kolona na vjezdu z Patočkovy, proto regulují vjezd už do Blanky v Troji, kolona ve sjezdu z mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů v údolích, bude kolem 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: somebody.
1: Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Klub o tom dnes informoval na svém oficiálním webu. Podle britských médií v čele se Sky Sports a BBC Sport zaplatí Middlesbrough za 22-letého golmana celkem 7 milionů liber. Pokud do toho započítáme všechny bonusy, tak se ta částka může vyšplhat až na dvojnásobek, tedy 14 milionů liber, necelých 400 milionů korun. Součástí dohody pak má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z případného dalšího přestupu. Za malou chvíli, konkrétně po skupině Steppenwolf a písni Born to be Wild, nabídneme rozhovor s Petrem Čechem.

0: Steppenwolf doznívá na radiožurnálu Sport 16.40. Na hokejové exhibici se při slavnostním otevření zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči představí velké brankářské hvězdy. Třeba odchovanec horácké Slávie Karel Vejmelka, strůjce zisku titulů mistrů světa Lukáš Dostál, ale taky fotbalová legenda Petr Čech. Reportér Krištof Kousal právě s ním krátce probral jak české brankáře v anglické Premier League, tak i jeho samotnou účast na hokejovém utkání. Hvězd.
1: Já jsem marně hledal vaši linku z Třebíčí. Je tam nějaké spojení? Proč jste se ukázal na této akci?
2: Byl jsem dotázán Karlem Vejmělkou, jestli bych vlastně se tady nepobjevil a jestli bych vlastně nenastoupil tady v tom utkání Hvězd, protože se vlastně pro Třebíč je to jako tradiční hokejová bašta, která vychovala spoustu tady těch skvělých hráčů, tak otevření nového stadionu je to velká událost, takže se mě zeptal, jestli bych se zúčastnil a tím, že vlastně já jsem měl cestu do Prahy poslední dva dny, takže jsem si to, ten pobyt v Čechách prodloužil o jeden den a, nebo o dva a vlastně dneska jsem se rozhodl, že tady budu.
1: Vy máte rozhodně v téhle exhibici v úvozovkách ty nejlepší učitele, protože Lukáš Dostal, Karel Vejmelka budou hrát s vámi, potažmo proti vám. Vy samozřejmě taky máte něco odchytáno, ale jaké je být na ledě s takovými hráči?
2: Když se podíváme na vlastně tady na ty stoly, na tu kvalitu, která tady sedí, tak samozřejmě já bych tady asi sedět neměl, ale tak jsem samozřejmě rád, že se můžu zúčastnit a je to akce pro dobrou věc a to si myslím, je to hlavně pro lidi a byl jsem rád, že jsem byl, když jsem byl osloven, tak jsem byl rád, že jsem vlastně mohl vyhovět a že jsem dorazil. Samozřejmě je to pro mě i radost objevit se na ledě s takovými hráči.
1: Poměrně nedávná událost, teď když trošku odbočíme k fotbalu, tak na Ostrovech Lukáš Horníček podepsal smlouvu a přestoupil do Newcastle, další český brankář v Premier League, jaký z toho máte pocit?
2: Horníček je podobný jako Srníček, zase Newcastle, takže doufám, že naváže na Pavla Srníčka, který tam zanechal vynikající stopu. A je to samozřejmě skvělý pro český fotbal i pro české brankáře. V případě, že vlastně Tondovi Kingsimu mu se bude dařit. Vlastně v posledních dnech Radek Vítek podepsal Middlesbrough, což je pro ně další kariérní posun. Takže doufám, že vlastně ta česká brankářská škola bude pokračovat. Stejně třeba jako tomu bylo dřív a stejně jako je tomu teďka třeba v NHL, když už jsme tady v hokeji, kde vlastně čeští brankáři, je jich tam spousta v NHL a bylo by skvělý, kdyby se i další brankáři objevili třeba v Premier League.
1: Když jste mluvil o Antonínu Kinském, tak určitě potom, co měl těžké období v Tottenhamu, tak to, že se tam dokázal přece jenom udržet, dostal další šanci, tak to je pro něj opravdu klíčové.
2: Tak bylo pro něj klíčové, že pokračoval v práci a ty lidi v tom klubu to viděli a samozřejmě změnil se tam i trenér. To si myslím, že mu taky hodně pomohlo, že přišel Roberto De Zerbi a je vidět, že mu věří a že i klub mu věří a to je samozřejmě skvělý. Ale myslím, že to je hlavně to, že asi potom nepříjemným období vlastně ukázal, že tu kvalitu má, proč ho vlastně vůbec jako do klubu chtěli a já vždycky říkám, že kvalita se jednoho dne vždycky ukáže a on ukázal, že prostě tu kvalitu má a nebylo náhodou, že se tam objevil.
1: Poslední otázka, protože je tady velký zástup fanoušků, kteří mají zájem o podpis, fotku, směřování české reprezentace, vybral si španělského trenéra. Jaký je váš pohled na tuhle záležitost?
2: Tak budeme doufat, že to přinese ten úspěch v tom, že se národní tým zvedne, že se mu bude vlastně výsledkově dařit, protože to je vlastně celý ten důvod, proč vlastně reprezentace sáhla k zahraničnímu trenérovi. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Samozřejmě kulturně je to úplně odlišná kultura fotbalová i normálně, takže doufám, že prostě zapadne dobře a že se mu bude dařit v té jeho práci, protože to by samozřejmě bylo nejlepší pro nás.
1: Říká bývalý fotbalový brankář Petr Čech z Třebíče, Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

0: Blíží se 17. hodina, to znamená, že se blíží start pořadu s mikrofonem za fotbalem. Celkem dva duely odstartují právě v 5 odpoledne Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. V 8 večer potom Mladá Boleslav na svém stadionu přivítá v přímém přenosu radiožurnálu Sport pražskou Spartu. Teď tedy můžeme začít takové informativní předzápasové minikolečko z těch dvou duelů, které nás čekají už za pár minut. No a začneme v Teplicích, tam přijela Viktoria Plzeň. A David Kalvas má pro nás předzápasové informace.
1: Hezké odpoledne, tak tenhle zápas je hodně důležitý pro trenéra Plzně Martina Hyského. Ten se totiž ocitl pod velkým tlakem, protože jeho tým ze dvou domácích zápasů získal pouze jeden bod. Mohutné zemětřesení v sestavě, ale výsledkově nepovedený vstup do sezóny nepřinesl. Proti poslednímu utkání se Zbrojovkou Brno jsou v ní pouze dvě změny. V základu nejsou Krčík a Sojka. Místo nich budou hrát od první minuty Dosky a Suaré. Teplice mají už dvě výhry a kouč Zdenko Frtěla neměl důvod dělat žádné změny, takže zvolil stejnou základní sestavu jako v posledním utkání v Liberci. Severočeši budou chtít výbornou aktuální formu využít k tomu, aby vylepšili statistiku vzájemných zápasů z minulých let. Plzeň porazili totiž pouze jednou z posledních 14 utkání. Před 3 lety ji tady zdolali 1-0. Dnes budou fanoušci, kterých má dorazit určitě přes 5000, budou doufat, že tady Teplice opět po dlouhé době Plzeň porazí, ale samozřejmě v opak zase budou věřit fanoušci Plzně, kteří nezanevřeli na svůj milovaný klub a také jich je tady docela dost, odhadem takové 200 fanoušků Viktorie. V 17 hodin začne zápas také ve Zlíně, domácí nastoupí proti Bohemians a utkání bude komentovat Tomáš Perutka.
2: A toto bude duel soupeřů, kteří nutně potřebují bodovat, protože ani jednomu z nich se vstup do sezóny nevydařil. Ševci ti nemají v tabulce ani jeden jediný bod, zatím si připsali pouze dvě porážky. Na rozdíl od nich Klokani už bodovali, ale také to samozřejmě z jejich pohledu není žádná sláva. Co se týká úvodních sestav, tak hostující trenér Veselý posílá na trávník sestavu v brance s Frivaldem, v obraně Havel, Heidenreich, Kadlec, před nimi budou hrát Mirval, Cakala, Smrš, Javorček a vepředu trojice Matoušek, Almáši a Květ. Domácí trenér Červenka, tak ten zvolil následující jedenáctku. V brance se objeví Dostál, v obraně Kukučka, Kolář, Černín, Fukala, před nimi v záloze Kopečný, Petruta, Nombil, Ulbrich a Apiach a na hrotu zkušený Poznar. Takové jsou tedy úvodní sestavy týmu, které změří síly tady na Zlínské Letné v rámci třetího kola naší nejvyšší soutěže v rámci utkání Zlín Bohemians Praha 1905.
0: To říká náš kolega Tomáš Perutka. Jeho a Davida Kalvase budete slýchat teď v příštích minutách až hodinách dost a dost na radiožurnálu Sport. Ještě jednou zopakuji potom také ten zápas, který startuje v 8 hodin večer. Mladá Boleslav Sparta a přímý přenos na této stanici. Do té doby, než bude se právě hrát ten fotbalový zápas, tak si můžeme na vlnách radiožurnálu Sport nabídnout ještě něco z hudebního programu, jako třeba teď Miloše Dodo Doležala. Tak hezký poslech.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Krátce před 17. hodinou nabízíme ve vysílání radiožurnálu Sport další dobré zprávy. Česká puškařka Klaudie Kac se na šampionátu střelců do 23 let, a to v polské Vratislavi, stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá česká reprezentantka tak navázala na páteční triumf oddílové kolegie z Dukly Plzeň Veroniky Schindlerové, a to konkrétně ve sportovní pistoli. Takže i tohle můžete slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. Konec konců Veroniku Schindlerovou jste mohli slyšet přímo živě v našem rozhovoru zhruba před hodinou a půl. Doplním také informace tenisovou, a to tu, že Jiří Lehečka bude bojovat se Španělem Chodarem krátce po půlnoci v Montrealu o postup do čtvrtfinále turnaje série 1000. Teď už na našem, v našem vysílání může startovat oblíbený pořad
1: s mikrofonem za fotbalem.
0: Protože se budou hrát celkem dva zápasy, konkrétně Teplice Plzeň a Zlín Bohemians, s ohledem na postavení v tabulce zahájíme náš pořad na severu Čech, konkrétně v Teplicích, ty hostí Plzeň, je u toho taky David Kalvas.
2: První minuta už se začalo hrát a tepličtí mají balón 0-0, zatím žádná šance, hraje se pár vteřin, Půlkrab, rychlá narážička s Lukášem Marečkem, Mareček přihrává na Půlkraba, ten chtěl stuknout balón na Čermáka, ale hosté můžou zaútočit, protože domácí si nerozuměli a Suaré z pravé strany už je v pokutovém území vystřelil, ale trefil pouze Jakubka, další rána a gól! Tak teď ta střela zaplula až za záda. Hrošovský to pravděpodobně byl, jestli jsem dobře viděl, tak ten odražený míč od teplického stopera se dostal právě k Hrošovskému a ten ho napálil z dobrých 25 metrů a míč přeletěl a odrazil se od břevna až za záda teplického golmana, takže Plzeň vede rychle 1-0, tak to byl opravdu skvělý start Viktorie a z takové nenápadné, ale o to lepší střely se tedy Západu Češi dostávají do vedení a tohle byla opravdu povedená rána Patrika Hrošovského, která otevírá skóre. Druhá minuta, Plzeň vede v Teplicích 1-0. Tepličtí rozehrávají, přihrávka na Bílka, Bílek posílá na Vientise a ten dává na Jakubka. Jakubko přihrává na Auta, jenomže ten byl přikrytý, a tak už plzeňští zase mají balon po dobré práci, kdy domácím sebrali míč a teď můžou tedy s ním operovat ve středu pole. Pirgič přihrává na levou stranu, kde je Dosky, a ten teď raději vrací balon zpátky do obraných řad. Prepsl dává na brankáře Vígeleho a ten musí rychle odkopnout balon, protože se k němu blížil Auta, a plzeňští prodloužil balon Vidra, jenomže nikdo jeho pohyb nenásledoval, a tak bude hrát teplický brankář Trmal, který tedy dostal první gól, když balon nad ním přeletěl. Trmal ani neskočil, tak byl překvapený tou parádní střelou, ale opravdu Hrošovský to trefil perfektně a míč se ještě otřel o břevno a pak spadl za brankovou čáru. Tepličtí Fortelný, stále tepličtí na své obrané polovině, Dosky odlavičkoval balon, který letěl dopředu, a už zase plzeňští můžou hrát, přihrávka na pravou stranu. Memič navedl si balon do středu, přihrává Suarému, který už je v pokutovém území. Přihrávka před bránu a gól! 2-0, tak tohle byla velká chyba teplické obrany a Kabongo zvyšuje ve třetí minutě na 2-0 pro Plzeň a to je tedy šokující úvod. Tak začíná čtvrtá minuta a Plzeň slaví už druhý gól. Hned v první minutě se trefil Hrošovský, před chvilkou Kabongo, a Plzeň tedy vede v Teplicích 2-0. Zápas Zlín Bohemians a Tomáš Perutka.
3: Čtvrtá minuta utkání, stav duelu Zlín Bohemians Praha 1905 je 0-0. Ze Zlína Tomáš Perutka, radiožurnál.
1: S mikrofonem za fotbalem.
0: Tak jsme si dopřáli takzvané zpravodajské kolečko ve zprávách na radiožurnálu v 17 hodin a 4 minuty. Doplním i to, že fotbalistky Slávie dnes v rámci miniturnaje Ligy mistryň budou bojovat už ne o účast v této prestižní soutěži, ale o možnost zabojovat o účast v evropském poháru, takzvaném Europa Cupu. Ve 20 hodin a 30 minut nastoupí ve Skotsku proti Brøndby Kodáně. I o tom samozřejmě v našem vysílání uslyšíte, stejně jako o utkání, a to asi o dost častěji, Mladé Boleslavy se Spartou, které nabídneme v přímém přenosu. Teď ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme na delší chvíli vyrazit do Zlína, tam přijeli Bohemians a komentuje Tomáš Perutka.
3: Polovina páté minuty. Branku jsme tady na Zlínské Letné zatím neviděli. Neviděli jsme ani žádnou kloudnou nebezpečnou situaci. I proto tedy platí stav mezi Zlínem a pražskými Bohemians 0-0. Teď jsou to Pražané, kteří zkoušejí něco vymyslet na své útočné polovině. Souboj u rohového praporku na levé straně končí písknutím hlavního sudího Aleše Macha, který ukazuje, že tam došlo k útočnému faulu, kterým si pomohl. Byl to Javorček, který tam sváděl souboj u rohového praporku a proto tedy brankář dostal. Teď odkopává kousek od rohu hřiště, nakopl míč na útočnou polovinu, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. Ovšem Pražané teď nepřesně zpracovali míč, odsakali ten balon, se odrazil mimo hrací plochu, proto Kopečný mohl vhazovat. Kopečný si ale teď nerozuměl s Petrutou, po jeho dotyku zase pro změnu míč opustil hrací plochu a tak teď následuje vhazování z levé strany v podání Pražanů. Javorček už uvedl míč do hry. Teď další přerušení hry. Bude se vhazovat nebo kopat přímý kop? Vypadá to, že se bude vhazovat a bude to opět Javorček, který už je připraven u levé postranní čáry s míčem ve svých rukou. Vhazování na útočné polovině Pražanů, ale nepřesná přihrávka od Heidenreicha teď přerušuje útočné snažení pražského týmu. Okamžitý nákop Zlína směrem dopředu, ale nebyl přesný, takže ani zlínští se k ničemu nepropracovali. Brankář Frýval teď odkopává balón až na útočnou polovinu. Tam několik soubojů, několik hlavičkových soubojů po několika odrazech míče. Teď ale zůstává ležet na trávníku. Dle mého názoru by to měl být zřejmě.
0: A toho, že se aktuálně ve Zlíně možná nějakou chvíli hrát nebude, využijeme ve vysílání radiožurnálu Sport a v rámci pořadu s mikrofonem za fotbalem zamíříme na ten další stadion, kde se hraje zápas fotbalové šance ligy, a to konkrétně mezi Teplicemi a Plzní, komentuje David Kalvas.
2: Sedmá minuta, Plzeň vede v Teplicích 2-0, když v první minutě skoroval Patrik Rošovský a ve třetí minutě přidal další gol Kristof Kabongo, takže plzeňští prožívají snový úvod do zápasu, naopak pro domácí trošku horor, domácí namlsaní z toho dobrého startu, tak teď tedy dostali pořádnou ránu. Plzeňští se teď snažili zautočit, jenomže v osobním souboji Bílek odzbrojil Kabonga a tak budou rozehrávat tepličtí fotbalisté, protože balon opustil hřiště. Trmal už má míč, přirává nakrátko na Jakubka a ten se rozlíží, komu by předal balon. Nakonec volí takový lehký oblouček do středu pole. Čermák ale nespracoval míč a tak zase hosté. Jenomže nepřesná přirávka a tak může hrát právě Čermák, jenomže nepřihrál hned první a až teď posílá balon na Rizniče, ale ten stál na místě. Takže teď ta akce je zpomalená a balon míří zase do zadních řad. Vientis přihrává dopředu, Radosta rychle snažil se Fortelný zrychlit hru, ale plzeňští dobře stáli a tak nepustili balon za svá záda. Rošovský, u něj je Čermák a Rošovský raději volí přihrávku naspátek, takže už zase hrají plzeňští vzadu. Prepsl dává balon teď na Dveha a ten dává Suoremu rychlé narážečky a plzeňští můžou jít dopředu z pravé strany, kde už je Memič, jenomže proti němu vystartoval auta, takže zase hosté teď si hrají Bago, ale stále u půlící čáry. Prepsl, přihrávka zase na stopera Dveha a Dvech posílá na Spáčila. Spáčil rozděluje balon na levou stranu, devátá minuta, Plzeň vede v Teplicích 2-0 a plzeňští teď můžou zase zaútočit, jenomže teď Dosky nabral špatný směr, běžel k vlastní bráně a raději přihrál vlastním stoperům. Memič na pravé straně, krátká přihrávka, teď si Dosky zaběhl až na pravou stranu a nakonec ho fauluje auta. Takže z toho bude standardní situace, zhruba takových 5 metrů od pravé čáry, zhruba na půlce útočné poloviny plzeňských a tak budou teď zahrávat standardní situaci fotbalisté Viktorie. Už si míč bere Hrošovský, ale ještě k němu míří také Suare a jeden z nich teď kopne do balónu. Ještě teď rozhodčí Jan Machálek namaloval, kam si má stoupnout teplický auta, který je v jednočlenné zdi. Ostatní hráči číhají před vlastním pokutovým územím a plzeňští tam budou za chvíli nabíhat v 10. minutě, kdy Plzeň vede po senzačním vstupu do zápasu 2-0. Přihrávka a další gól, chyba v teplické obraně a tentokrát se trefuje Dvech a je to 3-0. Tak výborně kopnutý balón a Dvech tam zase se dostal před teplické hráče a dokázal prostřelit brankáře Trmala, který zůstal ještě za ním, takže nestačil ani zareagovat. Tak tohle byla výborně sehraná standardní situace a Plzeň v 10. minutě vede v Teplicích 3-0. No tak kdyby domácí trenér Zdenko Frtěla si teď mohl vzít oddechový čas, tak věřím tomu, že by tak učinil, protože to je opravdu katastrofální vstup pro Teplice. Velké chyby v obraně, tohle byla zase obrovská, protože z předbrankového prostoru dostali tepličtí další gol. Hosté to ale sehráli skvěle, výborný balón, no a nakonec z toho tedy byla třetí branka Plzně. No a tepličtí fanoušci, jaký tady byl randál před začátkem zápasu, tak úplně oněměli, protože samozřejmě jsou zaskočeni tím úvodem, stejně jako tepličtí fotbalisté. 11. minuta, Teplice Plzeň 0-3.
0: Říká reportér David Kalvas, který dál vysílá na internetu. Naladit si ho můžete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz a to samé se bude týkat také utkání Mladé Boleslavy se Spartou. To odstartuje v 8 hodin večer a budeme ho vysílat v přímém přenosu. Branka padla také na druhém stadionu, kde se souběžně hraje utkání šance ligy Zlín Bohemians a reportér Tomáš Perutka.
3: 12. minuta je ve své polovině a už se nám měnilo skóre. Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-1. Ta branka byla k vidění konkrétně v minutě 9. No a bylo to poté, co z levé strany ocentroval Javorček, ten míč letěl do puktového území, tam sice brankář dokázal balón vyrazit, ale vyrazil ho před sebe. První dorážku ještě dokázal z brankové čáry vykopnout Kolář, který ležel přímo na brankové čáře, ale k odraženému míči se dostal Mirwald a ten už tentokrát do poloodkryté branky mířil přesně a proto tedy od 9. minuty platí tady na Zlínské Letné, že Zlín prohrává s pražskými Bohemians poměrem 0-1. Teď jsou to právě Pražané, kteří jsou nastěhováni ve svém útočném pokutovém území. Další centr z levé strany, který tentokrát poslal do 16. Kadlec, tak ten našel hlavu Květa. Květ ale tentokrát hlavičkoval přímo doprostřed branky a dostal, neměl s jeho hlavičkovým pokusem prakticky žádnou práci, sebral ho do svých rukovic.
0: Ve 13. minutě Zlín prohrává tedy s Bohemians 0-1. I Tomáše Perutku můžete poslouchat na internetu. I Davida Kalvase, samozřejmě z utkání Teplic z Plzní a právě tam míříme zrovna teď.
2: 13. minuta, Teplice Plzeň 1-3, domácí se před malou chvilkou trefili, když využili situaci po standardní situaci z pravé strany. Centr letěl do pokutového území, tam zůstal balon mezi hráči a našel si ho Lukáš Marejček, ke kterému se odrazil a Marejček vystřelil přesně. By to nebyla žádná rána, tak ta situace byla hodně nepřehledná a brankář Vígele nedokázal zasáhnout a tak tepličtí tedy snížili na 1-3. No, za 12 minut jsme tady toho stihli opravdu hodně. 4 góly, průměr 1 gól za 3 minuty a to se ještě 2 góly zkoumaly varem. Ty poslední 2 ale platili, takže opravdu velmi atraktivní začátek zápasu. Teď zase standardní situace Plzně v útoku, Hrošovský a Suore už se zase domlouvají, jaký kopnou, je to o něco dál, než když padl třetí gól Dveha, kdy balon letěl perfektně, tak teď opět míč míří skoro do podobného místa, jenomže tentokrát se tam zatáhl Čermák a tak se tepličtí ubránili. Fortelný hezky si obodil jedno plzeňského hráče, ale v zápětí plzeňští skvěle zase se zdvojili a sebrali teplickému hráči balon, teď zase plzeňští z pravé strany se snažili zaútočit Vidra, ale nakonec přihrávkou nenašel svého spoluhráče a v zápětí se tepličtí ubránili. Míč teď putuje od Hrošovského mimo hřiště a fotbalisté Teplic budou vazovat z levé strany. Trenér Frtěla teď podává balón svému obránci a Tepličtí budou tedy hrát. Míč míří na půlkraba, ale ten ani nevyskočil, protože viděl, že ten balon zamíří na dvě, ale Tepličtí sebrali balon. Auta, jenomže přihrál možná složitě teď na radost tu místo na Čermáka a nakonec ten balon proskotačil až k brankáři Vígelemu, který rozehrává na levou stranu. Spáčil jde s balonem, přihrává zpátky dosky a ten posouvá balon na dvě. 15. minuta, Teplice prohrávají z Plzní 1-3. Balon míří na Spáčila a Spáčil teď přihrává na levou stranu. Hosté teď budou útočit právě z levé čáry, ale zatím se nedostali k centru. Kabongo už je v pokutovém území, ale domácího zastavili, ale museli tedy prokázat velké úsilí. A tak Tepličtí teď, jenomže vtipně tam pouštěl balon za sebe Čermák a nakonec byl faulován podle rozhodčího Machálka, a tak Tepličtí můžou pokračovat v akci, jinak by se balon dostal k plzeňskému hráči, který by mohl pokračovat, ale takhle rozhodčí stopl situaci. A teď už Čermák z pravé strany na útočné polovině, přihrávka na autu, jenomže ten byl pokrytý Prepslem a míč se dostal až k brankáři Vígelemu. Vígele nikam nepospíchá, hraje si s balonem a teď ho poslal na Spáčilova. To je levý stoper, Hosté nastoupili dnes se třemi obránci v řadě. Dvech dívá se, komu by přihrál, nemá komu, takže ještě si drží balon u nohy a až teď dává Rošovskému, který je na pravé straně u čáry prostředního, fauloval Lukáš Mareček. Rošovský ale bude v pořádku, už se zvedl z trávníku a bude pokračovat ve hře právě plzeňský tým. Míč má Prepsel, který přihrává zpátky na Dveha, a Dvech teď zase se tak podíval, kam má dát balon. Nakonec si vybírá na levé straně Kabonga, jenomže ten si pomohl při zpracování rukou, a tak budou hrát fotbalisté Teplic. Konkrétně míč už se dostává k Vientýsovi a tenhle...
0: 1-3 z pohledu Teplic, tedy týmu, který hostí Viktorii Plzeň ve fotbalové šancelize. Slyšíte o tom od Davida Kalavase v pořadu s mikrofonem Za fotbalem. Připomenu, pokud jste nestihli třeba rozhovor s bývalým fotbalovým brankářem Petrem Čechem, který se dnes účastní exibice v Třebíči hokejové při slavnostním otevření tamního stadionu, tak si nás v archivu můžete naladit zhruba v čase 16:40 a rozhovor s touto fotbalovou legendou vedl Krištof Kousal. My ve vysílání radiožurnálu Sport v tom živém aktuálním míříme na druhý stadion, kde se aktuálně hraje zápas fotbalové šancelige Zlín hostí Bohemians za dohledu Tomáše Perutky.
3: Právě teď začíná 18. minuta utkání, stále platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-1, to platí od 9. minuty, kdy skoroval Mirval, který se prosadil z dorážky, kdy poslal míč do poloodkryté branky. Teď jsou to Zlínští, kteří zkouší na levé straně něco vymyslet, a Pijach teď dostal přihrávku na... nebo kousek od postraní čáry. Ulbrich teď ze středu hřiště po otočce zkoušel vystřelit ještě a Pijach se dostal k balónu. Kopečního teď zpracovává na pravé straně, přenechává na Petrutu. Petruta u rohového praporku zkouší obejít Kadlece, zatím si vedl dobře, ale Kadlec si v obraném zákroku pomohl rukama a to znamená, že Zlínští budou mít dispozici přímý kop. Docela zajímavá situace z pravé strany, nějakých 5 metrů před hranicí pokutového území. Petruta a společně s ním Apijach už jsou připraveni u míče. Teď ještě srovná hlavní sudí Mach Matouška, který zatím vypadá, že jako jediný vytvoří zeď. Právě teď kreslí sudí Mach čáru sprejem na hrací plochu. Tu čáru nakreslil kousek od hranice pokutového území a za malou chvíli tedy zlínský Petruta pošle svojí pravačkou balon do pokutového území, kde jsou v tuto chvíli nastěhováni prakticky všichni hráči, kteří jsou na hřišti. Míč už letí do pokutového území, nejvýše vyskočil Černín, zkoušel ještě prodloužit na zadní tyč, kde číhal Kukučka, ale Zlínští se nedokázali v tomto případě prosadit, ovšem jako poslední, než míč opustil hrací plochu, se dotkl balonu jeden z Pražanů a to znamená, že následovat bude po přímém kopu z pravé strany ve prospěch Zlína, teď pro změnu rohový kop z levé strany ve prospěch Zlína. U balonu opět domácí hráč s číslem 10, tedy Petruta, tentokrát rozehrává na přední tyče, teď nepřehledná situace, to byl Poznár, který se, ne, kop Sopečný, který se dostal na bližší tyči k zakončení po několika odrazech. To byl takový závar, kdy se ten balon několikrát odrazil mezi hráči. Nakonec to byl Kopečný, který se dostal do rážce a z dobré příležitosti se mu nepodařilo usměrnit míč mezi tyče, sám se chytal za hlavu, už odběhl.
0: A tak je to ve 20. minutě ve Zlíně 0-1 z pohledu domácího týmu. Hostujícím celkem jsou Bohemians. Připomínám, oba zápasy můžete poslouchat v přímých přenosech na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz, a to samé platí i pro nadcházející zápas Mladé Boleslavy se Spartou, který má výkop v 8 hodin večer. Divoký start v Teplicích, kde hraje Viktoria Plzeň, to může být jedno z témat pro pondělní desítku Pavla Horváta po 10. hodině. Teď ale živě směřujeme do Teplic, i tam je už odehráno 20 minut. Zápas domácího celku z Plzní komentuje David Kalvas.
2: 20. minuta, Plzeň vede v Teplicích 3-1 a před malou chvilkou tepličtí mohli snížit, protože chybu udělal Dvech, kterého obral na pravé straně o balon Čermák, který běžel do pokutového území, ale Dvech nakonec společně se svým spoluhráčem se ještě dokázal vrátit a sebrali nakonec Čermákovi balon. V zápětí ten odražený míč ale zachytil Lukáš Mareček, vystřelil, ale minul zhruba o 2 metry levou tyčku, takže stále 1-3. Balon míří zase do pokutového území, šance a gól, Teplice dávají gól na 2-3, balon se šťastně odrazil k Radostovi a ten byl sám před brankářem Vígelem a zblízka ho dokázal prostřelit, takže ve 21. minutě Teplice prohrávají už jenom 2-3 a to v 10. minutě už ztráceli 3 góly, když Plzeň vedla 3-0 po gólech Rošovského, Kabonga a Dveha, jenomže teď už tedy skóre pouze o gól pro Plzeň, protože ten dlouhý balón nakonec našel v nedbalkách plzeňskou obranu, která chybovala a využil toho tedy Matěj Radosta, který se dostal k míči jak slepý houslím, jak se říká, a dokázal tedy prostřelit brankáře Vígeleho. Takže 2-3 z pohledu Teplic, no a zápas už má zase pořádný náboj. Ve 22. minutě ale už zase útočí plzeňští Hrošovský, přihrávka na pravou stranu a neuspěli teď hosté, protože Memič nedostal balon přes teplického obránce Rizniče a tak budou vazovat fotbalisté Plzně na pravé straně. Prepsl už si bere balon a hledá, komu by ho adresoval, už ho popohání rozhodčí Jan Machálek. Prepsel si vyměnil míč se Suarem, jenomže Auta sebral Prepslovi balón, rozhodčí nepíská faul, Auta se proto zvedá a teď zase byl na zemi a nakonec to je autové vazování pro plzeňské fotbalisty na útočné polovině zhruba 20 metrů od pravého rohového praporku. Dvech si bere balón, to znamená, že pravděpodobně to bude dlouhý aut. Je to tak, Dvech už má balon ve své ruce, ale nakonec volí přihrávku na Memiče. Ten centruje do pokutového území, ale tam vyskočil nejvýš teplický fotbalista. Ještě se balon vrací do teplické šestnáctky, ale tentokrát se tepličtí ubránili a teď odkopli balon do středu, kde už jsou zase plzeňští fotbalisté. Dvech přihrává zpátky, už se zase zatáhl a už je na své obrané polovině. Dvech teď přihrává do středu, kde je Hrošovský ve středovém kruhu. Hrošovský si navádí balon a předává ho Spáčilovi. Spáčil vrací zase Hrošovskému. Ten teď dává Pirgičovi a Dvech hraje s balonem. Krátká přihrávka, rychlá výměna balónů a už zase plzeňští z pravé strany. Prepsl krátce si vyměnil balon, jenomže v zápětí padá po té, co zasáhl Auta, takže odpískaný faul a plzeňští budou zahrávat kousek za půlící čárou. 23. minuta, Plzeň vede v Teplicích 3-2.
0: Divoký zápas, který nabízíme v pořadu s mikrofonem za fotbalem Davida Kalva, se můžete poslouchat na internetu neustále, třeba v aplikaci Můj rozhlas. My teď v našem vysílání zamíříme na druhý zápas Zlín, Bohemians a Tomáš Perutka.
3: Končí 24. minuta, Zlín stále prohrává s pražskými Bohemians 0-1. Teď budou mít zlínští příležitost s tím pro ně nepříznivým stavem něco udělat, protože po předchozím faulu Heidenreicha na Ulbricha mají k dispozici přímý kop ze vzdálenosti zhruba 25, možná 30 metrů, který za malou chvíli rozehraje Petruta. Je to trošku z levé strany. Většina hráčů teď nastěhována na hranici pokutového území. Teď se hlavní sudí Mach ještě rovnal zeď a už bylo písknuto. Petruta se rozbíhá, nakopává na levou stranu na Kopečného. Kopečný zkoušel zpracovat, ještě zůstává míč stále ve hře a Piach ho teď zkoušel ještě poslat do pokutového území. Nakonec z levé strany, z velkého úhlu a Piach trefil tím nakopávaným míčem jednoho z bránících hráčů, od kterého se balon odrazil mimo hřiště, proto teď Petruta bude rozehrávat další rohový kop. Petruta teď signalizoval svým spoluhráčům, co bude následovat, protože skřížil ruce nad hlavou, takže některý z nacvičených signálů si teď vyzkouší domácí fotbalisté. Centr na přední tyč, kde byl připraven Kolář, ale před ním předskočil bránící Smrš, od kterého letěl míč do autu. Proto bude následovat další autové vhazování. To si bere na starosti na straně Zlína Fukala. Fukala se teď rozhlíží a pošle dlouhým autem míč až do pokutového území na přední tyč. Tam nejvýše vyskočil Almáš, je odražený, balon se dostává k Petrutovi, ten nakopl balon směrem na bránku, ale pouze trefil nejbližšího bránícího hráče. Kopečný teď s odraženým balónem zkouší něco vymyslet zhruba 15 metrů před hranicí pokutového území soupeře, ale ztrácí míč. Havel už s ním sprintuje po pravé straně, přenechává Smržovi do středu hřiště. Další přihrávka na Havla na pravou stranu. Opět Smrž se teď otáčí a přihrává zpátky Heidenreichovi. Teď už tedy kontrolují Pražany míč, kontrolují ho ale na své vlastní obrané polovině. Přihrávka na pravou stranu na Mirvalda, ten si zkoušel obhodit bránícího Fukalu, který si počínal nedovoleným způsobem, proto se bude rozehrávat směrem na branku Zlína, ale rozehrávat se bude až po občerstvovací přestávce, kterou právě teď oznámil hvizdem své píšťalky hlavní sudí Mach. To znamená, že 20 fotbalistů teď míří k postranní čáře, protože brankáři ti zůstávají.
0: Ať už je ten počet jakýkoliv, tak my na Radiožurnálu Sport uděláme přestávku. Do Zlína se samozřejmě za Tomášem Perutkou budeme ještě vracet často, ale v tuhle chvíli můžeme opět vyrazit na sever Čech, a to konkrétně do Teplic. Těm se povedl úvod sezóny ze 2 zápasů, 2 vítězství. Aktuálně severočeský klub hraje proti Plzni. Je u toho David Kalvas.
2: 27. minuta, Teplice prohrávají z Plzní 2-3 a budou mít šanci ještě smazat víc a úplně zcela vymazat tedy tu tříbrankovou ztrátu, kterou nabrali po 10 minutách, protože teď je standardní situace, zahrávat ji bude Bílek, nebo je to Fortelný, který už má balón kousek od pokutového území, kousek od rohového praporku, takových 5 metrů, ještě tam přibíhá Bílek, porada a Fortelný tedy za chvíli pošle balón do hry, bude kopat po pravé ruce brankáře Vígeleho, který se dívá pravděpodobně do sluníčka, protože teď si drží rukavici nad svou hlavou, jako kdyby měl kšiltovku, a domácí už mají hráče pochopitelně v pokutovém území a pokusí se využít téhle standardní situace. Přihrávka, balon tam proletěl přes celé malé vápno, ale žádný z teplických hráčů nezavřel zadní tyč a jinak by to byla velká šance a možná i gól. Takhle balon jenom proletěl a plzeňští si museli oddechnout. Ve 28. minutě vedou v Teplicích 3-2. Tuhle šanci domácí nevyužili. Teď zase plzeňští jdou dopředu. Rychlý balon míří na Memič, který ho dává na Suárého a ten dává na Vidru. Vidra rychle Suárému, Suáré už je před pokutovým územím. Z téhle situace můžou být dost nebezpeční. Suáré dává balon do pokutového území, střelá gól. Tak tohle byla přesná rána hostujícího hráče a byl to Vidra, který se trefil pohotově Matěj Vidra překonává Matouše Trmala, no a ten tedy skočil pozdě po balónu a výborná umístěná rána, i když mi přišlo, že to nešlo úplně k tyči, každopádně pohotová střela a zase výborná práce Suárezho, rychle dostal ten balón k pokutovému území, tam ho předložil právě Matěji Vidrovi a ten dokázal tedy střelou k tyči překonat teplického brankáře, takže ve 29. minutě Plzeň vede v Teplicích 4-2, v tomhle opravdu mimořádně na góly atraktivním zápase. Tepličtí zase budou rozehrávat a opravdu teplická obrana připomíná Emmental. Vůbec se domácím nedaří pokrývat prostory ve vlastní 16 a hosté zase skvěle toho využili a tentokrát tedy je zdobí opravdu vysoká efektivita. Teď už zase Tepličtí se snaží zaútočit jenom...
0: Gólové představení na severu Čech jste měli možnost slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. 6 branek za první půl hodinu, to je opravdu neuvěřitelná bilance. O Poznání chudší je to na druhém stadionu, kde se aktuálně hraje zápas šance ligy Zlín Bohemians a komentář Tomáše Perutky.
3: Míč letí do pokutového území na zadní tyči. Se dostal k hlavičkovému pokusu nejvýše vyskočivší Almáši, ale nedokázal usměrnit míč přesně tam, kam chtěl, proto se bude rozehrávat od branky. Zlína právě teď naskočila 31. minuta. Po půl hodině hry platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemiance 0-1. Stále jediným střelcem tohoto utkání Mirwald. Ta branka, připomínám, padla v 9. minutě. Teď už tady minuta 31. dostal v nákop jeho pravou slabší nohou. Teď poslal balón na polící čáru, kde se nedokázal v hlavičkovém souboji prosadit Poznar, ale odražený míč teď sbírá zlínský Apiach. Předkopl si ho, ale daleko. Sakala mu ho sebral, ale Sakalova přihrávka také nebyla přesná. Teď tedy Apiach sprintuje po levé straně za potlesku domácího publika, který asi slyšíte sami. Apiach si teď poradil s dvěma bránícími hráči a Ulbrich, ale to bylo hodně nepřesné. Ulbrichova střela z 20 metrů. Krásně vypracovaná šance, o kterou se postaral Apiach, který si na levé straně poradil s dvěma bránícími hráči, mezi kterými se prodral kličkou, přenechal balon na střed Ulbrichovi, no a ten celou vypracovanou šanci svou střelou mířící úplně mimo zazdil, nebojím se říct. Proto se rozehrávalo teď od branky pražského týmu, ovšem nepřesná rozehrávka, letí na Černínovy kopačky, ten prodlužuje do vlastního pokutového území brankáři Dostálovi. Dostál si vyměnil balón s Nombilem. Opět je to Dostál, který je u míče, kope balón směrem dopředu, ale pouze pro Heidenreicha, který si vybírá na pravé straně Mirwalda. Mirwald po
0: pořadu s mikrofonem za fotbalem uděláme teď drobnou odbočku a budeme se soustředit na vodní slalom, protože Valentýna Kočířová den po triumfu v kajaku získala na juniorském mistrovství Evropy v Épinalu ve Francii zlato v kánoji a slaví tak velice cenný double. Bronzové medaile dnes v kategorii C1 vybojovali také junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let také Adam Král. Pokud se zaměříme ve vysílání radiožurnálu Sport, kromě vodního slalomu, teď třeba také na tenis, tak připomenu, že už jenom zhruba hodina dělí deblisty Patrika Rykla a Adama Pavláska od jejich debutu na turnaj v Montrealu na podniku série 1000, kdy nastoupí proti francouzskému páru Dumbia Rebul. To utkání začne přibližně za hodinku, hodinku a půl a i o něm na radiožurnálu Sportu slyšíte stejně jako později v noci o zápase Jiřího Lehečky v singlu. Jeho soupeřem bude Španěl Rafael Chodar. Teď směřujeme zase svoji pozornost na fotbal, konkrétně na zápas Teplic s Plzní. Míříme za Davidem Kalvasem.
2: 33. minuta, Teplice prohrávají z Plzní 2-4, ale mohlo to být zase dramatičtější, protože před malou chvilkou měl obrovskou šanci teplický John Auta, který dostal balón zhruba takových 8 metrů od brány, ale trefil se těsně vedle levé tyčky, mohlo to být zhruba tak o metr. Opravdu velká příležitost pro teplické fotbalisty, ale nevyužili. Teď je další standardní situace, po té, co Auta se obtočil kolem Prepsla, byl faulovaný, tak tepličtí budou zahrávat tedy standardku, ale zhruba takových 15 metrů od půlící čáry. Čermák už je u balónu, tepličtí hráči číhají před 16 a čekají na náběh. Čermák posílá balón na zadní tyč, jenomže tam vystoupal plzeňský brankář Vígele a stáhl balon ze vzduchu, takže z této akce nic nebude a hosté můžou zase zaútočit. Spáčil přihrává na dveha, 34. minuta, 2-4 z pohledu Teplic a plzeňští můžou zase útočit. Teď to ale bude do plné obrany, protože tepličtí už jsou na svých místech, takže zase balon míří zpátky. Prepsl posílá na brankáře Vígeleho a Vígele teď přesouvá balon na levou stranu, kde je Spáčil. Spáčil, přihrávka po čáře na Kabonga, ten si troufl souboj jeden na jednoho, ale Radosta s tím neměl pochopení a tak nakonec Kabongo přihrává svému spoluhráči. Už hraje Rošovský, Suare. Balon už je na pravé straně plzeňské ofenzivy, Suare, přihrávka nakrátko, ale tepličtí zase teď sebrali balón hostům, v zápětí si ale nerozuměli a tak hraje Rošovský. Prepsl. Dvech, to znamená, že balón se zase dostáváš k plzeňským zadním řadám. Pirgič, který je kousek od půlící čáry, přihrává Dvehovi, Dvech nakrátko, ale ta přihrávka byla příliš ostrá na to, aby ji Suare dokázal zpracovat a tak z toho těží tepličtí fotbalisté. Radosta, kousek od středového kruhu, ale zadrobil krok, přihrává na pravou stranu a Bílek obloučkem dává Radostovi do běhu, ten si dobře seběl a dostává se k balonu. Radosta nabíjí na střelu, Rána Kdyči a gól! Tak je tady další gól, Čermák se trefuje, utažená Rána k pravé tyči a Teplice prohrávají už zase pouze o gól ve 35. minutě. Je to 3-4 z pohledu Teplic, tak tohle zase byla pohledná akce teplických fotbalistů a ten rychlý přechod do útoku Radosta předložil perfektně balon Čermákovi, no a ten se po zemi trefil přesně k pravé tyči. Vígele, jak je dlouhý, tak se natahoval, ale nakonec marně nedosáhl a tak už jsme viděli sedmý gól v tomhle zápase a opravdu jsou to pěkné góly, hraje se ofenzivní fotbal a diváci se musí bavit, i když Teplice prohrávají 3-4, tak opravdu tenhle zápas je reklamou na fotbal, protože 7 gólů za 35 minut, to se tedy opravdu jen tak nevidí. Plzeňští budou zase rozehrávat od středového kruhu. Poté, co tedy Marcel Čermák překonal hostujícího golmana a díky tomu domácí snížili na 3-4. Plzeňští už zase můžou útočit, ale tepličtí jsou stažení. Prepsl, přihrávka na dveha a Spáčil teď má balon. Dvech s míčem u nohy ještě na obrané polovině, přihrávka teď na Prepsla, u něj je auta, Prepsl přihrává na levou stranu, přeci jen volnější tam byl Spáčil, Spáčil, krásná průniková přihrávka v pokutovém území, už je Kabongo, dává před bránu, ale teď tam Vidra nedosáhl, chyběl mu krok, možná dva, ale Kabongo to myslel výborně, ale všechno to vymyslel Spáčil, který dal opravdu skvostnou průnikovou přihrávku a Kabongo si skvěle naběhl, ale nakonec tomu chybělo teď přesnější finální provedení téhle akce, protože Vidra si tam dobře naběhl, už tam strkal nohu, jenomže chyběl mu kousíček, takže ve 37. minutě stále 3-4 z pohledu Teplic. Tepličtí už zase mají balón, Radosta si ho píchl a běží po pravé straně, je tam Dosky, je tam Radosta, Dosky pod tlakem, dává Spáčilovi a ten raději odkopl balón až do středu, jenomže tam byli tepličtí. Mareček, Čermák, ale Dvech teď sebral balon ze vzduchu a tak můžou zase útočit fotbalisté Plzně. Suare už teď nabírá tempo, běží k 16, vystřelil Rána, ale tentokrát trefil střed branky a Trmal chytá balon, povyběhl si a nenechal se překonat. Důležitý zákrok pro Trmala, každý dobrý zákrok bude pro gólmany povzbuzením, protože gólmani zatím v podstatě nic nechytili a všechny nebezpečné situace skončily góly, takže zápas je takovou černou můrou pro oba brankáře. Teď je tedy střela doprostřed brány, ale myslím si, že i tenhle zákrok udělá Matouši Trmalovi radost. Plzeňští už zase hrají od svého stopera, přihrávka na levou stranu, kde Spáčil a ten dává balon na Pirgiče, který je ve středovém kruhu. Zase hraje Dvech, přihrávka, musel se natáhnout pravou nohou, teď Prepsl, jinak by balon prošel kolem jeho nohy a tam už by číhali tepličtí fotbalisté. Takhle můžou pokračovat plzeňští v akci, nebo spíše pokračovat ono, spíš takový restart této akce, protože balon se dostal až brankáři Vígelemu. Ale už hraje zase Prepsl, u kterého je balon na pravé straně. Prepsl vrací na Dveha, a Dvech vysouvá míč, dá Spáčilovi, je to tak, Spáčil teď už je ve středovém kruhu, přihrává obloučkem na pravou stranu, kde Memič, jenomže to přikryl Riznič, odražený balón už má Hrošovský, hezky se otočil, teď Vidra má balón, přihrává na pravou stranu, kde Memič, ten má proti sobě Rizniče, Memič to udělal výborně a bude centrovat, přihrávka, ale tentokrát nebyla tak razantní ani přesná a teplický stoper Jakub Kojí dokázal odpálit do bezpečí, takže budou vazovat fotbalisté Plzně. 39. minuta, Teplice Plzeň 3-4.
0: Říká reportér David Kalvas, za kterým se vrátíme rozhodně na koncovku prvního poločasu tohoto extrémně zábavného utkání. Připomínám, že v 8 hodin máme přímý přenos na Radiožurnálu Sport, zápas Mladá Boleslav Sparta, ale teď se vydáme také do Zlína, tam hrají Bohemians a komentuje Tomáš Perutka.
3: Končí 40. minuta, stále Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-1. Hra bude pokračovat teď autovým vhazováním, které provede Kadlec z levé strany. Kadlec vhazuje, protože Jáborček byl před chvílí ošetřován a teď stojí mimo hřiště u postranní čáry spolu s lékařskou dvojicí a čeká, až ho hlavní sudí pošle nebo pustí, přesně řečeno pustí do hry, takže teď hrají Zlínští na chvíli v početní výhodě. Kukučka se otáčí s balonem, dává kousek od středového kruhu na pravou stranu na Černína. Černín posílá k postranní čáře Kopečnému, Kopečný dává zpět Černínovi, Černínu nákop na Poznara, Poznar ale se nedostal k balonu, protože ho odhlavičkoval před ním vracející se Kadlec. Pražané teď odkopávají míč na útočnou polovinu, kde ho bere Černín a Černín dává přihrávku do vlastního pokutového území brankáři Dostálovi. Dostal okamžitě

0: vyřešil tím, že poslal míč do vlastního pokutového území brankáři Dostálovi. Takže teď několik nepřesností v posledních okamžicích na obou stranách.
1: Zlín Bohemians aktuálně 0-1 ve 42. minutě. Koncovku prvního poločasu vám samozřejmě taky nabídneme. Teď ale zase spěcháme na sever Čech na utkání Teplice Plzeň, které je opravdu i z posluchačského pohledu hodně zajímavé. Že Davide Kalvasi?
2: Je to tak, 41. minuta, 7 gólů už jsme tady viděli na stínadlech. Plzeň o gól vpředu vede nad Teplicemi 4-3. Plzeňští fotbalisté teď budou zase útočit od půlící čáry. Bude vázovat Prepsel, který už dostává pokyn od rozhodčího Machálka, aby si pospíšil. Přidávka na Suárého, ale ten teď neudržel balón ve hře, odrazil se od něj a tak budou vázovat fotbalisté Teplic. Jenomže Ryznič musí udělat pár kroků zpátky, aby mohl vhodit balón do hry. Fortelný už má balón. Má dost prostoru na to, aby se rozhlédl a případně něco vymyslel s přidávkou, dává napravo, kde je Bílek a Tepličtí už jsou vpředu. Přidávka na Radostu, který hodně zlobí z pravé strany, ale když dostane balon do běhu, tentokrát jde do plných, takže volí přidávku na Marečka a ten nepřihrál ideálně na Ryzniče, hostující hráč teď vystihl tu přidávku, ale dokázal jenom balon odkopnout a v zápětí už ho zase sebrali Tepličtí. Teď Fortelný, před ním prostor, ale netroufl si na střelu Tepličtí, ale jsou u pokutového území, Bílek centruje, ale tentokrát mu ten centr vůbec nevyšel a tak si hosté oddechli. On Bílek byl pod tlakem, dobře se tam zatáhli plzeňští, ale teď Fortelný to měl otevřené, takže klidně mohl zkusit z takových 25 metrů vystřelit, protože se to před ním rozestoupilo. Jenomže nakonec hledal ještě své spoluhráče přízemní přihrávkou a nakonec to nebylo nejšťastnější řešení. Plzeňští fotbalisté se ubránili a ve 43. minutě vedou v Teplicích 4-3. Vígele bude odkopávat od své branky, hráči už jsou na levé straně hřiště a míč míří na Kabonga. Ten neuspěl v hlavičkovém souboji s Bílkem, ale budou vazovat fotbalisté Plzně, protože od Teplických se míč dostal mimo hrací plochu a tak už vazuje Dosky, který přihrává na obránce Spáčila a hosté zase útočí zezadu Prepsl, který raději se nepouští do nějaké odvážné přihrávky, dává nakrátko Pirgičovi. Pirgič běží s míčem už dopředu, dává nalevo, kde je Kabongo, proti němu Radosta. Kabongo, teď nakonec tam přiběhl ještě Čermák, takže Kabongo raději přihrává na zpátek a už zase hraje u půlící čáry Spáčil, který dává Dvehovi a Dveh teď má míč, přihrává Prepslovi a Prepsl nemá komu, tak dává jenom na pravou stranu, rychlá výměna. Teď se pokusil Memič zrychlit hru, jenomže neposlechl teď balón vidru, odrazil se mimo a tak budou vazovat fotbalisté Teplic ve 44. minutě, kdy Plzeň vede 4-3. Ryznič posílá balón do hry, půlkrab, jenomže ten neuspěl ve vzdušném souboji s Dvehem, víc se ale dostává k Jakubkovi a tak už zase hrají tepličtí fotbalisté. Jenomže Dveh uspěl v hlavičkovém souboji i po druhé během krátké doby a tak může hrát Spáčil. Spáčil proti němu vystartoval půlkrap a Spáčil teď zatáhl za ruční brzdu a rychle zase se otočil a vrátil balon zpátky a teď až míří míč dopředu. Kabongo z levé strany, proti sobě má Bílka, Kabongo si navádí balon do středu, ale dobře ho vytlačili teď Tepličtí, takže míč už má Dosky. Přihrávka Hrošovskému, hezky přihrál teď Hrošovský nakrátko Kabongovi, ten zboural hráče před sebou, ale Tepličtí se ubránili a tak můžou zautočit. Čermák přihrává na levou stranu, auta teď má před sebou trošku prostoru a tak půjde možná do souboje proti Memičovi, už jde. Přidávka nebo centr před bránu, jenomže ten se stal lehkou kořistí brankáře Vígeleho, protože Autovi se tahle přidávka, tenhle centr vůbec se nepovedl, takže to byla snadná záležitost pro plzeňského brankáře. Spáčil, přidává Dvehovi, hosté budou tedy rozehrávat další útočnou akci ve 45. minutě. Dvech má zase balón, Memič, Prepsl a Prepsl dává Dvehovi. Tak teď zjistíme, kolik se bude nastavovat. 3 minutky se budou hrát nad rámec 45. Takže teď Spáčil ještě má míč a určitě to ještě je dost času na nějaký útok. Kabongo na levé straně, Dvech, který dostává balon zpátky na obranou polovinu. Teď zase už plzeňští fotbalisté Prepsl a Dvech přirávka vzduchem na levou stranu. Kabongo hlavičku je na Doskyho a Dosky

0: zpracovává balon, ale kolem sebe už má dva teplické hráče, ale výborná výměna, v zápětí ale Tepličtí sebrali balon, rozhodčí ukazuje, hrajte dál, po zákroku Bílka, a tak Tepličtí jdou dopředu, Čermák z pravé strany už je teď na útočné polovině, přidává Bílkovi, Bílek bude vracet Čermákovi, je to tak, Čermák zase dává Bílkovi, přidávka nakrátko a Bílek posílá Radostu do sprinterského souboje, Radosta dává do pokutového území, ale výborný obranný zákrok plzeňského obránce a bude z toho rok pro Teplice po velmi dobrém zákroku. Teď brankář Vígele tam plácel svého spoluhráče do ruky za ten jeho velmi dobrý obranný zákrok a Tepličtí budou tedy zahrávat rohový kop. Už je tam připraveno několik hráčů, ale nejvíc vyskočil teď a střela v zápětí, která se odrazila až k Ryzničovi, ale ten překopl plzeňskou branku, takže plzeňští se dokázali ubránit po dobrých zásazích v obraně a tak Vígele bude odkopávat od své branky už v nastaveném čase prvního poločasu, 47. minuta a 3-4 tedy z pohledu Teplic a Vígele tedy teď ještě nabídne šanci plzeňským fotbalistům zaútočit v prvním poločase, nastavovat se bude už pravděpodobně jenom jedna minutka. Dosky nakopává balón dopředu, ale je hodně vysoký, hodně nepřesný, takže nakonec už ho stál ze vzduchu brankář Trmal, rozehrává nakrátko, dává na Jakubka, Jakubko posílá teď míč na Fortelného, Fortelný vrací Jakubkovi, domácí jsou ještě vzadu a Jakubko teď přihrává na pravou stranu, kde je Bílek. O balon si říká na pravé straně Radosta. Radosta má proti sobě dva hráče. Chce si vyměnit balon s Čermákem, to se jim povedlo. A Radosta teď chtěl přihrát Pulkramovi, který tam šel dobře do díry, jenomže ta přihrávka nebyla přesná a výborný obranný zákrok předvedl Samson Dvech, který teď zabránil tomu, aby mohl Pulkrab jít do velké šance. Tepličtí budou ještě vazovat v závěru prvního poločasu z pravé strany. Bílek už má balon, posílá ho do šestnáctky, jenomže hosté dokázali se ubránit při téhle situaci a míč už je u půlící čáry Vientis a rozhodčí Jan Machálek ukončil první poločas, ve které padlo 7 gólů. Teplice vedou. Teplice prohrávají po první půli z Plzní 3-4. Domácí prohrávali během 10 minut o 3 góly, pak snížili na 2-3, hosté odskočili zase na 2-4, no a zatím jako poslední se trefil Čermák, který snížil tedy na 3-4 po prvním poločase.
1: Říká reportér David Kalvas, který to měl tady opravdu velmi pestré, pokud je o první půli zápasu Teplice z Plzní. Podíváme se také, jak dopadl první poločas ve Zlíně, tam přijeli Bohemians, tak malé shrnutí, velmi stručné, nabídne Tomáš Perutka.
2: Ano, před malou chvíli první poločas skončil, hlavní sudí Mach na závěr první půle kvůli několikerému ošetřování nastavil 3 minuty, ty nepřišly, nepřinesly nic, Zlínští byli aktivní, ale vyrovnat nedokázali. Proto po první půli platí, že Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-1, jediným střelcem tohoto utkání je Mirwald.
1: To říká Tomáš Perutka, uslyšíte ho společně s Davidem Kalvasem také ve druhém poločase na Radiožurnálu Sport. Připomínám opět 20.00, má také výkop zápas Mladá Boleslav Sparta, který vám nabídneme v přímém přenosu. Pořad s mikrofonem za fotbalem se teď může na maličkou chvíli změnit na pořad s mikrofonem za sportem, byť vlastně tak trochu o fotbale bude také řeč. Tak Krištof Kousal teď bude naším hostem ve vysílání, a to konkrétně na hokejové exhibici v Třebíči při příležitosti otevírání nové haly. Krištofe, hezký den.
3: Hezký podvečer.
1: A dotaz rovnou na to, proč jsem mluvil trochu o fotbale i o hokeji, protože na ledě by teoreticky mohl být, nebo už i byl, Petr Čech, tak prosím řekni víc.
3: Na ledě zatím nebyl, čekáme na to, kdy Karel Vejmelka v dresu domácích odchovanců tady Horácké Slavie Třebíč přepustí své místo právě fotbalové legendě a příležitostně taky hokejovému brankáři Petru Čechovi. Na něj určitě dojde řada, nedá se očekávat, že by dostal nějakou velkou minutáž v tomhle zápasu, který se hraje klasicky na 3/3 s přestávkami. Zatím k průběhu zápasu, tak v něm vedou vede tým Hvězd 3-2. Dva góly už dal Martin Nečas, a to v 7. ve 14. minutě jako první. Šli tedy ale do vedení domácí odchovanci. Pavel Kubič dával ve 3. minutě na 1-0. Byl to vůbec první gól, oficiální či neoficiální, zápasový, který padl tady na ledě zrekonstruované KHNP arény.
1: Krištofe, možná ještě pozvi nebo řekni posluchačům, jaká je atmosféra a jaké je třeba tempo hry na ledě, protože v těch exhibicích to někdy může být trochu pomalejší, zároveň i tam se hráči umí vyhecovat, tak tvé odborné hodnocení, co by také hokejového komentátora?
3: Moje odborné hodnocení je takové, že tempo je relativně pomalé, ale o to víc vynikne ve chvíli, kdy do toho šlápnou třeba Jakub Flek nebo Martin Nečas a trošku zrychlí, ukážou, jak rychle se umí rozjet a zakličkovat s kotoučem, tak pak to vypadá vlastně jako úplně jiný sport. A obecně, když se podíváme na ten tým Hvězd, ve kterém teď na ledě aktuálně jsou na začátku druhé třetiny Roman Červenka v obraně, Zábranský a před ním tedy Nečas společně s Faxou, tak tenhle ten tým rozhodně si přijel tuhle hru užít asi trošku o něco víc možná než odchovanci a hráči, kteří jsou starších ročníků v domácím červeném dresu, a je vidět, že tam té kreativity a volnosti na ledě je trošku víc. Stav tedy ale 2-3, zatím jednogólový náskok pro tým Hvězd. No a když se ptal na atmosféru, tak tomu můžu taky poreferovat. Žádný obrovský randál tady není. Je vidět, že je to spíš trošku i kulturní akce, že sem přišli obyvatelé Třebíče, kteří tolik třeba ani hokejovými fanoušky nemusí nutně být, ale tohle akce, která se vyprodala za jeden nebo dva dny, jak uvádějí pořadatelé, a ne každý se sem dostal, ta arena je absolutně napěchovaná, alespoň tedy tribuny, a co se týče toho stánku jako takového, tak musím říct, že je to moc pěkný malý hokejový stadion. Tribuny, respektive sedačky, které nahradily dřevěné lavice, tak jsou přímo u ledu, je to hodně kompaktní tady, ale zároveň taky široké koridory kolem těch tribun, je tady zachovaná jedna taková dlouhá prosklená zeď, což je taková vzpomínka, řekněme, i na ten bývalý stánek, který tady stál na stejném místě, byla to pouze rekonstrukce, modernizace, ale přece jenom tady trochu dýchá i ta atmosféra toho historické místa, které místní mají určitě tolik rádi, a i přesto si umím představit, že je tady čeká hodně příjemná hokejová podívaná, ať už Horácká Slavia a Třebíč bude hrát v jakékoliv soutěži.
1: Říká Krištof Kousal ve vysílání Radiožurnálu Sport, mimochodem autor rozhovoru s Petrem Čechem, tak si ho můžete poslechnout třeba v našem archivu, posléze ho najdete třeba na webu iRozhlas.cz. Krištofe, díky a zatím naslyšenou.
3: Díky, zatím naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: mikrofonem za fotbalem.
1: Kapela Foo Fighters nás přivedla do 18. hodiny a 4. minuty, kdy se znovu rozehrávají dva fotbalové poločasy nejvyšší domácí soutěže. Zlín versus Bohemians a Teplice Plzeň, to jsou naše další zápasy, které budeme sledovat, respektive to jsou zápasy, které sledujeme právě v pořadu s mikrofonem za fotbalem, a tak teď míříme na Teplická Stínadla, kde byl ten první poločas opravdu hodně vydatný. Své o tom ví i náš reportér David Kalvas.
2: Za chvíli začne druhý poločas, rozhodčí Jan Machálek kontroluje ještě hráče, kteří už jsou připraveni, nachystaní, a za chvilku tedy zahájí druhou půli. Ta první byla výtečná, 7 gólů, Teplice prohrávají 3-4 a plzeňští už jako první mají balon ve druhém poločase a už zase hrají zezadu. Prepsl přihrává Dvehovi, hosté budou hrát proti Sluníčku, ale už na půlce hřiště je stín, ale může to být drobná nevýhoda pro hosty, když tam budou létat balony. Těžko říct, co golmani, jak s tím nakládají, ale jistě to pro ně nebude příjemné. Ani jeden z nich si nevzal kšiltovku do tohoto zápasu. Plzeňští už mají balon zase. Rošovský, přihrávka teď naspátek, Spáčil posílá balon na brankáře Vígeleho, který je za pokutovým územím, a Vígele za chvilku kopne do míče. Teplický trenér Zdenko Frtěla udělal dvě změny v sestavě. Sundal dolů dva hráče z levé strany obrany, protože právě odtud padly tři góly, takže zareagoval na tu neúčinnou defenzivu. Právě tam plzeňští nejvíc trápili teplickou defenzivu, takže už zápas skončil pro Rizniče a také pro Jakubka a místo nich přišli Večerka a Švanda. Takže domácí už se dvěma novými muži v sestavě mají balon ve své moci. Právě Večerka přihrává.
1: Říká náš reportér David Kalvas. 47. minuta, stav je tedy 3-4 z pohledu Teplic v utkání s Plzní. Nepřerušovaný přímý přenos pochopitelně nabízíme taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich zpravodajských webech i rozhlas.cz a nebo na tom našem radiožurnál sport.cz. Teď ale míříme za Tomášem Perutkou na utkání Zlín Bohemians.
3: 48. minuta utkání, Zlín prohrává stále s pražskými Bohemians 0-1. Pišuja teď posílá Helebranda po levé straně. Helebrand sprintuje už na útočné polovině směrem dopředu, teď se ale otáčí s míčem, protože atakovaný Sakalou, a tak raději přihrává zpátky na vlastní obranou polovinu na Černína. Černín prodlužuje na pravou stranu Kopečnému. Kopečný teď nepřesně přihrával Nombilovi, proto získávají míč Pražané. Matoušek hodává na pravou stranu na Sakalu. Sakala se otáčí s balónem a přihraje komu? Přihrává do středu hřiště, kde je Heidenreich, ten přenechává Smržovi. Smrž nabírá rychlost po levé straně, prodlužuje k levé postraní čáře na Kadlece. Ten zkoušel propasírovat ještě podél levé postraní čáry balón na Javorčeka, ale ten o míč přichází. Bude z toho ale autové vhazování ve prospěch pražského týmu. To říkám ve 49. minutě, kdy na světelné tabuli stále svítí skóre Zlín Bohemians 0-1. Teď si hlavní sudí Mach ještě něco vysvětluje s Javorčekem a také s Apijahem, kteří jsou oba u hlavního sudího. Přichází tam také Havel, kapitán Pražanů, který si přišel vyslechnout vysvětlení předchozí herní situace. Teď hlavní sudí ukazuje k postraní čáře a ukazuje, že se skutečně bude vhazovat, tak jak bylo avizováno. Javorček už poslal míč do hry, hledal Almášiho v pokutovém území. Almáši v souboji s Kolářem nakonec padá na zem, ale ten zákrok z pohledu zlínského fotbalisty nebyl nedovolený podle názoru hlavního sudího, proto bude rozehrávat brankář Dostál ze svého vlastního pokutového území. Dostálův nákup.
1: To říká náš reportér Tomáš Perutka. Připomeňme, že se ještě bude hrát utkání mezi Mladou Boleslaví a Bohemians, a to od 20 hodin. Začala třeba taky druhá německá Bundesliga o něco dřív, o několik týdnů dřív než ta první. Bohužel oproti minulým rokům tam zase tolik českých účastníků není. Co se týče toho včerejšího programu, tak ten začal už vítězstvím berlínské Herty 1-0 na hřišti Bochumy, a dnes se tedy hrály další zápasy, ve kterých vítězili. tak nějak outsideri, třeba co se týče Heidenheimu, ten porazil Osnabrück 4-3, Karlsruhe zvítězil nad Bielefeldem 2-1, Braunschweig porazil domácí Magdeburg vysoko 6-1 a následně tam byla taky remíza Darmstadt Kiel 2-2. Další zápas se bude hrát ještě o 20 hodin a 30 minut, kde sestupivší z té minulé bundesligové sezony Wolfsburg vyzve Kaiserslautern, tedy tým se slavnou historií a taky několika bývalými českými zástupci.
0: S mikrofonem za fotbalem.
1: My ale dál zůstáváme věrní fotbalové šancelize a utkání Teplice Plzeň pro nás reportuje David Kalvas.
2: 50. minuta, Teplice prohrávají z Plzní 3-4, teď plzeňští, ale neuspěli ve středu pole, takže domácím sebrali balon a Mareček může hrát. Zápětí Fortelný, který se dostává k balonu, uspěl v souboji a tak Tepličtí, rychlá výměna balonu a Mareček může hrát. Přihrávka na levou stranu, kde Bílek, Fortelný si říká o balon na levé straně, už dostává kousek od pokutového území, Fortelný centruje, ale nakonec ten balon stlumil hostující dvech a bude z toho rohový kop Teplic po pravé ruce brankáře Vígeleho, který teď pustil balon ze své ruky, mezi tím auta podal balon svému spoluhráči a Fortelný bude rozehrávat teď tedy nebezpečnou situaci z pravé strany z pohledu brankáře Vígeleho. Rozhodčí Jan Machálek ještě teď si sjednává pořádek v malém vápnu, domlouvá tam autovi a domlouvá tam také Dvehovi, kteří stojí vedle sebe, ne, tak je to Suare, který se teď zachytil právě s autem a teď budou tedy Tepličtí už posílat balon do 16. Konkrétně Fortelný už dává míč na přední tyč, ale nakonec to nic není. Čermák, ale ten odražený balon zachytil, přidává zpátky Fortelnému a Fortelný dává Čermákovi na levou stranu. Čermák centruje, ale nepřesný centr. Hosté ho zachytili, v zápětí se snažil vystřelit Bílek, ale rána mu vůbec nesedla z velké dálky, takže ten míč končí mimo a budou rozehrávat fotbalisté Plzně v 52. minutě za stavu 4-3 právě pro plzeňskou Viktorii. Vígele má balon a za chvíli snad ho pošle do hry.
1: My na to čekat nebudeme, míříme znovu za naším druhým reportérem, který je aktuálně na fotbalové šancelize. Tomáš Perutka sleduje druhý poločas zápasu Zlín Bohemians.
3: 53. minuta, skóre nezměněné, Zlín prohrává s pražskými Bohemians 0-1. Teď budou mít zlínští k dispozici standardní situaci. Z levé strany, kousek od postraní čáry, bude rozehrávat míč pravděpodobně do pokutového území Bartošák. Říkám pravděpodobně, protože většina jeho spoluhráčů je nastěhována právě v 16. Jednočlenná zeď a Bartošák teď zvedá pravou ruku, ukazuje svým spoluhráčům asi některý ze signálů, který nacvičovali společně v předchozích dnech na hřišti. Možná nejen v předchozích dnech, ale také v průběhu celé přípravy. Ještě stále hlavní sudí váhá s rozehrávkou této standardní situace tohoto přímého kopu, protože si tam něco vysvětloval hráči. Až teď bylo písknuto, Bartošák posílá balón na zadní tyč, ale našel pouze jednoho z bránících hráčů, kterým byl Smrš, který odkopl balón pryč mimo pokutové území. Ještě k odraženému míči se dostal Helebrant, který ho nakopl do jednoho z bránících hráčů a bude následovat další rohový kop, který právě Helebrant se chystá rozehrát z pravé strany. Už nám končí 54. minuta, Zlín, Bohemians Praha 1905, stále 0-1. Rohový kop z pravé strany, balón letí do středu branky, ale opět to byli Pražané, jmenovitě Heidenreich, kteří se dostali k míči. Ještě jeden centr pro toto vzrušení pod mým komentářem, ještě jeden centr z pravé strany do pokutového území, ale ten centrovaný míč nenašel nikoho z hráčů, kteří se chystali k zakončení. Nejblíže k tomu míči měl Černín, který se ocitl na zadní tyči, ale nedokázal svou hlavou usměrnit míč mezi tyče a využít tak svoji výškovou převahu v pokutovém území. Proto už Frivald rozehrál z 16. balón letí na útočnou polovinu pražského týmu. Teď další faul Pozor, to byl Dostálův chybný zákrok a ten musel rychle hasit Černín, protože Dostál ten skákající míč takovou tu malou domu nedokázal zpracovat ten balon.
1: Ale skóre se nemění a v 55. minutě tak Zlín stále prohrává 0-1 z Bohemians. Jak to vypadá na teplických snídadlech, jestli pak už padají góly ve druhém poločase v utkání Teplice Plzeň, zjistíme z přímého přenosu, který v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz komentuje David Kalvas.
2: Ano, už padl první gól ve druhém poločase a radují se domácí. V 55. minutě totiž Teplice vyrovnávají na 4-4. Centr radosti z pravé strany si našel ve vápně John Auta, který se dostal před obránce Plzně a prostřelil brankáře Vígeleho, který neměl moc šancí zasáhnout, protože ta střela letěla přesně k pravé tyči a Teplice tedy srovnali to tříbrankové manko, které nabrali v prvních 10 minutách, po kterých prohrávali 0-3. Teď je tedy skóre 4-4 a vlastně hosté vedli od první minuty 1-0, pak po celý zápas vedli až teď tedy do 55. minuty, kdy Teplice srovnali na 4-4. Takže tahle atraktivní bitva pokračuje. Teď zase plzeňští už jsou v útoku před teplickou šestnáctkou. Dosky, jenomže odpískaný faul a tak budou u míče zase tepličtí fotbalisté, kteří budou rozehrávat kousek před vlastní šestnáctkou. Vientis čeká teď na své spoluhráče, přihrává teď na brankáře Trmala a tepličtí tedy už zase útočí z levé strany. Bílek, přihrávka do středu, kde je Pulkrab, který se otočil, teď měl trošku štěstí, že udržel balon proti Dvehovi a přihrává na Fortelného. Fortelný dává napravo, kde je Radosta, který opravdu hraje skvělý zápas. Teď přihrává do středu. Domácí si úplně nerozuměli, ale v zápětí svou nepřesnost napravili a tak můžou pokračovat ve hře. Vientis a ten je pod tlakem Vidry, takže přihrává raději brankáři Trmalovi. Trmal přihrává na levou stranu, kde je Bílek. Hosté teď vysunuli pressing a k Trmalovi přibíhá hostující hráč, jenomže Trmal rychle odkopl na Autu. Auta teď proti soupeři, domácí mají balón a můžou útočit z levé strany. Pulkrab proti němu Dvech. Pulkrab se přes Dveha nedostal do šestnáctky. V zápětí si v takovém tvrdém souboji pomohl faulem podle rozhodčího Machálka a tak budou rozehrávat fotbalisté Plzně. Hosté už chystají střídání, dolů půjde Pirgič a místo něj půjde za malou chvilku na plac Lukáš Červ.
1: My můžeme taky vystřídat na Radiožurnálu Sport, ale i částečně Sporty, protože je to přesně 9 let, co se Barbora Špotáková stala v Londýně mistryní světa. Ve druhé sérii hodila dvojnásobná olympijská šampionka 66 metrů a 76 centimetrů. V ten moment v roce 2017 to pro ní byl vlastně druhý titul mistryně světa. Navázala na tehdy 10 let staré vítězství v Osace, jenže o rok později, po tom londýnském úspěchu, tedy v roce 2018, se taky dozvěděla, že na šampionátu v Tegu dopovala Mária Abakumovová, její soupeřka, která tam tehdy brala zlatou medaili, takže dodatečně se stala Barbora Špotáková po trestu své soupeřky trojnásobnou vítězkou mistrovství světa.
0: Radiožurnál Sport.
1: A my na Radiožurnálu Sport znovu vítáme v našem vysílání fotbal, konkrétně Tomáše Perutku ze zápasu Zlín Bohemians.
3: 59. minuta utkání, Zlín prohrává s pražskými Bohemians stále poměrem 0-1. V průběhu druhé půle jsme neviděli žádnou výraznější šanci. Zlínští se snaží být aktivnější, ale nedaří se jim proniknout do pokutového území, nedaří se jim překonat ten obranný val pražského týmu. Měli sice domácí fotbalisté k dispozici několik rohových kopů, ale pozor, až teď šance, kdy z pravé strany letěl centr do pokutového území na přední tyči, se dostal k zakončení kapitán Poznar, ale po jeho...
1: Branka ale nepadla, takže Zlín stále prohrává s Bohemians 0-1.
0: Radiožurnál Sport a Adam Weidenthaler.
1: A taky David Kalvas, za kterým se vracíme zpátky na zápas Teplice-Plzeň.
2: Tak tady se dějí velké věci, Plzeň prohrává v Teplicích v 59. minutě 4-5. protože Teplice otočili skóre. Jan Fortelný se teď trefil, když dostal přihrávku před pokutové území a trefil se přesně k pravé tyči, takže Tepličtí teď dokonali ten senzační obrat. V 10. minutě prohrávali Teplice 0-3, ve 3. minutě 0-2, přesto se dokázali dostat z tohoto zápasu a teď naopak Plzeň bude muset přidat a bude muset teď mazat náskok domácích. Takže bláznivý zápas pokračuje v 60. minutě. Teplice vedou, nad Plzní je 5-4. Domácí se doradovali, oba týmy prostřídali a budeme pokračovat. Domácí teď tleskají fanoušci Lukáši Marečkovi a teď tedy už bude se hrát od kulicí čáry.
1: Říká David Kalvas, náš fotbalový reportér, po jehož informacích můžeme připomenout, že Teplice v případě vítězství zůstanou dál 100% týmem tabulky, zatím tedy spolu se Slaví a Jabloncem, ale tyhle dva týmy ještě čeká utkání, a to konkrétně zítra. Jablonec bude vítat Slovácko a pražská Slavia Pardubice. Co se týče Teplic, tak ty tedy budou na 9 bodech a aktuálně se skóre 9-5, 9 střelených branek, 5 inkasovaných, ale může za to hlavně ten hodně bohatý dnešní první poločas, vlastně rekordní, protože padlo neuvěřitelných 7 branek. A tenhle duel tak vyrovnal zápis v historii samostatné České ligy. V roce 2021 padl stejný počet gólů v úvodních 45 minutách na Letné, a to když Sparta rozstřílela i díky 4 zásahům tehdy mladého Adama Hloška 6-1 brněnskou zbrojovku. Takovým výsledkem vlastně tehdy i utkání skončilo, takže dnes se k tomu ještě přidává ten výkon teplických, potažmo plzeňských fotbalistů. Absolutní rekord v počtu gólů za jeden poločas mimochodem padl před 3 lety ve Zlíně, kde mladá Boleslav zvítězila 9-5 a po přestávce padlo neskutečných 11 gólů. Tak dnes je ten druhý poločas přece jenom o něco skromnější, ale i tak už se prosadili John Auta a taky Jan Fortelný díky jejich brankám v rozmezí nějakých 5 minut, tedy Teplice otočili ze stavu 3-4 na 5-4. Už předtím na konci prvního poločasu se taky prosadil domácí Čermák, který vlastně pomáhal k tomu dnešnímu fantastickému návratu do utkání. Ale co bych to říkal sám, využijeme znovu Davida Kalva se utkání Teplice Plzeň. Davide.
2: Hosté jsou teď v pokutovém území, hlavička, ale teď Trmal vytáhl perfektní zákrok a vyškrábl ten míč, který letěl k pravé tyči, a byl to tuším Rošovský, kdo hlavičkoval, ano, ale v 62. minutě stále 5-4 pro Teplice, když před malou chvilkou Fortelný skóroval. Teď zase balón míří do teplického pokutového území, ránou zkouší Červ, ale zblokoval jeho pokus Zlatohlávek. Plzeňští teď ale přerušená jejich akce, domácí se ubránili a dostali balon k půlící čáře, takže plzeňští musí zaútočit znovu, rychlá výměna balonu a plzeňští jdou dopředu, už teď pokračuje s balonem Memič, přihrávka teď na levou stranu, ale nepřestá, tam je Radosta, který sebral balon, ale proti němu stojí Dosky, Radosta přihrává nakrátko, domácí se z téhle nebezpečné situace dostali a teď dlouhým balonem posílají míč dopředu, kde je Zlatohlávek. Ten ale neuspěl v souboji, hraje teď Spáčel, jenomže chyba a domácí jdou dopředu. Půlkrab přihrává na Auta, jenomže vyběhl tam Vígele a teď zabránil gólu. Dobrý teď zákrok plzeňského golmana, který skvěle přečetl hru, a dopředu už zase spěchají plzeňští fotbalisté. Suárez z pravé strany navádí si balon, už je v pokutovém území, vystřelil, ale nevím, jestli to byl centr nebo střela, každopádně balon přeletěl přes břevno a Tepličtí tedy budou rozehrávat. Z téhle akce nic nebylo, ale Suárez tam dobře vběl z pravé strany kolem Bílka, ale ten ho vytlačil až k čáře a nakonec v těžké pozici Suárez nedokázal udělat z téhle akce nebezpečnou, ze které by mohli plzeňští se dostat k nějaké vážné střele. Další střídání na plzeňské straně. Martin Hyský musí hýbat sestavou, musí oživit svou jedenáctku, protože...
1: Říká náš reportér David Kalvas, my znovu oživíme tenhle spíš přímý přenos ze zápasu Teplice-Plzeň, nežli zápasu Zlín-Bohemians, právě informacemi z Moravy, a ty přidává Tomáš Perutka ve druhém poločase.
3: 65. minuta už naskočila tady na zlínské Letné. Zlín prohrává s pražskými Bohemians stále 0-1. Jediným střelcem tohoto duelu je Mirwald. Zlínští se teď snaží ve druhé půli samozřejmě být aktivnější. Tu aktivitu se snažil podpořit také trenér Červenka, který trošku obměnil sestavu. Už třetí střídání jsme viděli na straně Zlína před malou chvilkou. Na hřiště se dostal také druhý typický útočník Šmiga. Zůstává tam také Poznar, takže zlínští se snaží vrhnout své síly do útoku, ale zatím se jim nepodařilo vytěžit nic ze svého útočného snažení před zhruba 5 minutami, ale byla k vidění tady na zlínské Letné nebezpečná situace, protože centr z pravé strany zkoušel na přední tyči prodloužit do branky Poznar po jeho zásahu, ale balón nakonec mířil těsně kolem zadní tyče.
1: A tak fotbalisté Bohemians v 65. minutě dál vedou ve Zlíně 1-0. Pro Bohemians by to bylo první vítězství ze tří ligových zápasů nové sezony. Na úvod ročníku Klokani z Ďolíčku prohráli 1-3 v Teplicích a pak remizovali 0-0 s Hradcem Králové. Co se týče Zlína, tak ten by připsal třetí prohru po sobě a byl by tak v tomto ohledu vůbec nejhorším týmem tabulky. Zatím na jediný bod čekají taky v Pardubicích, ale pardubičtí mají, jak už jsme před chvíličkou zmiňovali, ten zítřejší zápas v pražském Edenu alespoň trochu k dobru.
0: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
1: My máme přehled díky našim dvěma reportérům. Jedním z nich je David Kalvas na utkání, které je extrémně zajímavé. Teplice dál hostí Plzeň.
2: 65. minuta a fotbalisté Teplic vedou 5-4. Když otočili skóre ve druhém poločase, kdy se trefili auta a po něm Fortelný. Teď budou zase rozehrávat fotbalisté ve žluto-modrých dresech. Balon letí dopředu, jenomže tam byl Dvech, teď už hraje Červ a plzeňští můžou jít dopředu. Přihrávka na levou stranu a jenomže tam přikryl Švanda Vyšinského a Švanda teď otočil kormidlo a už jde dopředu. Čermák. Fortelný přidává zpátky, Tepličtí tuší, že jen obranou by to nešlo, takže se pokusí asi zaměstnávat plzeňské nadále, protože to jim přineslo úspěch. Balón letí dopředu, tam je Půlkrap, ale tentokrát neuspěl v lavičkovém souboji, takže už může hrát Krčík teď ale nemá komu, takže s míčem přešlapuje na své polovině, přihrává teď napravo, kde je Prepsl, který musel běžet až k čáře, míč už má Suare přihrává na pravou stranu a o míč si říká Rošovský, ten ho dostává, zápětí zase, ale balon zpátky, Tepličtí se teď rychle odhodlali k přístupu k plzeňským hráčům, takže ti to mají složité. Teď Krčík přihrává na pravou stranu, ale jeho pas nebyl přesný, takže budou pokračovat tepličtí fotbalisté, kteří budou vázovat z levé strany, ale domácí budou střídat. 67. minuta, Teplice vedou nad Plzní 5-4 a teď potlesk pro Matěje Půlkraba, který odchází ze hřiště a místo něj přijde teplický útočník Matyáš Kozák. To vše tedy v 67. minutě. Hosté už střídali několikrát v průběhu druhého poločasu, poté co domácí otočili skóre na 5-4, tak přišli do hry Adu, přišel do hry Červ, Krčík a také Vyšinský. Teď už balon zase letí do hry a má ho Dvech, který hlavičkuje a už ale balon má Zlatohlávek. Zlatohlávek přihrává na levou stranu, kde je Bílek. Bílek přihrává na Kozáka, jenomže toho pokryl Dvech. Dvech teď elegantně se zbavil teplického stopera, bylo to hodně riskantní před plzeňskou 16, ale Krčík vytahuje balon, teď spáčil. Hosté přešli na 4 obránce v řadě, ale řekl bych, že docela dost pozdě, tedy až s příchodem Krčíka. To jim dal dost času trenér Martin Hyský té tříčlenné obraně. Vlastně upravil tohle rozestavení až po 5. gólu. Teď Hrošovský. Hrošovský přihrává. Rychlá výměna balónu, hosté už jsou před 16. Teplic, domácí se tam seskoupili, ale Vyšinský a dává gól. Tak tohle byla parádní rána, domácí tam nechali chvíli času a skvělá střela Denise Vyšinského, který střelil přesně k levé tyči a dává na 5-5, takže pokračuje tahle divočina a v 68. minutě tedy je srovnáno a také Plzeň dokázala tedy vyrovnat v tomhle zápase. zápase. Výborná střela, jak málo stačí tomuto Šikulovi, aby dostal balón a něco s ním udělal. Stačilo opravdu momentík a Vyšinský si srovnal balón a obstřelem překonal tedy brankáře Matouše Trmala a v 69. minutě je tedy skóre nerozhodné 5-5 a je tady občerstvovací pauza. Hráči obou týmů se tedy občerství a ještě nadechnou k závěru zápasu, který opravdu stojí za to. 69. minuta, Teplice Plzeň 5-5.
1: Nadechnout se může i náš reportér David Kalvas a tenhle nádech ostatně můžete slyšet, pokud posloucháte přímý přenos, který je nepřerušovaný v aplikaci Můj rozhlas na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz a nebo taky na webu www.radiožurnalsport.cz. Jinak pro vás ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku máme další zajímavosti a taky zajímavé ceny pro příští týden. Třeba hned v pondělí budeme hrát o vstupenky právě na fotbalovou šanceligu a konkrétně na utkání Sparta Teplice. Pokud pak fandíte třeba některému jinému sportu, například volejbalu, tak pro vás taky máme alternativu, variantu, a to vstupenky na mistrovství Evropy, které se bude konat v Brně. To jsou tedy jenom nějaké nabídky, řekněme, na to, co budeme hrát v příštím týdnu na Radiožurnálu Sport. Každé ráno od 8 hodin a 50 minut.
0: S mikrofonem za fotbalem.
1: Ano, v pořadu s mikrofonem za fotbalem dnes sledujeme dva zápasy, k ním se postupně přidá potom k večeru taky samostatný přímý přenos utkání Mladá Boleslav a Sparta Praha. Teď tedy ale vyrážíme zpátky do Zlína na tamní Letnou, kam přijeli Bohemians a je u toho Tomáš Perutka.
3: 71. minuta, stále platí, že Zlín prohrává s Bohemians Praha 1905-01. Teď se tady nehraje, teď se přezkoumává předchozí situace na videu, protože Čermák, hráč pražského týmu, zůstal ležet na hranici pokutového území před chvílí a poté naznačoval, že byl faulován, že mu snad některý z protihráčů přišlápl nohu a právě proto si hlavní sudí Aleš Vach vyžádal přezkoumání celé situace videorozhodčím, takže teď všichni zvědavě čekají, co bude následovat, jaký bude verdikt a co se bude dít. Ještě předtím jsme sledovali dlouhou diskuzi právě hlavního sudího Macha s kapitány.
1: A když se situace přezkoumá, tak se za Tomášem Perutkou vrátíme. Teď znovu David Kalvas a utkání Teplice Plzeň, kde se už věřme hraje.
2: Hraje 71. minuta, Teplice Plzeň 5-5 a plzeňští zase teď můžou zaútočit po té, co neúspěšně se dostali, spíše nedostali do zakončení tepliční fotbalisté, po té, co prchal po levé straně auta, ale zastavilo Prepsl. A právě plzeňská defenziva má teď balón. Dvech přihrávka na Prepsla a Prepsl teď nakopává balón dopředu, teď tam podklouzl teplický Bílek a využívá toho Memič, který má balón na pravé straně a jeho spoluhráči už běží do teplického pokutového území a Memič už je na hraně vápna, centr do pokutového území a teď dobrý obraný zákrok a nakonec tepličtí odkopli balón, byl tam faulován teplický obránce Vientis, no ale teď to tam poměrně hořelo, protože ten balón tam najednou zůstal a hráči tam po sobě koukali, ale nikdo z plzeňských se k němu nedostal tak, aby dokázal zakončit z bezprostřední blízkosti, tak řekl bych, že tepličtí teď přežili docela vážný moment ve svém pokutovém území a bude rozehrávat brankář Trmal. 72. minuta 5-5 a tepličtí budou teď útočit. Už se hráči teď se skupili u půlící čáry, tam poletí za chvíli balón.
1: Ale my se vydáváme znovu zpátky za Tomášem Perutkou. Jestli pak už je přezkoumaná ta situace v utkání Zlín Bohemians. Tomáši?
3: Ano, hlavní sudí potom přezkoumání té situace nařídil pokutový kop, takže ty stížnosti faulovaného Čermáka byly skutečně oprávněné. Hlavní sudí nekompromisně ukázal na značku pokutového kopu, no a sám faulovaný Čermák nakonec pokutový kop proměnil svojí levačkou, poslal balon k levé tyči ze svého pohledu. Brankář dostal se, vrhl k tyči opačné, takže takovou lehkou střelou technickým způsobem poslal Čermák balón do branky a znamená to, že Zlín prohrává 0-2.
1: Zdá se tedy, že utkání mezi Zlínem a Bohemians je poměrně jednoznačně rozjeté a že ho bude tým Bohemians už pouze dohrávat k úspěšnému konci, tak se vydáme zpátky do Teplic, kde hrají domácí z Plzní před zraky Davida Kalvase.
2: 73. minuta, 5-5 a hosté mají roh. Suare rozehráli ho nakrátko s Rošovským. Rošovský přihrává na přední tyč, ale teď se tam nedostal žádný z jeho spoluhráčů, takže ten balón proletěl až k brankáři Trmalovi a dopředu půjdou Tepličtí. Z levé strany Radosta. Radosta, Zlatohlávek, Čermák a teď už je tam Vientis. Přihrávka na Bílka. A teď zase hosté, Spáčil zachytil přihrávku, nakopává, ale tam je Vientis. Přihrávka Trmala na Vientise a domácí teď rozehrávají, jdou dopředu. Balon už má Kozák, ten končí na zemi a rozhodčí odpískal nedovolený zákrok Krčíkovi, takže domácí budou rozehrávat kousek od půlící čáry. Fortelný přihrává naspátek Vientisovi. Fortelný, Čermák, rychlá výměna na krátko a balon za obranu. Kozák jde za balónem, jenomže ten nebyl úplně přesný a Vigele teď přečetl hru a vyběhl za míčem a chytá ho do svých rukavic a tak budou hrát fotbalisté Plzně. Teď zase Vigele přihrává na pravou stranu a tam je Prepsl. Posílá balon na Memiče, Memič má proti sobě Bílka a teď běžecký souboj Radosta, tedy Bílek neuspěl proti Memičovi a Memič už je v pokutovém území. Tohle je šance, ale Adu dostal těžkou přihrávku. Dobře si tam došel do toho místa, kde bylo volno, do té díry. Memič mu přihrával, ale ta přihrávka byla pokažená. Tohle Memič mohl zahrát lépe a byla by z toho gólová šance, no ale teď tam Memič pořádně provětral Bílka a na tohle by si Tepličtí měli dávat velký pozor, protože Bílek absolutně nestačil Memičovi a byla z toho tutovka Plzně. Teď zase Tepličtí se cpou dopředu. Faulovaný byl teplický hráč, který leží na zemi. Krčík se dušuje, že nefauloval u rozhodčího Machálka, jenomže ten už odpískal nedovolený zákrok proti teplickému Zlatohlávkovi a tak Tepličtí budou rozehrávat standardní situaci z takových 30 metrů. Už se teď radí Zlatohlávek společně s Fortelným, jak domácí rozehrají tuhle situaci. V 76. minutě za stavu 5-5 tedy naopak šance pro domácí zase odskočit do vedení. Opravdu tohle je extrémně atraktivní zápas, šance se střídají na obou stranách. Balon letí prodloužený, ale Tepličtí to nesehráli dobře. Nakonec si nerozuměli a plzeňská obrana se ubránila, přečetla tuhle situaci a tak Spáčil může útočit. Už překonal půlící čáru, běží dopředu, přihrávka napravo, kde už je teď Suare. Suare zadrobil krok, ale našel Adu a v pokutovém území. Pěkná průniková přihrávka Adu. Teď má balon, šance střela, ale zblokovaná, protože Suare mu ta rána nesedla, ale tohle byla další nebezpečná situace a těch přibývá, co se týká Plzně, protože tohle klidně mohlo také skončit gólem. Domácí ale se...
1: 18 hodin a 36 minut slyšíte hodně rychlý projev našeho reportéra Davida Kalvase z zápasu Teplice Plzeň, stále tedy 5-5. Kdo je taky hodně rychlý, tak to je motocyklový závodník Filip Salač, který obsadil v kvalifikaci Moto dvojek v Silverstoneu 6. místo a do velké ceny Británie odstartuje zítra ze druhé řady. Za vítězným Guevarou ze Španělska zaostal Filip Salač o 800 tisícin sekundy. Co se týče dalších zpráv, tak ty přidává znovu z fotbalového utkání Šance ligy a taky z přímého přenosu, který najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas. Tomáš Perutka, ten vyrazil na zápas Zlín Bohemians.
3: Právě začíná 79. minuta tady na Zlínské Letné, kde na světelné tabuli svítí skóre 0-2, to znamená, že hosté vedou dvoubrankovým rozdílem. Zlín Bohemians Praha 19-5, tedy 0-2. Střelci hostujícího týmu Mirvald v 9. minutě a v 73. minutě to byl Čermák, který proměnil pokutový kop poté, co on sám byl faulován předtím v pokutovém území. Ta zlínská snaha nebo ten zlínský tlak, který jsme tady mohli vidět po přestávce a to zlínské útočné snažení, tak trochu opadlo ono, není se co divit, ta druhá branka, tak to byla ledová sprcha pro domácí fotbalisty. Teď faul, kousek od středového kruhu, tak to trošku zavánělo žlutou kartou, to teď Čermák může být rád, že si nevykolodoval žlutý kartonek a že hlavní sudí Mach vše řešil pouze domluvou. Domácí budou rozehrávat kousek od středového kruhu. Nombil už přiťukl balon Kolářovi. Už nám začíná 80. minuta. Stav Zlín Bohemians stále 0-2. Přihrávka.
0: Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport sledujeme dva zápasy domácí fotbalové šance ligy. Ten o poznání zajímavější vidí David Kalvasa, je to konkrétně duel Teplice-Plzeň.
2: 79. minuta, Teplice-Plzeň 5-5, zápas skončil pro Prepsla, který má zdravotní problémy, odkulil halzeřiště a místo něj přišel teď Babukar Fal, takže plzeňští museli změnit defenzivu. Uvidíme, nakolik je to poznamená v závěru zápasu. V posledních minutách totiž byli potom vyrovnání na 5-5 plzeňští lepší a měli šance. Teď tepličtí vysunuli pressing proti plzeňským, ale ti se z toho dostali a Rošovský už jde do útoku, přihrává na pravou stranu a tak teď právě Babukar jde do útoku. Přihrávka na Memiče, Memič centruje, jenomže nepřihrál přesně, jenomže Švanda nespracoval balona, tak plzeňští mají šanci v zápětí, ale si tepličtí pomohli a tak se ubránili. A můžou jít dopředu a teď 2-2. Jdou tepličtí, Kozák a Auta jdou proti Dvéhovi a Krčíkovi a střela. Teď to vzal Kozák na sebe, vystřelil z 20 metrů a přestřelil plzeňskou branku, takže z toho nic nebylo. 80. minuta 5-5 a zase plzeňští můžou zaútočit na druhé straně. Babukar přidává teď zase Memičovi, v zápětí už hraje Suare. Červ. A Červ posílá balon na Krčíka. Krčík, Višinský, Adu, ale proti němu teď stál Vientis a tak hosté hráli dozadu. Přihrávka dopředu, dlouhý balon. Plzeňští, Višinský na levé straně. Krčík, Višinský. Višinský bude centrovat, ne, tak nakonec posouvá balon ještě na Krčíka. Teď Višinský bude mít možnost, ne, tak zase volí krátkou přihrávku. Přihrávka na Spáčila. Spáčil centruje do pokutového území, tam si naskočil teď Adu, jenomže ten balon nedostal ideálně, takže jenom ho odlavičkoval před sebe a v zápětí hráli domácí, ale už zase mají balon hosté. Centr do pokutového území, Švandále, ne, lavičkoval dobře, dobrý zákrok, velká šance a boční síť po té, co střílel Adu, ale tohle byla velká chyba Švandy, který tam nechal lavičkovat Spáčila a výborný zákrok Trmala, který vyrazil balon před sebe a Adu byl možná v těžké pozici, ale před ním zívala brána a netrefil balon ideálně, takže domácí přestali další velkou šanci Plzně. 81. minuta 5-5, odchází teď ze hřiště teplický střelec čtvrtého gólu John Auta, přichází místo něj teď Matěj Náprstek, takže střídání na teplické straně. No ale kdybych si měl vsadit, kdo tenhle zápas nakonec dovede do vítězného konce, tak s ohledem na posledních 10-15 minut bych více tedy věřil Plzni, která měla několik velmi dobrých situací v pokutovém území.
1: Teď ale říká náš reportér David Kalvas, kdo zatím nevyhrává, tak to je golfistka Sára Kousková na turnaji Ladies European Tour v Londýně. Ve třetím kole se dostala o ránu pod par a tak si alespoň polepšila o 3 pozice. Aktuálně je na děleném 27. místě, celkově tedy se skóre rovněž minus jeden údar pod par. Naopak pro druhou českou golfistku Kristýnu Napoleovou byl ten dnešní den vůbec nejhorší právě v Londýně o 4

0: špičkovém souboji zůstávají na travnaté ploše ležet dva hráči. Ten na straně pražských Bohemians se rychle zvedl, to byl Almáši. Černín, ten zůstal ležet o něco déle a právě na něho byl odpískán faul, to znamená, že dostal, teď bude rozehrávat. Chystá se nám střídání na straně Pražanů. Odejde.
1: Říká Tomáš Perutka, v 84. minutě je skóre 0-2 mezi Zlínem a Bohemians. Co Teplice, Plzeň, mění se tam něco? Ptáme se Davida Kalvase.
2: 83. minuta, stále 5-5. Platí to od 69. minuty, kdy vyrovnal Denis Višinský, plzeňský hráč. Teď ale plzeňští zase v útoku. Balon na pravé straně, Memič, krátká přihrávka, Hrošovský, ale tentokrát domácí zachytili tuhle akci plzeňských a faul na teplického obránce, takže tepličtí budou rozehrávat ze svého pokutového území. Už si balon bere teplický brankář Trmal a pošle ho dopředu. Domácí potom prostřídání už nejsou tak nebezpeční vepředu, jako byli zhruba do té vyrovnávací branky, tedy do té 59. minuty, kdy Jan Fortelný, ne vyrovnávací, ale vedoucí branky, kdy Fortelný dává na 5-4. Teď nákop dopředu, balon míří na levou stranu, ale zase tam byli plzeňští fotbalisté, jenomže teď je teplický hráč na zemi, diváci pískají, rozočí ale ne, a tak hrají fotbalisté Plzně. Přihrávka na levou stranu, ale vystěhlí teplický Švanda, který jde do sprintu a prchá k teplickému útočné 16. Kozák, centr do pokutového území, jenomže tam nikdo nevyskočil, Vígele stál, balon ze vzduchu, tohle nebyl přesný centr, a tak zase můžou zaútočit fotbalisté Plzně z pravé strany. Jenomže Memič to má dost za sebou, takže raději počkal na své spoluhráče a nepustil se do nějakého sprintu 50-metrového. Přihrávka teď na levou stranu a Krčík, to znamená, že fakt jsou plzeňští stopeři. Adu na levé straně, tentokrát u čáry, přihrává do středu, kde Červ, ten má proti sobě Kozáka, přesouvá hru na pravou stranu, kde už je Suare. Suare teď pokračuje v tom, aby přihrával na pravou stranu, takže teď plzeňští obehrávají si míč. Krčík už zase teď má míč levý stoper Plzně, přihrávka na levo, kde Adu, proti sobě má ale protivníka, takže Adu přihrává do středu, kde je Červ, který je zhruba takových 30 metrů od branky, posouvá balo napravo, kde je Suare, Memič má proti sobě dva hráče, Bílka, a má proti sobě také Náprstka, přihrávka, centr do pokutového území, teď nebezpečná situace před brankou. Brankářem Trmalem se objevil Memič, jenomže nelízl balon, takže nakonec zareagoval teplický golman. Teď radosta a tepličtí nešli do nějaké divoké akce a zase postupný útok z levé strany. Náprstek běží, přihrávka nakrátko, ale plzeňští dobře zachytili akci, v zápětí můžou pokračovat. Balon má Švanda, kousek od 16, střela, ostrá rána, ale nad břevno proletěla Vígeleho branky, takže teď zase plzeňští se museli bát o to, aby neinkasovali po šesté v tomhle zápase, ale míč letěl nad bránu. Teď volil Švanda příliš velkou razanci a balon přeletěl přes břevno, takže v 86. minutě Teplice Plzeň 5-5 a plzeňští zase můžou pokračovat v akci. Spáčil z levé strany, posílá balon dopředu, ale tam byl teplický obránce Vientis. Přihrávka na Fortelného, ten odevzdává Červovi. Červ dává Hrošovskému, Hrošovský přesouvá balon Suarému. Suaré překročil půlku a plzeňští hráči už se přesouvají blíže teplické šestnáctky. Teď už má míč dvech, zase Suaré. Přihrávka na krátko, Babukar teď centr do pokutového území, tam je Adu, velká šance, ale hlavička do prostředka branky, kde byl Trmal, takže další šance a asi by gol neplatil, asi to byl offside, ale zase tam byl Adu, který se tam objevil ve střelecké pozici a Adu už byl minimálně třikrát v opravdu dobré situaci, kterou ale zatím nedokázal golově vyřešit. 87. minuta, 5-5 a tepličtí budou zase rozehrávat, takže můžou zase tepličtí fotbalisté se snažit strhnout vedení na svou stranu. Jenomže spáčil, dobrý obraný zákrok a tak plzeňští. Teď Adu pomohl si v souboji s Vientisem faulem, to se vůbec nelíbilo teď plzeňské střídačce, která teď vyskočila ze svých sedaček a šest mužů teď přiběhlo k čáře. Poté, co odpískal tedy rozhodčí Jan Machálek ten faul jako nedovolený a tepličtí budou tedy rozehrávat.

0: Matouš Trmal si vzal balón, kousek za vlastní šestnáctkou a za chvíli tedy budou domácí mít míč, teď na zemi leží Zlatohlávek, diváci pískají, ale přiznám se, že jsem neviděl záběr, v zápětí ještě spáčil, přiběhl k Zlatohlávkovi, mezi tím Bílek, tak snad tady, když už máme hokejové skóre, nebudeme mít také hokejovou ubytku. Vypadá to, že ale rozhodčí snad uklidní situaci, a ne, nerozhodčí, ale třeba i takový Dvech teď rychle přiběhl ke Spáčilovi a odtáhlo od té situace. No a tuhle situaci nezávidím rozhodčímu Janu Machálkovi. Samozřejmě on dostane informace o tom, jak se vše seběhlo. Teď Zlatohlávek tam ještě máchá rukama a uklidňuje ho Marcel Čermák, který teď mluvili s rozhodčím. Zlatohlávek dostává žlutou kartu od rozhodčího Machálka a prozatím je to vše, co jsem tady viděl, a rozehrávat budou asi tepličtí fotbalisté v téhle nepřehledné situaci. Tak 89. minuta, teď na hřišti přistál kelímek s pivem nebo s limonádou, ale spíš to vidím na to pivo. Už ho odhodil teplický fotbalista mimo hřiště a za chvíli tedy budou...
1: Vypadá to na hodně dramatický závěr zápasu u Davida Kalvase Teplice. Plzeň stále tedy 5-5 krátce před začátkem nastaveného času, tak pojďme jenom rychle zkontrolovat, jestli se něco nezměnilo v utkání Zlín Bohemians u Tomáše Perutky.
2: Tady se nic nezměnilo, protože před chvílí probíhalo docela dlouhé ošetřování, takže se dá předpokládat, že nás čeká i další nastavení 5 minut. Právě v tuto chvíli asistent hlavního rozhodčího u postranní čáry zvedl cedulku s číslicí 5, takže od této chvíle ještě 5 minut se bude hrát duel tady na Zlínské Letné, ve kterém Zlín stále prohrává s pražskými Bohemians 0-2.
3: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
1: 18 hodin 49 minut přesně se vracíme zpátky do Teplic. Utkání Teplice Plzeň vidí David Kalvas.
0: Tak červená karta pro Krčíka, centr do pokutového území, ale výborný obranný zákrok Spáčila. Domácí měli nebezpečnou standardní situaci, ale hosté tedy budou dohrávat pouze v 10. Nakonec tedy červená karta pro Davida Krčíka a Tepličtí tedy v závěru zápasu budou dát přesilovku. Teď Náprstek přihrává na levou stranu, kde je Zlatohlávek, jenomže ten se k míči nedostal, burcuje tribuny Suaré, velmi dobrý obranný zákrok. Začíná nám nastavení, které potrvá, za chvíli se to dozvíme, určitě to pár minut bude. Tepličtí fanoušci vytušili, že je šance na víru, 4 minuty, už se hraje. Tepličtí ale neudrželi balón a hosté teď odkopli balón k půlící čáře, kde jsou ale tepličtí fotbalisté. Vientis má balón, domácí ale stále ještě vzadu, přihrávka na levou stranu a teď Teplice budou hrát z levé strany. Bílek přihrává po čáře, tam je dost prostoru pro Zlatohlávka, přihrává do středu, ale nepřesně, ale je z toho rok. Poté, co zahrál Kozák.
1: Byl tedy náš reportér David Kalvas, který dál komentuje v přímém přenosu třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském webu radiožurnalsport.cz. Co se týče dalších informací, krátce předtím, než se vrátíme na ty závěrečné minutky, tak můžeme zmínit třeba, že opora volejbalové reprezentace, tedy univerzálka Monika Brancuská, bude hrát za Vakıfbank Istanbul, což je vítěz ligy mistryň. Po vydařené sezóně v německém Sulu, s nímž získala ligový titul, pohára taky individuální ocenění, měla původně dohodnuté angažmá v Itálii, ale nakonec tedy z toho bude Turecko a Istanbul.
3: Radiožurnál Sport.
1: Rychle zpátky za Davidem Kalvasem, může se totiž rozhodnout zápas Teplice Plzeň v nastaveném čase, 3. kolo šance ligy. Davide.
0: Tepličtí jsou na útočné polovině, hrají přesilovku, ale skóre v 92. minutě stále 5-5. Radosta na pravé straně, proti sobě má Červa, který zblokoval centra a bude z toho rok pro Teplice. Po levé ruce brankáře Vígeleho, takže domácí mají ještě šanci ohrozit plzeňskou branku. Samozřejmě jim hodně pomohlo to, že byl v 89. minutě vyloučený stoper Krčík, takže teď bude zahrávat Roch Bílek, který posílá míč na přední tyč, balon se vrací k Bílkovi, který může zkusit zkrácený roh, další prudký centr, končí u Radosty, který je za šestnáctkou na levé straně. Radostka si navádí balon na pravou stranu, vystřelil, ale trefil pouze nohu bránícího Suárezho, takže hosté se ubránili. Balon je u půlící čáry a nezachytili ho tepličtí fotbalisté. Hosté budou vázovat, takže teď můžou ještě zautočit oni, ale možná už raději budou hlídat ten nerozhodný stav. Připomínám, že Plzeň vedla ve třetí minutě 2-0, v desáté minutě 3-0, ale nakonec ve druhém poločase tepličtí vyrovnali na 4-4, otočili na 5-4 a v 69. minutě Denis Višinský vyrovnával na 5-5. Teď domácí mají zase balon a můžou jít dopředu, poté co hosté hodili mizerně autové vazování. A na pravé straně Kozák je v pokutovém území, vystřelil a minul levou tyčku. Tak teď Kozák to vzal na sebe, ale z úhlu to nebylo to nejšťastnější řešení, protože měl dva hráče, kteří číhali na přihrávku, a nakonec tedy zase se plzeňští ubránili. Balon míří dopředu, kde je Adu, jenomže toho odzbrojil Vientis a může hrát Švanda. Švanda jenomže přichází o balon, takže teď může hrát Adu. Čermák se zatáhl rychle nazpátek, teď už má balon Višinský, který ale podklouzl před pokutovým územím, ale udržel balon, rychle zase vstal a teď je na zemi opět, jenomže v zádech má teplického hráče Švanda. Zblokovaný balon, tepličtí se ubránili, ale teď spáčil, 94. minuta končí, hosté ještě mají balon, Červ, ale jsou zhruba 30 metrů od branky. Červ centruje do pokutového území, ale tam byl teplický Bílek, který odkopl balon. Divoký zápas končí, diváci tleskají, skvělé utkání. 5-5 Teplice Plzeň a tepličtí vypadají zklamaně, leží na zádech, ale to i někteří fotbalisté. Plzně vyčerpávající, fantastický zápas, který skončil tedy 10-gólovou přestřelkou. Řekl bych zaslouženě 5-5, protože domácí se nestáli, nerezignovali, stáli tříbránkové manko, otočili z 0-3 na 5-4, hosté ale vyrovnali, pak byli nebezpečnější, v závěru zase Plzeň dohrávala o 10, takže myslím si, že remíza tomuto zápasu sluší, byla to opravdu reklama na fotbal, Plzeň remizovala v Teplicích 5-5, hezký zbytek dne.
1: Hezký zbytek dne i Davidu Kalvasovi, to byla reklama na rozhlasový komentář od našeho reportéra ze zápasu Teplice-Plzeň a dost se určitě napovídal i v utkání Zlín-Bohemians Tomáš Perutka. Jak to skončilo tam, Tomáši?
2: Tak tady reklama na fotbal k vidění určitě nebyla, rozhodně tedy alespoň z pohledu domácího týmu, který nedokázal ani jednou skórovat. Konečný výsledek duelu Zlín Bohemians Praha 1905 je 0-2. Domácí měli k dispozici v závěru ještě pětiminutové nastavení, ve kterém se snažili něco vymyslet, ale nedokázali zaznamenat ani čestný úspěch. Zopakuji, že branky v tomto utkání dávali za hosty v deváté minutě Mirwald a v 73. minutě z pokutového kopu Čermák. Ještě jednou tedy konečný výsledek. Zlín Bohemians Praha 1905 0-2. Ze Zlínské Letné pěkný večer.
1: Pěkný večer i Tomáši Perutkovi, takže Zlín Bohemians 0-2, Teplice Plzeň 5-5 a ten finální výsledek přidáme zhruba krátce před 22. hodinou večerní, protože to by se měl dohrát zápas mezi Mladou Boleslaví a pražskou Spartou, tak jako už jste zvyklí v přímém přenosu radiožurnálu Sport, který najdete třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Za chviličku už zprávy v 19 hodin. Krásný poslech.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody. Fotbalisti Teplic v utkání bohatém na góly remizovali s Plzní. Uzavřená je po tragické nehodě silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma. A zítra bude slunečno s tropickými teplotami až do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem ve Francii od začátku měření.
4: Začíná to být složité. Hrozí, že nebudeme moct používat toalety nebo nabízet karafy s vodou. Pro zákazníky to bude komplikované.
5: Řekl francouzskému rozhlasu majitel restaurace Valentin Rigoulet v obci Clairvaux-Lelac na východě země. V obci téměř vyschly dva zdroje pitné vody a radnice musí dovážet pitnou vodu v cisternách ze sousedních měst. Obce navíc nabádají obyvatele k šetření vodou. Přes 40% toků ve Francii je vyschlých nebo téměř vyschlých. Problém kvůli tomu mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé můžou nově vyzvednout taky v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba taky doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
6: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
1: Lidé nerespektují zákaz vstupu k likvidovanému mostu mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí na Rychnovsku. Demolice Jiruškova mostu má skončit 16. srpna. Dělníci se tam podle zástupců firmy opakovaně setkávají s lidmi, kteří nerespektují zákaz vstupu na staveniště. Někteří navíc ignorují i zákaz plavby a na pedalboardech vpluli do uzavřeného úseku řeky Orlice. Stavbaři proto znovu důrazně upozorňují, že pohyb mimo vyznačené koridory je zakázaný a porušení pravidel můžou oznámit policii.
7: Sport. Fotbalisti Teplic a Plzně odehráli druhé nejgólovější utkání v historii nejvyšší soutěže. Na severu Čech hráli nerozhodně 5-5. Tepličtí se díky zisku bodu posunuli do čela neúplné tabulky. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Trenér středočeského celku Aleš Majer vnímá kvalitu soupeře, který v týdnu v předkole ligy mistrů porazil francouzský Lyon.
8: Myslím, že to bude trošku jiný utkání, než je to pohárový a zase ta liga má trošku jiný charakter než ten, řekněme, play-off zápas nebo dvojzápas o ligu mistrů, takže to bude trošičku jiný a my jednoznačně chceme v tom zápase uspět, i když víme samozřejmě, kdo nás čeká, že nás čeká obrovská kvalita, ale budeme se chtít připravit tak, aby jsme mohli být úspěšní.
7: V dalším sobotním utkání zvítězili hráči Bohemians ve Zlíně 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Chocerady a uzavřená 53 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Chocerady na kilometru 31,5 je tam blokovaný vpravo stoupací pruh. Stojí tam dodávka a hodně se z ní kouří.
10: Pouštědím a akademické komory z auta.
9: Silnice 53 na příjezdu do Pohořelic ze Znojma je uzavřená v obou směrech. Srážku dvou osobních aut tam nepřežili dva lidé. Vyšetřování se protáhne do nočních hodin. Odklon obou směrně od Branišovic přes Vlasatice a opačně. Vážná nehoda taky na silnici 38, 2 kilometry za Želetavou na Jihlavu. Ještě před odbočkou na Svojkovice havarovala motorka. Provoz byl chvíli i zastavený.
11: Tam v tom kopcu,
9: na silnici 3 z Českých Budějovic na Boršov se před Planou střetla tři auta. Záchranáři jedou na místo a tvoří se kolony v obou směrech. Na Pražském okruhu je do zítřejšího poledne obousměrně uzavřený úsek mezi Lochkovem a Vestcem. Kvůli servisu tunelů jezdí se přes Barandov a po jižní spojce. Tam se stále tvoří kolony od sjezdu na Pankrác, na Barandovský most i k nájezdu na Brněnskou. Zdržení kolem čtvrt hodiny a plná zůstává i Novopatská od nájezdu z Černého mostu před Zúženou k Belskou. Tam zúžení čeká na odtah auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Slunečné počasí bude pokračovat i zítra, kdy se teploty budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni. Na severu a severovýchodě bude kolem 27. Později večer pak má na západě Čech přibývat oblačnosti. Tolik zprávy.
12: Po zprávách pokračuje dnešní zajímavé, skoro by se dalo říct rekordní vysílání radiožurnálu Sport vzhledem k tomu, o čem jsme před chviličkou slyšeli z fotbalového zápasu Teplice-Plzeň.
2: Radiožurnál Sport
13: a Adam Weidenthaler.
12: Ale až dojde na sportovní přehled, tak jistě uslyšíte o řadě českých juniorských úspěchů a jeden je obzvlášť zajímavý, protože přichází ze sportu, kde už Češi v tuhle chvíli v podstatě dominují. Ve vodním slalomu Valentýna Kočířová totiž den po triumfu v kajaku získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii zlato i v kánoji a má tak velmi cenný double. Bronzové medaile pak v kategorii C1, tedy v té kanoistické, vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let taky Adam Král. My se ale dál budeme na radiožurnálu Sport věnovat fotbalu. Už za chviličku se vrátíme právě za tím rekordním duelem a zjistíme, co na něm ještě mohlo být dál zajímavého. Tak příjemný poslech, je 19 hodin 7 minut. Krásný večer s jedinou sportovní stanicí v Česku.

0: Fotbalový útočník a v tuhle chvíli bývalý reprezentant Patrik Schick naskočil do přípravného utkání Leverkusenu se Sevillou až ve 63. minutě a už po třech minutách vstřelil gól. Český útočník následně dal i druhou branku a Bayer díky němu tedy zvítězil nad španělským soupeřem 2-1. No, jeden gól za tři minuty, tak to se ještě zdá být jako docela slabý zisk, nebo respektive slabý zápis vzhledem k tomu, co předvedli dnes fotbalisté Plzně na úvod duelu v Teplicích. Utkání fotbalové šance ligy, ale nakonec skončilo ještě mnohem a mnohem zajímavěji, jak taky potvrdíme spolu s Lukášem Michalíkem, naším jindy fotbalovým reportérem, dnešním editorem, který bedlivě sledoval nejen tenhle zápas, ale i třeba i pozápasové ohlasy.
1: Krásný podvečer, neuvěřitelný duel.
0: Ano. Tak co tě na něm zaujalo nejvíc?
1: Nejvíc mě zaujalo samozřejmě těch 10 branek. Neskutečné, Viktoria Plzeň už v 10. minutě vedla v Teplicích 3-0. Já už jsem očekával, že ten zápas dovede v poklidu do vítězného konce. Zároveň jsem si říkal v duchu, tak ano, Teplice sice 100% po úvodních dvou kolech, ale doma nejprve Bohemians, ten zápas jim nějakým způsobem sedl a poté vlastně o týden později se tepličtí strachovali o vítězství v Liberci, byť hráli v převaze, protože soupeř hrál o dva muže méně a stejně Slovan tedy sahal po bodu. Dnes tedy tepličtí začali hrůzostrašně, ale to, jak se do toho zápasu zvládli vrátit, neuvěřitelné. Zároveň to, co předvedli plzeňští, to je pro mě neuvěřitelné taky, protože na profesionální úrovni vést po 10 minutách 3-0 a v 59. minutě prohrávat 4-5, to se jen tak nevidí.
0: Byl to rekordní duel z několika ohledů. Už jsme slyšeli ve zprávách, že to byl druhý nejgólovější v samostatné české historii. Co se týče prvního poločasu, tam tedy 7 branek, to je shodně jako v roce 2021 padlo v utkání mezi pražskou Spartou a brněnskou Zbrojovkou, tehdy 6-1 v úvodním poločase a tak to i skončilo.
1: Jedna taková zajímavost, jedná se tedy o druhý nejgólovější zápas v historii samostatné české ligy společně se dvěma dalšími. Zajímavé je, že v roce 2013 remizovali 5-5 ve vzájemném souboji Jablonec a Znojmo a za hosty do toho zápasu tenkrát z lavičky naskakoval mladičký Patrik Hrošovský, který tedy dnes byl i u té šílené remízy v Teplicích, tedy v dresu Plzně. Mimochodem si připsal gól a asistenci. Poté tedy ještě předtím, tedy v roce 95 Slávia porazila Uherské Hradiště, tehdy 9-1.
0: A nebyl tam Martin Hyský náhodou? To už si nekontroloval.
1: Ne, ale můžu to zkontrolovat velmi rychle. To je velmi dobrá poznámka, abych pravdu řekl. A Martin Hyský u toho byl. odehrál celý zápas, tak to mě ani nenapadlo. To okamžitě po našem vstupu musím napsat Davidu Kalvasovi, protože nevím, jestli by to napadlo kromě tebe ještě někoho jiného. To je v podstatě neuvěřitelné.
0: Dnešní trenér Plzně, možná na několik dalších desítek minut. Ale no, tomu se možná ještě dostaneme.
1: Tomu se dostaneme, ale co mě tedy ještě zaujalo, a to si myslím, že je rekordní, protože když jsem se koukal na ty předchozí zápasy, tak tam jsem nic podobného neobjevil. Remíza 5-5 a 10 různých střelců. Nikdo nedal dva góly. To si myslím, že se ještě nestalo a nestalo, vzhledem k tomu, jak na to koukám.
0: No ale Martin Charvát, náš jiný kolega, psal do naší rozhlasové interní skupiny, že snad v tom úplně rekordním zápase, který byl kolik 9-5, takže tam bylo snad 11 různých střelců.
1: 5-9... No, to je možná pravda, teď se na to tady podívám, tak asi je to pravda, omlouvám se, protože ano, Fantiš Janecký, Bartošák, Vukadinovič, Kovinič, no ale 10 si myslím, protože jo? Za Mladou Boleslav dal dva góly Laminjavo, takže...
0: Ten to zkazil.
1: No, tento trochu pokazil.
0: Dobře, krásný zápas, tedy 5-5 v našem přímém přenosu jsme o tom mohli slyšet, tak pojďme trošku možná nakousnout tu plzeňskou situaci, která asi není úplně příjemná pro Martina Hyského a jeho realizační tým. Jenom připomenu na úvod ligové soutěže, prohra doma 1-3 s Libercem, pak 1-1 s brněnskou Zbrojovkou a teď tedy 5-5.
1: Teď před vstupem jsme se o tom bavili, snad si to pamatuji správně. Plzeň nevyhrála v úvodních třech ligových kolech
0: poprvé po 20 letech,
1: což je neuvěřitelné, protože samozřejmě před 20 lety to bylo ještě daleko před tím startem té veleúspěšné éry, kterou odstartoval Pavel Vrba s týmem kolem našeho fotbalového experta, někdejšího kapitána Plzně Pavla Horváta. Je to obrovská krize, tedy musím říct, hlavně vzhledem k těm proklamacím předsezóním, kdy Adolf Šádek, tedy šéf plzeňského klubu, vyhlásil titulové ambice, byť mně se to nezdálo, protože ta aktivita na přestupovém trhu mi přišla nedostatečná, nicméně už tedy po té remíze minulý týden domácí se Zbrojovkou jsme, nebo já jsem na tom zápase byl, ve Štruncových Sadech se ozývali fanoušci, kteří skandovali Hyský ven, bylo znát, že prostě v tom klubu něco nefunguje, to je vidět, že ta atmosféra není dobrá a dnes se mi to jenom potvrdilo. Zkrátka vést po 10 minutách 3-0 a nakonec v podstatě být rád za remízu, protože připomeňme, že plzeňští dohrávali o jednoho muže méně bez vyloučeného Davida Krčíka. To není vůbec dobré, myslím si, že všichni v Plzni si uvědomovali, že ten dnešní zápas musí vyhrát. A já si myslím, že Martin Hyský tuto ztrátu ještě po tom průběhu neustojí a že bude odvolen.
0: Plzeň čeká taky vstup do evropských pohárů, čtvrté předkolo Evropské ligy, zatím tedy vyčkávání na soupeře. Ten první zápas se má hrát 20. srpna, takže za necelé 2 týdny.
1: Kdybych neznal Adolfa Šátka, který víme hodně rychle umí konat, tak si myslím, že by třeba byl schopný vydržet plzeňský klub do reprezentační přestávky, ale ta dnešní remíza a ztráta bodů, to je pro mě takový zásah, taková kaňka, že si myslím, že to neustojí. Martin Hyský, že to neustojí a že ta reakce klidně může přijít velmi rychle, nejpozději v pondělí. Můžu se plést? Není to nic, co bych si nějak extrémně přál, protože Martin Hyský odváděl velmi dobrou práci v Karviné. Na druhou stranu je to tak, mluvil o tom Martin Hyský minulý týden po zápase se Zbrojovkou v souvislosti s Danielem Vašulínem, který vlastně dal ten jediný gól Zbrojovky poté, co v létě přestoupil z Plzně do Brna. Martin Hyský mluvil o tom, že zkrátka si to vzájemně nesedlo, že je něco jiného nastupovat a dávat góly v Brně, potažmo Olomouci, potažmo Hradci Králové a něco v Plzni. A já si myslím, že to samé ale platí i pro trenéry. Něco jiného je trénovat Karvinu a rozhodně něco jiného trénovat Plzeň s takovými ambicemi v zádech s bohatým majitelem panem Strnadem nebo ambiciozním šéfem klubu Adolfem Šátkem. Takže čas běží, pokud Slávia zvítězí zítra v souboji s Pardubicemi, jakože se to očekává, bude na 9 bodech, Plzeň jich bude mít kolik? 2? Rázem to je po 3 kolech 7-bodové manko na čelo tabulky a už není vlastně na co čekat. Bohužel pro Martina Hyského.
0: Dnes odpoledne nám tedy vzniklo výborné téma do další desítky Pavla Horváta. V pondělí po 10. hodině bývá tam pravidelně i Lukáš Michalík. Všechno k tomuto zápasu?
1: Určitě všechno, možná ještě můžu dodat to, že vlastně už zítra Pavel Horvát bude vstupovat do našeho vysílání ráno v 9:10, určitě to bude velké téma a ještě si tady můžeme připomenout, že zhruba za kolik 42 minut začne poslední zápas dnešního programu fotbalové šance ligy Mladá Boleslav Sparta opět v našem přímém přenosu.
0: Tak se třeba ještě něco zajímavého narodí jenom v tom 6-6. Dalším zápase, který se dnes už dohrál. Zlín nestačil na Bohemians, prohrál s ním 0-2. Prohrál s nimi 0-2. Lukáš Michalík byl ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky za tvá slova. Měj se fajn.
1: Díky, naslyšenou.

Velmi smutné chvíle zažívá jeden z nejlepších fotbalistů historie, podle mnohých ten vůbec nejlepší, Lionel Messi, protože zemřel Jorge Messi, právě otec slavného fotbalisty, a to ve věku 68 let. Jako první o tom informoval klub Newell's Old Boys, kde hrál Messi v dětství, a agentuře Reuters to pak potvrdili taky členové rodiny. Pro Lionela Messiho tedy velmi smutný moment, velmi smutný den. Mimochodem je to dnes na den přesně 5 let, co Lionel Messi opouštěl Barcelonu po více než 20 letech v klubu, a kdy tehdy ještě odmítal to, že přesune se do Paris Saint-Germain, kde tady nakonec zakotvil pozdější mistr světa s argentinskou reprezentací.

0: Před zprávami v 19:30 stihneme ještě jedno sportovní téma. Na posledním evropském šampionátu totiž překvapila atletka Lourdes Gloria Manuel 4. místem a teď, tedy o 2 roky později, se jí její pozice před stejnou akcí výrazně změnila. Do Birminghamu totiž doráží jako halová mistryně světa a zároveň jedna z tabulkově nejrychlejších Evropanek současnosti, a to v běhu na 400 metrů.
1: Tak samozřejmě moc bych si přála nějakou medaili. Půjde fakt o to nastavení, o to, jak ty podmínky budou hrát náš prospěch, a uvidíme, jak se to vyvine.
2: Před 2 lety byla na olympijském stadionu v Římě Lourdes Gloria Manuel na evropském šampionátu těsně pod stupní vítězů, když si ještě jako juniorka vylepšila osobní rekord na 50,52 sekundy a její rychlý výkonnostní vzestup se nezastavil. Teď už je maximum české atletky o další víc než sekundu lepší, a tak bude v Birminghamu startovat v roli tabulkově 2. nejlepší čtvrtkařky.
1: Ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49:37, je skvělý, ale na mistrovství Evropy to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příčkách v tabulce, ale na tom závodě samotném to vůbec nic nemusí znamenat, protože ty lidi najdou třeba nějakou skrytou motivaci, bude to v Anglii, takže i spousta holek z Británie, který tam budou závodit, budou mít motivaci odzávodit lépe, protože to budou u nich doma.
2: A tak si Manuel ani nějak výrazněji nepřipouští svou novou pozici na vrcholné akci.
1: Asi jsem nad tím ani takhle nějak nepřemýšlela, že bych měla potvrdit nějaká očekávání. Myslím si, že je to tlak, který si nechci úplně připustit, a se budu snažit odzávodit jak nejlíp můžu, a buď se to povede, nebo ne.
2: V Birminghamu se pak může opakovat souboj z halového mistrovství světa v Toruni, kde letos Manuel slavila na 400 zlato poté, co většinu finále bojovala s Norkou Jägerovou.
3: Teď Jägerová tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
1: Upřímně nevím, jestli se změnilo nastavení soupeřek nebo ne. A přijde mi, že nejdůležitější je vždycky se prostě fokusovat na ten výsledek nebo na to, co bych chtěla v tom závodě předvést, na nějakou tu svou strategii.
2: Nemyslí si česká atletka Lourdes Gloria Manuel, že by si po březnovém titulu z Toruně na ní dávali soupeřky větší pozor? Do rozběhu na 400 metrů vstoupí ve středu s tím, že rychleji letos běžela ze soupeřek jen Norka Henriette Jägerová. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Evropský šampionát atletů ale začíná už v pondělí, tedy 10. srpna. Na místě jsou taky už i naši 2 reportéři Radiožurnálu Sport, takže nepřijdete o nic podstatného.
4: Radiožurnál je 7:30. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
5: Rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice Čechy rozděluje. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Silnější podporu má novela mezi lidmi ve věku od 65 do 74 let, kde s ní souhlasí 4 z 10 dotázaných. Mezi voliči hnutí ANO ji podporuje necelých 45% respondentů. O novele teď rozhoduje sněmovna. V ní má vládní koalice většinu hlasů potřebných k přehlasování prezidentského veta. Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Podle policie se obešel bez konfliktů. Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie, informuje o tom list El País. Opatření se týká letišťa, přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kroky kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Svůj krok zdůvodní nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Ochranáři na jižní Moravě letos zaznamenali rekordní počet hnízdících dudků chocholatých. Silně ohroženému druhu pomáhají speciální hnízdní budky, kterým se říká dudníky. Dudek chocholatý se do Česka každé jaro vrací z Afriky a hnízdí hlavně v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Sport. Fotbalisti Teplic vedou neúplnou tabulku domácí šance ligy. Do čela se posunuli po remíze 5-5 z Plzní ve třetím kole. Na Stínadlech se hrál druhý nejgólovější zápas historie nejvyšší soutěže. V dalším odpoledním utkání Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Už za necelou půl hodinu začne souboj Mladé Boleslavy se Spartou Praha. Duel nabídne v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Chocerady a uzavřená silnice 53 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za exitem Chocerady na kilometru 31,5 pozor na stojící dodávku ve stoupacím pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy začíná housnout provoz v zúžení na mostě u Šmejkalky. Na 24. kilometru začíná noční omezení a provoz v tom dlouhodobém zúžení bude stažený jenom do levého pruhu. Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do nočních hodin uzavřená v obou směrech. Vyšetřují tam tragickou nehodu dvou osobních aut. Provoz odklánějí od Branišovic přes Vlasatice a opačně. Na silnici 3 na výjezdu z Českých Budějovic na Planou se na úrovni letiště srazila tři osobní auta. Jezdí se kyvadlově, zdržení v kolonách obousměrně až 20 minut, skoro od Litvínovic a taky od Plané. A na Pražském okruhu je kvůli údržbě obou tunelů obousměrně uzavřený úsek mezi exity 15 Lochkov a 3 Vestec. Do zítřejšího poledne se jezdí přes Barandov a po jižní spojce. Na té už se rozjíždějí jenom kratší zbytky kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti a teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
7: Radiožurnál Sport.

Fotbalistky Slávie se dnes za necelou hodinku utkají s Brøndby Kodaň o setrvání v pohárové Evropě a na soupisce dánského týmu figuruje i norská obránkyně Emma Braut Brunesová. Ano, hádáte správně, je to sestra nové spartianské posily Jonatana Brunese a tím pádem i sestřelenice Erlinga Brauta Haalanda. Provázanost téhle rodiny s českým fotbalem tedy byla nulová a během pár dní je naopak velmi zajímavá a výrazná. Uvidíme, jestli to dnes tedy vyjde slávistkám, vy o tom na radiožurnálu Sport taky uslyšíte. Mimochodem, Jonatan Brunes není dnes v základní sestavě Sparty pro utkání s Mladou Boleslaví. Výkop je tu už za necelou půl hodinku, za naším reportérem se před zápasem ještě vydáme. Teď je 19 hodin 37 minut, posíláme vám do uší Nika Kejva a Kylie Minogue.

Čeští dálkoví plavci zakončili účinkování na mistrovství Evropy v Paříži diskvalifikací ve smíšené štafetě na 4x1500 metrů. Z kvarteta Julie Pleskotová, Alena Benešová, Denis Borovka a Martin Straka dokončili své úseky v řece Séně pouze ženy. Další pokračování na průběžném 6. místě totiž znemožnili českému týmu rozhodčí, a to kvůli nezvyklému technickému přestupu.

0: taky fotbalový brankář, a to konkrétně legendární Petr Čech. Reportér Krištof Kousal s ním krátce probral jak české brankáře v anglické Premier League, tak i jeho účast právě na tom hokejovém utkání hvězd.
1: Já jsem marně hledal vaši linku s Třebíčí. Je tam nějaké spojení? Proč jste se ukázal na této akci?
2: Byl jsem dotázán Karlem Bejmilkou, jestli bych vlastně se tady nepobjevil a jestli bych vlastně nenastoupil tady v tom utkání hvězd, protože se vlastně pro Třebíč je to jako tradiční hokejová bašta, která vychovala spoustu tady těch skvělých hráčů, tak otevření nového stadionu je to velká událost, takže se mě zeptali, jestli bych se zúčastnil, a tím, že vlastně já jsem měl cestu do Prahy poslední dva dny, takže jsem si to, ten pobyt v Čechách prodloužil o jeden den a, nebo o dva, a vlastně dneska jsem se rozhodl, že tady budu.
1: Vy máte rozhodně v téhle exhibici v uvozovkách ty nejlepší učitele, protože Lukáš Dostal, Karel Vejmelka budou hrát s vámi, potažmo proti vám. Vy samozřejmě taky máte něco odchytáno, ale jaké je být na ledě s takovými hráči?
2: Když se podíváme na vlastně tady na ty stoly, na tu kvalitu, která tady sedí, tak samozřejmě já bych tady asi sedět neměl, ale tak jsem samozřejmě rád, že se můžu zúčastnit, a je to akce pro dobrou věc, a to si myslím, je to hlavně pro lidi, a byl jsem rád, že jsem byl, když jsem byl osloven, tak jsem byl rád, že jsem vlastně mohl vyhovět a že jsem dorazil. Samozřejmě je to pro mě i radost objevit se na ledě s takovými hráči.
1: Poměrně nedávná událost, teď když trošku odbočíme k fotbalu, tak na Ostrovech Lukáš Horníček podepsal smlouvu a přestoupil do Newcastle, další český brankář v Premier League. Jaký z toho máte pocit?
2: Horníček je podobný jako Srníček, zase Newcastle, takže doufám, že naváže na Pavla Srníčka, který tam zanechal vynikající stopu. A je to samozřejmě skvělý pro český fotbal i pro české brankáře v případě, že vlastně Tondovi Kingsimu se bude dařit. Vlastně v posledních dnech Radek Vítek podepsal Middlesbrough, což je pro ně další kariérní posun, takže doufám, že vlastně ta česká brankářská škola bude pokračovat. Stejně třeba jako tomu bylo dřív, a stejně jako je tomu teďka třeba v NHL, když už jsme tady v hokeji, kde vlastně čeští brankáři, je jich tam spousta v NHL, a bylo by skvělý, kdyby se i další brankáři objevili třeba v Premier League.
1: Když jste mluvil o Antonínu Kinském, tak určitě potom, co měl těžké období v Tottenhamu, tak to, že se tam dokázal přece jenom udržet, dostal další šanci, tak to je pro něj opravdu klíčové.
2: Tak bylo pro něj klíčové, že pokračoval v práci, a ty lidi v tom klubu to viděli, a samozřejmě změnil se tam i trenér. To si myslím, že mu taky hodně pomohlo, že přišel Roberto De Zerbi a je vidět, že mu věří, a že i klub mu věří, a to je samozřejmě skvělý. Ale myslím, že to je hlavně to, že asi potom příjemným období vlastně ukázal, že tu kvalitu má, proč ho vlastně vůbec jako do klubu chtěli, a já vždycky říkám, že kvalita se jednoho dne vždycky ukáže, a on ukázal, že prostě tu kvalitu má, a nebylo náhodou, že se tam objevil.
1: Poslední otázka, protože je tady velký zástup fanoušků, kteří mají zájem o podpis, fotku. Směřování české reprezentace, vybral si španělského trenéra. Jaký je váš pohled na tuhle záležitost?
2: Tak budeme doufat, že to přinese ten úspěch v tom, že se národní tým zvedne, že se mu bude vlastně výsledkově dařit, protože to je vlastně celý ten důvod, proč vlastně reprezentace sáhla k zahraničnímu trenérovi. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Samozřejmě kulturně je to úplně odlišná kultura fotbalová i normálně, takže doufám, že prostě zapadne dobře a že se mu bude dařit v té jeho práci, protože to by samozřejmě bylo nejlepší pro nás.
1: Říká bývalý fotbalový brankář Petr Čech. Střebíče Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Teplice remizovali s Viktorií Plzeň 5-5, to je hlavní zpráva fotbalového dne vzhledem k tomu, že plzeňští se trápí a i vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejgólovějších duelů v samostatné historii nejvyšší domácí soutěže, konkrétně druhý nejvyšší počet gólů, ale je to ještě s několika dalšími zápasy. O Poznání nudnější, bohužel to tak musíme říct, to bylo ve Zlíně, kde domácí Ševci prohráli s Bohemians 0-2. No a jak to bude v utkání Mladá Boleslav pražská Sparta, to se dozvíme poprvé za skoro přesně 10 minut, protože právě to bude výkop a to bude taky začátek našeho přímého přenosu, který bude komentovat reportér Tomáš Petr. Tomáši, hezký den do Mladé Boleslavy.
1: Hezký podvečer.
0: Fanoušky nejspíš zajímá víc pražská Sparta, nejen kvůli tomu, že tenhle klub je historicky úspěšnější než ten z Mladé Boleslavy, ale taky proto, že pražská Sparta má za sebou docela zajímavé období. Jednak porazila na úvod třetího předkola Ligy mistrů Olympique Lyon po obratu a taky má zřejmě některé novinky ve svém kádru, nebo chystané novinky ve svém kádru, abychom byli úplně přesní. Tak jak se to dnes promítlo do zahajovací sestavy?
1: Tak začít asi musíme těmi jmény, která budí největší otazníky v posledních hodinách či dnech. A ta jména jsou Hraslín a Kuchta. Jan Kuchta, ten se nevešel na soupisku už pro zápas proti Lyonu a stejně tak chybí i dnes, stále jeho přestup ještě nebyl dotažen. No a jedná se i nadále o přestupu Lukáše Hraslína, který podle informací, které jsem zjistil, je stále v České republice, takže ještě do Saudské Arábie neodletěl, ale o jeho přestupu se i nadále jedná a dnes tedy také není Spartě k dispozici, chybí i mezi náhradníky. Naopak můžeme zmínit, že v základní sestavě letenských pro dnešní utkání je norský stoper Gudal, který tak zažije premiéru v dresu Pražanů. A když tu sestavu Sparty tedy vezmeme odzadu, tak v bráně Surovčík, před ním Kadeřábek, Gudal, Ševinský, Zelený, Sochůrek, Macek a Holí ve středu zálohy. Na křídlech pak budou Mercado a Kol a na hrotu útoku Vojta. To je tedy sestava Sparty, která vlastně ani nepřipomíná, dá se říci, tu sestavu proti Lyonu, protože z toho zápasu proti francouzskému celku dnes v základní sestavě jen 4 hráči, Surovčík, Mercado, Ševinský a Macek. Jinak tedy Sparta, konkrétně trenér Brian Priske, provedl 7 změn.
0: Kdo by to byl čekal, že budou mít po dvou kolech více ligových bodů fotbalisté Mladé Boleslavy než fotbalisté Sparty, a to ten los byl vcelku podobný, protože oba týmy chytli vlastně na úvod jednoho nováčka z Brna a pak tedy mířili taky na Moravu, respektive hráli s moravským týmem, abychom byli úplně přesní. Mladá Boleslav tedy nejprve zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-2 a pak remizovala 2-2 na pažitu Sigmy Olomouc. Jak to vypadá dnes se sestavou středočeského týmu?
1: Když se podíváme na sestavu Mladé Boleslavy, tak ta je až na jedno jméno, dá se říci, totožná s tím, co Mladá Boleslav nasadila v Olomouci při remíze 2-2. Tou jedinou změnou je nasazení Schuberta na úkor mladého 19-letého Koláříka. Takže v bráně Floder, obrana a Donát, Karafiát, Králik a Hybš, před nimi pak Kozel, Zíka a Langhammer, na hrotu útoku Klíma a pak na krajích té ofenzívy tedy Schubert a Solomon John. Takže jedinou změnou to nenasazení mladého 19-letého Koláříka, který by třeba profilově mohl sedět i Spartě při hledání náhrady za Lukáše Hraslína, ale to samozřejmě, řekněme, taková ta náhrada dlouhodobá, nebo za dlouhou dobu spíše. Není to okamžité zalepení toho problému, který by mohl nastat na levém kraji toho trojzubce, protože v 19 letech Kolářík sice byl v úvodu téhle sezóny dvakrát v základu, ale jinak zatím ty zkušenosti spíše sbírá. A možná Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, nechtěl tenhle svůj, řekněme, ještě nevybroušený diamant třeba do budoucna Spartě ukázat.
0: Poslední konfrontace Mladé Boleslavy se Spartou byla na začátku března tohoto roku ve čtvrtfinále domácího poháru. Možná si vzpomínáte, že to byl tehdy hodně zajímavý den, protože nejprve fotbalisté pražské Slávie vypadli ze čtvrtfinále na půdě Jablonce, když nezvládli penaltový rozstřel, a něco podobného se stalo vlastně o pár hodin později právě pražské Spartě. Tehdy na penalty Mladá Boleslav zvítězila 4-2. Tak co očekává náš reportér Tomáš Petr od toho dnešního ligového zápasu?
1: Tak když člověk vidí tu v úzovkách Bčkovou sestavu o Sparty, tak jsem hodně zvědavý na to, čím se Pražané budou prezentovat a jak moc v hlavách Sparta má tu odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Samozřejmě zajímavé bude sledovat i takový ten mini příběh Macek Vojta, dva bývalí mladoboleslavští hráči proti svému bývalému klubu tedy. No a samozřejmě zajímavé bude také to, jak si povede Tobias Gudal, norský stoper, který zažije premiéru v české lize. No a jak už jsem naznačil v souvislosti s Koláříkem, já budu osobně doufat, že dostane šanci třeba v průběhu druhé půle a těším se na to, jak si případně povede v konfrontaci se spartianskou defenzívou.
0: A my se těšíme na přímý přenos Tomáše Petra, který začne už za zhruba 5 minut, nejen tady ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku, ale třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Tak do té doby naslyšenou, za chvilku se budeme těšit.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Mějte sportovní přehled.
2: A ten máte i díky našim přímým přenosům právě na jediném sportovním rádiu v Česku. Fotbalisté Zlína už dnes prohráli s Bohemians 0-2 a dál tak čekají na první ligové body v nové sezóně. Teplice, Viktoria Plzeň, tam to bylo opravdu nádherné pokoukání a také poslýchání, pokud bychom to takhle mohli upravit do rozhlasové mluvy. 5-5 remíza mezi těmito kluby a hodně emocí taky přímo na trávníku anebo i v hledišti. Uvidíme a vy o tom uslyšíte, co nabídne zápas, který to dnes všechno zakončí. Mladá Boleslav totiž přivítala pražskou Spartu a my míříme do středních Čech za naším reportérem Tomášem Petrem.
3: Hezký večer z Mladé Boleslavy, kde už se vše chystá na začátek duelu třetího kola a šance ligy. Mladá Boleslav hostí pražskou Spartu a v sestavě Pražanů hodně změn oproti poslednímu pohárovému duelu doma na Letné proti Olympiku Lyon při té výhře 2-1 na úvod třetího předkola ligy mistrů. Hned 7 změn udělal Brian Priske pro dnešek v základní sestavě a tak šanci dostává v premiéře také Tobias Gudal, norský stoper, ale začněme od golmana. V brance bude Surovčík, před ním obrana Kadeřábek, Gudal, Ševinský a Zelený, přičemž Adam Ševinský dokonce dostal kapitánskou pásku a to proto, že v základu není Serencen a Lukáš Haraslín, obvyklý kapitán Sparty, jedná o přestupu z Letné a není dnes ani mezi náhradníky. V záloze v pozici defenzivních štítů Sochůrek a Macek, před nimi Holí, na krajích toho trojzubce vpravo Kůl, vlevo Mercado a vepředu na hrotu Vojta. Tedy Vojta i Macek, dva ex-boleslavští hráči v základní sestavě Sparty. Domácí středočeši mají v bráně Fodera, před ním obrana Donátka, Rafiat, Králik a Hybš. V záloze Kozel, Zíka, Langhammer a vepředu John, Klíma a Schubert. Takže jediná změna oproti minulému duelu, kdy vlevo v té útočné trojici nebyl Schubert, ale byl tam 19-letý Kolářík, který dnes zůstal jen mezi náhradníky. Oba celky nastoupeny na hrací ploše. Stanislav Volek ještě kontroluje jak brankáře, tak své asistenty a za pár okamžiků tedy rozehraje hostující Matyáš Vojta tenhle duel třetího kola nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Vojta teď už dostává pokyn a souboj mezi Mladou Boleslaví a Spartou odstartoval. Dlouhý balón dozadu až k Surovčíkovi, který nakopává na levou stranu. Tam šel do hlavičky Holí a také Mercado, ale ani jeden netrefil balón. A tak Karafiat může posunout míč na Kozla. Ještě jednou to chtěli domácí dostat co nejdále od brány, ale nakonec napálili jen soupeře a od vlastní branky bude moci rozehrávat brankář Jiří Floder. Míč doleva, který míří k Hybšovi. Hybš posouvá na Schuberta. Schubert se dokázal zbavit Kadeřábka, který už ho tam otravoval. A nakonec je to Kůl, který odehrává míč do autu, takže vazovat budou domácí. Jmenovitě Hybš, ten poslal míč na Králika. Králik využívá spolupráce s golmanem Floderem, ale teď rozehrávka Mladé Boleslavy pod velkým spartianským tlakem. Naštěstí pro Středočechy to dopadlo ještě dobře a Králik teď už odkopává míč do středového kruhu, kde Gudal dobře odhadl ten míč a následně ho přenechal Ševinskému. Ševinský posouvá právě na Gudala. Gudal pěkně rychle doleva do míst, kde je Mercado. Mercado udělal 2-3 rychlé kroky, pak si to rozmyslel. Druhá minuta utkání už běží. Mladá Boleslav hraje si Spartou zatím nerozhodně 0-0. Ševinský přebírá míče ve středovém kruhu. Jeho nákop doleva, kde je volný Mercado, k němu se snaží stáhnout Donát. Mercado má míče na rohu pokutového území, zasekává balón centr pravou rukou. A na zadní tyči byl Kůl, který se nedostal na míč, ještě Kadeřábek a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Druhá minuta utkání Mladá Boleslav Sparta zatím nerozhodně 0-0. Hosté dnes tady ve středních Čechách bez obvyklého kapitána Haraslína, který jedná o přestupu premiéru v české nejvyšší soutěži, zažívá v dresu Pražanů stoper Gudal. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál. A můžeme pokračovat dále v našem přímém přenosu a to konstatováním toho, že Středočeši budou rozehrávat od své branky. Floder přenechává ten míč Králikovi a stoper Mladé Boleslavy tedy bude rozehrávat. Ještě mezi tím tam Hybš zašlapává velkou rýhu v trávníku, která tam z předchozího souboje zůstala. Je to oranice, která má tak metr na délku a hloubka také byla dost značná. Kadeř Zábek teď neodhadl ten nákop mladoboleslavských a další střet, po kterém je tam jak od pluhu rýha, to když šel Macek do souboje s Langhamrem, tak jestli mladoboleslavské hřiště po každém kontaktu s hráčem prakticky bude vypadat takhle, tak si myslím, že budeme dohrávat na velmi solidní oranici. Ještě před zápasem se tady v Mladé Boleslavi kropilo hřiště, ale otázkou je, jestli to spíš třeba neuškodilo. Třetí minuta končí, čtvrtá právě začíná, Mladá Boleslav Sparta zatím nerozhodně 0-0. Domácí Karafiát rozehrává se Zíkou. Zíka vrátil zpátky Karafiátovi jeho nákop na Salomona Johna, který byl zády k bráně soupeře, ale dobře si přikryl balón a dokázal ho předat Zíkovi. Zíka ještě prostrkával do běhu Klímovi, ale tam už Spartané dokázali zasáhnout a teď se také píská nedovolený zákrok a faulovaný byl Sochůrek, takže Sparta mohla rozehrát poměrně rychle. Macek otáčí hru doprava ke Kadeřábkovi. Kadeřábek z první sklepává pod sebe na Ševinského. Ševinský, který dnes má kapitánskou pásku, málem zadělal na velké problémy, ale Gudal ještě vypomohl s tím, aby z toho nebyla nějaká polízanice pro Spartu. Mercado má míč na levé straně, předává Mackovi, Kuol se hlásí o balón na pravé straně, ale to přenesení míří ke Kadeřábkovi. Zpracování na prsa od spartianského fotbalisty a dlouhý nákop do míst, kde není nikdo, dobíhá tam Sochůrek, ale má to daleko k míči a tak v klidu Králik mohl sebrat míč a dát ho Hybšovi. Do kombinace se zapol ještě Zíka. Čtvrtá minuta skončila, pátá už běží, zatím Mladá Boleslav Sparta nerozhodně 0-0. Zelený teď jednoznačně fauloval v souboji se Salomonem Johnem a rozehrávat tak můžou mladoboleslavští. Kousek před půlicí čarou míč si bere na starosti Karafiát, který dává dozadu na kapitána Králika, po něm bude hrát Zíka. Nalevo je to Hybš. Hybš posouvá před sebe na Langhamra. Langhamr má ve spolupráci Schuberta a také Klímu. Klíma ale odzbrojený čistě. Holý se tam vrátil a vypomohl při bránění a získal tak Spartě míč. Ševinský, po něm hraje nalevo Gudal. Gudal pomalým krokem vyváží balón a následně ho zase vrací Ševinskému, jako by teď Spartané chtěli trošku vylákat defenzívu Mladé Boleslavy. Kadeřábek, zpětná přihrávka na Surovčíka, proti němu už startuje Klíma, přenesení na levou stranu, tam to měl Zelený poměrně složité, ještě ale udržel míč ve hře, ovšem jen za cenu ztráty. Ještě Mercado, ale se snaží zabojovat o balon, který už teď má plně pod kontrolou Králik. Králik dává doprava na Karafiata. Karafiat vrací zpátky Králikovi. Polovina šesté minuty už. Mladá Boleslav Sparta zatím 0-0. Středočeši teď se snaží založit útok, ve kterém je Kozel, ale Kozel vrací zpátky Donátovi. Donáta na Karafiata. Po něm Králik, rozhrávka doleva na Hybše, Sparta se snaží forčekovat, ale pozor, teď míč na levé křídlo za obranu, kde je Schubert, stahuje se k němu Ševinský, Schubert už je na hranici vápna, nakonec zblokovaný pokus, který se ještě odráží k Langhamrovi, Langhamr má míč před hranicí vápna, přihrávka, která neprošla kam měla, Holý tam dal nohu do toho pasu a odrazil balon tak, že si pro něj mohl dojít brankář Surovčík, šestá minuta skončila, sedmá běží, zatím bezbrankové skóre tady v Mladé Boleslavi, kde se představuje v zápase třetího kola a pražská Sparta. Nákop z hlouby pole na levé křídlo, Mercado dostihne míč ještě ve hře, je proti němu Donát, Mercadův centr, Karafiát ale odvrací hlavou a mimo vápno, ještě se tam pokusil doběhnout včas Zelený, nestihl to a pro Mladou Boleslav by se to mohlo otevřít teď na trošku rychlejší útok, který táhne Langhammer. Langhammer navádí míč doleva, předává ho Schubertovi. Schubert má proti sobě Kadeřábka a tak přichází přihrávka pod sebe na Hybše. Hybš využívá spolupráce se Zíkou, Zíka sklepává pod sebe Králikovi, po něm bude hrát ve středovém kruhu Karafiát, Karafiát otáčí hru doprava, tam si ale nerozuměl v té kombinaci s Klímou a tak Sparta se ubránila bez, řekněme, nějakého většího problému. Osmá minuta odstartovala při stavu 0-0 mezi Mladou Boleslaví a pražskou Spartou. Gudal přenáší hru na Ševinského, kapitána Sparty dává doprava na Kuola. Kuolova krátká zpětná přihrávka, Kadeřábek ale stihl ten míč rychleji než Schubert, což bylo pro Spartu štěstí. Zelený na levé straně, má tam Mercáda u lajny, Mercádo už navádí míč směrem k Vápnu, ale proti němu stojí Donát. Donát dobře vystihl tuhle kličku, ale ještě Mercádo zůstává na balónu. Dává Mackovi, Macek dloubil míč lehce doleva Zelenému, ten si pěkně zpracoval balón a povedený centr na zadní tyč, tam je Kuol, který vracel k penaltovému puntíku, ale tam nebyl nikdo ze Spartanů. Od Kuola přihrávka, řekněme naslepo, ale sklepnutí, které dávalo asi v danou chvíli smysl. Bohužel Spartané nezakončili, tedy bohužel z pohledu fanoušků pražského celku. Domácí fandové naopak budou doufat v to, že se podaří zakončit mladoboleslavským v tomhle pomalu se rodícím útoku, který teď zakládá Králik, jeho přihrávka na Schuberta, ten si ale nerozuměl s Klímou a tak Gudal získává balon. Holí, Macek a znovu Gudal. Spolupráce na ose hřiště v polovině 9. minuty za stavu 0-0 mezi Mladou Boleslaví a pražskou Spartou. Zelený nalevo si nerozuměl s Mercádem, i protože tam aktivní při napadání byl Salomon John. Teď tedy může hrát jeho spoluhráč Zíka, po něm také Králik. Na ose hřiště znovu Zíka, který dává Klajně na Donáta. Donát tam se nikam nepožené, naopak vrátí zpátky Karafiátovi a zahraje si také gólman Floder. Na ose hřiště Králik, jeho pěkná přihrávka, která míří na Klímu. Klíma po levé straně táhne balón a dává do běhu Schubertovi. Schubert od lajny si bude navádět míč k Vápnu, přihrávka na Klímu, Klíma a spolupráce, ve které bude také Zíka. Zíková a zpětná přihrávka doleva na Schuberta. Schubert si prohodil Kuola, ale ještě Kuol stihl zareagovat a špičkou kopačky vypíchl ten balón mladoboleslavskému fotbalistovi. Spartané ale odkopli jen k půlnici čáře, kde už míč má zase Zíka, po něm Karafiát. Polovina 10. minuty, bezbrankové skóre mezi Spartou a Mladou Boleslaví v zápase, který se hraje na hřišti Mladé Boleslavy. Gudal na balónu v pozici posledního ve spolupráci se Ševinským. Macek se stáhl k téhle dvojici a pomalým krokem společně s Gudalem vyváží ten balón alespoň k půlnici čáře. Gudal to teď bere na sebe, táhl míč až ke středové čáře, tam ho předal Zelenému a ten zase vybízí až Surovčíka. Surovčík posouvá na Ševinského. Ševinský ten ve středovém kruhu našel ve spolupráci Vojtu, Sochůrek a ještě Macek, ale Spartané zase vytlačení zpátky. Ševinského dlouhý nákup na levé křídlo, kde by měl být Mercado a také bude, ale proti němu připravený Donát. Mercádova klička nevyšla, z druhé vlny přibíhá Macek a sbírá balón. Macek posouvá znovu na Mercáda. Mercádův přízemní centr, který je odražený alespoň na roh z pohledu Spartanů, protože tam už Foder nestihl míč v tom vymezeném prostoru. A Sparta bude rozhrávat od rohového praporku v polovině 11. minuty za stavu 0-0 a je to bývalý mladoboleslavský fotbalista Roman Macek, který si tam chystá míč v rohu hrací plochy, velká tlačenice uvnitř malého pokutového území. Macek si bere rozběh tak na 4 kroky, zdvižená pravá ruka. A Macku v centr, který míří do toho chumlu, tam ale Floder dokázal vyboxovat balón. Sochůrek sbírá odražený míč a vrací ho zpátky k Mackovi. Macek znovu vybízí Sochůrka. Sochůrkův centr do pokutovou zemí. Gudal tam naskakoval, ale jen lízl hlavou míč. Ještě Mercado zabojoval a udržel míč na hrací ploše, když ho zachytil přímo na brankové čáře. Mercado vrací teď ke Kuolovi, Kuol na osu hřiště k Mackovi, Macek ten dává doprava na Mercáda, Mercado hlavou sklepl zpátky před střídačku Mladé Boleslavy, kde operuje Kuol v tuhle chvíli, po něm Kadeřábek, následně Macek, Macek naznačil nákop doprava, ale nakonec posouvá míč do levé strany přenesením přesně do nohy Sochůrkovi. Sochůrek, ten by mohl nabrat alespoň trošku rychlost, posouvá míč zpátky na osu hřiště Mackovi. Macek na Sochůrka, Sochůrek se musel otáčet, navíc tam má proti sobě Zíku. Stále Sochůrek, Holí, po něm Macek, Kuol, prostrkávačka do pokutového území, tam je Holí, je hodně souhlu, ještě vrací pod sebe, ale tam doběhl Zíka. a zabránil tak ať už Kadeřábkovi, Vojtovi, případně Sochůrkovi, aby se mohli dostat ke střele. Macek ještě sebral odražený balón a Sparta teď v kombinaci mačka Mladou Boleslav, ale i v polovině 13. minuty. Zůstává skóre zatím stále bezbrankové 0-0. Mladá Boleslav brání v 11. Spartané naopak v 10. na útočné polovině jen brankář Surovčík ve vlastním vápně. Kůl, po něm Macek, znovu kůl na ose hřiště, prostrkávačka do vápna, tam je Vojta, Vojta si nedokázal skrotit ten balón a navíc, i kdyby se to povedlo, tak by se asi dopískával offside, protože praporek asistenta Jana Patáka přece jenom šel dodatečně nahoru. 13. minuta skončila se skóre 0-0 na světelné tabuli. Mladá Boleslav Sparta stále nerozhodně, ale Pražané aktivnější a snaží se forčekovat, řekněme podobně jako proti Olympiku Lyon, tedy hodně vysoko, nedávají domácím moc času na rozehrávku. Teď to středočeši zkouší zprava, Donátův nákop, tam pospíchá Solomon John, vrací se s ním, ale Gudal, John si to pěkně hodil a teď na zadní tyče Schubert, Schubertova rána, Mladá Boleslav vede 1-0. Tak ta aktivita Sparty strestána rychlým výpadem Mladé Boleslavy, kdy tam Schubert měl dost času na ten míč, skrotil si ho a následně, když už se Surovčík dokázal přesunout, tak i tak spartanského golmana z bezprostřední blízkosti propálil. Tam těžko něco Schubert mohl nabídnout jako pomoc v úzovkách Surovčíkovi. Jednoduchá pozice pro Martina Schuberta a Mladá Boleslav tedy vede nad pražskou Spartou 1-0. Takže stejně jako s Lyonem, ačkoliv je Sparta aktivnější, možná nebezpečnější, potažmo i lepší, tak bude muset otáčet skóre. Proti Olympiku to vyšlo, teď proti Mladé Boleslavi, na to mají Spartané ještě více času. 15. minuta, ještě Stanislav Volek nedal pokyn k tomu, aby byla navázána hra, takže možná se tam ještě bude zkoumat nějaké offsideové postavení mladoboleslavských, jestli nepředcházelo té gólové ráně Schuberta při tom nákopu na Solomona Johna na pravé straně. Tam tu situaci úplně dobře neodhadl Gudal a stále tedy míč ve středovém kruhu a probíhá kontrola u videa, kde je Miroslav Zelinka a společně s ním také Michal Kvítek. Tahle dvojice teď tedy se snaží rozkrýt, jestli vše bylo v souladu s pravidly, nebo jestli ta jednička bude odmazána a změní se zpátky na nulu. A i po čtvrt hodině hry tedy skóre zůstane 0-0. Schubert stejně jako jeho spoluhráči tedy musí počkat na to definitivní potvrzení, zda to gól bude nebo nebude. Stanislav Volek stále ještě nedal pokyn k tomu, aby Spartané navázali hru. Znovu si teď hlavní rozhodčí přiložil pravou ruku k uchu, kde má to sluchátko, se kterým může komunikovat. Levá ruka teď ukázala na střed hrací plochy a to znamená jediné. Mladá Boleslav opravdu vede nad Spartou 1-0. Martin Schubert otevřel skóre zápasu a Sparta bude muset otáčet tohle utkání. I tentokrát tedy Sparta v nové sezóně nedokázala udržet čisté konto. Zatím ve všech čtyřech soutěžních zápasech nové sezóny Sparta inkasovala. A navíc po třetí z těch čtyř soutěžních zápasů vlastně Sparta inkasovala a bude muset otáčet skóre tohohle zápasu. Králik byl teď dostatečně důrazný v hlavičkovém souboji s Holím. Schubert má míč na ose hřiště. Snaží se takovým vysokým nákupem najít někoho vepředu, ale Macek a Holí získávají balón. 17. minuta. Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0. Gudal má míč, dává ho doprava na Kadeřábka. Kadeřábek vrací ale až zpátky k brankářovi. Surovčík proti němu Klíma, Gudal pod tlakem, ale zbavil se elegantně Solomona Johna. Na levé straně má Zelený před sebou trochu prostoru, ale už se tam stáhl Kozel. A tak Zelený musel přibrzdit ten sprint dopředu a zase přichází zpětný pas do míst, kde je Tobias Gudal. Norský stoper chvilku přidržel balón a nakonec dává na osu hřiště kapitánovi Ševínskému. Ševínský si musí dát pozor, protože tam alespoň symbolicky napadal Klíma, Gudál, rozehrávka na Sochůrka, ale to byl míč do špeku a mladoboleslavští tak mají balón. Jmenovitě je to Floder, který otáčí doleva na Hybše. Hybš, ten si vybral pro spolupráci Langhamra, ale už to jsou Spartané, konkrétně Kadeřábek, po něm to bude Ševinský, který vrátí až k brankáři Surovčíkovi, po něm Gudal. Gudal si znovu vyhoví na levé straně se Zeleným. Zeleného odvážná klička na Solomona Johna, ale ten odhadl úmysly spartianského obránce. Získal balón a je to Zíka, kdo dává teď Kozlovi. Kozel teď navádí míč k pokutovému zemi. Langhammer pálí z hranice vápna a ta rána šla těsně vedle spartianské branky. 18. minuta končí. Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0, poté co skoroval Martin Schubert. Kadeřábek má míč, to znamená, že Sparta se snaží založit útok z pravé strany. Nákop na Vojtu, který nedokázal zpracovat balón a pak ještě fauloval Zíku. Takže rozehrávat budou mladoboleslavští před střídačkou pražské Sparty, kde nervózně teď chodí Brian Priske. A asi není spokojený s tím, co se odehrálo. Holý fauloval, řekl bych, dost zbytečně, krátce po rozehrávce a vidí žlutou kartu. Králik mu tam ještě přišel také domluvit, naprosto nesmyslně. Nevím, co kapitán Mladé Boleslavy chce vyřešit po tom zákroku na Zíku. Každopádně Holý si bude muset dávat v dalších minutách utkání pozor, protože byl tedy napomínán v 19. minutě, řekl bych, celku zbytečně. 19. minuta končí, 20. bude začínat a Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0 poté, co se prosadil Martin Schubert v minutě 14. Sparta do té doby byla aktivnější, nebezpečnější a i přesto znovu Pražané prohrávají. Floder. Po něm Králik, Kuol tam nebyl daleko tomu, aby mu vypíchl balón, Floder pod tlakem, protože tam dotírá Vojta, Mercado se zapojil do forcheckingu, ale Donát zvládl udržet balón i přes velké problémy. Rozehrávka na Klímu, kterého se snaží dohrát ještě Gudal na levé straně z pohledu Sparty. A nakonec je to Mercado, kdo dostává míč do autu, takže mladoboleslavští budou vazovat. Řekněme na půl cesty mezi hranicí Vápna a středovou čárou, takže to je práce pro Donáta na pravé straně z pohledu mladoboleslavských. Zpětný aut na Karafiáta, po něm bude hrát Králik, po Králikovi znovu napravo, Donát, nákup na Solomona Johna, Králik, Langhammer teď nabírá rychlost na ose hřiště, do té kombinace se zapoje také Klíma, po něm už je to nalevo Schubert. Schubertova přihrávka Klímovi, Klíma před hranicí vápna, ale odzbrojený Kuol se vrátil a navíc byl ještě faulovaný, takže Spartané budou rozehrávat. 21. minuta utkání a Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0. Ševinský má míč a není si úplně jistý, jestli si mít dopředu, takže raději vrací zpátky ke golmanovi Surovčíkovi. Po něm hraje Gudal. Proti Gudalovi, ale tam v cestě stojí Langhammer, takže raději zvolená ta přihrávka napravo Ševinskému. Ševinský dává Kleině Kuolovi. Kuol ale zády k bráně nemůže nabrat rychlost, takže posouvá na střed Mackovi. Ten přenáší hru doleva na Mercada. Krásný míč do nohy, ale Mercado si nepohlídal offsideovou lineu. Škoda pro Spartu, protože ten Mackův pas byl milimetrový, krásně do nohy. I Mercadovi se podařilo skrotit šikovně balón a dostat se tedy, řekněme, do toho svižného postupu k brance, takhle ale celou akci zastavil offside ve 22. minutě. Mladá Boleslav vede 1-0. Zhruba za minutku za námi tedy bude ta úvodní čtvrtina zápasu. Sparta měla dobrý začátek, ale Mladá Boleslav, řekněme, z prvního vážnějšího útoku dokázala udeřit a po trefě Schuberta tedy středočeši vedou 1-0. Surovčíkův odkop, který ještě Zelený udržel na lajně ve hřišti. Vojta prodloužil hlavou, ale tam je Králik. Ještě se snaží Vojta znepříjemnit život Floderovi. Floder pod tlakem nakopává jen k Zelenému, takže Sparta získává zadarmo míč zpátky. Ševinský po něm ve středu Sochůrek, přímo na ose hřiště Macek, který roztahuje doprava na Kadeřábka, po Kadeřábkovi napravo Kuol. Kuol má proti sobě Hybše a nevěřil si na souboj jeden na jednoho, takže přes Kadeřábka a Ševinského zase míč bude mířit z pravé strany doleva. Gudal teď postupuje dopředu, po něm u levé lajny Zelený, ale Zelený zase vrací zpátky na střed Mackovi. Macková koulmice na Vojtu, Vojta sklepává Sochůrkovi, Sochůrek se snaží vybídnout holého, ale ten se nedostal do zakončení přes Donáta. Dobře tělem odslonil Donát tuhle situaci v polovině 23. minuty. Tady stále Sparta prohrává v Mladé Boleslavi 0-1. Floder rozehrává doprava a na Donáta. Donátův nákop směrem k Salomonovi Johnovi, ale u něj už je Zelený. Takže Sparta vazuje, a to konkrétně na Gudala. Gudal posouvá na Macka, znovu je to Gudal. V cestě mu tam stojí Langhamro, nakonec Gudal našel skulinku, jedna klička, druhá klička a ztráta míče. Takhle jde v rychlosti popsat ta individuální akce Tobiase Gudala. Ale ukazuje se, že Gudal se nebojí, to je dopředu. Mercado ještě vybojoval míče zpátky pro Spartu. Se skloněnou hlavou napřáhl ke střele, vytlučené bloky. Ale Sparta ještě sebrala ten odražený balón, nalevo ho má Zelený. Zelený dává klajně Mercadovi. Mercado a jeho centr přímo do rukavice Flodera. Když se vrátím ke Gudalovi, tak vypadá to, že na rozdíl od Ševinského bude mít rozhodně větší chuť zapojovat se do útoku, alespoň dnes působí takovým ofenzivnějším dojmem, a to Ševinský také nejde úplně daleko pro to vyvést balón. Kadeřábek zahrál rukou po té, co Hybš si ho chtěl obhodit hlavičkou, a tak mladoboleslavští budou rozehrávat před vlastní střídačkou. 25. minuta začala. Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0. Zíka na ose hřiště Karafiát dává Králikovi. Rozehrávka boleslavských zachycená a míč má napravo Kadeřábek. Macek si říkal o balón, ale zbytečně, protože míč dostává Ševinský, po něm bude hrát ve středovém kruhu Gudal, nalevo je to Zelený, po něm Mercado, po Mercadovi Sochůrek, na středovém kruhu připravený Ševinský, napravo Kadeřábek. Proti Kadeřábkovi tam byl Schubert, a tak znovu míč má Ševinský, po něm u pravé lajny Kuol, ale zase Kuol tu přihrávku adresuje zpátky a Ševinský otáčí hru do středového kruhu na Gudala, ale Gudal zase volí tu cestu doprava na Ševinského. Ševinského nákup za obranu, tam bude Kuol, který to nestihl na hrací ploše. V takovém polosklzu odehrával ten balón už za brankovou čárou, takže domácí budou rozehrávat od vlastní branky. Nakrátko Králik teď rozehrál s brankářem Floderem. Spartané toho nevyužili. Naopak vpředu se může vydat Kozel, netradičně po levé straně tentokrát. Kozel nabral rychlost, dotáhl míč k pokutovému území, dá si střelskou pozici, nakonec ještě chtěl protlačit na klímu. Kozel ještě vybojoval balon proti dvojici Spartanů. Langhammer, po něm Zíka. Trošku si tam možná překážel se spoluhráčem Schubertem. Vypíchnutý balón, ale bylo to s faulem od Sochůrka, takže standardní situace pro Mladou Boleslav, a to na velmi zajímavém místě. Kdyby tady byl býval Marek Matějovský přímo na hřišti, určitě by ho to velmi zajímalo, tahle standardní situace, ale Marek Matějovský samozřejmě už dres Mladé Boleslavy neoblíká, dnes jako vedoucí mužstva dozoruje tenhle duel z pohledu domácích. A standardní situaci by mohlo rozehrát Schubert, mohl by si to vzít na starosti Hybš, připravený tam je také Langhammer, to je trojice v modrých dresech, která rozjímá nad míčem. 27. minuta. Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0 a k dispozici má standardní situaci, která je, řekněme, na úrovni té levé tyče z pohledu golmana Surovčíka a takových necelých 10 metrů před hranicí vápna, takže do 25 metrů od branky připravený balón. Langhammer se rozebíhá, pálí a jeho rána jde vysoko nad, trefuje jen ten reklamní panel za brankou Jakuba Surovčíka. Veškeré vzrušení bylo zbytečné, 27. minuta končí, 28. startuje Sparta prohrává v Mladé Boleslavi 0-1. Kadeřábek šel ochotně k zemi, ale píská se nedovolený zákrok od Solomona Johna. Takže rozehrávat budou domácí, tedy hosté, pardon. A jmenovitě ten míč míří zase ke stoperské dvojici Ševinský Gudal. Znovu kapitán Ševinský, jeho nákop doleva do míst, kde je tentokrát Kohl, protože Mercado zamířil doprava a Kohl doleva, takže změna na křídlech se Sparty. Kohl si předkopl míč a Gudal byl pozdě v tom souboji, takže se píská nedovolený zákrok mladoboleslavského fotbalisty. Rozehrávat se bude takových 14-15 metrů od brankové čáry a je to zhruba na půl cesty od autové čáry a hranice vápna. Z levé strany, z pohledu Sparty, to abych vám přiblížil, kde se teď nachází balón, u kterého už je připravený. Ještě nedávno mladoboleslavský Roman Macek, teď už říkáme Sparťan Roman Macek. Tenhle středopolař, který necelé dva týdny zpátky ještě působil tady ve středních Čechách, má teď připravený míč při téhle standardní situaci. 29. minuta jde do své poloviny. Sparta prohrává na hřišti Mladé Boleslavy stále 0-1 poté, co skoroval Martin Schubert v minutě 14. Macek zdvihl pravou rukou na znamení signálu a jeho pravačka bude servírovat míč do pokutového území. Macek je jeho centr, který míří přímo k Foderovi a golman Mladé Boleslavy vyboxoval míč mimo vápno. Ještě ho získal Kohl, který vrací zpátky do ohně, netrefil to úplně ideálně. Mladoboleslavští ale ze sen nedokázali odkopnout do bezpečí. Sparta získává míč, Sochůrek si ho vyměnil s Mackem, zapojí do té rozhrávky také Kadeřábka, který je tam v pozici posledního. Sochůrek navádí doleva k Mackovi. Macek a jeho centr, přízemní balon, který proskočil k vápnu, ale mladoboleslavští odvrátili a Solomon teď vyváží balon. Ale proti němu byl holý, takže Solomon raději přidržel míč a přes Kozla dostávají mladoboleslavští míč doprava k Donátovi, kde to není tak zahuštěné. Zíka také v kombinaci a my budeme za pár okamžiků také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tenhle duel třetího kola ligy. Polovina 30. minuty, Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0 poté, co ve 14. minutě po rychlém útoku domácích skóroval Martin Schubert. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál. My můžeme tedy pokračovat v našem přímém přenosu. 30. minuta končí, 31. začíná. Sparta stále musí dotahovat toto jednogólové manko v Mladé Boleslavi. Teď se o to hosté pokouší po pravé straně, ale tam Králik elegantně dokázal vyřešit situaci proti Mercadovi. Když oba sprintovali za míčem, tak následně si Králik nakopl míč do vzduchu a zastavil to rychleji nežli Mercado. Kozel teď vyváží balón dopředu po levé straně. Po něm bude hrát také Solomon. Solomon má proti sobě holého. Stále Solomon. Langhammer, Zíka, spolupráce ve středu hrací plochy. Donát. Po Donátovi Zíka. Zíková přihrávka na Klímu, ale ten byl včas dostoupený na hranici vápna. Takže mladoboleslavští se tentokrát nedostali do koncovky. A Sparta bude zase rozehrávat tradičně přes ten trojlístek Gudal, Ševinský a Macek. Roman Macek se velmi často stahuje právě ke stoperům a aby se zapojil do spartianské rozehrávky. 32. minuta už se rozeběhla, takže řekl bych maximálně 15 minut do poločasové přestávky. Něco málo se asi nastaví kvůli té kontrole branky Mladé Boleslavy, kdy VAR trošičku pozdržel to potvrzení jednogolového náskoku. Ale jinak se hraje svižně bez nějakých větších prodlev. Ševinský přenesení doleva, kde je připravený Kohl. Kohl už je s míčem uvnitř pokutového území, ale tam byl odzbrojený Kozel. Jeho nákop, který hledá a Klímu. Ševinský musí hledat míč ve vzduchu, ale dobře odhadl tu situaci. Těžká malá domů pro Surovčíka, ale brankář Sparty si tělem stlumil balón a následně rozehrál na Gudala. Macek má míč na ose hřiště, kontroluje situaci napravo, nalevo a nakonec posouvá jen ke Gudalovi. Sochůrek, znovu Macek, rozehrávka doprava na Kadeřábka. Kadeřábek má u lajny Merkáda, ten přebírá míč, ale proti němu je připravený Hybš, takže raději zase ten pas dozadu na uklidnění. Ševinský, následně Gudal. Gudal roztahuje hru až k levé lajně na Kuola. Kuol se snaží teď navést míč k pokutovému území, ale jeho klička nevyšla. Ještě Kuol se snaží vybojovat balón zpátky a má ho Macek. Nakonec přímý volný kop pro Spartu, jako by do poslední chvíle Stanislav Folek nevěděl, jestli to faul byl, nebyl, jestli neponechat výhodu. Kadeřábek se chtěl teď nabídnout na rychlou rozehrávku, kdyby Macek byl pozorný a kdyby to třeba u rozhodčího prošlo. Takže by to mohla být situace bez píšťalky. 33. minuta bude končit. Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0. Letenští teď budou mít k dispozici přímý volný kop, ale ten míč je určitě 30 metrů od brankové čáry. Tam je to daleko do pokutového území, nebo do pokutového území vlastně taky, ale především ke golmanovi Floderovi a jeho obrance. Roman Macek připravený na rozehrávku, kousíček od míče nalevo Sochůrek, napravo Kadeřábek, ale dá se předpokládat, že ani jeden z nich balón asi nedostane, že by to Macek zkusil přímo. Macek zacupital, rozehrávka doleva na Kuola, Kuol má míč v pokutovém zemí, prostrkávačka přímo na Zíku, tohle byla prahbídná přihrávka a je z toho break. Salomon po levé straně, před ním je Kadeřábek, Salomon už je na hranici vápna, rovná si to na střelu, nakonec ještě musí potáhnout míč, zakončení, které jde mimo. Tak jak špatně to vyřešil Kuol, tak ne úplně ideálně si počínal i na opačné straně po tom breaku Salomon. Každopádně Kuol by mu měl poděkovat, protože od Garanga Kuola to bylo velmi špatné řešení. 35. minuta, Sparta stále prohrává v Mladé Boleslavi 0-1 a znovu je to nalevo Kuol, který teď spolupracuje se Sochůrkem. Sochůrek pomalu naváží míč k vápnu. Prosmíkl se mezi dvojicí protihráčů, jenže pak tam byl ještě domácí Zíka, který vybojoval balón a následně si vynutil faul na Sochůrkovi. Sparta více tlačí ty útoky po té levé straně. Dokud tam byl Merkádo, tak se více hrálo na levo. Pak si Merkádo prohodil pozici s Kuolem a zase se to více táhne přes tu levou stranu právě přes Kuola a Merkádo ne tolik vytížený napravo, ale ať už tam byl Kuol a nebo Merkádo, tak to příliš nehraje roli, protože Sparta stále prohrává 0-1 a do větších šancí se nedostává. Teď od domácích jednoznačné zdržování hry, protože stále ještě nebyla navázána hry a tady by se klidně dalo trestat žlutou kartou, protože rozhodčí tady měli opravdu velkou trpělivost s domácím týmem. Ševinský s prvním odkopává ten míč zpátky do míst, kde před pár okamžiky byl, ale tentokrát mladoboleslavští nebudou rozehrávat ze země. Nýbrž, bude to aut, který si musí vzít na starosti Donát. A Spartané se snaží natáhnout co nejblíže tomu místu. Donát volí klasicky auto podél lajny dopředu do míst, kde byl Klíma, ale Spartané vybojovali balón. Ještě ho udrží také Holí ve středovém kruhu ve spolupráci se Ševinským. Následně také Macek ve hře přidržel míč a dává k pravé lajně Merkádovi. Ten po delší době se potkává s balónem. Merkádo má proti sobě Hybše, chtěl si troufnout na souboj jednoho, ale klička nevyšla podle představ. 36. minuta končí, Mladá Boleslav stále vede 1-0, teď Dloubáček na Merkáda na pravé straně, Merkádo odcentroval sražený míč a pro něj si došel golman Floder, takže stav 1-0 pro Středočechy se měnit nebude. Rozehrávat bude od vlastní branky Floder, který dává na Králika, Králikův nákop, který Spartané odclonili, řekněme, a Ševinský dává až k Surovčíkovi, brankář Sparty, ale zase vrátí kapitánovi Ševinskému. Ševinský po zemi na Holého, Holí klajně na Kadeřábka. Kadeřábek teď udělal dva rychlejší kroky, ale pak zase vrátil Holému. Holí faulovaný, ze zadu ho tam skopl Langhamra, i když kroutí hlavou, tak s tím nic moc neudělá, protože hra byla přerušená, Spartané rychle navázali a po Ševinském může hrát Gudal. U levé lajny je to Kuol. Kuol ve spolupráci se Sochůrkem. Sochůrek tam vybídl Ševinského, Macek ucukl na poslední chvíli nohou, aby ten míč prošel. Teď už na pravé straně Mercado, jeho přízemní centr, který mladoboleslavští víceméně bez problémů odvrací, Klíma má balón a snaží se vysunout Schuberta, jenže Zelený dobře odhadl situaci a získal balón a teď si vypomáhá zpětnou přihrávkou k Surovčíkovi. Polovina 38. minuty, Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0, přestože středočeši prakticky nejsou na míči a od začátku zápasu se víceméně brání a jen z jednoho odjedinělého útoku dokázali skórovat. Je ale také potřeba dodat, že Sparta i přes tu určitou územní převahu se prakticky nedostává do nějakého zakončení. Ševinský, jeho nákop, který míří na levou stranu ke Kuolovi. Kuol si zpracoval míč, má proti sobě Donáta, už je na hranici vápna, potáhl si míč v brankové čáře a bude z toho rohový kop. Takže Sparta má standardní situaci na přelomu 38. a 39. minuty a Pražané by se určitě nezlobili, kdyby se jim podařilo konečně dorovnat to jednogólové manko. Macek si narazil balón o reklamní panel a bude to právě tenhle ex-boleslavský fotbalista, který bude posílat centr do pokutového území. Zdvižená pravá ruka od Romana Macka, klasická věc, centr, který se kroutí do branky, ale jde jen přímo do míst, kde je Floder a hned čtveřice hráčů tam zůstala ležet na zemi, dva mladoboleslavští, dva Spartané. Hosté vstali rychleji, Gudal a Holí už jsou na nohou, Klíma a Hybš, tam to trvalo o něco déle. A nakonec to tedy bude míč rozhodčího, ano, míč rozhodčího pro Mladou Boleslav. Sudí Volek tam háže míč před brankářem Floderem, který sebral ten balón ze země a na přelomu 39. a 40. minuty bude rozehrávat ve chvíli, kdy domácí Mladá Boleslav vede nad Spartou 1-0. Gudal ve vzdušném souboji úspěšný, míč má ve středovém nebo na středu. Kozel ovšem fauloval tam Holého, takže Sparta získala míč. Macek bude rozehrávat standardní situaci prakticky na středovém kruhu, posouvá na Gudala. Gudal vrací Mackovi. Macek nákopem přesně nachází nalevo Kuola. Kuol měl trošku problémy s tím zpracováním. Zelený zase až míč zpátky u Gudala, po Gudalovi Ševinský. Ševinský dává k pravé lajně Mercádovi. Ekvádorský křídelník využívá pasu pod sebe na Kadeřábka. Kadeřábek Ševinskému, ten zapojí Gudala. Gudal otevírá levou stranu Zelenému. Tam je teď trošku více prostoru, takže Zelený může potáhnout balon až k pokutovému území. Následně předává Kuolovi. Kuol chtěl jít do souboje jeden na jednoho, ale proti Donátovi to opět nevyšlo. Ta úspěšnost Garanga Kuola v těchto situacích je takřka nulová. Macek dobře zakročil při tom zakládání mladoboleslavského útoku a vybojoval pro Spartu míč, jenže Holí zase

nahrávka od branky Flodera. Spartané zase rychle získávají balón. Kůl na rohu Vápna ještě posouvá Mackovi. Macek do Vápna na Vojtu. Vojta ale hodně z úhlu. Musí využít přirávky pod sebe na Kůla. Kůl na hranici pokutového území. Ještě udržel balón proti jednomu protihráči, ale proti druhému už ne. A Kozel tak může vyvést míč. Po pravé straně se snaží dostat dopředu. Je rychlejší než Sokůrek, ale Sokůrek ten souboj ještě dohrál a přibrzdil tedy ten slibně se rozvíjející útok domácích a mladoboleslavští teď přidrží balón a budou rozehrávat v poklidu. Teď zleva Solomon proti Mercádovi, je rychlejší. Solomon už je ve Vápně, ale z úhlu Solomona přirávka pod sebe a tam musel zakročit Gudal v takovém polopádu. Na přelomu 42. a 43. minuty se tedy domácí mohou nastěhovat k pokutovému území Sparty. Pražané prohrávají na hřišti Mladé Boleslavy 0-1 po gólu Martina Schuberta. Míč u rohového praporku, jde si tam pro něj Hybš, který ale nebude rozehrávat ze země, je to pouze autové vazování. Těsně u rohového praporku, Schubert připravený ještě tam. Jeden z fotografů pomáhá Schubertovi, z pořadatelů pomáhá Schubertovi opravit tu vlaječku na rohovém praporku. Hybš váhá a nakonec míč nakrátko se Zíkou, ten vrátil zpátky Hybšovi, stejně jako následně Langhammer. Králík na ose hřiště Karafia, to je jeho nákop k pokutovému zemí, tam je Hybš a včas zasáhl tady Řábek, který odvrací na rohový kop. Takže na přelomu 43. a 44. minuty standardní situace pro domácí tým, který vede 1-0. Kdo si vezme rozhrávku na starosti? Vypadá to na Kozla, který pomalým krokem míří k praporku. Nechal si tam přichystat míč od jednoho z podavačů. Ještě si ho přikulí tam, kde mu to bude vyhovat nejlépe. Kozol zvihl levou ruku a pravačkou posílá centr do pokutového území. Udal přizdvihl balón, ještě tlačenice ve Vápně a je to penalta. Po hlavičkovém souboji nařízený pokutový kop. Macek fauloval, vidí žlutou kartu a Mladá Boleslav, která vede 1-0, bude ještě navíc v závěru první půle rozehrávat z penaltového puntíku, tak to je z pohledu Sparty hodně smolný zápas. Mladoboleslavští prakticky nebyli v pokutovém území nebo na dostřel branky, ale i tak to může být po první půli 2-0. Připomeňme, že ani vedení 2-0 nemusí být dostatečné. Ostatně zápas Teplice Mladá, Teplice Plzeň nám dnes ukázal, že stát se může opravdu ledacos při tom divokém skóre. Nakonec 5-5. Čeká se na to, až bude tady stvrzena definitivně ta penalta. Macek tam měl loket v tom výskoku, trefil naskakujícího domácího fotbalistu, kterým byl Donát, ten se skácel k zemi a sudí Volek tedy nařídil pokutový kop a míč už má připravený Jiří Klíma. Surovčík proti němu Klíma. Připomeňme, že v týdnu Surovčík čelil penaltě Lyonu. Tam to dopadlo pro Spartu dobře, když Toliso přestřelil. Jak to bude teď v případě Klímy? Klíma versus Surovčík. Klíma pálí přesně k tyči. Mladá Boleslav vede 2-0. Ve chvíli, kdy jsou oznámeny dvě nastavené minuty, tak středočeši odskakují do dvougólového trháku. Macek tam ještě něco utrousil k hlavnímu sudímu a Sparta ve velkém problému. Bude muset dohánět dvougólovou ztrátu, přestože středočeši jsou dopředu takřka nuloví, nikam se netlačí, jen vyčkávají, tak jim to bohatě stačí k tomu, aby vedli nad Spartou 2-0. Jirka Klíma se tady ozývá z Amplionu a z tribuny a domácí publikum Mladé Boleslavy tedy slaví dvougólové vedení. Mimochodem, přestože Sparta je aktivnější, tak v ukazatelích střel je zatím na nule.

0: Takže ona je to taková ta aktivita, která nemá to vyvrcholení v podobě střelby, v podobě ohrožení branky. A v nastaveném čase tedy mladá Boleslav vede nad Spartou už 2-0, běží druhá nastavená minuta. Kadeřábek v problémech na pravé straně, Solomon se ho snaží vytlačit. Ševinský nakopává balon k Vojtovi, ten ale trefil jen Kozla, míč se ovšem odrazil ještě k Sochůrkovi. Sochůrek dává doleva na Zeleného, Zelený Klajně na Kuola. Kuola teď navádí míč k pokutovému zemi, ale nerozuměl si se Zeleným. A tak ten balón jde jen za brankovou čáru. Rozehrávat bude Floder anebo někdo z jeho spoluhráčů. Spíše to vypadá na variantu A, protože Jiří Floder si tam rovná míč. Už je také počítán, ne jako v boxu, ale je to to znamení, že by si měl pospíšit. No a hned po nákupu Flodera první poločas ukončen. Mladá Boleslav vede po prvních 45 plus dvou přidaných minutách nad Spartou 2-0. Nejprve skóroval ve 14. minutě po rychlém útoku domácích Schubert a pak v 45. minutě proměnil Klíma pokutový kop. Takže po prvním poločase Mladá Boleslav Sparta 2-0.
1: Říká náš reportér Tomáš Petr, jenom připomenu, že v už dohraných zápasech fotbalové šance ligy Teplice remizovali 5-5 z Viktorií Plzeň. To je druhé nejgolovější utkání v historii samostatné ligy. No a Zlín ten prohrál s Bohemians 0-2.
2: Radiožurnál Sport.

Tenisový fanoušek má v těchto dnech o zábavu postaráno i pozdě večer, lépe řečeno možná spíš v noci, protože se hrají zajímavé turnaje v Montrealu, respektive v Torontu, tedy v Kanadě. Třeba Jiří Lehečka dnes bude hrát o postup do čtvrtfinále právě v Montrealu, vyzve Španěla Chodara, tedy takovou kometu posledních dní. Jedná se o souboj 12. s 15. hráčem světového žebříčku. No a není to jediná česká účast, už dnes v podvečerních hodinách se podařilo českému duu Pavlásek Rykl postoupit z prvního kola turnaje v Montrealu, když společnými silami vyřadili 2-0 na sety Němce, Hanfmana a Štrufa.

0: byla Mňága a Žďorb ve vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 58 minut. Fotbalistky Slávie se snaží dostat alespoň do evropského poháru, tedy té druhé nejvyšší evropské soutěže ve ženském fotbale, když už to nevíde s ligou mistryň v 28. minutě, ale zatím hrají s Brøndby Kodaň stále nerozhodně 0-0. Připomenu, že v mužské fotbalové lize Teplice remizovali s Plzní 5-5, Zlín prohrál s Bohemians 0-2 a čekáme na začátek druhého poločasu zápasu Mladá Boleslav Sparta. Pro někoho překvapivě, pro někoho ne. Mladá Boleslav po úvodním poločase vede 2-0.
1: Radiožurnál Sport.
0: Ale my míříme do Anglie, konkrétně do Birminghamu, kde se všechno chystá na start mistrovství Evropy atletů. Už na něj odletěla většina českých reprezentantů, navzdory tomu, že se začíná až v pondělí. Největší medailovou nadějí je čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Velká premiéra na evropském šampionátu pak čeká třeba desetibojaře Tomase Järvinena. Tomu je stále teprve 20 let a na letišti byl proto nejen trochu nervózní, ale ukázal i nějaké obavy.
2: Určitě se hrozně těším. Aha. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě.
3: A čeho se třeba nejvíc bojíte, kdyby se to měl nějak popsat?
2: Celého toho závodu. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
3: A co je potřeba potom přímo už na místě, abyste vlastně ukázal to, co umíte? Je to hlavně o psychice, nebo ještě se fyzicky připravit?
2: Určitě sklidně hlavu. Zdraví je taky určitě důležitý. Musím být zdravý, nesmí se mi nic stát. Nebo doufejme cítit co nejmíň věcí po celém těle.
3: No a máte od sebe nějaká očekávání, konkrétní cíle do Birminghamu?
2: Chci se určitě zlepšit osobák, to je ten první cíl. Nebo první úplně cíl je dojít více boj zdravý, druhé je udělat si osobák a třetí je překonat více boj z peru.
3: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Dodala vám příprava před vaší premiérou na evropském šampionátu sebevědomí?
2: Vlastně z obojího, jak dodalo, tak nedodalo. Při tréninkách vím, že jsem dělal osobáky, což je skvělý, ale lehce jsem se zranil právě před republikou. Natrhl jsem si zaďák, málo, ale furt to byl natržený zaďák, což mě lehce zadrželo a nemohl jsem trénovat a asi to úplně na psychice nepomůže, ale doufejme, že to nebudu cítit a bude to v pohodě i v závodě.
3: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Vy jste mluvil o tom, že se musíte hlavně dostat do pohody. Máte proto nějaké rituály, které třeba na místě využijete?
2: Tak já moc rituálů nemám. Mám jeden, ale ten neříkám. Nikdy jsem ho neřekl a asi zatím říkat nebudu. Ale mám jeden, který dělám vždycky před závodem den.
3: A proč vlastně neříkáte, co to je? Myslíte, že by to ztratilo kouzlo, nebo?
2: Je to možný, ale je to taková moje osobní věc.
3: Říká Tomas Järvinen, jeden ze tří českých desetibojařů, kteří budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Zatiště Václava Havla, Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 21 hodin a 3 minuty a my můžeme na Radiožurnálu Sport pomaličku taky za fotbalem. Fotbalová liga nás totiž hodně zajímá na Radiožurnálu Sport, a to tak, že ve třetím kole zatím nabízí hodně zajímavé výsledky i vzhledem k tomu, že fotbalisté Plzně remizovali 5-5 na trávníku Teplic. Co se týče Teplic, tak ty jsou aktuálně na 7 bodech v čele neúplné tabulky, ale skutečně můžeme říkat v čele neúplné tabulky, protože Mladá Boleslav třeba by ještě mohla předskočit právě svého soupeře, a to díky lepšímu skóre. Právě Mladá Boleslav odehrála výborný první poločas se Spartou a o tom druhém bude reportovat právě teď Tomáš Petr.
1: Oba celky se pomalu, ale jistě trousí a z kabiny, a řekl bych, že ve spartianské sestavě bude velký průvan. Rozcvičuje se hned kvarteto fotbalistů, které nebylo v základu. A jestli všichni půjdou do hry, tak to bude tedy radikální řez sestavou. Každopádně v dresech teď na hrací ploše jsou Alcocer, Karabec, Brunes a tím posledním je Eneme. Takhle tohle kvarteto by tedy mohlo jít do hry. Znamenalo by to konec podle mého pro Vojtu, pro Kola a Holého. To je můj prvotní odhad. Teď to můžu také porovnat s tím, co je na hřišti, tak ne. Tak Kol tam je, naopak Mercado chybí. Takže si můžeme vyškrtnout Mercada. Vojta ten nedorazil na druhou půli, Holého také nevidím. Takže i tahle změna proběhla. Mám pocit, že Sochůrek také není na svém místě. Takže to by byla asi ta čtveřice, o které jsem spekuloval v souvislosti s tím, že tedy Sparta chystá nástup Karabce, Brunese, Enemeho a Alcocera. Takže řekněme trošku návrat k té sestavě, která byla proti Lyonu, protože tihle hráli proti francouzskému celku a s výjimkou Enemeho vlastně také všichni v základu. Místo Vojty tedy Brunes, tam to je víceméně jasné. Karabec za Holého, to by také nemělo být velké překvapení. Tak Karabec za Sochůrka, bychom byli podle světelné tabule úplně přesní. Každopádně ještě tam bude také Eneme, ten je za Holého tedy nahlášený, a Alcocer v tu chvíli tedy místo Mercada. No a střídat se bude také na opačné straně, tedy na straně domácích, protože do hry přijde Špatenka a nahradí pro druhých 45 minut Klímu. To je tedy změna a mladoboleslavská. Nejpodstatnější informací samozřejmě to, že Sparta po prvním poločase prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. I když hosté byli aktivnější, tak nevystřelili. Mladá Boleslav, kdybych to řekl, tvrdě byla dvakrát za půlkou a dala dva góly. Na druhou stranu, na její straně napočítáme 6 střel. Takže domácí sice nejsou aktivní, ale jsou nebezpečnější. A proto teď v úvodu druhé půle tedy Mladá Boleslav ve vedení 2-0. Druhý poločas odstartoval nákopem dopředu, takovým vysokým balónem, který tady měl přisvítit asi na úvod druhé půle. Budeme určitě hodně zvědaví na to, jak si Sparta povede v té okysličené sestavě, když to tak nazvu. Ten úvod nové sezóny není úplně ideální od Spartanů. Doma tam porazili sice jak Zlín, tak v předkole Ligy mistrů Olympik, ale na hřišti Zbrojovky Brno prohráli 1-3 a teď tedy dohání dvougolové manko Pražané také v Mladé Boleslavi. Alcocer se nedostal na míč přes Donáta. Spartané vazovali, Zelený otáčí zleva doprava. Tam je Ševinský, 46. minuta končí, Boleslav vede nad Spartou 2-0. Brunes poprvé v kombinaci s Karabcem, ale tentokrát to ještě nedopadlo ke spartianské radosti. Langhammer, po něm také zapojený do hry Kozel. Králika vrací je zpátky na Kozla. Míč doleva na Solomona, ten si šikovně trknul ten balón do běhu. Solomona táhne míč k vápnu soupeře, rána z dálky, tam pouze Surovčík vyrazila. Tak, že se nedostal k dorážce včas čerstvý Špatenka. Na dvakrát je nakonec ale Surovčík skrotil ten balón a vedení Mladé Boleslavy tak zůstává v uvozovkách jen 2-0. Rozehrávka přes Ševinského, dlouhý nákop dopředu a tam už je ale také aut pro Mladou Boleslav, konkrétně pro Hybše, který to má v popisu práce. Míč, který bude putovat Donátovi od Karafiáta, ještě Floder pod tlakem a Králik trošku zazmatkoval a odehrává míč pouze do autu. V úvodu 48. minuty, tedy Sparta při skóre 0-2 z pohledu Pražanů se snaží dostat na dostřel. Eneme bude vazovat a bude to ten dlouhý aut do ohně, proto Gudal přišel na bližší tyč, stejně jako Ševinský, dva vyhlášení hlavičkáři, ale ani jeden nedoskočil, naopak míč přímo do rukavice Flodera, ten by mohl rozehrát do breaku. Nákop, který je spíš vysoký nežli dlouhý, Macek neuhlídal špatenku, ale Karabec se dostává na balón. Karabec na levé straně hledá Alcocera, tam byl ale připravený soupeř se jménem Dunát, po něm už hraje autor zatím rozdílové branky, a tedy Schubert. Schubert natahuje míč do vápna, stále Schubert. Nakonec nevystřelil ani nepřihrál ještě Kozel, ale sbírá ten balón. No a doblesaští zůstávají na dostřel pokutovému území, nalevo Solomon. Solomon se to rovná na pravačku, jeho rána, ale hodně nepřesná, míří dobrých 10 metrů mimo a branku Sparty. 49. minuta odstartovala. Pražané prohrávají v Mladé Boleslavi 0-2. Kadeřábek na pravé straně rozjíždí útok, ve kterém bude pokračovat Sparta přes Kola. Následně hraje také Ševinský a Gudal. To znamená, že míč se pomalu dostává na tu levou stranu Eneme a po něm také Alcocer. Alcocer pomalu nabírá rychlost, prohnal se okolo Donáta, jenže ještě Kozel tam vypomohl a Mladá Boleslav vybojovala balón, přihrávka na špatenku, ale toho překřižoval Gudal a míč má tedy Sparta, konkrétně Ševinský. 49. minuta končí, 50. začíná, Mladá Boleslav vede 2-0, Gudal nalevo Zelený. Zelený vrací zpátky Gudalovi. Gudal kontroluje situaci, Brunes zády k bráně, navíc natěsno bráněný a odzbrojený, špatenka sklepává, ale Gudal přečetl dobře hru a zase získal míč zpátky pro Spartu. Ševinský, Macek ve středovém kruhu, rozehrává doleva na Alcocera. Alcocer teď má trošku volnější prostor, ale stavuje se k němu Schubert. Alcocer se ho zbavil a následně ho Schubert, řekněme, zalehnul a vidí za to žlutou kartu, takže napomínání pro levé křídlo Mladé Boleslavy v polovině 50. minuty, tedy žlutá karta pro domácí číslo 1. Naopak Spartané Holý a Macek byli napomínáni v první 45 minutovce. Holý ten už není na hřišti, takže tam to není tak důležitá informace. Adam Karabec bude rozehrávat standardní situaci, 50. minuta končí, 51. startuje. Sparta by potřebovala gól, aby se dostala do hry, aby dala kontaktní branku, snížila na 1-2, zatím stále prohrává 0-2. Karabec připravený ještě, ale sudí Volek kontroluje situaci ve vápně a vytahuje si tam některé z hráčů, konkrétně to byl Ševinský a společně s ním také Langhammer. Teď už tedy hvist, který dává Karabcovi pokyn. Karabcová levačka, centr na bližší tyč, ale tam nebyl nikdo. Mizerně kopnutá standardka. Pozor teď na Solomona, Kadeřábek mu na poslední chvíli vypíchnul balón, jinak už by tam Solomon John mířil do rychlého breaku. Přerušená hra. Solomon musí trošku couvnout s tím balónem. Řekl bych, že teď to bylo trošičku přísné proti domácím. Každopádně vhozeno, Karafiát, Králik, Zíka a následně na levé straně Hybš. Hybš vrátí zpátky Zíkovi, na něj už startoval Eneme. Spartané sbírají ten nakopnutý balón, konkrétně Ševinský, a aby uklidnil hru, tak si vypomáhá pasem zpátky ke gólmanovi Surovčíkovi. 52. minuta. Sparta stále prohrává 0-2. Zelený. Proti němu je tam Schubert, Zelený si píchnul míč okolo něj, ale potřeboval by pomoc, nemá komu. Nakonec tam zbíhá Eneme a přichází tedy zpětná přihrávka právě na něj a přenesení z levé strany doprava na Ševinského. Po něm hraje Karabec. Karabec navádí na osu hřiště a přenáší doleva, jenže před Alcocerem byl ještě Donát a následně fauluje Eneme. Takže Mladá Boleslav získává balón a Středočeši nikam nepospíchají, mohou podržet míč, v klidu rozehrát, 52. minuta končí, 53. začíná, stále domácí Mladá Boleslav vede nad pražskou Spartou 2-0. Míč za obranu na Špatenku sbírá Zelený i díky dobré práci Gudela, který tam odslonil Špatenku. Macek nemá komu, musí zase si vypomoci přihrávkou zpátky. Ševinský, nalevo Zelený a také Karabec. Karabec tam má Alkosera, přihrávka trošku na paty, takže Alkoser musel zastavit, aby získal balón. Teď už navádí míč na střed, Macek na střelu to má daleko, dává na Enemeho, Eneme otáčí doleva k Zelenému, Zelený dloubá míč směr Vápno, ale tam jsou připravení mladoboleslavští, ještě Zelený vybojoval balone. Nakonec je tam nekompromisní odkop od domácího Zíky a vazovat bude Gudal od vlastní střídačky, poslal míč Surovčíkovi, který se zapojil do rozehrávky, posunul Ševinskému, 54. minuta běží, Sparta prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Eneme do středového kruhu dává na Krapce u levé lajny, teď už hraje Alkoser, navádí míč k pokutovému zemi, stále Alkoser, jeho rána, trefila Karafiáta a míč tedy odražený na rohový kop. Sparta bude mít k dispozici standardní situaci. V 54. minutě to můžeme brát jako první střelecký pokus. Střela na branku, tam stále svítí velká nula. Mladá Boleslav tam má alespoň 3 střelecké pokusy na branku. A hlavně má vedení 2-0 na přelomu 54. a 55. minuty. Teď by mohla Sparta samozřejmě korigovat, pokud se povede dobře zahrát ten rohový kop. Centr na bližší tyč, Gudal. Jeho hlavička ale míří nad, takže skóre se měnit nebude, ale měnit se bude personální složení Mladé Boleslavy, protože do hry půjde Letenaj. A jestli jsem správně viděl, tak na té světelné tabuli problikla 17, takže by Špatenka šel hned po 10 minutách dolů z trávníku. Je to tak, Špatenka má dohráno a místo něj tedy přijde Letenaj. Tam musí být nějaký zdravotní problém. Přestože se rozsvítila ta čísla, tak Špatenkovi se ze hry vůbec nechtělo. Letena je na hřišti, Špatenka má dokopáno, tak to byla opravdu epizodní role, když to tak nazveme, protože to trvalo zhruba 10 minut od té pauzy, po které nastoupil Špatenka do hry, ale ještě před vypršením 55. minuty ho nahradil Letenaj. Každopádně nejpodstatnější informací je to, že i po 10 minutách druhé půle Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0, 56. minuta se rozeběhla. Nákop, který sebral Gudal, i když byl trošku přitažený, hrát tak může Eneme. Na levé straně dostává míč Alkoser, jeho centr do vápna, ale tam není nikdo. Bylo to přesně mezi Brunese a Kuola, který tam ještě zabíhal na zadní tyči. Takže centr bez nějakého efektu nebezpečí. Rozehrávat bude od své branky Jiří Floder, který zatím prožívá až nebývale klidný zápas proti pražské Spartě. Nákop, který zase sebere Gudal, mladoboleslavští velmi často a rychle ztrácejí míče. Na druhou stranu, na rozdíl od Sparty, dokáží být nebezpeční, když už se dostanou k pokutovému území soupeře. Letenaj poprvé pořádně v akci a hned faul proti Mackovi. Takže míč pro Spartu na ose hřiště, kousek před tím středovým kruhem. Rozehrávka, která byla příliš rychlá, alespoň podle sudího Volka, takže Alkoser nemůže pádit dopředu po levém křídle. Spartané chtěli využít toho momentu překvapení. Zelený vrací zpátky na Ševinského. Ševinský nikam nepospíchá. Karabec, znovu Ševinský. A hrát bude také Macek. Přenesení na levé křídlo na Alkosera, ale toho dostoupil Donát. Ještě Zelený chtěl zabojovat, ale už je to Karafiát a 57. minuta končí. Sparta stále prohrává v Mladé Boleslavi. Teď Gudal promáchl hlavou ten nakopnutý míč, ale ještě ho tam dokázal zajistit Ševinský. Ovšem ten už nepřihrál přesně. A tak na tahu Langhammer, po něm Králik. Králik roztahuje doleva a Hybš tak může vyvést míč. Solomon, proti němu je Kohl. Solomon se vyhl Kohlovi a dále už ho nepustil Macek. Ještě ale hrát může domácí Zíka, který byl jednoznačně přitažený. Tam si Karabec pomohl rukama a není se čemu divit, že tady byla přerušená hra. 58. minuta je ve své polovině. Sparta stále prohrává v Mladé Boleslavi 0-2 a že by tam byl náznak nějakého zdramatizování, to se zatím říci nedá. Eneme faulovaný Kozlem, ale bylo to ještě na obrané polovině Sparty, takže žádné přímé ohrožení se konat nebude. Ševinský rozehrává doprava na Kadeřábka. Kadeřábek vrací zpátky Ševinskému. Po něm hraje Budal. Budal ve středovém kruhu na Ševinského. Spolupráce stoperské dvojice Sparty. Kapitán přidává Kohlovi a ten z první dává na paty Kadeřábkovi, takže to nemohl v žádném případě Kadeřábek stihnout se tak rychle zastavit a zahrát ten míč. Špatná přihrávka od Kohla. Vazovat tak může tady Hybš. Zapojuje Králika. Králik ten posouvá k Floderovi. Brankář Mladé Boleslavy si musí dát pozor, dotírá tam Brunes. Nákop k půlící čáře, tam zase Gudal odvrací hrozící nebezpečí. Alcocer má balón na levé straně, tam proti dvojici protihráčů, vyhnul se Donátov, ale ještě je tam Karafiát. A na toho už Alcocer nestačil, alespoň autové vazování ne. I ten aut přisouzen Mladé Boleslavy, takže snaha Alcocera přišla vníveč. Králik, po něm Hybš. Hybš nakopává doleva k Solomonovi, těžký míč, který Solomon sice udržel ve hře, ale jen za cenu ztráty. Gudal, po něm hraje Eneme, znovu Gudal ve středovém kruhu, opět Eneme, dokázal se vyhnout to Solomonovi, pak hraje Karabec, Macek, polovina 60. minuty, za chvíli za námi bude hodina hry, Sparta prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Alcocer, Macek. Macek přináší z levé strany doprava, Kadeřábek zpracoval na prsa, sklepává na Kohla, ten pálil levačkou, ale trefil jen Králika. Ještě Kadeřábek na balónu, poblíž vápna, vypomáhá si pasem zpátky, hrát může Macek po Ševinském, následně Gudal, norský stoper pěkně našel Zeleného. Zelený, ale lehce odstavený, ještě Brunes vybojoval mít zpátky, pardon, Karabec samozřejmě, po něm hraje Alcocer, spolupráce se Zeleným nevyšla, i když nápad to nebyl špatný, narážečka přečtená mladoboleslavskou defenzívou, Letenaj ve spolupráci se Schubertem na pravé straně a následně Schubert chtěl přenést na Solomona, ale Kadeřábek pohlídal tu situaci a sklepl míč k Surovčíkovi, Gudal, po něm Macek. Macková rozehrávka doleva na Alcocera. Alcocer si navádí míč, ale stál se k němu Schubert, stále Alcocer. Musí si pomoci přihrávkou na Zeleného. Zelený dává zpátky k půlící čáře na Gudala. Gudal na Kadeřábka doprava. Po něm bude hrát u lajny Kohl. Následně Eneme a také Macek, spartianský Ťukec, který ale nepřiváží nějaké nebezpečí pro pokutové území soupeře. 1.60. minuta končí, 2.60. začíná. Středočiši stále vedou nad pražskou Spartou 2-0. Zelený. Po něm bude hrát Gudal. Ve středovém kruhu zaparkovaný Ševinský. Spolupráce s Enemem. Následně znovu Gudal. Gudal teď vyváží míč dopředu, dává klajně na Alcocera, Alcocer posouvá na Karabce, Karabec zdvojený a tak vrací Alcocerovi, Alcocer jeho centr pravačkou slabý. Přímo do místa, kde byl jen gólman Floder, nikdo ze spoluhráčů tam neměl šanci dostat se do koncovky, polovina 62. minuty. A i těch několik změn na straně Sparty nepřineslo nějaký jiný obraz, řekl bych. A naopak teď mohou domácí vyrazit do breaku po levé straně. Schubert už se tam hrásí na ose hřiště, ale míče přebírá Kozel, nalevo nepřejde přes Enemeho. Eneme tam dobře splnil defenzivní úkoly a přenáší hru na Alcocera, ten sklepl Zelenému. Zelený ten nebude pospíchat dopředu, protože tam už zase otravoval v uvozovkách Schubert a tak raději Spartané uklidňují to zakládání útoku. Karabec na pravé straně tentokrát pádí s míčem dopředu. Má tam před sebou Brunese na hranici vápna, také se snaží najít Brunes. Sice vypálil, ale trefil jen před ním stojícího Karafiáta, takže zblokovaná rána a následně Brunes fauluje Zíku. Ve chvíli, kdy mladoboleslavští chtěli přejít do protiútoku, polovina 63. minuty. Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0, poté co ve 14. minutě skohoroval Schubert a následně v samotném závěru první půle proměnil pokutový kop také Klíma. Macek má míč ve středovém kruhu, rozehrává na Zeleného, ten ještě pustil míč až na Alcocera. Alcocer už je uvnitř pokutového území, jeho zakončení sražené na roh. Byl to Donát, který zblokoval tuhle ránu. A Spartané budou rozehrávat standardní situaci. Mezitím už se chystá na nástup do hry Kolářik. Takže mládí vpřed, jako by si řekl Aleš Majer, a do hry pošle teprve 19-letého křídelníka, který by to mohl poměrně rozhýbat z pohledu Mladé Boleslavy. Kolářík ale ještě musí počkat na ten nástup do hry. Sparta rozehrála nakrátko. Karabec před hranicí vápna, ale zastavený Schubertem. Následně Králik dává Solomonovi a teď se nabízí mladoboleslavským šance na break. Solomon táhne balón po levé straně, je tam také Kadeřábek. Solomon je ale rychlejší. Kadeřábek se ho snažil alespoň vytlačit mimo nebezpečný úhel. A nakonec z toho bude autové vazvání pro Spartu. 65. minuta začala. A Pražané prohrávají v Mladé Boleslavi 0-2. Ševinský má míč uvnitř pokutového území. Gudal bude vyvážet balón. Rozhodně se norský stoper nebojí toho rozjíždět útočné akce Sparty. Zelený u levé lajny spolupráce s Alcocerem. Ten, když nemá rychlost, tak je samozřejmě to nebezpečí poloviční. Alcocerova přirávka na Brunese. Brunes pálí, jeho rána je vytlačená brankářem Floderem na tyč a na roh. Ne, kop od brány, tak nakonec se ten balón kroutil. Přišlo mi, že konečky prostů to Floder vytahoval, ale ta rána šla těsně vedle. A zápas nedohraje Schubert a místo něj tady přijde už zmiňovaný Kolářík. To vlastně byla jediná změna Mladé Boleslavy proti tomu poslednímu ligovému zápasu, kdy středočiši remizovali v Olomouci 2-2. Tedy Kolářík chyběl a nahradilo v základu Schubert. Vyplatilo se, protože dal gól. Teď tedy Kolářík přichází do hry už za stavu 2-0 pro Mladou Boleslav. Nákop na Gudala, který tedy získává Spartě balón. Eneme měl to trošku na dlouhou nohu, musí zabojovat, dobře pokryl míč a přináší na Ševinského tu zodpovědnost. Napravo Kadeřábek, po něm Kuol a zase Kadeřábek. 66. minuta končí a Pražané stále mají hodně daleko to, aby zdramatizovali tenhle zápas. Prohrávají 0-2. Alcocer na levé straně má proti sobě bránícího Donáta, posouvá míč Zelenému. Zelený padá v pokutovém území, ale penalta to nebude. Sudí Volek byl blízko, ukazuje, že na penaltu je to málo. Nejsem si jistý, jestli v tuhle chvíli ta situace nemá jen dvě řešení, tedy buď pokutový kopa nebo žlutou kartu pro Zeleného. Že se to dá vyřešit i bez karetního trestu nebo penalty, je poměrně překvapivé, protože buď toto faul byl, anebo by to podle mého mělo být simulování. Ale pokračuje se tedy dále. 67. minuta je ve své polovině. Nákop na Solomona, krásně skrotil balón tenhle šikovný nigerijský fotbalista na pravé straně. Rozehrávka, která jde na Letenaye, po něm hraje Langhammer. Langhammer má před sebou Ševinského. dává míč doleva Koláříkovi, Kolářík si to rovná, hledá střeleckou pozici, ale nenašel odražený balon, ještě našel Zíka, pokus dálky, slušná táhlá rána přízemní, kterou Surovčík možná kontroloval, možná by s ní měl více problémů, než by se na první pohled zdálo, ale nakonec ten pokus šel mimo, že pro Spartu to dobře dopadlo, naopak pro Boleslav škoda, že to nebyl už ten definitivní zářez, který by Spartu poslal úplně do kolen. Takhle i v 68. minutě zůstává skóre v uvozovkách jen 2-0 pro Středočechy. Macek na ose hřiště posouvá Gudalovi. Gudal ten dává k levé lajně Alkosérovi. Alkosér hodně vytížený v tom druhém poločase, kdy přišel do hry. Alkosérova přihrávka na Enemeho před hranicí vápna. Těžko budou Spartané hledat prostor na střelu. Alkosér něco mezi centrem a střelou. Odražený balón pro Macka. Zelený dává nalevo Alkosérovi. Alkosér navádí míč do pokutového území. Alkosér ale nemá rychlost. Přesto levačkou ještě hledal před brankou Brunese. Míč nepropadl. Zelený dává Mackovi. Mackův centr zase nenabral potřebnou výšku. Macková hlavička následně jen nabízí míč mladoboleslavským. Ale ten by teď mohl vyslat na steč Koláříka, který se nabízí na levém křídle. Ale ta přihrávka byla o něco pomalejší. Každopádně teď je to 4-2 Kolářík. Jeho zakončení Surovčík jen vyrazil. A Spartané následně sebrali balón, ale tohle se dalo asi řešit lépe, protože napravo Koláříkovi nabíhali hned dva spoluhráči, konkrétně Langhammer a Solomon, ale ani jeden se balónu nedočkal. 69. minuta je v své polovině, Sparta stále prohrává 0-2, ale teď je to Alkosér, který navádí míč z levé strany do pokutového území, neproklestil si cestu do zakončení a zase Středočeši půjdou do brejku. Solomon faulovaný, ponechaná výhoda, Karafiát. Tam Ševinský vystoupil proti míči, balon má Langhammer, další nedovolený zákrok, řekl bych ano, ale teď od domácích, takže už nemůže pokračovat útočná akce Letenaj, tam atakoval nedovolně kapitána Sparty Ševinského a na kobereček ještě půjde Zelený za ten předchozí zákrok, takže si zapíšeme mezi hříšníky tohohle zápasu Jaroslava Zeleného. Polovina 70. minuty a Sparta stále prohrává 0-2 a zdá se, že i ten druhý zápas v sezóně na hřištích soupeřů Sparta prohraje o dva góly. V Brně to bylo 1-3, v Mladé Boleslavi je to zatím 0-2. Alkosér na levé straně znovu v postupu k pokutovému území, po něm Zelený. Zelený je vrací do středového kruhu, kde je Ševinský. Ševinský otáčí doprava k Kadeřábkovi. Kadeřábek zpátky na střed na Macka. Macek hledá Enemeho na ose hřiště. Ten ale z první sklepává Zelenému. Zelený zase zpátky na Macka. Ten pouští míč za sebe. Ševinský se nabízí napravo vypomoci Kadeřábkovi. Kapitán Ševinský ale zase vrátí na Macka. Macková přihrávka na Enemeho, ten je na ose hřiště, zkusil to z dálky, ale rána mizerná, mířila nad, nebylo to dobře trefené, ale chápu, že pokud se nevystřelí, tak gól nepadne a vzhledem k tomu, že Sparta se prakticky nedostává ke střelám, tak musíme ocenit vlastně i to, že to Eneme zkusil, i když to je takhle v uvozovkách zoufale. Polovina 1.70. minuty. Sparta prohrává stále 0-2. Nákop Flodera, Zelený jde do vzduchu, po něm hraje Gudal, ale tam už budou mladoboleslavští a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu ve vstupu do zpráv. 71. minuta končí, Mladá Boleslav vede nad Spartou 2-0, ve 14. minutě otevřel skóre Schubert a pak v závěru prvního poločasu proměnil pokutový kop Klíma. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál. 72. minuta za kopnutý balón, protože na zemi se ocitl jeden z domácích, konkrétně to byl Kozel, mezitím Sparta vystřídala Rineš. Jde do hry místo Zeleného, takže hrdina toho zápasu proti Lyonu, který jeden gól dal a na druhý přihrál a má teď spasit Spartu také tady v Mladé Boleslavi, kde zatím Pražané prohrávají 0-2. Rineš sportovně vrací míč na kopačky Mladé Boleslavi, Donát, po něm Karafiát. Rineš teď odhlavičkoval ten nakopnutý balón. Macek si narazil míč o kozla. Ševinský je pod tlakem při té rozehrávce, ale zvládl to s Mackem dobře. A hra tak může napravo Kadeřábek. Kadeřábek ale přidrží míč, předá zase Mackovi. Macek ten posouvá na Gudala podél té středové čáry. Gudalová pěkná ulice na Alcocera. Alcocer už je u pokutového území. Rineš se pokusil o centra, ale trefil jen Karafiáta. Na druhou stranu bude z toho z pohledu Sparty alespoň rohový kop. V polovině 73. minuty, kdy svěřenci Triana Briana Priského stále prohrávají 0-2. A od rohového praporku bude rozehrávat Macek. Spartané natlačení poblíž golmana Flodera. Macek posílá balón právě tam, spíše na zadní tyč, kde naskakoval Alcocer, ale byl přehlavičkovaný. A ještě ten odražený balón má Karabec. Jeho centr zase. Spartané nedokázali zvednout ten míč výš než metr a půl, dva metry. Všechno to lítá příliš nízko, takže to nedojde na adresu určení. A teď pozor na rychlý break Kuol ve skluzu odpálil ten míč před Solomonem. Solomon teď ještě bude hrát znovu napravo po rychlém autu Mladé Boleslavy. Solomon versus Rineš. Rineš měl navrch v tomhle souboji. Ponechaná výhoda. Macek má míč. Posouvá na Enemeho. Eneme dává k pravé lajně Karabcovi. Karabec teď nabírá rychlost a snaží se dostat míč k pokutovému území, ale není moc kudy. Středočeši to tam mají dobře zahuštěné. Narážička s Mackem. Karabec, Rineš. Spartianská spolupráce, která pokračuje u Alcocera nalevo. Alcocer dává Rinešovi. Rinešův centr, který končí faulem Kadeřábka. Ne, byla to hlavička Hybše, která nakonec v tom souboji s Kadeřábkem byla uznána jako vyhovující, takže pro Spartu dobře, protože trošku to lidově řečeno smrdělo faulem Kadeřábka. Alcocer má míč na levé straně, snaží se o centr. Brunes a Karabec tam byli ve vápně. Ještě Macek zpátky na Alcocera na levou stranu. Alcocer naznačil centr, vyhnul se Donátovi. Jeho centr odražený. Rineš v pokutovém území se neprosadí. Ještě získává balón zpátky. Macek. Macková přihrávka zpátky doleva na Alcocera. Alcocerův další centrovaný míč tam naskakoval. Sice Eneme, ale gólová hlavička to nebyla. Stále Mladá Boleslav 2-0 i končící 75. minutě, tedy za chvilku to bude závěrečná čtvrthodina pro Spartu, která potřebuje skórovat dvakrát, aby získala alespoň bod z tohohle zápasu. Jinak Sparta po třetím kole bude mít na kontě jen 3 body a bude jí tedy hned v úvodu sezóny povážlivě ujíždět vlak. Připomeňme, že Mladá Boleslav by se v případě výhry dostala na 7 bodů, stejně jako Teplice. Zítra ale tohle může překonat ještě Slávia s Jabloncem, 2 6-bodové celky, které nastoupí ke svým zápasům až v tom zítřejším programu 3. kola Šance ligy. Sparta vazuje na levé straně, míč má Eneme, po něm Gudal. Gudal dává do středového kruhu na Ševinského. Ševinský teď vymýšlí, co s balónem. Nakonec spolupráci s Karabcem nakrátko. Ještě jednou si oba proměňují balón. Zapojí také Kadeřábka u lajny. Po něm bude hrát Ševinský. Dlouhé přenesení doleva na Alcocera. To se bude těžko zpracovat, ale Alcocer to zvládl velmi slušně. Přihrávka pod sebe na Rineše. Rineš si to srovnal na levačku. Další nepovedený centr, který skončí bez spartianského zakončení, je to bezzubé poblíž pokutového území. 77. minuta. Sparta stále prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Ševinský přihrává na Enemeho. Eneme dává na Gudalova rozehrávka k Alcocerovi, Karabec v pokutovém území, jeho centr, ale tam šel do vzduchu Králik a oloupil tak doslova Brunese o gólovou hlavičku. Gudal dává kléně Alcocerovi, Alcocer opět posouvá na Karabce, Karabec ještě stihl odcentrovat a tam nabíhal, nebo byl připravený zakončit Brunese, ale v takovém polopádu zakončil mimo. 77. minuta končí. Mladá Boleslav stále ve dvougólovém vedení nad pražskou Spartou. Naplněná kapacita stadionu 5000 fanoušků oznámeno na dnešním duelu. Rineš sbírá nákop Flodera, Sparta zase rychle na míči. Macek dává na Ševinského ve středovém kruhu. Ševinský zapojí Karabce. Krapcovi se tam rozebíhal gól, ale ta přihrávka byla nepřesná a středočeši mohou jít do brejku. Ne, Langhammer uklidňuje hru, nikam nepospíchá. Pro mladou Boleslav teď je možná důležitější podržet ten míč v klidu a nebláznit směrem dopředu. Nákop nakonec stejně skončil fautu, takže možná by bylo opravdu pro boleslavské lepší, kdyby si počkali s tou rozehrávkou. Sparta to zkusí zleva přes Alcocera. Rineš. Znovu Alcocer. Proti němu už je tam Donát a navíc mladoboleslavští se snaží zdvojit Alcocera. Přihrávka na Rineše zpátky. Gudal otáčí hru napravo, kde je Kadeřábek. 79. minuta. Nákop na Brunese. Floder šel do vzduchu a Brunes chtěl uhnout a Floder přes něj přepadl jako přes stoličku. Úplně bych v tom neviděl nějaký úmysl, Králik tam přispěchal zase pomstit spoluhráče, řekl bych, že je trošku zbytečně, protože Brunes uhýbal a vlastně se hned i omlouval za ten střet s Floderem. Každopádně v polovině 79. minuty za stavu 2-0 pro mladou Boleslav přerušená hra a ošetřovaný je golman Floder. Téhle pauzy využívají ostatní hráči k tomu, aby se napili, aby si vydechli. Možná z pohledu Sparty před tím závěrečným náporem, z pohledu mladé Boleslavy, před tím koncem, kdy středočeši to budou chtít dohrát takhle v klidu. Protože mladá Boleslav vede stále 2-0 a i když Sparta je víc na míči, hraje se převážně na obrané polovině mladé Boleslavy, tak Pražané prakticky neměli možnost snížit na 1-2, nějak zdramatizovat tenhle duel. Mladá Boleslav pošle do hry Buriána v dohledné době. Už je tam připravený stejně jako Kadlec, takže dvě změny má nachystané Aleš Majer, kouč mladé Boleslavy. Floder už je na nohou a chystá si ten nákop od branky. Kadlec a Burián ještě do hry teď nepůjdou. Kadlec tam ještě přijímá poslední taktické pokyny od Aleše Majera. Dlouhý nákop Letenaj nakonec přetlačil v souboji Gudala, ale pak tam byla ruka od Langhamra. Spartané rozehráli, co nejrychleji to šlo. Ševinský vyváží balón a dává napravo Klajně, kde Kuol potáhne míč k pokutovému území soupeře. Kuol, jeho centr, ale připravený Karafiát, který odvrací k rohovému praporku a Sparta bude rozehrávat standardní situaci, takže Kadlec s Burianem si zase ještě budou muset počkat na nástup do hry. Polovina 1.80. minuty. Sparta stále prohrává 0-2. Nic se nemění na tom skóre, které určili v první půli domácí po trefách Schuberta a Klímy. Rohový kop Sparty si bere na starosti Karabec, centr, který se kroutí do branky, ale tam Králik na bližší tyči ovládl vzdušný prostor a odvrací do bezpečí. Kuol bude vazovat. Vybral si Rineše na pravé straně, spolupráce těchto dvou Spartanů pokračuje. Kuol má proti sobě ale Koláříka. A teď tady přichází ta zpětná přihrávka a Spartané zapojí Macka, který je v pozici posledního na středovém kruhu. Napravo Karabec. Rabcova přihrávka na Enemeho. Eneme dává zase zpátky doprava, kde je Rineš. Takhle to úplně nezná v těch místech stadionu. Rinešův centru levačkou nebyl marný, ale Králik odvrací a Solomon půjde do breaku. Proti němu stojí Macek. Solomon si neprohodil Macka. Ukázal se, že z toho vzájemného působení u Mladé Boleslavy Macek měl lepší informace nežli Solomon. Alcocer na levé straně v polovině 82. minuty. Tedy v čase, kdy Mladá Boleslav stále vede nad Spartou 2-0. Ševinský, po něm Kadeřábek na pravé straně, znovu Ševinský. Zapojí se také Eneme, který si seběhl pro balón, předává ale opět na Kadeřábka, Ševinský. Ševinský posouvá na Gudala, Macek u levé lajny, je to Alcocer. Alcocer a jeho přihrávka na Macka. Macek ten otáčí zase zpátky doprava na Ševinského. Ševinský je a Klajně na Kuola. Spartané jak v házené.

pod tlakem. Sparta vůbec není nebezpečná tady v Mladé Boleslavi. Marně pátrá v paměti, jestli mě napadne nějaká zajímavá situace, ze které by Pražané mohli skórovat. A nenacházím nic. Eneme. Ale po něm už Letenaj, jenže ten zpracoval jen pro Macka. Rineš může jít dopředu. Nalevo má Alcocera. Alcocer kontroluje situaci v pokutovém území. Eneme, Rineš. Alcocer dostal trošku delší přihrávku, než by se mu hodilo. A teď se bude dostávat od rohového praporku. Vypomůže si přihrávku zpátky na Gudala. Na ose hřiště Macek. Macková nezištná přihrávka, která ale nepropadla k NMMu, a tak Solomon by mohl jít do breaku. Ne, Macek čistě vybojoval balón a následně dává doleva na Alcocera. Po něm hraje Rineš. Rineš vlastně pálil zase ten centrovaný balón, aniž by zkontroloval situaci ve vápně. Ještě NM tady dobře odhadl situaci a získal balón. 85. minuta startuje a Boleslav vede nad Spartou 2-0. Alcocer na rohu pokutového území vlevo, Karapcův centr, Brunes naskakoval, ale nedokázal trefit přesně balón. Takže gólman Mladé Boleslavy Floder bude rozehrávat od své branky a teď už tedy konečně mohou domácí vystřídat. Karafiat má dohráno, přichází Kadlec a místo Solomona přijde už zmiňovaný Burián. Dvojí střídání na straně Středočechů, kteří jsou stále blíž a blíž tomu, aby vlastně zopakovali to poslední vzájemné střetnutí se Spartou, kdy také po konci utkání slavili, i když tam to bylo trošku jinačí, protože Mladá Boleslav ve čtvrtfinále MOL Cupu vyhrála 4-2 na penalty, poté co zápas i po prodloužení byl 0-0, takže až po rozstřelu boleslaští slavili postup. Předtím se naopak dlouhodobě dařilo Spartě. Čtyřikrát v řadě vyhrála ve vzájemných zápasech, co se týče domácí soutěže, naposledy v listopadu 2024. Mladá Boleslav doma remizovala se Spartou 2-2 a poslední vítězství Mladé Boleslavy nad Spartou se datuje do 29. října roku 2023, kdy Středočeši porazili Spartu 3-1. Teď tedy v polovině 680. minuty Mladá Boleslav vede 2-0. Míč ve středu hrací plochy pod tlakem Zíka, ale dokázal se zbavit jednoho strážce, následně ale odzbrojený čistě Karabcem. Karabec teď navádí míč k vápnu, dává doprava Kuolovi. Kuol má proti sobě dva protihráče a trefil sice až toho druhého z nich, ale zase řekl bych, že od Kuola mizerné řešení. Naopak je tady break na druhé straně. Kolařík dostává míč do běhu na levém křídle. Spartané se ale vrací v dostatečném počtu a Eneme dobře četl hru a vypíchl Kolaříkovi míč. Takže Eneme teď může navádět míč zase na opačnou stranu hrací plochy. Nakonec se přenechává tuhle starost Rinešovi. Ten posouvá na Macka na ose hřiště. Macek dává doleva na Rineše. Rineš nemá kudy, protože v cestě stojí Burián, Gudal a napravo už je to Kadeřábek a po něm Karabec. Polovina 87. minuty. 0-2 prohrává Sparta v Mladé Boleslavi. Karabec neprošel do vápna. Mladoboleslavští naopak při výpadu před faulování a žlutou kartu vidí také Kadeřábek. A naprosto po právu po tom zákroku na Kozla, který si žádal určitě napomenutí. Spartě se to krátí. Pokud chtěla napodobit to, jak to probíhalo v tom zápase Teplic z Plzní, kdy se děly velké věci, obraty tam a zpátky, řekněme, tak to se tedy rozhodně nepodařilo, protože Sparta stále prohrává 0-2. Připomínám, že Plzeň vedla v Teplicích rychle 3-0, pak ale 4-5 prohrávala, nakonec se body dělili po výsledku 5-5. Tady to tak gólově bohaté zatím rozhodně není a už ani nebude v těch závěrečných minutách. A je to už jen o tom, jestli Sparta třeba dokáže korigovat na 1-2. 88. minuta končí. Mladá Boleslav stále vede 2-0. Rineš. Jeho přihrávka Alcocerovi trochu na paty a proto nevyšel ten další postup proti Zíkovi.

0: Spartané budou vazovat mezi střídačkami. Budal nakonec vazoval o dobrých 15 metrů jinde, ale sudích to vyšlo a prošlo bez nějakého napomenutí. Nákop k Brunesovi, který byl zezadu faulovaný Donátem, takže Sparta bude rozehrávat přímý volný kop na ose hřiště. Je to ale míč nakrátko ke Gudalovi. Gudal dává doleva Alkosérovi. Alkosér a jeho zpětná přihrávka na osu hřiště Mackovi. Macek zase vrátí doleva, tentokrát je ale Rinešovi. Rineš naznačil centru, ale jen si potáhl balón na podruhé, už centruje, zblokovaný centr, pro který se jde Floder, který boxuje míč přes Brunese. Rineš a Burian se tam přitahují o balón a z toho nakonec těží Macek. Roman Macek dává teď do středového kruhu Ševinskému, ten posouvá doprava na Karabce. Karabec navádí míč a dloubáčkem hledá ve vápně Alkosera, ten to měl těžké na zpracování. Sparta vůbec nemá tak na branku poblíž vápna, je to bez nápadu, bez zakončení, naprosto bez šance nějak ještě tenhle zápas posunout k nějakému zajímavějšímu závěru. 90. minuta je už ve své polovině a za chvilku se tedy dozvíme nastavený čas. Pokud jsem to správně odpozoroval, tak by to měly být 4 minuty. Čtyřka už tam problikla na světelné tabuli, takže Sparta má aktuálně zhruba 4,5 minuty na to, aby dvěma zásahy vydolovala alespoň bod z tohohle utkání. Nákop, který Macek odhlavičkoval jen na kopačky Langhamra, který následně odráží míč k Surovčíkovi. Surovčík pod tlakem musel nakopávat z první. Alkosér se nedostane k míči dříve než Donát. Donát trefil právě Alkoséra tak, aby středočiši vazovali. 4 minuty nastavení startují. A v úvodu té přidané doby Sparta stále prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. A připomínám, že jestli Spartané dnes nebudou bodovat, tak ze 3 zápasů budou mít na kontě jedno domácí vítězství nad Zlínem a prohry na hřišti z Budovky Brno a Mladé Boleslavi. Tedy pouhé 3 body z 9 možných. Ševinský, Gudal, po něm Eneme. Tukes ve středu hrací plochy, do kterého se zapojil také Macek, ale ten už trošku přibržďuje tenhle Tukes. Kadeřábek na pravé straně nakopává míč dopředu na Kuola, ten si trochu pomohl rukama v souboji s Hipšem, ale faul se nepíská. Hipšovi se teď nechce úplně na nohy, má tam křeče, do akce rychlé povolání lékaři, tak nevím, jestli ty křeče mohou být až tak hrozivé, aby bylo potřeba takových gest. Každopádně lékaři a maséři z domácí střídačky vystartovali rychle. Druhá nastavená minuta už běží, ale Šmajer se teď dohaduje s asistentem rozhodčího Janem Patákem o něčem. Ještě předtím Marek Matějovský jako vedoucí Středočechů uklidňoval trenéra Majera. Krátí se to, krátí a nedokážu si představit, že by Sparta měla nejen zdramatizovat tenhle zápas, ale vlastně vůbec pomýšlet na to, že dá gól, protože opravdu, co se týče nebezpečí u branky soupeře, tak Sparta je naprosto nulová. Střely, tam je to sice už 11-11 podle statistiků, ale střely na branku 4-0. Takže Sparta stále ještě nedokázala ohrozit přímo Jiřího Flodera, který kráčí za čistým kontem v souboji s Mladou Boleslaví, s Mladé Boleslaví se Spartou. Třetí nastavená minuta z avizovaných 4. Teď se ale určitě přes 60 sekund nehrálo při ošetřování Hipše. Budeme zvědaví, jestli to bude také nějak akcentováno v tom nastaveném čase. Eneme a jeho dlouhý out z pravé strany, míč na bližší tyč, kde ale Spartané ani nešli do výskoku. Ještě tam Karabec na chvilku vydoloval balón, ale teď už je to break Mladé Boleslavy, ve kterém se snaží Burian přetlačit Rineše, ale Rineš si dal výborně tělo do toho souboje a nepustil Buriana do koncovky. Surovčík si musí dát pozor, rozehrává doprava na Enemeho, k němu se stahuje Letenaj. Eneme zasekl svůj postup a teď posouvá míče na osu hřiště, kde je Gudal. Gudalová přihrávka na Karabce. Karabec už na přelomu třetí a čtvrté nastavené minuty se snaží založit útok. Sparta stále prohrává 0-2. Karabcův out. Rineš. Po něm hraje Macek. Macek otáčí hru na Agudala. Agudalův pas, který míří doprava a tam je Kadeřábek. Kadeřábek vybízí kůl, ale ten tak napůl bez zájmu jakoby nakopával ten míč směrem do vápna. Odražený míč sice sbírá Macek, ale až u půlící čáry, takže zase k nějakému nebezpečí bude daleko. Propadlý míč Brunes v pokutovém území z úhlu. Vracel před branku ještě Alcocer. Jeho nabídka přímo pro gólmana a Flodera, který možná teď řešil největší závar v pokutovém území, když to tak řeknu. Ale zase Sparta dnes, musíme to po několikáté zopakovat, naprosto nulová směrem k brance Mladé Boleslavy. Čtvrtá nastavená minuta skončila, už začíná ta pátá, ale jak jsem říkal, zhruba minutu se tam nechal ošetřovat domácí obránce Hybš, takže ještě něco se přidává navrch, nákop dopředu na Brunese, který nestrotil balón, Kadlec odkopává zpátky v půlící čáře. Sudí Volek kontroluje hodinky, ale ještě nechává Spartě ten balón možná na poslední útok. Míč, který má Agudal. Agudal vybízí na levé straně Alcocera. Alcocer posouvá na Rineše. Rinešův centr. Tam sice Spartané naskakovali, ale Kolařík dokázal víceméně uhlídat ten prostor, protože hlavička Kadeřábka šla v tísni mimo a řekl bych, že tohle bude definitivní tečka za zápasem, který si Sparta rozhodně nedá za rámeček. Podobně jako na hřišti Zbrojovky Brno, totiž Pražané nedokázali bodovat, znovu prohrávají o dva góly a po třech kolech tedy zůstávají na třech bodech. Je konec. Sparta prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Ve 14. minutě se prosadil po rychlém útoku Schubert a pak v nastaveném čase první půle proměnil pokutový kop Klíma. Mladá Boleslav tak ve třetím kole šance ligy porazila Spartu 2-0.
1: To říká náš reportér Tomáš Petr. Přejeme pěkný večer nejen jemu, ale všem posluchačům radiožurnálu Sport v 21 hodin a 56 minut. Jenom to pojďme zkompletovat. Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. No a Teplice v hodně divokém utkání remizovali s Viktorií Plzeň 5-5. Hned 7 branek padlo už v prvním poločase, což je sdílený rekord se zápasem Sparta Zlín před 3 lety. Výsledek 6-1 ve prospěch Spartanů. Dnes se tedy Spartanům nesadařilo. Jak jsme před chviličkou slyšeli, prohráli na mladoboleslavském trávníku 0-2. A zítra další zápasy taky v přímých přenosech radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: České e-recepty nově přijímají taky lékárny v Rakousku. V Karlovarském kraji ubývá orná půda. Fotbalisti Sparty nezvládli zápas v Mladé Boleslavi a po druhé v ligové sezóně prohráli. Neděle bude slunečná a oteplí se až na 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptu potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli doteď vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
3: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
1: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy. Papež Lev XIV. Se v září při návštěvě Francie v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Papež zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
4: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
5: Řekla jedna z obětí, Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Dělníci v Brně začali s odstřely horniny pod sídlištěm Vinohrady. Pracují v průzkumné štole pro budoucí tunel velkého městského okruhu. Výbušninu zatím používají v podzemní odbočce pod domovem seniorů. Na hlavní trasu se dostanou koncem srpna. Velkých otřesů se lidé nemají bát, ujišťuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnice David Fiala.
6: Když se bavíme s těmi odborníky, tak říkají, že to bude srovnatelné s průjezdem tramvaje. Takže z mého pohledu zásadního, ta průzkumná štola v tuhle chvíli vzniká, řeknu, rychlostí 24 metry za den. My to chceme zachovat i při tom střílení. Bude se pracovat stejně jako teď na 2 směny.
1: Štola má být hotová příští rok na jaře. Na základě průzkumu vznikne projekt pro samotný tunel. Jeho stavba by mohla začít v roce 2029. Sport. Fotbalisti pražské Sparty prohráli druhý ze 3 zápasů v novém ročníku nejvyšší soutěže. Mladé Boleslavy na jejím hřišti podlehli ve 3. kole šance ligy 0-2. Středočeši se naopak díky vítězství dotáhli do čela tabulky. Odpoledne Teplice remizovali s Plzní ve 2. nejgólovějším utkání ligové historie 5-5. Domácí Severočeši se vrátili do zápasu poté, co po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a 2 asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
7: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu, jako je Plzeň, prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
1: Dnes taky Zlín doma podlehl Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na dálnici D1 na Benešovsku a taky v Praze na městském okruhu a magistrále. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále pomalej za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru čekejte hustý provoz, místy kolona, u Šmejkalky mezi kilometry 24 až 22,5 se nově jede jen jedním pruhem. Aktuální zdržení do 5 minut. Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barandovský most je po nehodě dodávky stále zavřený pravý pruh. Před nehodou z Dobřížské ulice hustý provoz kolona se zdržením 5 až 10 minut. V Praze na magistrále ve Vilzonově ulici se v obou směrech vytvořily kolony. U hlavního nádraží směr Pankrác a také u Hlávkova mostu směr Holešovice. Na obou místech je to na 5 až 10 minut stání po pojíždění. Na 35 se dejte pozor mezi Libercem a Turnovem v úseku řidiči hlásí Hejno Hus naposledy u sjezdu na Dlouhý most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11, v údolích až na 7 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer na západě Čech začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
9: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny byl vyhlášen, asi dá se říct, kdo jiný než Tomáš Satoranský, podle basketbalové veřejnosti dál nejlepší český hráč. Už mu je 34 let, navíc opustil po 4 letech Barcelonu a zamířil do Hapoel Tel Aviv, přesto tedy zůstává jedním z těch nejlepších českých basketbalistů té nedávné historie, rozhodně tedy co se týče právě téhle ankety, protože už po 9. se stal basketbalistou roku. Mezi ženami získala ocenění premiérově ve 22 letech pivotka Emma Čechová, která v květnu odešla z pražského USK do Minnesoty v zámořské WNBA. Bylo to dnešní slavnostní vyhlášení v Mariánských Lázních. Slavnostní večer to nebyl úplně pro fotbalisty Sparty, o tom už jste mohli slyšet v našich zprávách. Za chviličku se vydáme za dalšími sportovními aktualitami. Teď je 22 hodina 7 minut. No a můžete se ještě v téhle půlhodince v podstatě těšit na naši reprízu výjezdní desítky Pavla Horváta. Tentokrát jsme byli v Zubří.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

Týden po životním pátém místě obsadil plochodrážní jezdec Jan Kvěch v další Grand Prix 11. místo. Z pozice náhradníka zasáhl v Rize v Lotyšsku v seriálu Mistrovství světa do 7. závodu za sebou, ale vylepšit průběžnou 13. pozici v celkové klasifikaci se mu nepovedlo. I tak se dá mluvit o relativním úspěchu, kde úspěch už nějakou dobu nepřichází, to jsou skoky na lyžích a konkrétně tedy v té mužské kategorii. Z českého pohledu Roman Koudelka byl na letní Grand Prix ve skoku na lyžích ve francouzském Courchevelu na 39. místě, i když v tom celkovém pořadí mu alespoň stále patří 7. pozice.

0: Fotbalistky Slávie hrají o setrvání v předkolech pohárové Evropy. Chtějí postoupit do evropského poháru, když už se jim to nezadařilo v lize mistryň. Na miniturnaji ve Skotsku teď hrají s dánským týmem Brøndby Kodaň. V prvním poločase to bylo bez branek. Na úvod druhého dějství se vicemistr Dánska dostal do vedení, a to ve 52. minutě, a už to vypadalo, že slávistky budou bez šance. Jenže tomuhle týmu se podařil druhý poločas, ať už střelecky, anebo v dalších dílčích statistikách. No a Ševěčková před malou chvílí v 88. minutě srovnala na 1-1, takže Slávia Praha hraje s Brøndby Kodaň krátce před začátkem nastaveného času vyrovnaně. V případě vyrovnaného výsledku i po kompletních 90 minutách a nastaveném čase bude následovat prodloužení, stejně jako v tom minulém utkání, kde slávistky mohly bojovat právě o ligu mistryň, jenže nakonec ho prohráli s domácím Glasgow Rangers. Co se týče fotbalu, tak už tento víkend začíná nový ročník regionálních tuzemských fotbalových soutěží. Fanoušci znovu můžou vyrazit na venkovská hřiště, aby podpořili své kamarády, sousedy, příbuzné, kolegy z práce a tak dále. Vesnické i městské týmy se sice nemůžou pyšnit mnoha milionovou základnou podporovatelů jako špičkové evropské kluby. Desítky nebo stovky skalních příznivců jim přesto dokážou občas vytvořit velmi zajímavou, než kvůli až bouřlivou atmosféru. A nouze není ani o vtipné situace, jako na prahu nové sezony v přátelském derby na Jihlavsku mezi B týmem Polné a 4 kilometry vzdáleným Brskovem.
1: I takovou atmosféru může mít přátelský zápas týmu z 8. a 10. ligy, když se jedná o sousedské derby. Mezi nejaktivnější patří fanoušek hostujícího Brskova na Jihlavsku David.
2: Je to vášeň, protože některý lidi si myslí, že fotbal je něco mezi životem a smrtí, já si myslím, že tomu hodně vážíš. Na Brskov chodím už 20 let a jsem Poleňák.
1: Plná je i lavička fandů domácí Polné B, hned vedle otevřeného bufetu.
3: Od malička to mám rád, no, tam je. Dokud můžu chodit, tak chodím. My jsme to tak vyhrávali, takový nízký soutěže, že jo?
4: Pivečko, klobáska, pohoda.
5: Patří to k tomu?
4: Přesně.
1: Pro takovou atmosféru hrají i sami fotbalisté. Největších ovací se dočkal bezmála 50-letý polenský odchovanec v dresu Brskova Martin Procházka. Pro drobnou postavu přezdívaný Beruška.
6: Fotbal to je celý život pro mě. Krása, pohodička, potom po fotbálku si člověk zajde do hospůdky, dá si pivínko, párek.
5: A co fanoušci?
6: Fanoušci jsou brskovský, výborní.
5: Patří to k tomu?
6: Patří, fanoušci vždycky patří k fotbalu.
1: I na druhé straně se píše velký osobní příběh. Do branky Polné se postavil 45-letý sekretář klubu Jindřich Skoč do Pole mladší. Poprvé po 5 letech.
7: Teďka to byla prohraná sláska s kamarádem, takže jsem splnil svůj slib, ale i tak jsem se rád jako zachytal. Bylo to super, bylo to jak poutěvý utkání, takže já jsem rád, že sem lidi přišli a pro mě skvělý zážitek.
1: Průměrná návštěva jednotlivých zápasů podle dostupných zápisů o utkání krajských soutěží na Vysočině v minulém ročníku atakovala metu 140 lidí. V okresních soutěžích to bylo zhruba 80. Dušan Vrbecký, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Utkání Slávy a Brandby skutečně skončilo 1-1 po druhém poločase. Slávistky, připomenu, vyrovnali krátce před jeho koncem a tak půjde tenhle duel o kvalifikaci do předkola, prvního předkola Evropského poháru Evropské ligy do prodloužení. Ale ještě na Radiožurnálu Sport nekončíme a míříme na hokej. Hokejista Adam Novotný čeká na nabídku od klubu NHL Vancouver Canucks, který ho nedávno draftoval jako 24. v pořadí. 18-letý útočník působil v minulé sezóně v kanadské juniorce, ale rád by povýšil. Před pár dny se Novotný vrátil z dovolené a připravuje se spolu s extraligovým týmem v Hradci Králové, kde v minulosti působil. No a ještě před krátkým odpočinkem zažil ve Vancouveru vstupní kemp pro mladíky. A takhle ho přímo pro Radiožurnál Sport popisoval.
1: Byl takový milý, přátelský, nebylo to pod žádným extra tlakem. Pár tréninků, kde jsme draftováni, kde jsme se zbližili trošku jinak a pak jsme hráli 13 scrimmage, takže to bylo taky hrozně super, přišli fanoušci. Takže když to zhodnotím, tak to bylo seznamování se všema a poznávání nových lidí, že to bylo hrozně super.
2: Oťuknutí se, ale ne tlak, co se bude s vámi dít dál, tak jste to zatím nevnímal.
1: Tak samozřejmě, každý se ukázat v tom dalším světle na těch tréninkách a všechno, ale nebyl jsem vůbec žádným stresem, což bylo hrozně fajn.
2: Vy máte před sebou takové rozcestí, může se toho dít víc, tak jaké jsou teď ty alternativy?
1: Já teď nevím, co se úplně bude dít, bohužel, což je trošku těžký, samozřejmě člověk chce vědět, kde bude na příští sezónu, ale tak jsem se prostě připravit na tu sezónu, jak to bude kdekoliv. Doufám, že to bude pro mě to nejlepší.
2: Po draftu je teď to nejdůležitější pro vás jít za podpisem s týmem NHL, s týmem Vancouver Canucks. Tak jaké udělat kroky, aby to bylo co nejdřív, abyste tu jistotu měl?
1: To hrozně těžko říct, tak samozřejmě rozhodnutí jenom na Vancouveru. Já si myslím, že jsem udělal velmi dobrý dojem na tom kempu. Teď to samozřejmě je na Vancouveru, jestli přijde nějakou nabídkou. Nebo ne, to už teď úplně neovlivním upřímně. Takže se na to nechci úplně nějak se tím stresovat a přijde to samo. Dřív nebo později. Udělal jsem pro to všechno a věřím, že to dopadne co nejdřív.
2: Vy víte, že za vším je pořádná dřina, protože jste tomu sám poslední minimálně rok obětoval opravdu všechno. Jaká je ta dřina teď aktuálně v tom přípravném období? Myslím si, že tohle léto jste si moc neodfouk.
1: To mám moc ne. Já jsem asi jeden týden na dovolený a to bylo tak nějak všechno. Samozřejmě bylo to hrozně moc toho léto, tak byly tam kombajn testy, na které jsem musel připravit. Hned jsem trénoval, po těch testech byl hned draft, po draftu byl kemp. Pak jsem teda odletěl na dovolenou, že už jsem to fakt potřeboval, prostě to tělo si to řekne samo. No a teď jsem zase v tom zpátky, chvilku začíná sezóna, takže ono toho prostoru moc nebylo.
2: Bude hodně rozhodující předsezónní kemp.
1: To je asi to nejdůležitější čas doposud. Tam se člověk boje vlastně o tu smlouvu nebo to místo. A samozřejmě ta šance tam určitě nějaká je. Samozřejmě člověk tam prostě musí jít s tím nastavením, že ten tým prostě může udělat. Nemůže tam přijet s tím, že to jdu zkusit. Takže samozřejmě ten kemp se snažím připravit co nejlíp. Tím se, že se posouvám každým týdnem, každým dnem. Takže chci prostě udělat všechno pro to těch posledních pár týdnů tady, abych se na to připravil co nejlíp a tam v top formě. No.
2: Vy jste hrál v minulé sezóně juniorku, takže i ta farma by pro vás vlastně byla krokem dopředu.
1: Určitě já si myslím, že i kdyby dostal třeba jenom pár zápasů, jak je to obrovský úspěch, obrovská zkušenost. Takže samozřejmě nějaký ten cíl prostě do té sezóny je dostat nějaký zápas. A když to nevyjde, tak člověk se může prokousat juniorkou nebo AHL, těch variant tam je víc, takže není úplně kam spěchat, prostě přijmout to, co se stane a pracovat.
2: Říká hokejový útočník Adam Novotný v průběhu letní přípravy na novou sezonu. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 10:30. Jsou tu zprávy a Lukáš Pastejřík.
1: Česko zítra a pozítří zasáhne další vlna veder. Teploty můžou překračovat 32 stupňů. Zítra platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro Prahu, střední Čechy, Plzeňsko a jižní Moravu. V pondělí už pro většinu republiky. Na mnoha místech kvůli horku a suchu dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Přibývá případů, kdy lidi kousne netopír. Od začátku léta kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili už 15 lidí. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování. K pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Tamní úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží už dosahují 3 metrů. Včera tajfun zasáhnul Japonsko a jeho okraje přenesly vydatné srážky i do čínského Pekingu. Národní divadlo Brno přes léto opravuje všechny své budovy. Nejvýznamnější investicí je památková obnova fasády Mahenova divadla, která by měla být po 6 letech prací na konci srpna kompletně hotová. Jedna etapa vyjde přibližně na 7 milionů korun. Momentálně se odborníci věnují obnově z grafit na vyčištěných stěnách. Sport. Nejvyšší fotbalovou soutěž vede po sobotních zápasech neúplného třetího kola Mladá Boleslav Oskóre před Teplicemi. Středočeši totiž v šancelize porazili doma pražskou Spartu 2-0. Tepličtí před vlastními fanoušky hráli z Plzní nerozhodně 5-5. V první půli zápas vyrovnal ligový rekord. V úvodním poločase totiž padlo 7 branek. A v sobotu taky Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka v Praze a kolony na magistrále. Dálnice teď bez kolon, Pražský okruh je o víkendu v obou směrech neprůjezdný. Uzavírka kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi kilometry 3 sjezd na Vestec a 15 sjezd na Lochkov. Potrvá do zítřejšího poledne, jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Kolony se teď na objízdných trasách netvoří. V Praze ve Zlíchovském tunelu směr Barrandovský most odklidili. Havarovanou dodávku na Krajnici jezdí se opět dvěma pruhy. V Praze na magistrále dvě kolony. Ve Wilsonově ulici u hlavního nádraží směr Pankrác je to na 5 až 10 minut a od křižovatky u Bulhara po Hlávku v most směr Holešovice aktuálně na 10 až 15 minut. Stání po pojíždění. A na Chebsku silnici 64 z Františkových lázní do Aše se srazila dvě osobní auta. Je to čerstvá nehoda, kousek za Hazlovem, opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
4: A na Radiožurnálu Sport dál pokračuje naše vysílání. Ve 22 hodin a 33 minut pro vás máme reprízu desítky Pavla Horváta. Tentokrát jsme se viděli do Zubří a znovu to bylo i s několika velkými fotbalovými personami české, potažmo československé historie. Tak tady je tento díl, příjemný poslech, hezký večer a zítra zase na Radiožurnálu Sport naslyšenou.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Krásný den vám všem tady v klubu Zubří i těm, kteří jste si ze záznamu naladili desítku Pavla Horváta, ať už u nás v rádiu, na Radiožurnálu Sporta nebo v některé z podcastových aplikací. Je rok 2026, jak jsem se tady na dveřích dočetl, tak je velmi významný taky pro místní házenkářský klub. Gratulujeme k těm 100 rokům existence. Ale rok 2026 je velmi významný i pro československý a český fotbal. A zejména proto jsme dneska tady. Do desítky Pavla Horváta totiž přijal pozvání kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996, pan Miroslav Kadlec. Dostat kapitána vicemistrů Evropy sem na pódiu, to neumí jen tak někdo, ale muž, který už stojí tady za dveřmi, si myslím, že by sem dostal i kapitána mistrů světa z roku 2022, proti kterému si mimochodem taky zahrál Lionela Messiho. Je po něm pojmenovaný náš fotbalový pořad na radiožurnálu Sport a je to pětinásobný mistr ligy, šestinásobný vítěz domácího poháru Pavel Horvát.
6: Dobrý den, dobrý večer teda. Asi jste si možná všimli, možná nevšimli, kdo nás sledujete, tak dneska tady je to úplně jedno, protože já mám všechny skvělý kolegy na radiožurnálu Sport a Honza Pěruška záhadně onemocnil, je tady někde kousek, měl jít sem kousek na dovolenou, tak nevím, co se stalo, ale dneska tady místo Honzy Pěrušky je neméně skvělý kolega Pavel Tilšar, tak jenom když tak ho podpořte, kdyby něco zkazil, na to se všichni... Na to se všichni těšíme samozřejmě, takže Pavlíko, ať ti to vyjde ten večer.
5: Děkuju, Pavle, krásný úvod. Samozřejmě pozveme hned do hry taky Miroslava Kadlece, který to má sem do Zubří nejblíž z nás, co jsme cestovali z Prahy za radiožurnál Sport, tak jaká byla cesta?
7: Dobrý večer. Cesta byla parádní, já to mám z Uherského Hradiště, tak nějakou hoďku 20. Tak nějak na úvod bych to odlehčil, já totiž jsem se sem těšil, poněvadž jsem... Moc asi to lidi neví. Já jsem takzvaně poloviční Valach, protože moje matka pocházela z Velkých Karlovic a tady jsem trávil svoje dětství jako v létě vždycky, takže já Valašsko znám velice dobře.
6: To je hezký. Mě taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no. Nevím proč, ne. Tyhle ty vtipy já moc nechápu, no. Já bych se Míry teda s odpuštěním zeptal, s dovolením zeptal, protože my máme společného vlastně to, že on vychovával svýho syna a já jsem zažil, když začínal v lize, tak co Michal teďka teda?
7: No, tak Michal teď samozřejmě tím, že jsem ho měl trošku dřív, než teď obvykle, tak Michal už má po kariéře, takže on už teďka je prakticky expert v České televizi a teďka od léta začal dělat prostě manažera fotbalového v FC v Slovácku.
5: Takže úvod sezóny, panuje spokojenost u vás doma? Nebo v rodině?
7: No, tak zatím jako samozřejmě na Slávii asi nic, žádná velká paráda, ale bude, uvidíme, jako máme nového trenéra a je tam docela velká obměna kádru, 12-13 lidí, to si musí nějakou dobu asi sednout a uvidíme, no.
5: Zmiňoval jsem tady v úvodu našeho dnešního večera, že k Zubří patří taky Házená, letos tu slaví 100 let existence místního klubu. Tak co Miroslav Kadlec a Házená?
7: To mě samozřejmě hned napadlo, Zubří, samozřejmě Gumárný Zubří, to jsem věděl ještě ze zeměpisu. A Házená, že ta Házená je tady vyhlášená Zubří, takže to o tom myslím si, že není co dodat.
6: No já tím, že teďka trénuji v Mostě ještě, tak tam jsou... Jsem na tom k smíchu? Normální jako dobrý tým máme. Nevím, město jsem tady projel jen tak jako to, takže bych se vám mohl taky posmívat. My tam máme to jezero. A jezero tam je.
5: A ještě něco?
6: Hypodrom, autodrom, teď mě to napadá, lední stadion, zimní stadion, ne lední. Lední taky možná. Ne, já jsem jenom k tý házený chtěl říct, že vlastně já jsem to jednou zkoušel, protože jsem chodil hrát takový fotbal vždycky o víkendech, když bylo volno, s klukama, který hráli házenou, mě vzali na oplátku na trénink a to prostě hrozně tvrdý sport. Já jsem možná na schvál mě postavili při rozsvíčce, jako abych jim blokoval ty střely a dostal jsem dvakrát přes ty prsty a pak jsem jako chvíli čekal, než oni si lehce zatrénou a pak jsme hráli fotbal, tam už jsem byl dobrý, ale házenou bych já určitě nehrál. Takhle, jako toho na těch bramborách bych to tam jako asi tělem uhrál, ale házená není můj úplně šále kávy a hlavně to lepidlo, že jo, na těch rukách, já nevím, jestli tady někdo s házenou má zkušenost, tak to pak, teď už to... Já myslím jako praktickou, jako, ne, že chodíte fani, všichni, dobře, tak se omlouvám, tak teď už to asi jde umejt líp, to lepidlo, ne, ale dřív to asi bylo od soboty do soboty, tam bylo lepidlo na těch rukách prostě, no.
5: Jsem rád, že se zapojilo už i publikum do dnešní desítky Pavla Horváta tady v klubu Zubří. Mluvili jsme zejména o házené zatím, ale jsme tu primárně kvůli fotbalu, protože je rok 2026 a my si připomínáme kromě 30 let od stříbra národního týmu z roku 96, taky 50 let od té chvíle, kdy českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy.
8: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
5: Autor geniální penalty, pan Antonín Panenka, je tady dnes s námi. Prosím, přivítejte ho na pódium.

0: Tak to je něco teda, to je něco.
1: Tak já děkuju za bouřivé přivítání, bylo to krásný, ale musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný. No tak spíš radši zábavný teda.
2: Myslím, že v takové sestavě o zábavu rozhodně nebude nouze. Slyšeli jsme krásný potlesk tady v klubu Zubří. Jaký byl potlesk po té proměněné penaltě v roce 1976? Vybavujete si to vůbec?
1: Tak, vím, že tam byla nějaká slivovice.
0: Na hřišti hned, jo?
1: Nebylo nic, protože my jsme neměli peníze. Ono to vypadá blbě, že jako hráči národní ústavu nemají peníze, ale tam všude se platilo valutama, valuty u nás nebyly, jsme se je museli podvodně schánět, aby jsme vůbec něco měli. No tak to skončilo tak, že nás pozvali německý hráči, který musím řízknout, který byli výborní, že přestože prohráli, že jsme porazili, tak se zachovali velmi džentlmensky a pozvali nás na jedno malý pivo.
2: Jenom jedno?
1: Jedno malý pivo.
0: A to je pozvali jenom na to jedno malý, ale no, my Češi samozřejmě.
1: Ale byli dobrý, ale zase problém byl to, že my jsme nikdo německy neuměli, takže jsme si moc nepokecali. No, ale já jsem zase zažil jednu krásnou věc. Potom ten večer přijeli za mnou kamarádi, kteří kdysi emigrovali, spolužáci ze školy z Kanady. Oni emigrovali do Kanady, přijeli se podívat na to mistrovství Evropy. A oni za mnou přijeli na ten hotel a tak jsem s nima strávil v podstatě celou noc. A poprvé v životě, a myslím si, že i naposledy v životě, jsem snídal kaviár a šampaňský. Myslím si, že už to asi nezažiju nikdy.
0: No, já bych, Tondo, jenom ty si nám trošku útek, jako my jsme měli připravený, jako ta otázka opravdu zní, no, těsně po té penaltě, jestli si pamatuješ, co se dělo, samozřejmě ten hlouček a to skupinový obětí, to mě zajímá, kde jsi byl, na koho jsi šahal, nebo kdo šahal na tebe, jestli mi jako rozumíš.
1: Tak já jsem byl trošku v rozpacích, protože zatímco se kopali penalty, tak všichni hráči si vyměnili drezy, takže já jsem obíhal samý Němce. A já jsem byl jediný, kdo měl červený dres na sobě, všichni už byli převlečený. Na mě ten dres nezbyl, protože já jsem nemohl. Já jsem se musel dokončit teda tu tečku, no. Takže tam vím, že jsme nějak pana Ježka házeli do vzduchu. No, tak dobře to dopadlo, náhodou nikdo neucuk. Tak by to asi bylo horší, no. Nebylo to fajn, jako myslím si, že v tu chvíli nikdo z nás nevěřil, že jsme vlastně udělali takovýhle úspěch, že jsme mistři Evropy. Já si myslím, že nejenom mě, ale i všem ostatním hráčům to došlo až později. Za měsíc, za dva. Že jsme to nějak prostě jako

0: ty radosti samozřejmě uvědomu, jakou ty jsi měl největší radost, nebo ten prožitek po, ne v ten moment, kdy se to vyhrál, nějakou euforickou oslavu, myslím, na hřišti. Jestli mi jako taky rozumíš.
1: Jo, tak samozřejmě těch radostí bylo dost, ale je to složité, jak říká Tonda, prostě v ten moment, jo, člověk se raduje, ale jako ten, co dokázal, mu to dojde vždycky většinou až za nějakou dobu, až ho opravdu, já nevím, za měsíc, za dva, za tři, prostě a potom někdy i za 10, za 20 let, jak se k tomu lidi vrací, teprve člověk si uvědomí to, co dokázal. Takže jako v ten moment toho zápasu prostě člověk se raduje, jo, jako poplácá se trošku, jako zařve si, ale to je tak asi všecko a potom se to oslaví. No.
2: No tak já musím říct, že my jsme si taky chtěli zařvat, a když jsme jeli cestou, když jsme se osprchovali, převlíkli, jeli jsme do autobusu, tam jsme dali ten pohár před to přední sklo, aby to prostě vtroubil se, no a teď někdo vymyslel, že si zaspíváme naši hymnu. Tak jsme jako pustili nějak do toho reproduktoru a vlastně byla jenom hudba, nikdo nespíval, protože my jsme neměli vůbec sílu otevřít pusy, jo, takže jsme dělali jen takový to... Jo. Takže takhle jsme vlastně oslavili naší hymnou, no, toto vítězství.
3: Mě napadlo jen, když se tu bavíme o gólových oslavách, Pavel Horvát má u nás v rádiu svůj pořad, jak jistě víte, a nedávno měl hosta Milana Petrželu, který je taky tady kousek z tohoto regionu a vzpomínal na svůj gól z konferenční ligy jako hráč Slovácka v Kolíně nad Rýnem, a když tam doběhl ke střídačce, když vyrovnal ten zápas na 2-2, tak sáhl trenéru Svědíkovi někam, to asi tak jen tak nezapomene.
0: Ani jeden z nich.
3: Na vajíce, když budu citovat Milana Petrželu.
0: No, to já nevím, řekl to správně. Ne, tak tady v těch, já jsem vždycky z těch klubíček měl jako trošku obavu, protože my jsme fakt měli spoluhráče, který vlastně, a byli to stopeři většinou, který přibíhali poslední a s hroznou oblibou jako skákali na ten hlouček, jako. No, když má ten kluk jako 80 kilo, tak to není úplně jako bez obtíží ten dopad, no.
1: Jo, to jsem zažil taky právě v té Anglii samozřejmě, když po té penaltě taky tam na mě naskákali, takže to člověk spíš si chrání nohy, aby ho nepošlapali.
0: Nohy
1: a jiné věci.
0: Teď mi Míra nahrál. Pavliku, já vím, že to vedeš ty, jo, ale já se dovolím...
3: Povídej, Pavliku.
0: Já si dovolím tady jenom Mírovi podat. Míra nám přines ukázat tady tu nádhernou fotku. Můžete klidně tleskat, jo, je to samozřejmě... Já to uvedu, to je vlastně, ta fotka je před finále v tom Wembley a mě vlastně zaujmulo a ptal jsem se Míry, už když byl u mě v rádiu v té desíce na něco neobvyklého, někomu to přišlo divný, já jsem se ptal, jak voněla královna, jo. Všichni se ptali, jaký to bylo, ale mně to přijde, jak čím se voní královna, víte to někdo, čím se voní královna, Míro?
1: To si ani nepamatuju, tam foukal docela vítr.
0: Tak jestli nám můžeš, prosím tě, přiblížit tenhle okamžik. Prostě. Jo, a jak vůbec tahle fotka vznikla a kdy jsi se k tomu dostal?
1: Tak jenom stručně, minulý týden byla v Hradišti letní filmová škola, jako každý rok, a byl tam takový, byla vernisáž, fotbalové okamžiky se to jmenovalo, a fotoreportér nebo fotograf z ČTK, který tu fotku fotil před 30 lety, mě ji předal jako na té slavnostní vernisáži, tak to bylo takové dojemné, prostě, že člověk, jako, tak si říkám, ty z nás fotil, zajímavá beseda tam byla u toho a tak jsme se zasmáli, takže bylo to tak, tak se prostě vzpomíná, no.
0: Musím říct, že je pěkně těžká ta fotka, já jsem se jí zvednul jednou rukou a chytla mě křeč do holeně, to mě nikdy nechytla ještě. Děkuju. Já ti to zase uklidím, nebo to tady nechám někde opřený, jestli to... Abych to nerozbil, radši to položím, jo. Jestli chcete pak se vyfotit, tak Míra vám určitě postojí. Nebo podrží, nebo já nevím, jak se to říká.
3: A pokud byste měli samozřejmě nějaký dotaz na Antonína Panenku, Miroslava Kadlece nebo Pavla Horváta, tak tu jsou taky s námi naše hostesky, tak stačí jenom, abyste se přihlásili a můžete jim položit dotaz. Ale ještě zůstaneme u té fotografie, protože... potkat se s anglickou královnou, to samozřejmě není jenom tak. Vy všichni jste hráli přímo na trávníku proti velkým hráčům. Pavel Horváth proti Lionelu Messimu.

0: Miroslav Kadlec třeba proti Jürgenu Klinsmanovi, Antonín Panenka třeba v semifinále toho Eura 76 proti Johanu Krajfovi. Ale z toho mimo fotbalového světa, kdybyste mohli vzpomenout na nějakou slavnou osobnost, se kterou jste se potkali, když tedy nebudeme počítat anglickou královnu.
1: Já, tak to bude, ježišmarja, to bude složité. U mě to je, jsem chtěl říct, že u mě to je jednoduché, s kým ta osobnost. Teď jako tak v ten moment, mě mi to, nevím, teď mě ten nikdo nějak nenapadá.
2: Tak třeba se mnou.
0: A co Antonín Panenka?
3: Tak já mám velkou výhodu v tom, že já jsem členem Amfory, takže jsem se setkal s takovýma vynikajícíma umělcema, jako byl Karel Gott, Jiřina Bohdalová. Jsem docela poctěn tím, že jsem vlastně, Jiřina Bohdalová je čestná výkopářka a já jsem její první náhradník. Takže to v té Amfoře samozřejmě to gro, který určitě budete pamatovat, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, Petr Novotný, Pepa Dvořák a všechno, to jsou lidi, kteří v té Amfoře působí, takže jsou to všechno velmi příjemní lidi. Musím říct, ale, že jsou to baviči většinou, ale v soukromí se vůbec nebavějí. Spíš jsou takový trošku zaseklí, zatrpklí trošku, ale jakmile vezou na jeviště, tak to je úplně něco jiného. Jinak já jsem měl možnost si podat ruku například s Pelem, když jsme s národním mužstvem byli v Indonésii, se tam hrál nějaký turnaj a on byl patronem toho, takže nám dal, věnoval zápis o utkání. No a samozřejmě měl jsem možnost taky, když jsem brával za Rapid Vídeň, tak čestný výkop nám dělal třeba Bud Spencer, herec, no a různí rakouskí zpěváci. Takže těch osobností byla celá řada, no a já si už v podstatě ani moc nespomínám na všechny, no.
1: Já bych jenom dodal, mezi tím, jak Tonda mluvil, tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na některé osobnosti taky a musím dodat, že jedna z jako velkých osobností, kterou jsme potkali i při tom finále ve Wembley, byl kancléř Helmut Kohl, s kterým jsem samozřejmě si podal ruku, protože jsme se znali, protože on měl čestné členství prvně v Kaiserslautern, byl číslo 1, měl členskou kartu, takže on tam, neříkám pravidelně, ale jednou za rok prostě přijel na náš fotbal a podíval se, takže on byl členem, on tam pocházel kousek od tam, myslím, že Ludwigshafenu, takže Rheinland-Pfalz. A potom samozřejmě další osobnost třeba taky z fotbalového prostředí, ale jak jsme třeba, to jsem asi moc taky neříkal, vzpomněl jsem si na to, že když jsme udělali titul, hned jak jsem přijel do Kaiserslauternu první rok, v 91. roce, tak já jsem byl doma a teď samozřejmě nás nikdo moc neznal tam v tom Enkenbachu, kde jsem bydlel, a najednou zvonek. A říkám, kdo zvoní, jako my jsme nikoho nečekali. A teď jsem otevřel a za dveřma stál Fritz Walter, jo, jako kapitán samozřejmě Německa z 54. roku, držel flašku sektu s jeho podobiznou, prostě a gratuloval mě jako k mistrovskému titulu. Jako, jo. Až potom jsem, jak odešel, tak jsem si uvědomil, co to je za osoba, za persona. No.
3: No, já bych ještě doplnil taky. Já jsem měl tu možnost, což si velice vážím, to je v tom takovým pomyslným žebříčku těch mojich hodnot hodně vysoko, že jsem měl možnost si zahrát za různé výběry světa a Evropy. A tam jsem vlastně seděl v kabině a v tom kolektivu s takovýma hráčema. Takže když třeba trenér říkal sestavu, tak říkal, tak brance je Jašin. To byly opravdu kanóni všechno strašný. Jašin. Pravej bek Carlos Alberto Brazílie. Stoper Franz Beckenbauer. Záloha. Pravo Eusebio. V prostředku Bobby Charlton, vlevo Panenka. Vepředu Krajf a myslím, že Kevin Keegan tam byl. No, já když jsem slyšel do moje nema, tak jsem se sesunul takhle z té lavičky. Prostě bylo to pro mě neskutečný, ale musím říct, že jsou to neskuteční playeři a frajeři, ty kluci, protože je spojuje jedna jediná normální věc. Oni jsou všichni strašně skromní. Příjemní, s každým se vyfotějí, s každým se podepíšou. Pokud nějaký otázka, hovor, jsou ochotní, jsou příjemní. Prostě nádhera. Já jsem se mezi nimi cítil přesto, že jsem úplně nejmíň známý z toho mužstva. tak jsem se tam cítil a brali mě jako, jako součást toho kolektivu a to bylo prostě úplně super, no.
0: Já bych jenom... Abych jenom doplnil, že nevím, jestli nejmín známý, protože dodnes se po té penaltě z finále 1976 po tom geniálním lbu jmenuje ta penalta Panenka.
4: Je to pravda, už se taky se neříká, že o Beckenbauerův skluz nebo Krajfova klička, ale Panenka prostě.
3: Říká se Řepkův zkrat. Jak je známý. Já ještě bych těm osobnostem ještě bych doplnil. Velmi častá otázka, když jsem v té Mafóře, tak se ty lidi ptají toho pana Salavy, který to je taková je duší toho mužstva, organizátor, všechno dělá, se ptají, jak vlastně ty hráči, ty umělci, jak hrajou, na jaký jsou úrovni. A on vždycky říká, no tak my v Amfóře máme tři kategorie úrovně. První je, to jsou umělci, kteří jsou docela slušní fotbalisti, celkem dobře hrajou. Druhá skupina jsou umělci, kteří jsou úplný hovada. No a třetí skupina je Roman z Kamene.
4: Já mám tadyhle k těm osobnostem, samozřejmě asi bych taky někoho našel, ale teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to spletl. Ale on si mě asi jako nepamatoval. No.
3: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda, nebo co?
4: My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
0: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
4: Ale ještě, že nás můžou sestříhat.
3: To tady s těma záchodama, jo. Určitě starší generace si bude pamatovat generálního tajemníka komunistické strany, který se jmenoval pan Antonín Kapek. A on jenom ten generální tajemník, to strašná šarže, v podstatě jeden z nejvyšších vůbec v té době celým Československu. A on jenom přišel na ten jejich komitet a říkal tam, no, kluci, těm politikům všem. Říká, představte si, já už jsem strašně známý i na fotbale. A oni na něj koukají, říká, jak to? Říká, představ si, byl jsem tě na Slávii, po poločase jdu na záchod, čůrám, najedou do mě stříčí nějaký chlap a říká, jdi kapku dál.
4: Já teda ještě jednou se vrátím k těm mušlím. Jsem byl chvíli v Portugalsku, tak jsem jako se naučil pár slovíček a takhle jsme stáli s tím jedním hráčem u mušlí a tak jsme čůrali a skončili jsme a on mi říká, seš divnej, viď, Čechu. A já, a proč? A říká, kolik tam bylo těch dírek? A říkám, já nevím. A říká, no tak vidíš, seš divnej. Já bych vám jenom připomenul, že tady máme dvě hostesky. Opravdu neváhejte, kdokoliv budete chtít se zeptat, tak hned zvedněte ruku. Holky určitě vás uvidějí, tamhle už se hlásí, protože pak už ten čas nebude, jo? Takže můžeme to klidně postavit na dotazech, když budete chtít. Už za vámi a potom vám to dá. Jo? Tady pána v červeném vidím.
5: Pěkný podvečer, zdravím všechny přítomné. Pavel a pan Panenka prominou, ale mám tady dotaz na Mirka Kadlece, protože jsem rodák z Uherského Hradiště a nedávno jsme v Kuřimi, kde teď trénuju, jsme slavili výročí a byl tam Pavel Kuka. Takže jsem se ho samozřejmě zeptal na nějaké historky s Mirkem z Kaiserslauternu, tak teď s dovolením bych měl stejný dotaz na pana Kadlece, jestli by mohl zazpomínat, jestli to řeknu správně, i na ten druhý titul, který jste v Kaiserslauternu udělali a na Pavla Kuku. Děkuju.
4: Teď mu to můžeš vrátit.
1: To je úplně odskočené. Ty dva tituly v Bundeslize, prostě to jsou jedny z největších zážitků po samozřejmě 96. roce s nároďákem, ale 98 prostě to je výjimečný titul jako nováček Bundesligy. že jsme, když jsme postoupili v 97. v 96. jsme spadli, hned jsme postoupili, jako vyhráli jsme druhou Bundesligu, udělali jsme 68 bodů a postoupili jsme jako z prvního místa, hned postoupili jsme do Bundesligy znovu první místo, 68 bodů znovu a mistr Bundesligy. Jo. Takže to je, to, já když jako samozřejmě vykládám, když přijedu do Německa teď, i po těch 30 letech, jo, teď jsme měli zrovna výročí 30 let od vítězství poháru německého v Kaiserslautern, že ti lidi pořád vás prostě poznávají a oslovují prostě, aby, hlavně vykládají o tom prostě zázraku, že jsme byli jako nováčci mistři Bundesligy. To se myslím, že už ne, nemůže stát, protože Bayern a Dortmund ti jsou odskočení a je to velice složité, aby nováček, jo, se, jako byl mistrem. Takže samozřejmě historiky s Pavlem, tím, že tam Pavel přišel po 2,5 roku po mně, tak jsem se toho musel trošku postarat. Tím to měl horší, protože spolehal první 2 roky na mě, takže se moc německy neučil. Vždycky jsem mu musel všechno samozřejmě vysvětlovat a udělal jsem to samozřejmě rád, jako, protože on nám to vracel samozřejmě na hřišti. Měl tam velmi dobré sezóny a hrál jako, jako parádní fotbal, takže jako říkám, jinak těch historek je taky mraky, ale ty jsou nepublikovatelné. Jako.
3: Já vám jednu řeknu, jo? To je s tím, to jsou řeči, jo. Je to velice složitý, to víme dneska i z těch hráčí, kteří přicházejí, tak se nechtějí učit česky, ale z té naší doby to prostě bylo povinnost, že se člověk musí přizpůsobit. No a já mám takový případ. Láďa Vízek na konci kariéry šel hrát do Francie. Láďa je takový volnější typ, takový moc taky se nechtěl učit nic takového, takže za ty 2 roky, co byl ve Francii, tak se naučil jenom pár takových jako francouzských frází nějakých, hlavně jak se objednává víno a takovéhle věci. A skončil, pak se vrátil a hned obrazem ruky podepsal do Gmindu, do Rakouska. Zase úplně jiná řeč, německy neuměl, že jo. A sodokonství po 2 měsících, co tam byl, tak tam měla hrát právě amfora, zápas. Tak jsme vzali zápas, všechno pořádku proběhlo, no a pak jsme šli do hospody, seděli jsme u stolu 4, Karel Wagner, Karel Dobijáš, já, Láďa Vízek, našel okolo ten vrchní a Láďa na něj. Herr Ober, Herr Ober, cen mal whisky. Mně jsme jako koukali, co, tak mu přinesl 10x whisky, jsme to nějak vypili, šel okolo, znovu říká, no chaj mal, cen mal whisky. A Karel mu Wagner říká, ty vole, proč objednáváš 10 vizorů, když tady sedíme 4? On říkal, kluci, já jinou číslovku neznám.
4: No tak já bych poprosil tady pana posluchače v červeném drezu.
6: Dobrý večer, rovněž zdravím tady z publika vážené hosty, Pavla Horváta, kapitána Karlece, a světoznámého Antonína Panenku, protože jeho panenka prostě bude panenka 1000 let. To se nedá zapomenout. Já bych mu chtěl za ten okamžik poděkovat a chtěl bych se váženého pana Antonína Panenky zeptat, kde nabral tu odvahu, když Hennes po něm tu předním penaltu nedal a on to kopl tímhle čarodějnickým způsobem vršovický dlouhák. To dlouho letělo, ale Sepp Maier se válel u tyče a Tonda Panenka z roztaženého rukou utíkal rozradostně, že tu penaltu takhle krásně dál. Ale kde našel tu odvahu v té chvíli? To už nejde napravit, to nejde dorazit jako ve hře. A on sebere tu odvahu a tímto způsobem takhle ten míč pošle na vranu vršovickým dloubákem, jak to nazvali. Děkuji.
3: Ano, tak musím začít asi od začátku. Já si myslím, že tady ani nejde o tu odvahu, ale o to, že to člověk musí mít v krvi, musí to mít natrénovaný. A já jsem vlastně na kopnul takhle penaltu, vlastně jsem přišel na to 2 roky před mistrovstvím Evropy, když jsem to poctivě, dá se říct, dennodenně trénoval. Dennodenně. Takže já jsem to měl perfektně nacvičený. Obrovská výhoda byla, že v té době bylo takové pravidlo, že brankář musel stát a mohl se pohybat, až když jsem vlastně kop do míče, takže v životě by tu penaltu nikdy nemohl chytit, když ji tam tyčí. Takže ty brankáři to řešili tak, že skákali dopředu. Snažili se najít místo, jestli kopnu doleva nebo doprava. No a na tom já jsem založil tu tu myšlenku, že když to kopnu lehce do prostředka, tak ten brankář, který skočí, tak už se nemůže vrátit. Takže já jsem to měl dobře připravený, já jsem to trénoval, pak jsem to používal v přátelských zápasech, v naší československé lize, no a takovým tím bombonkem samozřejmě bylo mistrovství Evropy, no tak nebylo to vůbec pro mě těžké, já jsem to měl v krvi, takže naopak, já jsem měl ještě větší takový trošku, to bylo pro mě rajcovní v tom, že udělám něco, co nikdo ještě nikdy neviděl a že vlastně jsem byl přesvědčený ne na 100%, ale na 1000%, že to skončí brankou, takže já jsem byl naprosto klidný. Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil, ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak jsem mu podezíral. Já jsem mu podezíral z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
0: Musím říct, že závidím kolegovi Honzovi Pěruškovi za to, že moderuje takové akce, protože je vlastně placený zamlčení a to je nejlepší práce moderátora takovéto večery.
4: Je to a ještě je to kousek od Prahy, viď?
0: Tak, krásná cesta po D1. Ale přesto se na chvilku zapojím a poprosím o zvukovou ukázku číslo 2, protože tu sedí dva, vlastně tři geniální autoři pokutových kopů.
7: Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je to tam! Česká republika hraje finále mistrovství Evropy!
0: 20 let, abychom to uvedli do kontextu, ale myslím si, že každý, kdo tu sedí, tak ví, která to byla penalta. 20 let poté, co Antonín Panenka rozhodl finále Eura 76, tak si v semifinále mistrovství Evropy 96 vzal tu rozhodující penaltu na starosti kapitán týmu Miroslav Kadlec. Nemyslel jste na ten kop, který zvolil Antonín Panenka v 76., že byste to taky takhle vyšperkovali, že to semifinále?
1: Ne, tak to jsem nemyslel, protože já jsem to teda netrénoval každý den, takže jsem si na to nevěřil, ale samozřejmě já jsem kupoval penalty dřív, když jsem hrával ještě ve Vítkovicích a jsem tam na nějaké, jako to je úrovni, ale potom, jak jsem přišel do Německa, tak samozřejmě ti Němci vás k penalti nepustí, jako jo, jako to bylo veliká, takže já jsem tam potom penalty nekopal. Takže tím pádem jsem nešel ani v té první pětce, protože jsem, já nevím, 6 roku penaltu nekopal, takže tam byli jiní exekutoři a vyšla mě ta 6. série, ale prostě tak člověk přemýšlí, kde to samozřejmě kopne, jestli doleva, dolů, doprava, nahoru, nebo prostě v tréninku to člověk dá jak nic, ale jako ta cesta z té půlky, musím vám říct, to je dlouhé jako blázen, jo. To člověk jde a teď přemýšlí, jako já jsem byl teda, samozřejmě říkám, hlavně se teda rozhodni, kam to kopneš, protože tím, že jsem byl starší, jsem měl 32 roku, tak už jsem si uvědomoval, jaká to je tíha. A teď jsem si říkal, doufám, že mě nebudou dávat zase na Eurosportu každé 4 roky, jak jsem to nedal, ne? jak to uliene se, jo? Takže prostě hlavně jsem si říkal, hlavně to nepřekopni, doprostřed brány, polovysokou, prostě trošku to přitáhni a snad to klapne, ne?
4: Dobře to dopadlo. Já bych teda řekl, já jsem kopal hodně penál, hodně jsem jich taky nedal, ale mám jednu jako vlastně výjimečnou. Na Slovácku jsme hráli z Plzní, bylo to 1-0, měli jsme break, golman udělal penaltu, dostal červenou a proti mě najednou v tom drezu stál Libor Došek, dvoumetrovej, s kterým já jsem byl hrál ve Spartě a normálně jsem před tou penaltou jsem se smál, říkám, to je normálně tréninková situace, takhle jsme to tam zkoušeli někde. No jen tak, jako, měl jsem štěstí, že podle mě se neodrazil, protože spolehal na to, že došáhne k tyči, ale jako měl jsem, ještě jsme neměli bílý trenky prostě. Ty se chceš zeptat na něco, viď? Tak pojď.
8: Prosím vás, mohl bych se zeptat, zda je pravda, že když jste hrál ve Sportingu Lisabon, že vám Ronaldo při tréninku podával míče?
4: Ty už to někde slyšel, viď? A ono to bylo trošku jinak. Ono to bylo, já když jsem přišel do toho Sportingu, tak on byl ještě jako mladší v tom dorostu a tak, jak podávají ty kluci kolem hřiště balóny, tak on byl při tom zápase tam. Potom, když už začal s námi trénovat, tak já jsem tam byl vlastně jenom 3 měsíce s ním a já jsem pak šel pryč a on začal hrát, takže je to skoro takhle, jak jsi to říkal, ale byl jsem rád takhle, byl jsem rád, že on si na to vzpomněl, protože já si ho samozřejmě nepamatuju, jak mi podával balóny. Že?
0: Cristiano Ronaldo, tady vzpomenutý, je kapitánem portugalské reprezentace. Sedí tu s námi kapitán vicemistrů Evropy z roku 96, dlouholetý kapitán plzeňské Viktorie. Pane Antonine Panenko, vy jste někdy kapitánskou pásku nosil?
3: Tak jeden čas jsem dostal tu důvěru od mužstva, že jsem byl zvolený jako kapitán, ale po půl roce jsem toho nechal, protože já jsem měl takový svůj rituál předzápasovej, v den zápasu, hodinku před zápasem, já jsem chodil na klobásu. V domácích zápasech, venku ne, ale v domácích. Moje maminka tam měla stánek s klobásama a já jsem neměl nikdy dobrý pocit, že jsem byl hladovej, tak jsem si šel začít na tu klobásičku, tam jsem si fréři se rozsvičovali, už běhali na hřišti, hráli různý cvičení a já jsem byl vzadu u mámy, pak jsem sral jedno cigárko, dal jsem si jednu Amaru, tenkrát byla limonáda Amara, šel jsem do kabiny, oni všichni spocení, já jsem se přivlík, až to se hrát, ale mě to jako nikdy problém nedělalo. Otázka byla, že bylo dobrý, že to neviděl trenér, protože kdyby to viděl trenér, tak mě možná vůbec do toho zápasu třeba by nepustil, no, takže takhle já jsem řešil takový ty předzápasové věci, no.
1: Já si taky pamatuju jenom z Vítkovic, jak jsem přišel, přestoupil do Vítkovic v 83. jako 19-letý kluk z Uherského Hradiště z divize do ligy. A já jsem hned hrál samozřejmě tehdy libera a předstopera mě hrál Milan Lišaník. A ten si chodil zakouřit ještě i o poločase.
0: Neměli jsme na papíře fotbal a cigarety, ale...
4: Já jsem trefil špatnou dobu, tyjo. Na mě už zkoušeli kuře, rejži bez omastku. Mě bylo taky špatně při zápase. Já jsem se vždycky těšil, když jsme hráli poháry, tak večer, když nás vezli na ten hotel po zápase ještě, tak tam byly hody. To si jako uvědomu, že mě bylo jedno, že je půlnoc. Jako. Já jsem se na to těšil vlastně už před zápasem, až skončí ten zápas, který byl sice super, ale hlavně, že tam bude ten losos, ty stejky. Jako. Jsem šel dvakrát, kolikrát. No.
0: Antonín Panenka nebo Miroslav Kadlec, měl nějaké oblíbené jídlo před nebo po zápase?
3: Tak oblíbené jídlo, no. Já musím říct, že tenkrát moc na výběr nebylo. Nebyly takový ingredience a takový možnosti, jako dneska, když si můžu dát špagety a já nevím, co všechno, prostě to jedno.
4: Nebyl tady losos prostě.
3: Nebylo nic takového. My jsme prostě měli před každým 20 let, co jsem hrál ligu, nebo co jsem byl v tom velkém fotbale, každou sobotu, neděli jsme měli kuře a brambory. Já už jsem na to byl tak alergický, že už jsem to kuře nemohl vidět, tak jsem si třeba radši dal hemenex nebo jenom obloženou šunku a tak dále, jo. Ale jako oblíbený jídlo, no nevím, tak neměl jsem nic takového, no. Tenkrát nebyly ani pomeranče, nebyly banány, jo, nebyly takovéhle věci. To prostě jsme to museli nějakým způsobem taky zvládnout. Jeli jsme tady, ku příkladu, z Ostravy po zápase autobusem. Stavili jsme se v nějaký hospodě venkovský, tam nám každému uřízli 20 lika turistického salámu, dali nám do ruky okurku chleba a jde jsme domů vrcholoví sportovci po zápase. A nikdo nic neříkal, nikomu to nevadilo a jelo se furt dál, prostě nedělali jsme se o žádnou vědu. Dneska ty kuci některý bohužel jsou tak zvyklí, že prostě když nedostane kafe před zápasem, tak nemůže hrát. No, oni nemůžou postavit, prostě já nemůžu, já nemám kafe, já nehraju. No, tak trošku se změnila ta doba, no.
1: Za nás to bylo obdobné, už se to možná trošku posunulo. My jsme měli, tak jak říká Tonda, taky to kuře nebo krůtí, plátek nějaký z rýží, těstoviny. A když jsem potom přišel do Německa v 90. roce, tak před zápasem na večeři stejky a nevím, upékané brambory, no, a zelenina, ta, samozřejmě. A ještě říkali, jestli chceme pivo, ať si dáme pivo. Já jsem na ně hleděl úplně. protože to za nás všechno zakázalo.
4: Jestli se hraje vůbec zítra.
1: Já říkám, hraje se zítra vůbec, nebo... A oni říkali, kluci si dej pivo, se ti lepší spí, jako jo, takže já jsem na to úplně hleděl, protože u nás všechno zakázané, u nás to bylo zakázané, my jsme to tahali, ale špagátama, okonem, že venkem jsme to tahali, ty blaháváče, takže to všecko, takže tam všecko dovolené a to člověku ani nechutnalo potom, jo, to pivo. Já si ho můžu dát, ani mě to už nebude nechutná, jako jo.
3: Já bych to doplně jednou věcí. V té době to pro nás bylo velice těžké. Vlastně bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno kouřit a bylo doporučováno a zakázáno mít minimálně 4 dny před zápasem něco se ženou. A hned příští rok byl anglický systém středa, sobota. Takže půl roku nic. Teda, já myslím, že to nikdo nedodržel, to bylo jasný. To
4: by to, pak spadlo celý sídliště, jak jste měli služební
3: bytě. Každý to porušil, no. No ale pak se příští rok rodilo strašně dětí. No takže měli jsme to těžký, no.
0: Ten režim byl, jak jste zmínil, trošku uvolněnější vlastně na tom Euru v 96. Nedávno jsem viděl mimochodem výborný dokument Stříbrná cesta, to, že jste vlastně na hotelu v Prestnu měli i pípu. Je to pravda?
1: Přesně tak, my jsme měli tenhle sponzora Radegast a tam normálně nám tam hodili pípu do lobby baru, bečky byly tam někde v tom, v nějakém kumbále a po tom prvním zápase jsme to museli vyhodnotit s těma Němcama, aby jsme se trošku uvolnili a že jsme teda na mistrovství Evropy, tak jsme tam seděli asi do 2 do rána. Někteří ještě díl, jako, takže, ale tak jsme to rozebrali, protože tam bylo dost času, my jsme hráli, myslím, až za 5, za 6 dní, tak to, jako, když je člověk v nějaké nejlepší kondici, tak jako tehdy prostě, a když si člověk vypil, tak za dva dny byl, jako za tři dny byl ready.
4: Já nevím,
1: jako,
4: proč koukáš na mě.
1: jestli mě to odkýveš. Jako.
4: Já jsem byl i dřív, jako v kondici, myslím.
3: Já s tím pivem, co tady Míra říká, tam taky mám dobrý zkušenosti, ale že podělím se vám s vámi o jednu takovou historku pravdivou, kterou jsem zažil. Když jsme byli na mistrovství světa v 82. ve Španělsku, tak tam s náma byl hráč, který v té době měl velký problémy s alkoholem. Všeobecně známý. A celou okolností, co čert nechtěl, po tom jednom utkání byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Samozřejmě Španělsko, horko, zápas, vypotíte minimálně 4-5 kilo a je potřeba tu tekutinu nějak dostat zpátky. Samozřejmě se odvoděnej, vůbec se vám nechce čurat. Takže je v té dopingové místnosti, je lednička, kde mají pivo a věci, které jsou močopůrné, ale hlavně pivo. No a tak tenhle ten hráč tam v drezu ho odvedli, my jsme se vysprchovali, převlíkli, vzali jsme si do autobusu, hodina, on nikde. Kecáme to, 2. hodina, zase nikde. Po 2,5 hodinách se vypotácel z té místnosti. Rozevlácej, kluci, jsem udělal 18 piv. A přišel dozadu do autobusu, říkal, já už jsem ji chtěl při druhým. No. No,
1: já jenom jsem chtěl ještě jenom dodat, že jako já jsem rád, že tady jsem s Tondou, protože zásluhou Tondy prostě já jsem se naučil kopat trestné kopy, jako jo. Poněvadž, já bych to osvětlil.
3: Koukej platí nějaký tantiemy taky.
1: Poněvadž, jak se všeobecně ví, pocházím z Uherského Hradiště a my... Samozřejmě za komunistů nebyl nikde žádný program, nikde Tonda, jak přestoupil do Rapidu Vídeň, tak my jsme tam chytali samozřejmě Österreich 2, jo, a aby to byl ještě lepší ten obraz, tak otec měl na vložnici na skříni anténu, jo, s dvojlinkou, kterou natáhl, prostě hodil do okna a teď prostě natáhl to k televizi, zapl to a teď jsme chytali. A teď se to chvilku to zrnělo, potom to už bylo dobrý obraz. Takže já jsem se díval pravidelně na Tondovi trestňáky, jo, v tom 82. třetím roce, jak je to tam sázel za ten Rapid. Já jsem to viděl prostě a teď jsem to samozřejmě na tréninku potom v Chebu, jak jsme byli, tak jsme měli času, jako nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme si vzali balón, nastrkali jsme panáky na to a kopali jsme hodinu a půl prostě na bránku s Michalem Bílkem, s Tomášem Skuhravým, jsme prostě zkoušeli trestňáky a tak jsem se já naučil trestňáky, jo.
4: Super, já jenom přemýšlím, jestli nás budou poslouchat třeba nějaký mladší lidi, že vůbec nebudou chápat, že se anténa třeba jako vyndavala z okna. Jestli budou vědět, o jaký pořad je vůbec, jako. Jestli můžu využít tebe, víš, o čem mluvil tady pan Kadlec? Že se vyndavá anténa z okna, aby chytil Osterreich 2. Jsi na tom skoro jako já, buď v pohodě.
0: Dostali jsme se od těch reprezentačních témat samozřejmě i k televiznímu vysílání, ale taky k tomu klubovému fotbalu. Miroslav Kadlec tu zmínil, že hrál za Cheb, taky to, že kopal Bundesligu velmi úspěšně v Kaiserslauternu. A vlastně v Německu si vykompenzoval to, co nezískal doma. V Německu dva tituly, v Česku mu unikl ten titul s Vítkovicemi, když byl na vojně v Chebu. Tak jak moc vás to mrzelo?
1: Tak samozřejmě to mrzelo, ale na druhou stranu já jsem byl velice spokojený, protože jako já jsem měl obrovské štěstí. Každý má ve své kariéře nějaké zlomové okamžiky. Já jsem měl ty zlomové okamžiky dva. Ten první byl tehdy, když jsem měl v 19 letech nastoupit na vojnu do VTJ Tachov. Už jsem měl povolovací rozkaz doma. A přišli Vítkovice, protože se zranil Jano Moravčík a říkali, že hledají stopera, tak mě přišli prostě za mnou funkcionáři Vítkovic v 83. roce. Já už jsem měl zbalené, že jdu na vojnu a řekli, povolovací rozkaz vrátíš, jsi přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Já jsem na ně hleděl, prostě říkám, o nic se nestane. Prostě běž tam na ty zkoušky, sedni si, maluj si tam. Prostě seš přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Tak říkám, dobře, tak jsem to absolvoval, všechno tak. Tím pádem jsem přestoupil do Vítkovic z divize, podotýkám z divize. Hned ten první rok jsem odehrál 26 zápasů v lize. A tím pádem, já ještě dodám, že samozřejmě 3 měsíce jsem chodil na vysokou školu. Byl jsem 3x na přednáškách, 2x na cvičení. A ukončilo to tím, moje působení na vysoké škole ukončilo tím cvičení marxismus-leninismus. A teď přinese ten profesor přinese ten manifest ukázat, z čeho bude zápočet, jo. Taková Bible a říkám, tak to končím a prostě se moje vysoká škola skončila a tím pádem jsem hned šel další rok na vojnu a už jsem nešel do Tachova, ale šel jsem z Vítkovy samozřejmě do Rudé hvězdy Cheb. To byl můj první zlomový okamžik.
0: Pro mě to měl vlastně i Antonín Panenka, co se týká těch titulů. Na domácí scéně s Bohemians mu to uteklo, vykompenzoval si to v zahraničí 2 triumfy s Rapidem Vídeň. Tak vás to hodně zasáhlo, to, že jste s Bohemians nezvedal pohár nad hlavu?
3: Tak samozřejmě, že mi to mrzelo, protože já jsem Bohemce hrál třeba 20 let a nikdy jsme žádný titul neudělali, nikdy jsme nevyhrali žádný pohár, nic. Jsme sestoupili do druhé ligy, postoupili asi 4x nebo 5x, takže moc velký úspěchy s Bohemkou nikdy jsem neměl. Pak se to trošku zlepšilo, když to kolem roku 80, když Bohemka měla v podstatě, se dá říct, nejlepší kádr v té době, nejlepší mužstvo, kdy bylo minimálně 12 hráčů, z toho mužstva bylo nominováno třeba národní mužstvo taky, stejný, jsme měli dva brankáře, Hrušku a Borovičku. Bohemce chytal Hruška a Borovička chytal v nároďáku. A vlastně, říkám, my jsme byli dvakrát maximálně třetí v tabulce, no a pak odešel Karel Dobijáš půl roku přede mnou, odešel do Belgie, pak jsem odešel já do Rapidu a oni hned Bohemka udělali titul. Takže zajímavé je, že odešli dva nejlepší hráče a oni udělali titul, jo. Což bylo zajímavé. No a jinak já jsem si to v podstatě vynahradil tím, že jsem pak byl s Rapidem Vídeň dvakrát taky mistr, takže ten mistrovský titul mám, tak jsem rád.
1: To, my to máme stejně. Jako,
3: no,
1: takže,
3: ano, ano.
1: U nás v Lize nic, ale venku dvakrát dva tituly. Já jenom jsem chtěl ještě dodat, že právě taky ten jako druhý, tam, samozřejmě Cheb, Vojna, dva roky, potom jsem se musel vrátit do Vítkovic a mě, já jsem třikrát měl přestupovat do Sparty, jo. Takže poprvé jsem měl přestoupit do Sparty právě, když jsem šel z Vojny, z Chebu. Jo, měl samozřejmě, už mě, abych se nevrátil do Vítkovic, takže do Sparty. Ne, Vítkovice mě nepustili, tak jsem se musel vrátit do Vítkovic a potom samozřejmě 3-4 roky jsem hrál ještě ve Vítkovicích a byla mistrovství světa v Itálii. A to jsem chtěl říct, prostě to byl další zlomový okamžik v mojí kariéře, prostě jako já jsem v životě nemyslel, že bych se dočkal nějakého převratu, nebo že by jsme mohli hrát prostě někde v zahraničí, jako zažít ten pravý profesionální fotbal, jako jo. To jako, to bylo úplně něco výjimečného, když jsem tam potom přišel a tam jsem právě byl v té Itálii, jenom jsem chtěl říct, a teď po tom čtvrtfinále s Němci, já jsem právě neměl taky žádnou nabídku, nic, manažera jsem neměl žádného, takže jsem čekal, že do Vítkovice už nevrátím, pomyslel si takže prostě půjdu do Sparty. A teď jsme jeli potom v zápase, potom čtvrtfinále do hotelu u Como Z, jo, jsme spali u toho jezera a prostě najednou v lobby baru nějaký právník, jo, na mě mluvil německy, já jsem mu nerozuměl, jo, a teď říkám, místo předseda svazu byl Jara Vacek, a říkám, Jardo, přelož mě to, pojď tady něco po mně chce nějaký borec. A on říká, no, je to právník, má plnou moc, jo, od první FC Kaiserslautern a oni tě chtějí koupit. Jako, já říkám, tak pojďme na to. Jako, no. A teď on říká, no, dobře, tak on by si chtěl s tebou sednout, jo, a povykládat si o tom, co jestli máš zájem vůbec. Já říkám, tak okamžitě, jako, jdeme. No. A on říká, dobře, tak on teda to, ale on nechce odjet dřív, jo, než prostě on chce s tebou aspoň podepsat nějakou předsmlouvu na čistý papír, prostě částku a toto, abys mu to podepsal, protože ty odjedeš do Čech a ty podepíšeš někomu jinému potom čtvrtfinále a toho, tak ho říkám, jo, pojďme. Podotýkám, tehdy nejvyšší plat možný v Lize reprezentant měl 7000 korun, jo, měsíčně. To byl jako nejvyšší možný plat v 89. 90. A teď ten právník začal psat na ten papír, ne, marka byla 25 korun. Samozřejmě dneska jsou už jiné čísla, jo, ale marka byla 25 korun.
4: Západní marka.
0: No.
1: Západní. Jako, takže on začal psát na ten papír, začal psát normálně, teď můžu normálně říct, že to promlčené, ale on začal psát 15 000 DM, ne, za základní měsíční výplata. Já hned krát 25, říkám. A teď on říká, dobře, teď startovné 5000 DM, ne? Já říkám, já jsem dělal blbce, říkám, Jaro, zeptej se, co to je to startovné. A on říká, ne, když nastoupíš na minutu na mistrovské utkání, máš 5000 marek, ne? Já říkám, ty 125 000. A on, ne, jo, a teď, když vyhraješ ten zápas, dalších 5000 marek. Já říkám, to, počkej, já jsem měl za celý rok, jsem měl 100 000 korun, jsem vydělal u nás a tam jsem měl za zápasku a 100 000 korun taky za 90 minut. A já jsem hned říkal, Jaro, kde to mám podepsat? A ten Jara Vacek, jak byl zkušený, já říkal, ne, počkej, to ještě vytáhneme nahoru. Já říkám, ne, on uteče někde. Tak jsme to ještě vytáhli asi o 1000 marek, jenom jsme to podcukrovali a tak tam jsem to podepsal, ten Kaiserslautern. A tam se měli po druhé do Sparty, no.
3: Tak já vám k tomu řeknu zase tu druhou stránku. Krásný plat. Můj první plat, který jsem měl za fotbal, se s váma podělím o to, bylo, když jsem hrál jako dorostenec a občas mě půjčilo Bčko Bohemky, který hrál v divizi na přípravní zápasy, který už za to měli nějaký malý peníze. Tak mě jednou pozval ten zápas a ten vedoucí říká, no, za vítězství kuci máme 25 korun a protože my jsme v tom utkání remizovali, tak jsem měl nárok na 12,50 půlku. Ještě mi říká, ještě to musíme zdanit, tak jsem dostal 12,25 halířů. Šel jsem do cukrárny, koupil jsem si dva jahody ze šláčku a prachy za falbu byly v prdě.
4: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně Míra tady zažívá jako tyhle ty věci, ale pro mě je rozhodující vlastně to, že u spousty nebo u 99% hráčů je to, že jdou do Sparty a u tebe bylo rozhodující, že jsi do té Sparty nešel. To je hodně zajímavý pro mě jako. A jestli si... No, to ne, já to nemyslel ve zlým jako, to bylo... Jo. Ne, já bych ještě chtěl říct, jestli chcete se někdo na něco zeptat, protože za chvíli je konec, jo, tak... Protože nám jede tranzit.
0: Když tu Miroslav Kadlec... No, jestli chcete ještě něco, tak povídejte.
1: A ještě jenom jsem chtěl říct, že já jsem po třetí jsem měl do té Sparty jít, jak jsem se vracel z Německa, jo, a to taky mě nabízený, jako... Říkám, jako horentní stomy mě nabízeli, já už jsem nechtěl právě absolvovat to, že budu na hotelu někde v Praze, protože rodina byla v Hradišti, tak jsem přijal nabídku Drnovic, kde jsem prostě na dojížďku jenom, jsem tam dojížděl, jo, asi za poloviční plat, co bych měl ve Spartě.
4: No, tak tam já jsem v tu dobu jsem byl ve Slávii a samozřejmě Míra Kadlec byl prostě pro nás mladý hráče pojem a to si určitě nebudeš pamatovat, protože se to stalo 100krát za půl roku podle mě. Mladý nažhavený kluk, že jo, říkám si starý, teď bez urážky, řídkovlasej hráč. Říkám, toho musím prostě dojet někde a to. A pamatuju si, že jsem vlastně jako tak po pravý straně běžel, ty jsi mě křižoval. A já říkám, tak teď mu nandám a udělal jsem skluz a ty jsi to takhle zastavil jenom a já jsem jako pokračoval dál ty 4 metry a říkám, ty vole, to není možný, tak ona si opravdu to hrál zaslouženě, to ten nároďák a tu Bundesligu, no, tak je, to byla moje první herní zkušenost s Mírou Kadlecem, takže děkuju.
0: Antonín Panenka je samozřejmě legendou Bohemians, ale vy jste někdy koketoval s těmi pražskými S?
3: Tak samozřejmě nabídky přišly, když v těch začátcích jako první přišla Sparta, v tu dobu hrála Bohemka druhou ligu, nabízeli mi roční plat 60 tisíc dohromady.
0: Marek, jo.
3: Takže jsme neměli ani těch 7. A tak já jsem samozřejmě jsem chtěl jít výš, chtěl jsem hrát vyšší soutěž než druhou ligu, tak jsem šel na ty naše funkcionáře Bohemky a říkám, že teda jsem dostal nabídku z Sparty, že by se měl zájem tam jít, protože chci hrát první ligu a ne druhou ligu. A oni mi říkali, tenkrát bez souhlasu mateřského oddílu ten hráč nemohl přestoupit prostě, to bylo tabu. A oni mi říkali, no hele, my bychom tě jako pustili do jakýhokoliv ligového mužstva jiného, ale do Sparty to nejde, což my jsme ČKD Salingrad, oni jsou ČKD Sokolovo, to prostě nejde. Tak dobrý, tak jako nic. Za půl roku přišla Slávie. Říkám, že by jsem šel do Slávie. Oni říkají, hele, my tě pustíme všude do jakýhokoliv klubu, ale do Slávie to nejde, Vršovice, tady kousek stadion, to nejde. No tak jsem zjistil, že mě v životě nikdy nikam nepustějí, tak mě ty choutky přešly a proto jsem Bohemce i vydržel takovou dobu, no.
1: Já jenom ještě k tomu přestupu z Vítkovic do Kaiserslautern, no, protože potom jsme se vrátili samozřejmě z toho mistrovství světa v Itálii, jako mimochodem jenom trošku ještě vlbočím, jako to, ten zážitek z toho mistrovství světa v Itálii, to bylo něco neskutečného, protože my jsme nebyli zvyklí do té doby, že by za náma cestovali fanoušci naši, jako čeští, že by tam někde někdo byl, maximálně nějaký, já nevím, pár lidí, nějaký autobus někde ve východním Německu nebo tak, ale nějak na západě, kdyby jsme hráli, tak vůbec tam nebyli Češi. A najednou jsme přijeli, my jsme jeli na ten první zápas s těma Američanama, to budu si pamatovat do konce života. A my jsme teď přijížděli, my jsme bydleli v Monte Catini, to bylo asi 30 km od Fiorentiny. A teď, jak jsme přijížděli k tomu, do té Fiorentiny, k tomu stadionu, a pořád jsme byli tak 5-10 km nebo 5 km od stadionu. A teď to začalo. Jedna karosa za druhou, jo. A my jsme říkali, my jsme na to hleděli, protože to říká, to není možné, kde se tady berou tolik lidí, jako jo. jedna karosa za druhou. Prostě jsme tam přišli na ten stadion, jsme viděli tu tribunu plnou lidí, plnou vlajek, takže to byl zážitek jako úplně neskutečný. Jako jo. To byla husina, jako to v životě asi nezažiju už. Ale ještě k tomu přestupu jenom do těch Vítkovic, z Vítkovic teda do toho Kajzla. Oni za mě zaplatili tehdy 900 tisíc marek, jako jo, Vítkovicím, nějakých 22,5 milionu korun, jo, na naše. Podotýkám, rozpočet celého klubu Vítkovic s atletama, nevím, co tam všechno bylo dohromady, tenisti, jo, byl 7 milionů korun ročně tehdy, jo, rozpočet. Já jsem tam přijel potom za rok do Vítkovic, říkal jsem, jestli mají ještě nějaké peníze, oni říkali, jde, to už je všechno pryč. Nakoupené garáže, byty.
4: To jsem se zeptat, kam to přišlo.
0: Když tu zaznělo mistrovství světa v roce 1990, tak si myslím, že bychom mohli ještě s našimi hosty v desítce Pavla Horváta, s Antonínem Panenkou a s Miroslavem Kodlecem otevřít i téma trenérů, protože jak v 76. na tom zlatém euru, tak na mistrovství světa v roce 90 byla u národního týmu dvojice Ježek Vengloš. V obráceném gardu, pokud se nepletu, tak v 76. šéfoval Ježek, v 90. Vengloš, tak pokud byste, pánové, mohli vzpomenout na tuto dvojici, která inspirovala pak třeba další fotbalisty k tomu, aby se stali trenéry, slovy třeba Ivana Haška.
3: Tak asi je to otázka na mě, oni pod ním netrénovali nebo nehráli. Já musím říct, že to byla neskutečně super dvojice trenérů. Byli nároční, ale byli každý úplně jiný. Pan Ježek, který byl v té době hlavní, byl neskutečně nesmlouvavý, dovedl tomu, že to neskutečně nabudit, vytvořil tu atmosféru prostě toho naštvání na ten zápas, jo, dovedl nás motivovat. A tam byl právě jedna zajímavost, já když jsem přišel na první utkání národního mužstva, tak jsem netušil, že o poločase bylo úplně jedno, když byl poločas, jestli vedeme 3-0 nebo 3-0 prohráváme. Prostě přijítnul pan Ježek do kabiny, začal na nás řvát, co to tam předvádíme, rozkopal všechny koše na drezy, rozkopal dveře, rozboural. Jo, já jsem řval, křičel, já jsem se takhle klipal, na mě to působilo strašně negativně, tak já jsem jako už druhý poločas ani nemusel hrát, protože jsem byl úplně mimoň. No a za 14 dní byl další zápas, tak si v duchu říkám, no, jestli to zase znova zažiju, to musím teda udělat něco, abych se toho nějak vyklouz. Tak mi napadla taková spásná myšlenka, řekl mi, já půjdu normálně na záchod, tam si sednu, přečkám, až se tam vyzve a půjdeme hrát dál. Tak jsem to takhle udělal, kluci po zápase říkali, kde zbyl, říkám, no jsem na záchodě, to nebudu poslouchat tyhle ty, to řvaní. Přišel další zápas, už nás tam sedělo 5. Takže to nakonec dopadlo tak, že Ježek řval na maséra, na doktora, na náhradníky, no a my jsme byli úplně v klidičku. Pan Benglo zase byl velmi kultivovaný, nezvyšoval hlas, měl trpělivost vysvětlovat všechny ty situace, věci. Takže oni se strašně dobře doplňovali, byla tam neskutečně dobrá dvojička a nakonec to dopadlo tak, že při tom další mistrovství si vyměnili ty role. No. A jinak oba dva jako vynikající.
1: To bylo samozřejmě výstižně řečeno, abych jenom doplnil, jako tam si to potom vyměnili ty role. U nás byl Joška Vengloš byl hlavní a Vašek Ježek byl asistent a vždycky, samozřejmě pan Vengloš začal tak opatrně vždycky a on vždycky, mládenci, poctivou robotu jsme si urobili, nemáma sa čoho báť. Ne? To bylo jako takové ty slova a teď Vašku, máš k tomu něco? Do prdele, jako, oni nás to obradou naše peníze. To bylo prostě, ten tam lítal, jak v kleci, a Vengloš zase, ano, dobré, poctivou robotu jsme si urobili, nemáme se čeho bát.
0: Současný národní tým má poprvé v historii zahraničního trenéra. Je to necelý týden, sedíme tu ve čtvrtek, kolikátého, 6. srpna na konci července. Santiago Denia převzal národní tým potom mistrovství světa, na které se Češi dostali po 20 letech. Tak co na to Pavel Horvát?
4: Oblíbená věta, pravda leží na hřiště. Já jsem na to zvědavý, samozřejmě nebude to jednoduchý. Myslím si, že bychom potřebovali nějakou daleko větší injekci. Když už teda chceme něco změnit, tak si myslím, že jeden trenér s asistentem to úplně asi neotočí, obzvlášť pokud to bude začínat jako od nároďáku, možná, že mě překvapí, ale úplně tomu hned jako šanci nedávám. Bude potřeba trpělivost, nevím, jestli je dostatečná doba v nároďáku 2 roky, protože prostě změnit něco není jednoduchý na klubový úrovni, myslím výrazně změnit za 2 roky, natož reprezentaci, kde ty kluci na to tolik času mít nebudou, i když teďka ten první break bude jako dlouhej, takže si myslím, že něco můžou udělat, ale jsem na to zvědavý. Já jsem spíš jako doufal v to, že třeba prostě ten španělský trenér bude hodně spolupracovat s trenérama mládeže, aby prostě nastavili nějakou cestu, ať už nějakýho herního stylu, nebo samozřejmě i výchovy těch talentů, ale uvidíme, ukáže to čas.
0: Miroslav Kadlec i Antonín Panenka zažili zahraniční trenéry, tedy na klubové úrovni, ale pánové, dokázali byste si představit, že by vás v reprezentaci trénoval cizinec?
1: Za mě jako tehdy to vůbec jsme si nedovedli představit, protože těch trenérů jako kvalitních a známých jsme měli docela hodně. Jo, teď máme prostě s tím problém, že ta mladší generace prostě nedostávala teď poslední roky příležitost, teď se to trošku mění, takže doufejme, že prostě se to změní a jak říkal Pavel, prostě uvidíme, počkáme, prostě, ale samozřejmě 2 lidi, aby něco změnili hned, bude to velice složité. No, tady ta cesta, prostě buď je cesta dlouhodobá, to je přes tu výchovu mládeže, prostě, a nebo tady ta krátkodobá, no, nevím, co s tím, jako těch, koho jiného chce pozvat, necháme se překvapit.
0: Co Antonín Panenka a Santi Denia?
3: Tak já osobně bych volil cestu teda našeho domácího trenéra, i když bohužel, když se podíváme na nějaké kandidáty, tak moc velký, nebo vůbec, není skoro vůbec žádný výběr, těžko by se tam někdo prosazoval, ale mě na tom jako je sympatický to, že jsem slyšel docela příznivý recenze na tohle toho španělského trenéra, ale co mi zaráží, nebo co mi překvapilo, když jeden činovník fotbalového svazu k tomu se vyjádřil tak, že vlastně je to trenér, který pracoval s mládeží, byl teda nějaký úspěchy udělal, vyhrál nějakou 17. španělskou v Evropu nebo něco takového, pak ještě jeden takový úspěch. Ale on tam řekl jako jednou zajímavou pro mě věc. No, on jako mládežnický trenér přišel nebo přichází sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem. Tak to mi připadá strašně zvláštní, jako, jo, že bude chtít experimentovat s naším nároďákem, no to nevím, jak se k tomu ty hráči postaví, no ale slyšel jsem na ně jako opravdu jenom samochválu, takže doufejme, že to k něčemu bude vypadat. No.
4: Tak snad to bylo vytržený z kontextu, tato zmínka, co jsi říkal. No.
0: Abychom mu nekřivdili, tak Santi Denia vyhrál olympijské zlato v Paříži v roce 2024. Jak zmínil Antonín Panenka, tak byl úspěšný na evropských šampionátech v kategoriích do 17 a 19 let. Česká fotbalová asociace tedy zvolila tu španělskou cestu, je to logické. Španělé vyhráli mistrovství Evropy a světa letos, ale mluvilo se tady ještě před vlastně světovým šampionátem, kam se Češi dostali po 20 letech, o jakési německé cestě, když se zase vracíme na začátek. Jürgen Klinsmann byl prý v hledáčku fotbalové asociace, tak co na to Miroslav Kadlec, který po jeho boku nastupoval ve starém Wembley? Nedoporučil jste Jürgena Klinsmanna?
1: No, mě se nikdo neptal, ale jak Jürgena Klinsmanna znám, tak a když jsem sledoval vždycky ty jeho kauzy nebo ty jeho smlouvy, v jakých klubech byl a jaké peníze on požadoval, tak si myslím, že těch 40 milionů by nestačilo ani na půl roku.
4: A ještě by nám zvednul mandle. No, já si myslím, že tohle taky v tom hrálo roli. Já samozřejmě vůbec nespochybňuji volbu současného trenéra, ale určitě prostě pravděpodobně svaz nemá peníze na to, aby přived 4 nebo 5 trenérů, tak jak je to teďka zvykem, aby se to trošku jako, já bych si představoval jako důraznější, když už teda přijde ten cizinec, tak bych si to představoval důraznější opravdu do té mládeže, protože vlastně k čemu nám bude Ačko dobrý, jako, protože ten trenér asi pravděpodobně nebude mít za cíl tady žít, tak jako ty zahraniční hráči. Mě by zajímalo jeho motivace, samozřejmě trénovat reprezentace, jasný, ale jeho motivace, kam se posunou dál, asi to bude někam do víceméně jako silnějšího týmu a tam ukázat nějaký úspěch tady u nás. Se bojím, aby to nebylo jenom to zviditelnění. No.
0: Ta změna trenéra přišla po mistrovství světa, kde se Češi ukázali po 20 letech. Asi nalejme si čistého vína, žádná sláva to nebyla, Češi vypadli ve skupině. Tak co říkal Antonín Panenka na to, jak se národní tým prezentoval na turnaji daleko za tou velkou louží?
3: Tak přiznám se, že velký ambice jsem našemu stranu nedával, protože člověk vidí tu momentální situaci, jaký to jsou hráči, v jaký jsou formě, za jaký kluby hrajou a tak dále. Takže já jsem nečekal žádnou slávu. V koutku duše jsem doufal, že to bude mít trošku jiný herní projev. Bohužel moc

0: Ale byl i jako expert ČT Sport na tom mistrovství světa, tak nepustil vám nějaké informace, proč to svěřencům Miroslava Koubka tak nešlo?
1: No, oni tím, že on dělá pro ty samozřejmě média, tak už si k těm informacím tolik nedostával jako bývalý hráč, ale jako tam člověk nemusí chodit kolem horké kaše, protože tam něco muselo být v tom mužstvu, něco tam prostě mě vadilo, něco tam nesedělo, jako nějaká komunikace špatná, hned to bylo tak, jako prostě nevím, já teda osobně jsem, když jsem slyšel, že mají základní stan v Dallasu, oni si to samozřejmě nemohli vybrat, jo, ale že mají základní stan v Dallasu, já jsem tam byl, asi je to tak, s Kaiserslauternem kdysi v létě, 94. 5. rok na soustředění, jsme tam byli v tom Dallasu, my jsme ani nemohli vylézt z hotelu, jako takové vedro, vlhko, a já jsem to slyšel, říkám, v Dallasu oni budou trénovat, celý pobyt budou trénovat v Dallasu, tak jsem hned říkal, to jim teda nezávidím. Jako, takže ta kombinace prostě těch přeletů, teploty, prostě nějak něco tam nesedlo, jo, prostě mě taky jsem čekal, aspoň doufal, že by z té skupiny prostě se dalo postoupit, ale asi to mělo tak být, no.
0: Z desítky Pavla Horváta tady v klubu zubří, zbývá nějakých 10 minut, tak se znovu otáčím do publika. Kdyby kdokoliv, někdo z vás měl nějaký dotaz, ať už na Pavla Horváta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenku, tak jsou vám k dispozici. A tamhle už vidím jednu zvedlou ruku, tak prosím o předání mikrofonu.
2: Dobrý večer, lehce bych to odlehčil.
3: Děkujeme.
2: Já bych si toho ani nevšiml. Ta moja přišla a vidí tady Ogary s odhalenýma nohama a proto si zeptat Pavla Horváta na jeho trénink nohou, na ty objemy, kde získal. Jo? Děkuju.
3: Teď já nevím, jestli to je ironicky, nebo jako Milan Petr Žalický říkal, to jsou slupky. No, já nevím, jako čím to je, protože geneticky jako táta úplně nemá takovýhle stehna. Já jsem fakt hrál hokej jako malej a hrál jsem vlastně tak potají celou tu kariéru skoro, tak možná z toho, no, ale taky je to trochu zežrádlo, no.
4: Jestli to taky není tím, že jsi si zapomněl sundat tu výzbroj.
3: Já mám ty hokejový kalhoty furt. To je ta zelenina, to je jasný, no. Ještě někdo nějaký takový? No, Japonsko, ježišmarja. Konečně je to tady, no tak. Teďka já nevím, co bych řekl jako výjimečního. Teď jsem něco natáčel v Praze na Vektorce Žižkov. A je to spojený jako trošku s Japonskem. A přivedli tam dvě Japonky, opravdu echt, který teda jako mluvili japonsky a anglicky. Tak samozřejmě jsme se představili a jim říkám jako Nihongo Daijobu, ne? A oni jako čuměli a jako oni se furt smějou, že kejvou a dělali jako, tak jsem pokračoval a ona, oni to dělají taky furt teda. A pak vlastně v průběhu toho, já nevím, skoro 4hodinového natáčení jsem tam jako říkal takový ty fráze, který jsem se naučil, samozřejmě kdyby mi odpověděli, tak bylo po mně, ale vypadalo to, že umím japonsky, takže jsem odcházel jako největší boss a bylo mi to vlastně hrozně příjemný, stejně tak, jako když jsem tam strávil ty 2,5 roku. Prostě Japonsko bylo fantastický, nedám na ně dopustit a vlastně mi mrzí, že to je tak daleko, no, že to není třeba jako sem do zubří, no, že bych jel jako 4 hodiny autem, ale tam je to trošku na díl a tam nemá cenu jet jako na pár dní, no, je prostě dobrý si to naplánovat na delší dobu a opravdu to projet tam celý, protože Japonsko je fantastická země, podle mě, no. No, tak my jsme měli celkem mladý mužstvo, takže my jsme potřebovali vlastně ty dotazy na mikrofon, viď?
0: Ano, dotaz byl, jak se slavilo v Japonsku, to je pro posluchače Radiožurnálu Sport, kteří poslouchají ze záznamu dnešní desítku Pavla Horváta.
3: Tak my jsme měli mladý mužstvo a spoustu těch kluků bylo svobodných, takže my tím, že jsme byli zvyklí z Čech prostě slavit každý vítězství, jednak jsme byli ve slabším mužstvu, takže jsme nevyhrávali jako 4x v měsíci, takže když se to stalo, tak jsme jim ukázali, kde má kozel rohy, nebo jak bych to pojmenoval. A je pravda, že oni nic nevydržejí, takže bylo blbý, když jsme třeba druhý den šli na správkový, že oni hned po obědě usnuli a my jsme jako chtěli pokračovat, ale už nebylo s kým a kam, takže tam si myslím, že jsme se předvedli.

0: Jedli jako Češi celkem solidně, jako no.
1: Ještě další z posluchačů má dotaz, už má mikrofon, tak prosím.
2: Já bych se chtěl ještě zeptat, když jste, Pavle, zahájil teďka tu diskuzi nebo komentáře k jídlu, chtěl jsem se zeptat, co nejbizárnějšího ne, právě vám nabízeli a řekl jste, tak tohle opravdu ne. A možná to není dotaz jenom na vás, ale i na pana Kadlece a panenku.
0: Tak já začnu, než si to rozmyslej. Já samozřejmě jsem slyšel, že fugu je jedovatá. A my jsme jí chytli, protože jsme tam se skamarádili s těma, co měli tu, ten sushi bar, tak to byli naše jako fakt jako osobní přátelé. Ta rodina měli dva kluky, vlastně kolem mě bylo 30, tak jim bylo 25 let a brali nás na ryby a tam to je národ rybářů, takže jsme měli takový ty krátký pruty a chytá se to opravdu ze břehu dolů a vytáhli jsme fugu a my jsme vždycky něco chytli a hned jsme šli a sežrali jsme to, že jo, takže a oni říkají fugu, hele, a říkám, no a počkej, ta jedovatá a jenom kousek, a tak to tam a jako úplně dobře se mi to nejedlo, prostě čekal jsem, jako kdy to začne a ale jsem tady, takže dobrý, no.
3: Já, za mě, já jsem byl taky v Japonsku, jsme byli s klukama, asi je to tak 5-6 let, jsme tam byli na výletě, jsme dělali Hongkong a Japonsko, Tokio, Osaka, Kyoto, a tak jsme tam taky, tam mimochodem tu fugu nám tam nachystali, ale co si pamatuju, tak něco mimořádného, když jsme byli na výletě v Peru, a byli jsme v samozřejmě Machu Picchu a potom jsme byli v jednom, jsme na vyhlášenou specialitu, jsme tam šli na takové větší morčata. A bylo to tuhé jak veka, teda, no a tak jsme do toho jenom tak hrábili s bydličkou, když to nešlo vůbec do kostí, tak jsme to vrátili celé a šli jsme na něco lepšího.
4: Neměli se na fasování rozdomova.
5: Tak já jsem musím přiznat, že takové zážitky moc nemám. Takové asi nejzajímavější pro mě bylo, když jsme byli s Amforou v Thajsku, tak tam je zajímavé, že na každém rohu vám tam připravují jídlo v těch pánvích a kolikrát jsou to věci, které člověk ani neví vůbec, co to je, z čeho to je. Takže jsme dostali někdy informace, že to jsou různý druhy hadů, bohužel i psů a takovéhle věci. Takže přestože to mám strašně rád a chtěl bych si to třeba dát, tak jsem se nedal, protože jsem měl skutečně strach, že bych někomu sněd alíka nebo něco takového. Tak to mě moc nevonělo, no. Ale musím se přiznat, že jsem mládí taky jednou pejska ochutnal. Ale neviděl jsem o tom takhle, no. A když jsem začal hrabat nohu a zase štěkat, tak se to provalilo.
1: Ještě máme jednoho diváka v publiku, který se na něco chce zeptat, buď to Pavla Hrováta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenky.
6: Dobrý večer, já bych se rád zeptal pana Panenky. Já jsem byl kdysi v Monte Carlo a tam je hotel s vyhlídkou na moře. A tam jsou otisky nohou známých fotbalistů. Tak jsem si to prošel jednu po druhé a byly tam otisky jistého Antonína Panenky jako jediného Čecha. A mě by zajímalo, jestli k tomu má nějaký příběh, pan.
5: Tak je pravda, že otisky mojich nohou je, nebo jsou v Monte Carlo. Musím poopravit, jak jsi říkal, že jsem jediný Čech, nejsem jediný Čech, je tam ještě Pavel Nedvěd. Jinak jsou tam skutečně, se dá říct, myslím, že těch otisků je tam něco kolem 50-60, přesně nevím. A musím říct, že skutečně to jméno, který tam je, tak to jsou skutečně, to byly ty nejlepší fotbalisti za tu éru fotbalovou vůbec z celé Evropy a světa, tam ty otisky mají, takže pro mě to bylo obrovské vyznamenání, bylo to nádherný, ale já tam mám jednu takovou historku k tomu, protože samozřejmě francouzsky neumím, tak tam se mnou jel generální sportovní ředitel Bohemky, pan mladý kluk Jakubič, který vyslal v Anglii, takže umí perfektně anglicky, on mě tam doprovázel. No a protože jsme byli v Monte Carlu, kde vlastně v té době bydlel Honza Koller. On tam 5 let hrál za Monte Carlo, za Monaco a byl tam vlastně doma. Bydlel tam a tak my jsme mu zavolali, že přijedeme do toho Monte Carla, jestli bychom šli někam na kávičku pokecat. Jo, tak je prejo. Tak jsme se sešli na tom kurzu, té vody dole a tak jsme jako špacírovali a teď proti nám šel nějaký pán a to poznáte, že najednou na vás kouká, že jako něco, že vás možná poznal nebo takhle, tak nás přešel trošičku a asi po 10 metrech se vrátil a přišel ke mně a říká: panenka. A já říkám, jako, že jo, že to teda jako jsem já. Navazal konverzaci, Honza Kolor to překládal, samozřejmě ne. Tak já jsem tam byl poprvé v životě v tom Monte Carlo. A ten chlap mě poznal. A pak, když jsme se loučili, tak se obrátil na toho Kolera a říká: basketbalist. A on tam 15 let bydlel, 5 let hrál, on ho neznal a mě poznal, no já nevím. No.
0: Já bych tady jenom, jestli nemáte co dělat, máte fantastický hlas, jestli nechcete taky dělat v rádiu. No vy, no, tak jste se ptal přeci. No.
6: Děkuji, ale už jsem na to asi trošku starší.
0: Tam děláme samý starý takhle. Buďte v klidu.
6: Něco pro pamětníky, no, řekněme, že jo. No. Budu o tom uvažovat, děkuji.
1: Ještě jeden dotaz z pléna, prosím.
7: Ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl vám, fotbalistům, našim bývalým hráčům, reprezentantům poděkovat za dnešní večer, že jsme tady mohli s vámi strávit tento příjemný podvečer. Děkuji.
1: Děkujeme
0: moc.
5: Děkujeme.
0: No, tím bych to asi...
1: Myslím, že to byla krásná tečka za dnešním večerem tady v klubu Zubří. Děkujeme moc, že jste dorazili na desítku Pavla Horváta live. Jak už tady, myslím, zaznělo, tak v rádiu je Pavel Horvát velmi často. Každé pondělí, každý čtvrtek, v pondělí se většinou vracíme k tomu, co se stalo o víkendu a primárně v nejvyšší domácí soutěži a ve čtvrtek si zve zajímavé hosty do studia. Jednou už u nás byl taky vicemistr Evropy z roku 1996 a dnes podruhé a poprvé tady takhle na živé akci na pódiu pan Miroslav Kadlec. Díky moc, že jste byl s námi. Je to dnes opravdu vybraná společnost tady na pódiu a to nepočítám sebe. Antonín Panenka, mistr Evropy z roku 1976. Pavel Horvát na Euru taky byl, medaily tam nezískal, ale za to si to vykompenzoval v domácí soutěži. 5 ligových titulů, 6 domácích pohárů a samozřejmě nesmíme zapomínat taky na ten titul z Portugalska, ale hlavně z Turecka. Vič.
0: Nesmíme zapomínat ty zmrzlinový poháry ještě a tak.
1: Děkuju,
0: Pavel Horvát. Musím říct, že mě trošku zklamal, protože úplně nic neskazil. Pavle, povedlo se ti to. Pavel Tilčar, díky.
1: Děkuju.
8: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
9: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
8: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
10: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvádli. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
11: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
10: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
11: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
10: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sporty odvysílá v přímém přenosu.
9: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
9: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
8: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
9: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
12: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
13: Letošní sucho výrazně snížilo průtoky řek a hladiny nádrží. Ode dneška se vracejí vysoké teploty. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Plzeň dál čeká na vítězství a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Posloucháte hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Česko se potýká s výrazným suchem. Některé řeky kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách. Týká se to i Vltavy.
14: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
15: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
16: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
15: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
17: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
15: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Radiožurnál.
13: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
18: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
13: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě a sledovat zákazy dané vyhláškami jednotlivých obcí nebo měst. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
19: Životní cesta 73letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fidesz bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
13: Americký senát potvrdil Todda Blanche v čele ministerstva spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně funkci zastával od dubna, kdy nahradil předchozí ministryni Pam Bondiovou. Senátoři ho ve funkci potvrdili nejtěsnější možnou většinou.
20: Kromě všech demokratických senátorů byly proti i dvě republikánské senátorky, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Oběma vadí politizace ministerstva spravedlnosti. Todd Blanche v minulosti třeba zastavil prověřování Trumpa a jeho rodiny daňovým úřadem. Podle senátorek tím Trumpovi poskytl službu, ke které běžní Američané přístup nemají. Kritikům nového ministra vadil taky podle nich laxní přístup úřadu ke zveřejňování spisu o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffrey Epsteinovi. Blanche se ke kritice nevyjádřil. Na síti X poděkoval senátu za jeho zvolení a Trumpovi za důvěru. Jiří Chábera, Radiožurnál.
13: Východní pobřeží Číny se připravuje na příchod tajfunu Dolphin. Kvůli prudkým srážkám na místě hrozí záplavy a sesuvy půdy. Úřady proto uzavřely školy, přístavy nebo turisticky oblíbená místa. Podle našeho zpravodaje v Asii Davida Jakše je země na extrémní počasí dobře připravená.
21: Málo která země projde každoročně tak tvrdou zkoušku jako právě Čína. Kromě tajfunů jsou to i povodně, půdní sesuvy, zemětřesení. No a tohle všechno samozřejmě nutí stát, aby do záchranných složek investoval miliardy. Výsledkem je, že čínští záchranáři jsou dnes absolutní světovou špičkou v tom, co dělají. Lidé tam hodnotí jako nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější složku státu. No a vlastně i technika, výzbroj nebo komunikační technologie, které čínští záchranáři používají, tak je řadí do absolutní světové špičky. Bohužel je to i tím, že ostrých zákroků mají během roku stovky a mají se tedy na čem učit.
13: Tajfun Dolphin už v sobotu zasáhl japonský ostrov Okinawa, zranil nejméně 5 lidí a způsobil výpadek proudů ve víc než 40 tisících budovách. Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
2: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
3: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
22: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky návštěvnice příjemnější.
3: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
23: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
3: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
13: Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle nejsou přístupné. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
24: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky, a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
13: Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Sport. Fotbalovou šance ligu vede po neúplných třech kolech Mladá Boleslav Oskóre před Teplicemi. Oba týmy mají 7 bodů. Středočeši ve třetím kole porazili Spartu 2-0, když v prvním poločase skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražené, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
25: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a nic jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
13: Teplice remizovali s Plzní 5-5 v zápase, který byl na góly druhý nejbohatší v samostatné ligové historii společně s dalšími dvěma utkáními. Západočeši tak nezvítězili ani ve třetím kole ročníku. Bez bodu poslední zůstává Zlín po prohře s Bohemians 0-2.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Nehoda na D1, na Novojí Čínsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se stále objíždí následky nehody dvou osobních aut. Zasjezdeme k mošnovskému letišti na 340. kilometru. Je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu jede se levým plynule. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici havarovala 2 osobní auta. Nehoda je na úrovni nebo u Lihovaru a místo s opatrností průjezdné. Připomínáme uzavírku na Pražském okruhu. Obousměrně neprůjezdný kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Noc je jasná a ráno bude svěží. Teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů v údolích a na severovýchodě území až k 9. Během dne čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
0: Jak se v dnešním pražském duhovém průvodu promítá heslo letošního festivalu Prague Pride, časy se mění? Jak pečovat v období extrémních teplot a sucha o zeleň ve městech? A nakolik výjimečná byla atmosféra velké hudební akce a bývá atmosféra velkých hudebních akcí na pražské Letenské pláni? Duhovým průvodem právě v těchto chvílích vrcholí festival Prague Pride na podporu práv komunity LGBT+. Ten se v Praze koná už po 16. Na rozdíl od minulých ročníků letos vyvrcholí na ostrově Štvanice. Jako hlavní téma letošního ročníku vybrali organizátoři heslo Časy se mění. Duhový průvod se v Praze koná 2 týdny po útoku na podobnou akci v Berlíně. Útočník tam vjel do davu lidí, 1 člověk zemřel a 30 dalších utrpěli zranění. My jsme se krátce před vysíláním spojili s Kamilou Frélichovou, ředitelkou festivalu Prague Pride, a zeptal jsem se jí, jestli nedávný berlínský útok poznamenává letošní Prague Pride.
1: Obávám se, že určitě, kromě toho, že to velmi zasáhlo celý náš tým, tak si myslíme, že to zároveň zrcadlí i určitý stav v naší společnosti. My osobně vlastně jsme velmi smutní z reakcí části českého internetu, které útok v Berlíně schvalovali, a zároveň samozřejmě spolupracujeme s policií České republiky na zvýšení bezpečnosti nejenom samotného průvodu, ale i festivalu Prague Pride jako takového. Ještě můžu zmínit, že budeme držet minutu ticha na Václavském náměstí těsně před průvodem právě za oběti teroristického útoku v Berlíně.
0: Pokud je o ta bezpečnostní opatření, jak výrazně jste je posílili?
1: My se samozřejmě snažíme maximálně zajišťovat bezpečnost festivalu každý rok, ale ve vztahu k situaci v Berlíně i policie České republiky oznámila, že bude vyvíjet ještě větší snahy o zajištění bezpečnosti a navýší počet policistů v ulicích. My sami jako tým festivalu Prague Pride jsme absolvovali například deeskalační školení, takže tak.
0: Kvůli včerejšímu koncertu Marka Ztraceného letos Prague Pride nemůže skončit na tradičním místě, tedy na pražské Letné. Místo toho průvod míří na ostrov Štvanice. Vy jste to komentovali, že to je dobrá zpráva. V čem?
1: Ano, téma roku festivalu je Časy se mění, i tedy nám se mění i nový cíl a trasa průvodu Prague Pride. Já sama se těším na to, že ostrov Štvanice může návštěvnictvu přinést hezčí zážitek, je tam více stínů, stromů, ale je to také příjemné místo u řeky. Průvod samotný také nebude zakončen výstupem do schodů na Letenské sady, ale projdeme se hezky po rovině v centru Prahy.
0: Jaký bude na Štvanici program?
1: Na Štvanici na nás čeká takzvaný Pride Park. Je to místo, kde na návštěvníky čeká 4 stage s hudbou, potom 1 debatní stage, je tam také bohatý doprovodní program, například trh neziskových organizací.
0: Vy už jste říkala, že motem nebo tématem letošního 16. ročníku festivalu Prague Pride je heslo Časy se mění. Co všechno s tímhletím motem chcete vyjádřit?
1: My tímto tématem reagujeme na relativně rychlé proměny politické mapy v České republice, také na legislativu, ale třeba i na vývoj jazyka a společenských pravidel. To platí i mezi queer lidmi na festivalu, ale nejenom na něm se setkávají různé generace s odlišnými zkušenostmi.
0: Nakolik se z vašeho pohledu mění atmosféra ve společnosti ve vztahu k LGBT+ komunitě?
1: Tak aktuální stav u nás, co se týče politického vývoje, vlastně došlo k rozšíření partnerství s právě blízkými k manželství, ale bez společné adopce a dalším důležitých změn, například pro trans lidi. Co se týče přístupu české společnosti, tak já se obávám, že stále přivyšuje, řekněme, negativní narativ a negativní přístup. Vidíme to třeba i v reakcích na sociálních sítích po teroristickém útoku v Berlíně, kdy jsme bohužel zaznamenali mnoho schvalujících komentářů tohoto hrůzného činu. To já osobně považuji za absolutně nepřijatelné.
0: Nedávno se změnila také vládní koalice po sněmovních volbách. Má i to za důsledek nějaké změny v přístupu k LGBT+ komunitě?
1: Samozřejmě, tak i narrativ politické reprezentace směrem k LGBT plus lidem ovlivňuje veřejné mínění. A současný narrativ politiků není příliš přívětivý, vyjadřují se negativně nejenom ke queer lidem, ale také například k veřejnoprávním médiím a zaznamenali jsme i škrty rozpočtu neziskovým organizacím. To samo vytváří určitý narrativ v české společnosti, který je za nás poměrně smutný.
0: Mluvíme o tom, jak se mění společnost. Mění se samotný festival Prague Pride?
1: Já myslím, že za 16 let festivalu Prague Pride můžu říct, že festival se určitě vyvíjí. Ostatně změna jako taková k životu patří. Za 16 let jsme poměrně narostli. Máme od prvního ročníku, kdy byl festival vlastně jenom průvod, velmi bohatý doprovodný program, kolem 200 akcí pro různorodé publikum.
0: Mění se také složení účastníků Prague Pride?
1: V poslední době zaznamenáváme nárůst návštěvnictva z regionů a také ze zahraničí.
0: A to tedy potvrzuje i ten letošní ročník, chápu to dobře.
1: Ještě čekáme na ta hlavní čísla ze soboty, ale zatím to ano, potvrzuje i návštěvnost letošního ročníku festivalu.
0: Říká ředitelka festivalu Prague Pride Kamila Frejlichová. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuju, happy Pride.
0: Na více než polovině území Česka je kritický nedostatek vláhy. Ukazují to nejnovější mapy týmu Intersucho. Právě sucho a opakující se vysoké teploty by podle odborníků měly vést i ke změně přístupu k údržbě zeleně ve městech. Podle ochránců přírody může výrazně pomoci omezení sečení. A k tomu dodáme víc s Daliborem Dostálem, ředitelem organizace Česká krajina. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
0: Jak tedy ve městech přistupovat k sečení trávníků? Kdy a na jakou výšku doporučujete sekat trávu?
4: Trávu je především třeba sekat různorodě, to znamená města by měla upouštět, tak jak už to některá z nich udělala, od takových těch plošných pravidelných sečí bez ohledu na počasí a vlastně tam, kde je to možné, tak je určitě dobré nechat travní porosty vyšší. V některých městech, jako jsou třeba České Budějovice, se osvědčily květnaté trávníky a i v takto velkém městě ukázali, že pokud je dobrá vůle, tak je možné zelení dát prostor a je možné, aby ty městské trávníky byly pestré a poskytovaly prostor pro biologickou rozmanitost.
0: Vy jste říkal, že pokud to jde, tak by se neměl sekat celý trávník, říká se tomu mozaiková seč. Má to nějaká pravidla, jak velké ty části posečené a neposečené mají být? Jaký má být poměr?
4: Určitě je potřeba sekat ty porosty do určitých čtverců, do určité šachovnice. Ideální je třeba nechat to na šířku sekačky, tak aby se nemuseli vlastně rozměřovat ty porosty, které se mají sekat, které se nemají sekat. A právě tyhle odchylky od těch plošných sečí potom bývají často jedním z těch problémů, proč se třeba technické služby v některých městech nechtějí do těchto méně tradičních způsobů péče o trávníky pouštět.
0: Když říkáte, že někde se do toho technickým službám nechce, jak je přesvědčit?
4: Určitě to, co nejlépe funguje, tak je se podívat právě tam, kde to umějí, kde to funguje. Už jsem zmínil ty České Budějovice, v posledních době se objevil třeba pozitivní příklad i z Pardubic, takže určitě vlastně všichni, kteří si myslí, že je to nepřekonatelný problém, tak by měli vyrazit tam, kde už si s tím poradili a kde mají podobné pracovníky, podobnou techniku a je vidět, že když je dobrá vůle, a když třeba i spolupráce s vědci, s botaniky, s biologií, což je právě třeba příklad Českých Budějovic, tak to přináší velmi dobré výsledky.
0: Jak velký efekt vlastně má vysoká tráva? O kolik víc vláhy v těch dnech, jaké teď zažíváme, při tom počasí, jaké teď je zadrží?
4: Určitě to neřeknu na procenta, ale co je důležité, tak vlastně každý potom může vidět, že ten trávník zůstane svěží a zelený i právě v těch suších obdobích, zatímco ty nízce pokosené trávníky už často na začátku prázdnin jsou žluté a vysušené a vlastně žádná tráva tam nepřirůstá. Paradoxně v řadě měst a obcí tím, že jsou nasmlouvané služby na sečení, tak vlastně technické služby potom symbolicky kosí i tyhle ty trávníky, kde nic neroste, takže je to potom často spíš takové divadelní představení než reálná péče o zeleň.
0: Pokud už se tedy na řadě míst z těch původně zelených trávníků staly ty žluté suché plochy, dá se to ještě pro letošní rok nějak zachránit?
4: Podle toho, jak se vyvíjí počasí, tak ten letošní rok na těchto místech už asi nic nepřinese, žádnou výraznou pozitivní změnu, ale je potřeba se připravovat na to, že ten příští rok už by se i v těchto lokalitách, v těchto městech mohl udělat lépe.
0: Vy mluvíte o pozitivních efektech toho, kdy se tolik neseče tráva. Na druhé straně nemůže to mít negativní efekty třeba v tom, že potom se v městských parcích víc množí klíšťata?
4: Určitě tohle může být jeden z těch negativních efektů, ale dá se určitě omezit tím, že právě ty plochy, které jsou intenzivně využívané, kde si třeba lidé dělají pikniky, tak se kosí na nižší výšku a právě ty plochy, které nejsou tak intenzivně využívané, tak se mohou nechat vyšší a mohou se nechat pro tu kvetoucí část toho parku nebo té zelené plochy.
0: Uváděl jste jako inspiraci České Budějovice a to, že tam jsou květnaté trávníky. Jaké květy se proto nejvíc hodí nebo jaké rostliny v tomto směru se osvědčily nejlépe?
4: Ono, ty zkušenosti ukazují, že není potřeba nic dosévat, že skutečně stačí jenom nechat tomu trávníku a těm květům prostor, takže například na jaře kvetou hodně kopretiny, kvetou hodně šalvě, v dalších částech roku třeba řepík lékařský a další květiny. A řada měst má obavy právě z toho, že budou muset najímat zahradnické firmy a budou muset platit drahé finanční prostředky za osiva, ale jak se právě ukázalo v Českých Budějovicích, stačí skutečně jenom nechat ty trávníky nesečené a z té semenné banky, která tam je, tak se vlastně ty květiny postupně přirozeně rozmnoží.
0: Zatím mluvíme o travnatých plochách. Jak působí vedra na dřeviny ve městech, na různé keře? Jaké to má dopady a jak se starat o ty?
4: Určitě na dřeviny mají ta současná extrémní vedra velmi negativní dopad. Vidíme to nejenom na městské zelení, ale každý, kdo jede autem, tak si všímá, že i třeba kolem veřejných komunikací přibývá stromů, ze kterých už opadává listí, kde začal vlastně už v řadě oblastí předčasný podzim, protože ty stromy nejsou schopné jiným způsobem zvládat ta extrémní vedra. Takže samozřejmě na tu městskou zeleň mají ta vedra ještě horší dopad, protože to městské prostředí je pro dřeviny extrémnější než to prostředí té volné přírody.
0: Mě zaujalo, že jste v tomto týdnu také varovali, že se v městské zeleni více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin. Jmenovali jste pajasan žláznatý nebo javor jasanolistý. Co to je za rostliny a proč je problém, že se rozšiřují?
4: Jsou to rostliny, které pocházejí z jiných kontinentů a vlastně dokáží vytvářet často husté porosty, které potom velmi, velmi intenzivně potlačují veškerou ostatní vegetaci. No a právě tyhle rostliny se z té městské zeleně, kde se proti ním nezasahuje, dokáží velmi rychle šířit do okolní krajiny. Takže pokud města a městští pečovatelé o zeleň přehlížejí to, že se ve městech právě tyhle ty invazní dřeviny množí, tak to může znamenat velké riziko a velké nebezpečí pro okolní krajinu. Zároveň je to rizikové i pro obyvatele, protože řada těchto dřevin působí jako silný alergen nebo mohou způsobovat při kontaktu i poškození kůže.
0: Ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál byl hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naslyšenou.
4: Děkuji, nashranou.
0: Pražská Letenská pláň byla v předchozích letech a desetiletích dějištěmi několika velkých hudebních podniků. Před 30 lety tam vystoupil Michael Jackson, v roce 2003 Rolling Stones a slovenský Elán. V roce 2022 se na Letné konal koncert Společně pro Ukrajinu a o rok později uzavřela právě na Letenské pláni festival Prague Pride americká zpěvačka a skladatelka LP. V pátek večer zažila Letná svého druhu premiéru. První samostatné vystoupení některé z hvězd české hudební scény.

0: Nejen tenhle hit zpěváka a skladatele Marka Ztraceného rozespíval publikum pod pódiem s výhledem na Pražský hrad, kde se podle pořadatelů sešlo zhruba 70 tisíc lidí. A mezi nimi byl včera také Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik serveru Novinky.cz a Deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marek Ztracený říká, že si splnil sen uspořádat koncert mimo tradiční haly nebo amfiteátry. Byl to mimořádný večer i z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že to mimořádný večer byl. Už jenom proto, že se do koncertu na Letenské pláni pustil někdo, kdo pochází z české hudební scény. Víte, problémem české scény je ten, že naši muzikanti nejezdí po Evropě na koncertní turné. Oni jezdí po Čechách a dostanou se třeba maximálně na Slovensko. Marek Ztracený se rozhodl, že postaví obrovskou scénu. Vrazil do toho, jak se říká, několik desítek milionů korun, odehrál dvouhodinový koncert a tu scénu zboural. Z tohoto důvodu je to výjimečný koncert. Také. Myslím si, že by mohl třeba podle mě otevřít diskuzi o tom, jestli by se Češi, tedy muzikanti česká popová scéna, neměli víc snažit o to, aby se také prosazovali třeba v zahraničí.
0: Když mluvíme o Marku Ztraceném, kde se vzal tenhle ten fenomén? Kde se vzalo to kouzlo a z čeho pramení to kouzlo, že přišlo 70 tisíc lidí na Letnou na jeho koncert?
1: Já si myslím, že někdy v 0. letech Marek Ztracený přišel se svým hitem Ztrácíš na své první desce a vypadalo to, že bude velkou hvězdou. Ale ta druhá deska, která následovala asi rok poté, se mu příliš nepovedla. Marek Ztracený se doslova a do písmene ztratil. On žil takový trošičku marný život, myslím si, že se víc podbízel bulváru, aby se o něm nějak psalo, ale na koncertních pódiích a na albech se příliš neprojevoval. Ale v roce 2014 se stala nepříjemnost Michalu Hrůzovi, který byl zraněn v Ostravě před festivalem Colors of Ostrava, když byl napaden jedním člověkem v tamním baru a namísto něho na koncertní turné Krištof Kemp odjel právě Marek Ztracený. A tohle turné mu otevřelo cestu k jeho druhé etapě, která je nesmírně úspěšná a vede vlastně vedla až na Letenskou pláň. Marek Ztracený je člověk, který zpívá tak, jak mu ústa narostla. Je to člověk, který chápe lidskou duši, je to člověk, který hodně zpívá o lásce, to je téma, které mají lidé, posluchači rádi a navíc Marek Ztracený je muzikant. On umí napsat dobrou písničku. Myslím si, že by uspěl i v jiných žánrech, ale rozhodl se být v popu. Pop má svá pravidla a Marek Ztracený je naprosto ctí. Jeho písničky jsou líbivé, jednoduché, jasné, přehledné.
0: Otevírá ten včerejší koncert cestu dalším velkým koncertům na Letenské pláni. Je vlastně Letná pro takovéto akce vhodná?
1: Je tam obrovské riziko, protože Letná samozřejmě je krásný prostor. Problém je ten, že ne každému se pravděpodobně povede to, co Marku Ztracenému. Mohl bych si myslet, že třeba Eva Farna zášat se na Letné objeví, ale těžko se možná by se tam mohl objevit Kabát a bylo by tam dost lidí, aby ten koncert byl ekonomicky zajímavý. To znamená, aby alespoň nula pošla od nuly. Ale moc dalších interpretů na české scéně nevidím.
0: Když jste včera sledoval Marka Ztraceného, vybavili se vám ty předešlé koncerty na Letné Michael Jackson, Rolling Stones? Dá se vůbec srovnávat tyto akce, tyto koncerty?
1: Já si myslím, že nejvíce diváků přišlo na ten koncert Michaela Jacksona. Tam bylo podle mě přes 100 tisíc lidí. Na těch ostatních, které jste jmenoval, i když všechny byly samostatné, třeba LP byla součástí jiné akce, tak na těch bylo méně lidí než 100 tisíc. V tomto ohledu ale těch 70 tisíc, o kterých se hovoří v souvislosti s koncertem Marka Ztraceného, je konkurenceschopných a srovnat se to rozhodně dalo. Navíc je jiná doba. Já si vzpomínám, že když tam hráli třeba Elán, tak to zvukově nebylo úplně nejlepší, ale dnes nám technika nabízí to, že vlastně všechny koncerty obvykle jsou velmi dobře nazvučeny, protože ta technika už tak pokročila a v tom ohledu třeba je to také srovnatelné, dokonce bych řekl, že je to třeba lepší, než to bylo v minulých letech na Letenské pláni.
0: Ještě stručně, existuje místo, kde by mohl Marek Ztracený překonat ten včerejšek?
1: To je těžká věc. Já jsem o tom samozřejmě přemýšlel. Napadlo mě, že by to mohla být hora Říp a v okolí, tam, kde se vystoupil Ozzy Osbourne a mám pocit, že je to takový symbol České republiky a pokud je o další místa, tak bych asi teď už vymyslel, tahal z rukávu, možná i nesmysly.
0: Tak zjistíme, jestli Marek Ztracený poslouchá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, jestli tedy bude koncert na Řípu. Tolik hudební kritik a publicista deníku Právo, serveru Novinky.cz Jaroslav Špulák. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
2: Brněnská jedenáctka.
3: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
2: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
3: Brněnská jedenáctka.
2: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
3: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Je přesně půl jedné. Lukáš Pastýřík a krátké zprávy.
5: Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou oblastí je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stále mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice má ale ve sněmovně dost hlasů na přehlasování prezidentského veta. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci se můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé Státní muzeum skla a bižuterie. Přehlídka začala ve čtvrtek 6. srpna.
3: Sport.
5: Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny. Tradiční anketu ovládl už po deváté. Satoranský si ještě před odchodem do Hapoelu Tel Aviv zahrál s Barcelonou finále španělské ligy. Mezi ženami poprvé zvítězila pivotka Emma Čechová. Ta v květnu odešla z USK Praha do zámořské ligy WNBA, kde nastupuje za Minnesotu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy omezují průjezd následky nehody. Zasjezdem k mošnovskému letišti na 340. kilometru havarovala dvě osobní auta, jedno z nich mimo vozovku. U nehody je zavřená krajnice a zřejmě taky část pravého pruhu. Objíždí se levým pruhem plynule. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici se před půlnocí srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Lihovaru. Místo průjezdné kolona se tam netvoří. A na dálnici D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky včera večer změnili omezení. Mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. Aktuálně bez delšího zdržení. Uzavírka má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 3,5 minuty po půl jedné začíná noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 9. srpna. Je tu neděle, druhá polovina víkendu, takže ještě jeden den odpočinku a výletů je před námi. A i dnes bude slunečné a letní počasí, takže když už jsme u těch výletů, asi bude ideální vyrazit někam k vodě se ochladit. A teď už první noční téma. Žáci dvou základních škol na Jesenicku budou i příští rok dál chodit do modulárních škol. Rekonstrukce budov po předloňských povodních pořád ještě skončili a podrobnosti nabídneme už za malou chvíli.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ani dva roky po ničivých povodních není dokončená oprava některých škol. V České Vsi na Jesenicku pokračuje rekonstrukce tělocvičny a jednoho z pavilonů. V Jeseníku dělníci obnovují odborné učebny v prvním patře. Děti se proto budou i v příštím školním roce učit v takzvaných modulárních školách. Smlouvy na jejich pronájem a financování ale letos skončí a opravy se do té doby nestihnou.
1: Tady bylo zničené úplně všechno. Bylo tady, já nevím, skoro metr bahna.
2: Popisuje stav tělocvičny po povodních na základní škole v České Vsi nezávislý starosta Petr Mudra. Na její obnově se už ale v současné době pracuje.
1: Byly vybourané podlahy a teďka je vlastně vybetonovaná základní vrstva.
2: Rekonstrukce tělocvičny výjde přibližně na 10 milionů korun a dokončená by měla být v březnu příštího roku. Ve stejném termínu má skončit i obnova třetího pavilonu, která výjde zhruba na 15 milionů korun, pokračuje Mudra.
1: Předěláváme i vzduchotechniku, částečně předěláváme rozvody a hlavně takový i světelný komfort lepší pro ty děti.
2: Podle Mudry je opravená už zhruba polovina školy. Na opravu ještě čeká hlavní pavilon s odbornými učebnami a spojovacími chodbami. S obnovou po povodních pokračují také na základní škole v Jeseníku. Tam se pracuje na odborných učebnách v prvním patře, říká ředitel Dominik Liberda.
3: Učebna fyziky, chemie, obnovuje se tam vlastně učebna jazyků, obnovuje se tam učebna pro informatiku a robotiku.
2: Oprava odborných učeben by měla být dokončená do začátku školního roku. Celé spodní patro školy ale na rekonstrukci teprve čeká. Její náklady přesáhnou 160 milionů korun, uvádí Liberda.
3: Čekáme teď na předání finální projektové a prováděcí dokumentace a na to konto hnedka by se měl teda na podzim, doufujeme, spustit výběr toho dodavatele.
2: Obě zařízení budou tak i nadále potřebovat využívat takzvané modulární školy. Smlouvy na jejich pronájem a financování končí v Jeseníku na konci roku, v České Vsi pak na konci srpna. Usiluje se proto o jejich prodloužení, pokračuje Mudra.
1: Intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv. Jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
2: Provoz modulárních škol vyjde v průměru zhruba na 500 000 měsíčně. Vedení škol proto doufá, že si jejich financování podaří prodloužit. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Linkin Park v nočním radiožurnálu. A na posledním evropském šampionátu překvapila atletka Lourdes Gloria Manuel čtvrtým místem. A teď, o dva roky později, se její pozice před stejnou akcí výrazně změnila. Do Birminghamu dorazí jako halová mistryně světa a zároveň jedna z tabulkově nejrychlejších Evropanek současnosti v běhu na 400 metrů.
1: Tak samozřejmě moc bych si přála nějakou medaili. Půjde fakt o to nastavení, o to, jak ty podmínky budou hrát náš prospěch a uvidíme, jak se to vyvine.
2: Před dvěma lety byla na olympijském stadionu v Římě Lourdes Gloria Manuel na evropském šampionátu těsně pod stupní vítězů, když si ještě jako juniorka vylepšila osobní rekord na 50,52 sekundy a její rychlý výkonnostní vzestup se nezastavil. Teď už je maximum české atletky o další víc než sekundu lepší a tak bude v Birminghamu startovat v roli tabulkově druhé nejlepší čtvrtkařky.
1: Ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49.37, je skvělý, ale na mistrovství Evropy to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příškách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat, protože ty lidi najdou třeba nějakou skrytou motivaci, bude to v Anglii, takže i spousta holek z Británie, který tam budou závodit, budou mít motivaci odzávodit lépe, protože to budou u nich doma.
2: A tak si Manuel

0: ani nějak výrazněji nepřipouští svou novou pozici na vrcholné akci.
1: Asi jsem nad tím ani takhle nějak nepřemýšlela, že bych měla potvrdit nějaká očekávání. Myslím si, že je to tlak, který si nechci úplně připustit a se budu snažit odzávodit jak nejlíp můžu a buď se to povede nebo ne.
0: V Birminghamu se pak může opakovat souboj z halového mistrovství světa v Toruni, kde letos Manuel slavila na 400 zlato poté, co většinu finále bojovala s Norkou Jägerovou.
2: Teď Jägerová se tam šlápla na mantinela, ztratila tam nějaký čas. Lourdes Gloria Manuel běží do cíle a tuhne. Lourdes Gloria Manuel ale je halovou mistryní světa.
1: Upřímně nevím, jestli se změnilo nastavení soupeřek nebo ne. A přijde mi, že nejdůležitější je vždycky se prostě fokusovat na ten výsledek nebo na to, co bych chtěla v tom závodě předvést, na nějakou tu svou strategii.
0: Nemyslí si česká atletka Lourdes Gloria Manuel, že by si po březnovém titulu z Toruně na ní dávali soupeřky větší pozor? Do rozběhu na 400 metrů vstoupí ve středu s tím, že rychleji letos běžela ze soupeřek jen Norka Henriette Jägerová. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Lukáš Pastejřík.
1: Do konce září je možné žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Po celém Polsku budou lidé protestovat proti nenávisti. Fotbalovou šance ligu vedou po neúplných třech kolech hráči Mladé Boleslavy o skóre před Teplicemi a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
3: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
4: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrována.
3: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidé můžou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře.
6: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paně Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
7: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také na související modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
1: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další tři nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili ve třetím kole Spartu 2-0 a vedou neúplnou tabulku šance ligy o skóre před Teplicemi. Ty zůstaly neporažené po remíze z Plzní 5-5. Poslední je Zlín, který prohrál i třetí zápas v sezóně. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Většina české atletické výpravy odletěla v sobotu do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první kontinentální šampionát mezi dospělými odcestoval taky juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen.
8: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
1: Atletické mistrovství Evropy začne v pondělí a představí se na něm celkem 52 českých reprezentantů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 u sjezdu na Studénku a v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy odklízí následky srážky dvou osobních aut za sjezdem k Mošnovskému letišti a na Studénku na 340. kilometru je zavřená krajnice. Opatrně většina projíždějících vozidel v místě vybočuje do levého pruhu. Praze na jižní spojce směr Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. U sjezdu na Spořilovskou ulici je neprůjezdný levý pruh, místo je označené a kolona se tam netvoří. V Praze v komplexu Blanka směr Troja blokuje pravý pruh odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu na Letnou a jak už zaznělo ve směru od Strahova na Troju. A do dnešního poledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
0: Hladíte Noční radiožurnál, dnes je neděle 9. srpna a minulý týden byl zpravodajství plné zpráv z města Ceuta kvůli lokální migrační krizi. Španělské město na pobřeží africké strany Gibraltarského průlivu je unikátní území, kde se kříží různé kultury. My vám ho blíže představíme už za okamžik v reportáži našeho zpravodaje.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: i za 100 let.
1: Španělsko, ale i Afrika. Z obojího něco má španělské autonomní město Ceuta na severu Afriky. Je to místo, díky kterému Španělsko na rozdíl od Británie a Maroka kontroluje nikoli jednu, ale obě strany strategicky důležitého Gibraltarského průlivu. Ceuta se minulý týden dostala kvůli mimořádné migrační krizi do popředí světového zájmu, jako město ale nabízí daleko víc zajímavostí.
2: Na Ceutě není letiště. Z jihu Španělska se tam dostanete vrtulníkem anebo trajektem z přístavu Algeciras jako já. Severoafrické město je ve zvláštním režimu. V přístavu platí pasové i bezpečnostní kontroly.
3: Teď jsem na zádi lodi a po pravé straně mám Gibraltar, ale z mlhy teď už vykukuje jenom špička té velké britské skály.
2: Hned u saudského přístavu vítá všechny připluvší obrovská bronzová socha Herkula se dvěma sloupy, symbolizujícími Evropu a Afriku. Ty od sebe předtím Herkules podle řecké mytologie oddělil a vytvořil Gibraltarský průliv. V centru plném kaváren a tapas barů se setkávám s místními rodáky, sourozenci Irene a Diegem. Ptám se, jestli se cítí jako Španělé a Afričané zároveň. Irene souhlasí.
4: Ano, ale myslím, že Afričan to není o pocitu, to je zeměpis. Když třeba mluvíte s lidmi z Německa, neřeknou vám, jsem Evropan. Řeknou, jsem Němec z Evropy. Já říkám, jsem Španěl z Afriky.
2: Říká Diego a Irene bratra doplňuje.
5: Máme tady mnoho kultur, které koexistují po mnoho let. Hinduistickou, hebrejskou, muslimskou a křesťanskou. Není to jako ve zbytku Španělska.
2: Zhruba polovina populace tu je muslimská. Jsou to Španělé, ale muslimové a do španělštiny v hovorech někdy míchají arabštinu. Čtvrť Principe na jihu u marockých hranic je prý kompletně muslimská.
6: Principe je kostel a tam začíná průvod, když křesťané slaví svatý týden. Prochází celou čtvrtí a tamní muslimové to neřeší.
2: Vykládá mi Ramon, který tu donedávna šéfoval pohraniční policii a na ulici ho někteří kolem jdoucí zdraví a oslovují šéfe. Ramon mi chce ukázat Fuente de las Cuatro Culturas, kašnu čtyř kultur. Na čtyřstranné střížce kašny vidím z dálky Davidovu hvězdu, pak hinduistickou posvátnou slabiku Om a i islámský půlměsíc a křesťanský kříž. Kvůli strategické poloze je v Ceutě hodně vojáků, určitě více než turistů.
6: Ceuta je pro turisty neznámá, díky bohu.
2: Směje se Ramon, i když přiznává, že levné město s blízkými plážemi začínají objevovat i někteří španělští turisté. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: Originální z grafita novoměstského rodáka Karla Němce se vracejí do jeho rodiště. Výjevy Kašpárka, Venuše nebo Rváčů, které donedávna zdobili jeden z domů v centru Brna, nechal majitel budovy kvůli rekonstrukci sejmout a daroval je Horáckému muzeu. Do Nového Města rozebrané kusy vnější fasády domu dovezl nákladní automobil ve speciálních boxech.
1: 5 velkých beden.
2: 506, no, tak teda.
1: Jdeme otevírat bedny. No a teď pro mě přichází ta nejtěžší část, to popsat pro rozhlas.
3: Skříň je široká vlastně dle formátu OSB desky, to znamená 125 cm, na výšku přibližně 220 cm. Uvnitř po stranách jsou vodorovně našroubované smrkové hranolky, které v sobě vlastně obsahují jednotlivé fragmenty z grafit.
1: Vy jste to popsal za mě, to je skvělé.
3: Jiří Doupal, historik muzea.
1: Z grafita brzy změní polohu z vodorovné do svislé, jak popisuje ředitelka Horáckého muzea Alice Hradilová.
4: My tady máme takovou předzdí toho dvora.
1: To je tady u které stojíme.
4: Ano, předsazenou takovou představenou novou zeď, která kopíruje tvar těch dvou zdí domku, na kterém ta zgrafita byla. Takže budou vlastně součástí muzejní expozice přímo tady na muzejním dvorku.
1: Muzeu věnoval z grafita David Bryša.
5: Tak já jsem moc rád, že se dobrá věc podařila, protože tím z grafitům vlastně vdechneme, abych tak řekl, nový život. Oni byli původně umístěny na naprosto neveřejné místě. Jsem rád, že veřejnost v Novém Městě bude mít možnost se na ně tady v prostoru Horáckého muzea dívat a vrací se vlastně do místa rodiště Karla Němce, což je taky krásné.
1: Restaurátoři začnou postupně pokládat více jak 100 kusů z grafitů na novou stěnu na nádvoří na podzim. Lidé celý výjev uvidí na konci června příštího roku při znovu otevření muzea po rekonstrukci. Z Nového Města na Moravě Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Lukášem Pastýříkem.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které můžou překročit 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zítra se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Požár v Andaluzii na jihozápadě Španělska už spálil na 4000 hektarů a kvůli větru se pořád šíří. Informovala o tom agentura AFP. Plameny zatím nezasáhly obytné oblasti. Úřady ale preventivně evakuovaly asi 70 lidí. Na místě zasahují skoro 300 hasičů s pomocí letadel a těžkých vozidel. Hoří taky na severu Itálie u Gardského jezera. Učitelé, asistenti pedagogů, ale i třeba kuchaři a uklízeči mohou nově hledat práci ve školství v novém rozcestníku. Ten spustilo přímo v portálu edu.cz ministerstvo školství. Aktuálně je v nabídce kolem 500 pozic po celém Česku a zájemci si je můžou filtrovat kromě regionu a výše úvazku třeba podle typů škol. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně. Sport. Fotbalistky Slavie si v této sezóně evropské zápasy nezahrají. V utkání o účast v evropském poháru podlehli Brøndby Kodaň. Po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení zvítězil dánský celek v penaltovém rozstřelu 5-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 u sjezdu na Studénku a taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pokračuje odklízení následků nehody. Za sjezdem k Mošnovskému letišti a na Studénku 340. kilometru je zavřená krajnice. Místo je dobře označené, bliká tam šipka. Dejte pozor, většina projíždějících vozidel stále v místě vybočuje do levého pruhu. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je u sjezdu na Spořilovskou, na místě policie, kolem projedete plynule. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jíčín stojí osobní auto bez paliva. 41. kilometr je to na mostě, stojí vpravo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Je to tak, noční radiožurnál pokračuje a to 3,5 minuty po 1:30. A teď je tu Amy McDonald s písní This is the life.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Česko se potýká s extrémním suchem. Například na všech jihočeských řekách je historicky nejmenší průtok vody. Jak se situaci snaží řešit Povodí Vltavy, tak to nám za chvíli v nočním radiožurnálu řekne generální ředitel Povodí Petr Kubala.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Depeche Mode zazněli v nočním radiožurnálu a kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Například na Malši v Roudném na Českobudějovicku je výška hladiny 6 cm,

0: situace výrazně horší, než byla v loňském roce, protože de facto to hydrologické sucho nám navazuje plynule na ten předchozí rok, který byl také špatný. A když se podívám ještě na jiné části našeho povodí mimo ty jižní Čechy, tak stejně špatná situace je na Sázavě, stejně špatná situace je na některých plzeňských řekách nebo řekách v plzeňském kraji. A doplnil bych to ještě o tom, že opravdu dosahujeme někde průtoky, které jsou vlastně nejhorší zaznamenané hodnoty po celou dobu sledování. Takže v současné chvíli jsme v situaci, kdy některé drobné vodní toky ztratily svoji vodnost, v některých úsecích jsou třeba bez vody a ta situace v podstatě dobrá není. Nicméně jsou úseky řek, kde ta situace je relativně dobrá, a to je na těch vodních tocích, které jsou umístěny pod vodními díly, tedy pod přehradami, odkud prochází nadlepšování průtoku. Tam ta situace je relativně příznivá a mohu jenom k tomu říci, že v podstatě za letošní rok jsme ze všech vodních děl nadlepšili od ledna do července více než 300 milionů metrů kubických vody. To znamená, že to je pro představu posluchačům, jako kdyby jsme do těch řek vypustili třeba jednu Lipenskou přehradu, jednu Slapskou přehradu. A to je voda, která, kdyby tato možnost nebyla, tak by byly suché, chyběla by nám. Jenom z vodních děl Vltavské kaskády jsme vypustili více než 180 milionů metrů krychlové vody.
1: Když mluvíte o přehradách, jenom abychom se posunuli, zaujalo mě, že zatímco na Arlíku je vody méně, na Slapech a v toku pod nimi je vody dostatek. Proč tomu tak je?
0: Je to dáno tím, že v podstatě Orlická nádrž a Slapská přehrada z hlediska toho vodohospodářského, kdy plní ten zásobní prostor, tak fungují jako celek. Slapská přehrada je níže potoku a je Orlická přehrada je v podstatě téměř 2,8krát objemově větší než ta Slapská přehrada. Takže logicky z hlediska těch manipulací, když dochází ke snižování hladiny, k nadlepšování, a děje se to z důvodu nadlepšování průtoku na dolním toku Vltavy a Labe, kdy z té kaskády se odpouští 40 metrů krychlových za sekundu, no a přítoky jsou celou dobu nízké, takže neustále prázdníme. Takže ten pokles té hladiny v té Orlické nádrži je v podstatě nižší, než kdyby jsme snižovali z té Slapské přehrady jako první. Samozřejmě celý ten systém je nastaven tak, že pokud na Orlické nádrži klesne hladina na určitou předepsanou kvótu, tak v tu chvíli by se začal ten minimální odtok dotovat právě ze Slapské přehrady.
1: Pane Kubalo, jestli vás můžu přerušit, jak budete dál postupovat, když se situace se suchem nezlepší? Jaké máte další možnosti manipulace s Vltavskou kaskádou?
0: Navážu na to, co jsem říkal před chviličkou. Ono z hlediska vodohospodářského máme ji naplněnou neustále na 60%. Čili z toho vodohospodářského hlediska na to nadlepšování těch průtoků, tak budeme tu funkci zajišťovat v podstatě neustále. Ty dopady toho sucha se tam projevují zejména na rekreaci, na plavbu a na takové ty doprovodné jevy, které v tuto chvíli nejsou tím hlavním prioritním účelem. Takže pokud se nic nezlepší, zatím tomu nic nenasvědčuje, protože nemáme nějaké predikce výraznějších srážek, které by mohly ty zdroje vody doplnit, teď to myslím v obecné rovině, tak se můžeme dostat někdy třeba v průběhu září, že bychom začali odpouštět vodu i z té Slapské přehrady. Ale jak říkám, z hlediska objemu vody pro ty vodohospodářské účely užití je tam dostatek. Je to stejné, a to je dobrá zpráva, myslím, pro posluchače, jakože máme i kategorii nádrží nebo přehrad takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže mohu tady říci, že co se týká dodávky povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
2: O vlivu letošního sucha na řeky a přehrady mluvil ve vysílání Radiožurnálu generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala a rozhovor vedl Vojtěch Bidrman.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastýřík, za ním zprávy.
1: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Vltavě umožní provoz při nedostatku vody. Fotbalisté Teplic remizovali s Plzní 5-5 v zápase s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné ligové historii. A počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v Bulharsku